0: zpackaný, vedl k tomu, že ten člověk nakonec stejně skončil v církvi. A to je boží milost tady tohle. To není moje zásluha.
1: Co bys poradil lidem, kteří mají pocit selhání? Jak s ním člověk může bojovat?
0: S tím nejde bojovat, Vojto. To je prostě pocit, který budeš mít a někdy ho budeš mít, když opravdu něco pokazíš, a někdy ho můžeš mít jenom proto, že daný člověk si bude myslet, že si něco pokazil a ty jsi to nepokazil. Co můžeš udělat, je možná přijmout ten pocit, ale uvědomit si vážně to, že není v tvých silách měnit lidské srdce. To může opravdu jenom Pán Bůh. Vložit to Bohu do rukou, dál se modlit za ty lidi, ale nechat to jít.
1: Pojďme teď k lidem, kterým sloužíš. Co tě naučili tyto lidé?
0: Že změna potřebuje čas. Myslím si, že jsem se naučil tady větší trpělivosti. Myslím si, že jsem byl vždycky dostatečně trpělivý. Aspoň v zahradnictví mi to říkali, protože můj nadřízený kolega a šéf žádnou trpělivost neměl, tak proto to vypadalo, že já jsem trpělivý. Ale naučil jsem se tady, že Pán Bůh pracuje úplně jiným tempem, než bych si já často přál. Že mnohdy největší proměny přicházejí tam, kde bych je vůbec nečekal. Naučil jsem se tady důvěřovat Bohu mnohem víc, než bych se možná naučil v tom velkém společenství, kde se spousta těchto malých drobností, které já teďka považuji za velmi důležité, ztratí a které velmi často bereme za samozřejmost.
1: Zmínili jsme tady i učednictví. Jakou roli hraje učednictví ve tvé službě nebo ve vedení, ve službě vedoucího?
0: Pro mě je učednictví velmi důležité. Celkově to doprovázení lidí beru z toho biblického pohledu. Ježíš vedl své učedníky. Ježíš neuspořádal jeden seminář, jedno kázání nahoře, kde jim řekl, hele, takhle chci, aby to bylo. Teďka už všechno víte a běžte do světa. Ale Ježíš s nimi šel 3 roky. Ježíš s nima jedl, Ježíš s nimi spal, mluvil s nimi, byl s nimi. A myslím, že tam opravdu vzniká ten skutečný růst. Ne v tom uspořádat jednu konferenci, jeden seminář, a nebo nějakou jednu velkou akci, kde bude hrát skvělá hudba se světýlkama a dýmem a pak si myslet, že tím evangelium zasáhne všechny lidi. Ale vážně si myslím, že je to učednictví, i ta evangelizace, a i ta misie v těchto věcech je strašně důležitá v té trpělivosti, ale v tom být s těma lidma. Když někam přijedu, řeknu jim, tohle po vás chce Bible, tohle po vás chce Bůh, tak proč by to měli dělat, když s nima nikdo v tom nezůstane.
1: Jak se ti to daří? Jak se ti daří to vlastně, co po nás Ježíš chce, k čemu nás Bible vyzývá, abychom dělali učedníky? Jak se ti to daří?
0: To je zajímavá otázka. Ukázal bych ti graf s číslama, kde neuvidíš skoro žádný růst. Takže by si možná řekl, že se mi nedaří vůbec. Ale přesto, jak jsem říkal, že Pán Bůh funguje v jiných časových rovinách a někdy i mnohem pomaleji, než bych chtěl, přesto i v tom Bruntále můžu vidět to ovoce té služby. Já jsem Bohu za to neskutečně vděčný. A máme třeba jednu sestru, která se po 4 letech vrátila zpátky do církve. Teď, jak se v minulém díle jsem si zmiňoval ten křest jednoho človíčka, tak tomu je 50, který přijal Ježíše Krista. Má rodinu, 3 děti. A můžeme vidět takové ty malé věci, kdy vidíme posun. Vidím obrovský duchovní posun v ekumenické oblasti Bruntálu. Když já jsem přišel do Bruntálu, tak bych řekl, že se tady z jiných církví se mnou nebavila ani klikala do dveří. A najednou děláme ekumenické bohoslužby. Dělali jsme 26. bohoslužbu na ledě. Já jsem teda neměl brusle, ale kolegyně farářská evangelické církve bruslila a u toho zpívala chvály na kluzišti. Děláme teďka, budeme dělat promítání filmů společně se všemi církvemi bruntálských. Takže jako vidíme nějaký duchovní posun. A já věřím tomu, že když lidi uvidí, že církve v Bruntále a možná kdekoliv jinde spolupracují na Božím království, že je to může přivádět blíž i k Bohu. Že najednou neuvidí, že si každý hrajeme na svém vlastním písečku, ale jsme opravdu jedno tělo Kristovo.
1: Tohle je vlastně taková skvělá věc, dobrá, nadějná. A bavíme se i o tom, když vedení bolí. Co tě drží pak v těch chvílích, kdy služba bolí? Když to najednou nejde, když se ekumenická spolupráce třeba nedaří, nebo něco jiného, když se nedaří. Co tě drží v těch chvílích?
0: Řeknu jednu klišé větu, nebo možná bych řekl, že řeknu takovou tu správnou kazatelskou odpověď,

0: A to je především Kristus. Ale je to pravda. A pak také možná vědomí, že ta služba není moje. Že Bruntál není moje dílo. Že to Vrbno není moje dílo. Že církev není moje. Že já jsem jenom součástí toho příběhu, který dávno přede mnou začal a bude pokračovat dávno po mně. Já strašně rád říkám, že v tom božím světě hraju strašně malou a možná bych řekl až nedůležitou roli. Moje obrácení je strašně důležité pro mě, ale pro tebe vlastně vůbec nemusí nic znamenat. Moje obrácení, ne tvoje, moje. Tady to vidím i v božím království. Pán Bůh by si to zařídil možná jinak, možná by tu poslal někoho jiného. Ale já jsem tady v tom příběhu, Ježíš mě v tom drží a podpírá, jde v tom se mnou, nenechá mě v tom a je to jeho dílo. A já jsem do toho díla pozvaný na tom s ním spolupracovat. Ne to dělat, ne to ovládat a já bych řekl, ne to vést, i když se bavíme o vedení, protože on by to měl vést. A když ho necháme to vést, tak z nás možná strašně spadne ta únava, občas to zklamání a ty pochybnosti. Ne vždycky, oni nějakým způsobem si vždycky tu cestičku najdou a přijdou a zazní tam ten hlásek, děláš to celé špatně a kdokoliv by to dokázal dělat líp, ale přesto vidím tu moudrost v tom, že když si uvědomím, že to není moje práce a že to dělám s Pánem Bohem a spolupracuji s ním na ním, tak je to pro mě mnohem uklidňující.
1: Co bys poradil lidem, kteří jsou možná zranění ze služby nebo kteří právě zažili ten moment, kdy služba bolí? Jak se z té bolesti dostat? Máme toho Ježíše, to jsi zmínil, ale jak se přesunout z toho momentu, kdy tu bolest pociťujeme, do momentu, kdy už ji necítíme?
0: Řekl bych nebýt na to sám. Jasně, máme Ježíše a jemu se můžeme vyřvat, ale někdy je strašně dobré vyřvat se na někoho. Já mám jednoho bratra, kolegu, kazatele, který může za všechno, jak se já rád s oblikou říkám, který mě pokřtil a přivedl mě na cestu vikariátu. A byl u toho, když jsem se stal kazatelem. A když mám jakýkoliv problém, tak klidně i večer vezmu telefon a zavolám mu. A normálně na férovku, někdy na drzo, někdy tak, jak mi to přijde, mu to všechno prostě řeknu. A on občas nemusí ani nic říkat a možná taky ví, že nepotřebuju slyšet nějakou dobrou radu, ale že potřebuju ze sebe jenom tu frustraci dostat. Někdy jdu jenom ven, nebo jedu autem a tam se vyřvu, tam to taky funguje, ale potřebuju to ze sebe nějakým způsobem dostat a vybít. A chtěl jsem strašně pozbudit lidi, běžte cvičit, ale já sám to nedělám, protože mě to nějak nejde, takže jako asi jako pro někoho to může být cesta, pro mě to úplně není cesta, ale to důležité je, nebuďte v tom sami. Mějte někoho, je asi jedno koho, ale nějakou blízkou osobu, kterou se můžete vyřvat, kterou se můžete možná vybrečet, které můžete říct cokoliv bez toho, aby vás ta osoba soudila nebo vám dávala nevyžádané rady.
1: To je, myslím, taková dobrá vyžádaná rada nakonec. S tím se dneska s vámi loučíme. Od mikrofonu se loučí Vojta.
0: A Donda, mějte se.

ztratil hlavu, ztratil hlavu. Za šera, za nesmelých objatí. A teraz čakám, kedy srdce na ztratenú hlavu doplatí. A teraz čakám, kedy srdce,

a deštěm zvlhlé kapuce. Parkem i škarpou spolu jdou, pevně se držím.

pod srdcem kotva a nad ním kříž. Dál stojím o tvá znamení, můj pane, vždyť to víš, můj pane, buď mi blíž.

Vítejte, milí přátelé lidové hudby na rozhlasových vlnách. Není to příliš dlouho, co do nenávratna odešel 81. ročník Mezinárodního folklorního festivalu ve Strážnici a jsme tu s dalším tradičním festivalem, tentokrát v obcích Horňácka. Horňácké slavnosti 2026 budou tentokrát v období 16. až 19. července 2026, tedy v před svátkem Máří Magdaleny v tradičním období. Čtvrtek tohoto festivalu bývá tradičně věnován vernisáži některé z výstav. Tentokrát to bude výstava Krajina zavátá časem a vernisáž proběhne v budově obecního úřadu ve Velké nad Veličkou jako výstava obrazů ze soukromých sbírek od žijících i nežijících malířů, kteří malovali na Horňácku. Horňácké regionální centrum ve Velké v domě s číslem popisným 406 pak představí průběžně probíhající výstavu Horňácké kalendárium, jenž obsahuje medailony horňáckých osobností a nositelů tradice k výročí narození formou audiovizuální smyčky, což je dílo dvou správců Horňáckého regionálního muzea Petra Myčky a Zlaty Putikové. My jsme náš dnešní pořad otevřeli vlastně replikou části předchozího pořadu, který jsme věnovali výročí Jaromíra Miškeříka. Jedné z osobností již na Strážné Hůrce bude věnován páteční pořad. Je to trio Hrbáč, Miškeřík, Smutný z Mezinárodního folklorního festivalu Strážnice z roku 1985. Jak jsme již řekli, bude připomenuto 80. výročí narození Jarka Miškeříka a zároveň 60. výročí horňácké cymbálové muziky Martina Hrbáče, jejíž byl Jaromír Miškeřík v určitém období součástí. To trio, o kterém již byla řeč, si v podobě ukázky písně k tanci Starosvětská z téhož období poslechneme ještě jednou. Pak už se nám připomene právě horňácká cymbálová muzika Martina Hrbáče. Kdybyste o ní chtěli slyšet a vidět víc, stačí zalistovat v našem audioarchivu, kde je jí věnováno několik pořadů. My uslyšíme primášský souboj, jehož se účastní kromě Martina Hrbáče již zmíněný Jaromír Miškeřík a dále Suchovské Hudecké. Ať se vám dobře poslouchá.

Dnešní folklorní okénko je věnováno pozvánce na horňácké slavnosti. Jejíž letošní ročník se koná od čtvrtka 16. července až do neděle 19. Převážná část pořadů je orientována pochopitelně do Velké nad Veličkou, ovšem nedělní celý den, jak je již tradicí, bude také věnován Kuželovu, kde se uskuteční pásmo dětí z Kuželova, vzpomínka na místního vypravěče Vaška Mlýnka a také pořadu, když balady od mlýna zazní, ale postupně. V pátek v památkovém domě číslo 117 ve Velké proběhne o 14 hodin komentovaná prohlídka. Je to ukázka zajímavostí týkajících se horňácké historie. Stejně tak Vrbecké muzeum v Hrubé Vrbce nabízí od 15. hodiny vernisáž výstavy Historický oděv na Horňácku. Muzeum na Stěhlovém od studně v Javorníku, jehož ředitelkou je Anna Zellinger, připravilo na 16. hodinu v pátek vernisáž výstavy Pan továrník Rumíšek, jež je věnována význačnému podnikateli z Javorníka. Válcový mlýn Antonína Nováka ve Velké od 17. hodiny připravil vernisáž výstavy Horňácké poté, což je výstava fotografie.

fotografií Jana Korába. Páteční podvečerní program na Strážné hůrce otevře v 19 hodin pořad Když si zavzpomínáme. A to je právě pořad k 80. výročí narození Jarka Miškerýka, Petra Jelínka, bratří Jiřího a Antonína Mičky a 60. výročí hornácké cymbálové muziky Martina Hrbáče. K panu doktoru Mičkovi, jednomu z nejzajímavějších a nejvýraznějších učitelských osobností hornácké oblasti, se dá říci také to, že je zřejmě současnosti nejplodnějším hornáckým literátem. Napsal přes 350 článků o historii Hornácka, o jeho akcích, osobnostech, vydal několik velmi zajímavých knih, například knihu Pěšinkami Hornácka, Školství v obci Louka, obsáhlou více než 500 stránkovou publikaci z dějin hornáckého školství a jeho osobností a konečně také zajímavou knihu o obci Louka s názvem Louka ve staletích. Plných 33 let řediteloval na základní škole v Louce. Velický rodák, pedagog, folklorista, muzikant, zpěvák a spisovatel se rozloučil se svou školou, učitelským sborem i žáky, ale jako dlouholetý literát a také autor pořadů na hornáckých slavnostech pochopitelně působí dál i přes svůj pokročilý věk, jak mu jen zdraví dovolí. My si poslechneme jednak ukázky zpěvu Martina Hrbáče s jeho cymbálovou muzikou, ale také to, nač je pan doktor Antonín Mička právem hrdý. A to je hornácká cymbálová muzika Petra Mičky, kteří si říkají Bavríné. V níž primuje a zpívá jeden ze synů Antonína Mičky, Petr, a v téže muzice hraje i jeho druhý syn Aleš. Takže pan Mička může být právem hrdý, že jeho synové pokračují v rodinné tradici. Poslechněme si ukázky.

Dalšími jubilanty na těchto horňáckých slavnostech budou jubilea obou lipovských sborů. Bude to 30. výročí sborečku žen z Lipova, které oslaví páteční večerní pořad od 20 hodin na Strážné hůrce. Zboreček žen z Lipova je pochopitelně neprofesionální zpěvácký kolektiv, který působí od roku 1995 v obci Lipov ve velice výrazném regionu na Horňácku a jeho členy je různě se obměňující desítka mladých žen, které byly povětšinou tanečnicemi souborů Lipovian, Velička či Radošov a rozhodli se, že pro svou lásku k ženskému zpěvu a tradičním lidovým písním vytvoří zajímavé prezentace na veřejnosti. Takže vycházejí ze starých sběrů Františka Sušila, Františka Bartoše, Martina Zemana a dalších. Takže vydali nebo participovali na celé řadě nahrávek různých cymbálových muzik, především cymbálové muziky Petra Galečky z Lipova, ale sami nedávno, vlastně loni, vydali na CDčku jeden ze svých pořadů nazvaný Sedmero podob horňácké dívky, které jsme ostatně věnovali samostatné folklorní okénko. Desítka mladých žen stále tvoří, většinou jsou to právě tematické pořady a mnohé z nich získaly ocenění na Mezinárodním folklorním festivalu ve Strážnici. Další zajímavostí je, že vydali už ke svému desetiletí fotografický kalendář zachycující život ženy před 100 lety a ze spolupráce členek zborečku a etnografů specializovaných na lidový oděv vznikl návrh a později i velmi zdařile obnovený ženský lipovský kroj z přelomu 18. a 19. století. Tato rekonstrukce kroje byla dokonce zachycena v jednom z dílů televizního cyklu Folklory, který připravuje Česká televize v Brně.

Sobotní program horňáckých slavností pochopitelně otevře hned po ránu tradiční jarmak na Velkém náměstí ve Velkém nad Veličkou. Od 10 hodin proběhnou u kostela tradiční zpívánky, a dále pořád Ej stala sa Aničko, stala sa proměna se ženským sborem Oskoruša. Od 13.30 v domě číslo popisné 166 proběhne pořad Počúvaj, počúvaj k oslavě 30. výročí mužského sboru z Lipova. Dovolte mi osobní poznámku. Neznám fotogeničtější mužský sbor na Horňácku, než je ten lipovský.

už proto, že ho netvoří jenom sebe mladé osobnosti, ale že je generačně velice rozprostřený a jsou jak kroji, tak osobnostmi i fousatými tvářemi velice výraznou ozdobou Horňácka. Mužský sbor z Lipova založil tehdejší starosta Lipova František Jagoš spolu s vynikajícím tanečníkem a zpěvákem Ladislavem Jagošem řečeným Jožíček a Františkem Sedlářem. Vznikl v roce 1996, takže tady je oslava zcela v čase přesné. Sami o sobě říkají, že se nedrží jakýchsi vžitých pravidel mužského zpívání na Horňácku, ale hledají nové způsoby interpretace lidové písně, pokud možno bez doprovodu muziky, takže akapelový zpěv je jejich dominantou. Jejich doménou jsou táhlé písně, převážně horňácké, které si členové sboru zamilovali pro obsahovou i melodickou jedinečnost, s níž vypovídají o citovém bohatství našich předků, jejich vztahu k přírodě, k rodnému kraji. Dá se říci, že je-li nějaký mužský sbor na Horňácku rozeznatelný na první poslech, tak jsou to bezesporu Lipovjané. Poslechněme si ukázky.

Tradiční součástí sobotního odpoledne na horňáckých slavnostech je pořad v domě řečeném na Fňukalovém, což se nynější majitelům moc nelíbí, ty trvají na označení dům číslo popisné 166 a to je pořad Supý škrek s podtitulem O největšího znalce horňáckých sedláckých. Připravuje ho již tradičně horňácká cymbalová muzika Libora Supa, proto ten název Supý škrek. Tato muzika má k horňáckým sedláckým velice blízký vztah. Mimo jiné vydali tři pokračování sbírek horňáckých sedláckých, jež upravil jednak vedoucí muziky Libor Sub a jednak Spiritus Agent z této cymbálové muziky cymbalista Pavel Valíček. Takže cymbálová muzika Libora Supa a Supý škrek, který od 17 hodin hostí Velický dům číslo popisné 166.

0: Toto folklorní okénko jsme věnovali horňáckým slavnostem a věnujeme se konci soboty 18. července, kdy se hlavní pořad odehrává od 8:45 na tradičně strážné hůrce. Následuje po tradičním pořadu dětských horňáckých souborů. Hlavní program připravila Irena Mikesková a nese název O ztraceném kopci. Scénický pořad vznikl se zapojením všech horňáckých obcí. Po skončení programu následuje tradiční noc s hudci. Program nedělní je tak trochu, dalo by se říci, osobitým programem horňáckých, už jenom proto, že se neodehrává nikde ve velké, ale je situován na větrný mlýn v Kůželově, takzvaný větrák. Nedělní program odpoledne otevře pásmu dětí z Kůželova a Hrubé Vrbky. Od 14 hodin proběhne vzpomínka na místního vypravěče Vaška Mlýnka z Kůželova a od 14:40 to bude pořad Tondy Vrby, když balady od mlýna zazní. Takže pořad balad, které mají na horňácku výraznou tradici, bude tvořen výjimečnými horňáckými zpěváky, mezi nimiž se jistě nestratí zpěvačka Jiřinka Miklošková, kterou dobře známe z pořadu a i z živého vystupování ve studiu zde na Proglasu. My si vlastně dnešní pořad ukázkou jejího zpěvu uzavřeme. To je z dnešní pozvánky na horňácké slavnosti vše. Loučí se s vámi od mikrofonu Helena Bredfeldová a z hudební režie Roman Kabelka. Přejeme příjemný zbytek dnešního dne a těšíme se na slyšenou buď za týden na stejné stanici a ve stejném čase, po případě v 3. týdnu červencovém přímo na horňáckých slavnostech. Naslyšenou.
1: Sadila jsem růže.

Bylo to v předjaří, zanech ty zbytky zimy. Seděl jsem u stolu se sobě podobnými. Byli jsme plkali,

vstal jsem a opustil labirint bludných kruhů. Jako člen skupiny 12 dobrodruhů pohřbili bezradnost díky jemu nečekaně.

jako by nebylo, o čem se nevypráví. Já všechno za dosti se píšu do své zprávy, přečti a jednou pak

0: Nestačí vám střední proud?
1: Zkuste vlny Radia Proglas.

čas se rozběhnul hlavou proti zdi. V krku mám sucho a v prstech tvoje prsty. Vlak, kam si nasedla, těžko zabrzdím. Dokud se udržím, nehodlám se pustit. Až se pískne, zamíříš na Edinburgh. A já v davu tu zůstanu sám. Jako malou tě před sebou vidím furt.

Včer se zbalím, pojedu do Londýna, odkud se vždycky vrátím jiná, kde jsme byli už tolikrát. Občas deště, trochu jiný klimat, ty mě hřeješ, i když je venku zima.

kámen, táhla nás dolů někam do hlubin. A smůla jako pán na koni vraném šla všude s námi, tak jako stín. Tak vem kladivo a dej první ránu a rozbij tu zeď, která přede mnou je. Pak už se tu spece, pak určitě vstanu, pak ukážu světu, o co opravdu jde.

Všude, kam člověk šlápne, rostla tráva, snad jenom plevel a nebo blín. A místo pozdravu nám řekli mor na vás, táhněte ji nám nejlíp do bažin. Tak vem kladivo a dej první ránu a rozbij tu zeď, která přede mnou je. Pak už se tu smece, pak určitě vstanu, pak ukážu světu, o co opravdu jde.

jarní den svěží vzduch zavál, zatuchlé kouty rázem vyčistil. A líný potok byl hned pistřina dravá, já v každém oudu měl spoustu sil. Tak pem kladivo a dej první ránu a rozbij tu zeď, která přede mnou je. Pak už se zuspec, pak určitě vstanu, pak ukážu světu, o co opravdu jde.

Tak říkám, brachu, vstaň pár prásek a šedin. To není důvod všechno už vzdát. Kpete horská stráň mé housle už vidí, pro kterou krásku budou večer hrát. Já vzal kladivo a dal první ránu, já rozbil tu teď, která přede mnou je. Už jsem dole z pece a mám spoustu plánů, teď ukážu světu, o co opravdu jde.

Milé sestry a milí bratři v Kristu, je to už více jak 120 let, co je mezinárodně uznáván signál volání o pomoc. Mám jistě velmi známé SOS. Po potopení Titaniku v tom smutném příběhu vešlo ve známost lidové označení, že SOS je vlastně zkratka volající v angličtině Save Our Souls, česky Spaste naše duše. Ono to tak ale ve skutečnosti není. Ty v Morzovce udávané tři tečky, byly vybrány a mezinárodně uznány pro svou jednoduchost, srozumitelnost i jistou nezaměnitelnou univerzálnost pro naprosto všechny jazyky. Nicméně, to volání, ten lidový výklad, spaste naše duše, je nám jistě velmi blízký. Je to označení pro volání jen z potápějící se lodě, ale také je čímsi, co je pro náš živočišný druh naprosto univerzální. Pravda. Lidé různými způsoby volají po své záchraně. Uvědomují si, že jejich plavba životem není vždy bezpečná, prožívají tíživé okamžiky, volají po své záchraně. Spaste naše duše je výkřik, kterému každý, aspoň trochu empatický člověk jistě rozumí. Ví, že se může také ono ocitnou v tíživé situaci. A hlavně, když slyšíme někoho volat o pomoc, neváháme, chceme být činnou pomocí. Věřím, že můj život není plavba na Titaniku. Tedy z něžku samozřejmě ano, ani já nevím, do čeho za chvíli narazím. Zda to bude mrazivý ledovec nebo ohnivé peklo. Všechno je možné. Nejsem izolován od karambolu. Nejsem nepotopitelný, ale vím, že můj signál, moje SOS, zachytil Bůh, tedy princip veškerého života, který mi ukázal v Kristu, že záchrana duše je možná i přes moji nejistou plavbu a možné srážky. Náš nebeský Otec, sestry a bratři, nám nehází jen jakési pochybné lano, neurčitý záchranný kruh do ledové vody oceánu života. Jeho duch nám dává rozeznat, spatřit kontury naší možné záchrany v Kristu. Záchrany, kterou aplikujeme ve svém životě a zcela přirozeně ji převádíme i k lidem kolem nás. Jako Kristovi učedníci jsme těmi, kdo vysílají i přijímají pomyslné tři tečky ve svých dnech ve jménu Boha, Otce i Syna i Ducha Svatého. Žijí díky své záchraně, kterou i předávají dál. Díky Pánu za to. Amen.

Je za námi 6. hodina, máme středu 15. července 2026. Krásné ráno na vlnách Proglasu vám přeje Daniel Blaške. V tento den roku 1274 zemřel svatý Bonaventura, kterého dnes připomíná katolický kalendář. Italský kardinál, hlavní představený a patron františkánského řádu, scholastik, přítel svatého Tomáše Akvinského, učitel církve. Je také ochráncem teologů, dělníků a dětí. K svátku přejeme všem Jindřichům. Jméno z němčiny znamená pán, vládce domu. My nyní zahájíme tento den duchovně, četbou evangelia, modlitbou a také duchovním slovem.

z 11. kapitoly Matoušova evangelia. Ježíš se ujal slova a řekl: Velebím tě, Otče, Pane nebe a země, že když si tyto věci skryl před moudrými a chytrými, odhalil si je maličkým. Ano, Otče, tak se ti zalíbilo. Všechno je mi dáno od mého Otce a nikdo nezná Syna, jenom Otec, ani Otce nezná nikdo, jenom Syn a ten, komu to chce Syn zjevit.

0: Je tady památka svatého Bonaventury, biskupa a učitele církve. Vycházet budeme u hymnu krátkého čtení a antifony k Zachariášovu kantiku ze společných textů o učitelích církve. Používáte-li aplikaci, je třeba si tu červenou rubriku zatrhnout, ale máte-li tištěná vydání, pak si nalistujte stranu 1734, jste-li vlastníkem staršího vydání, 1734, v novějším 1953. 1953. Pro antifony a žalmy budeme listovat na třetí týden žaltáře, tedy 1076, 1076 nebo 1198. 1198. Takovou anomálií budou prosby ze společných textů o duchovních pastýřích, tedy prosby ze strany 1724, 1724 nebo 1943. 1943. A z památky máme pouze závěrečnou modlitbu na straně 1430 ve starším vydání, 1430 nebo 1607 v novém. 1607. Zhrnu všechny stránky ještě jednou. Pro starší vydání to bude 1734, 1073, prosby 1724 a 1430. Novější vydání 1953, 1198, 1943 a 1607. A modlit se s vámi budou Daniel
1: a Pavel.
0: Bože, pospěš mi na pomoc.
1: Slyš naše volání. Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému, jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen. Aleluja.
0: Pán bude tak, jak zaslíbil, své dary, jež nám rozdělil, v pozemské smrtelnosti rozdílně korunovati, ctí slávou odměňovati, tam ve věčné radosti. Ty, kdo ukázali jiným učením a životem ctným cestu k spravedlnosti, chce ozdobiti nad jiné, i nad krásu nebes slavně povýšiti milostí.
1: V této veliké radosti budou s Pánem na výsosti, s jeho vyvolenými, se všemi, kdo zde na zemi žili od světa stvoření, i s anděli svatými, a píseň novou vesele budou zpívat od té chvíle. Svatý si, svatý, svatý, Otče, Synu, svatý duše, v třech osobách jeden Bože, nerozdílné podstaty. Obvesel život svého služebníka, neboť k tobě, Pane, pozvedám svou duši.
0: Nakloň, Hospodine, svůj sluch a vyslyš mě, vždyť jsem ubohý a chudý.
1: Zachovej mou duši, neboť jsem ti oddán. Pomoz svému služebníku, který v tebe doufá.
0: Ty jsi můj Bůh, smiluj se nade mnou, Pane, neboť stále k tobě volám.
1: Obvesel život svého služebníka, neboť k tobě, Pane, pozvedám svou duši.
0: Ty jsi totiž, Pane, dobrý a zhovívavý, nejvýš milosrdný ke všem, kdo volají k tobě.
1: Vyslyš, Hospodine, mou modlitbu. Všimni si hlasu mé snažné prosby.
0: V den svého soužení k tobě volám, ty mě přec vyslyšíš.
1: Nikdo mezi bohy se ti nevyrovná, Pane. Nic se nepodobá tvým skutkům.
0: Všechny národy, které si učinil, přijdou, budou se ti klanět, Pane, a velebit tvé jméno.
1: Protože ty jsi veliký a činíš divy. Ty jediný jsi Bůh.
0: Pouč mě o své cestě, Hospodine, abych kráčel v tvé pravdě. Veď mé srdce, aby se bálo tvého jména.
1: Chci tě chválit, Pane, můj Bože, celým svým srdcem a věčně velebit Tvé jméno.
0: Neboť veliká byla ke mně Tvá láska a z hlubin podsvětí si vytrhl mou duši.
1: Bože, povstali proti mně zpupní lidé a tlupa násilníků mi ukládá o život. Neberou na Tebe ohled.
0: Ty však si, Pane, Bůh milosrdný a milostivý, váhavý k hněvu, svrchovaně laskavý a věrný.
1: Obrať se ke mně a smiluj se nade mnou. Uděl sílu svému služebníku a zachraň syna své služebnice.
0: Dej mi znamení své přízně, ať to vidí, kdo mě

0: dostali strach hříšníci na Sionu. Bázeň se zmocnila rouhačů.
1: Kdo z vás se může zdržovat u zžírajícího ohně? Kdo z vás se může zdržovat u věčného žáru?
0: Ten, kdo jedná spravedlivě a mluví pravdu, kdo pohrdá ziskem z vydírání, kdo odmítá brát úplatek.
1: Ten bude přebývat na výšinách, skalní pevnosti budou jeho útočištěm, dostane chléb, nevyschne mu voda.
0: Sláva Otci i Synu, i Duchu Svatému,
1: jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen.
0: Blaze tomu, kdo jedná spravedlivě a mluví pravdu. Jásejte před králem Hospodinem.
1: Zpívejte Hospodinu píseň novou, neboť učinil podivuhodné věci.
0: Vítězství je dílem jeho pravice, jeho svatého ramene.
1: Hospodin uvedl ve známost svou spásu, před zraky pohanů zjevil svou spravedlnost.
0: Rozpomenul se na svou dobrotu a věrnost Izraelovu domu.
1: Všechny končiny země uzřely spásu našeho Boha.
0: Jásejte Hospodinu všechny země. Radujte se, plesejte a hrejte.
1: Hrejte Hospodinu na citeru a s doprovodem zpěvu.
0: Zahlaholu trub a rohů, jásejte před králem Hospodinem.
1: Zahuč moře a vše, co je naplňuje, svět i všichni, kdo jej obývají.
0: Řeky tleskejte rukama, hory spolu zajásejte.
1: Před Hospodinem, že přišel, aby spravoval zemi.
0: Aby spravoval svět ve spravedlnosti a národy podle práva.
1: Sláva Otci i Synu, i Duchu Svatému.
0: Jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen.
1: Jásejte před králem Hospodinem. Krátké čtení je z knihy Moudrosti ze 7. kapitoly. Naučil jsem se moudrosti nezištně, bez závisti se o ní dělím, nechci ukrývat její bohatství, vždyť ona je pro lidi nevyčerpatelný poklad. Ti, kdo ji získají, uzavírají přátelství s Bohem, poněvadž jsou mu doporučeni dary, které zjednává kázeň.

0: Lidé si vyprávějí o moudrosti svatých, jejich jména zůstávají v živé paměti.
1: Lidé si vyprávějí o moudrosti svatých, jejich jména zůstávají v živé paměti.
0: Církev je nepřestává chválit.
1: Jejich jména zůstávají v živé paměti.
0: Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému.
1: Lidé si vyprávějí o moudrosti svatých, jejich jména zůstávají v živé paměti. Moudří se budou skvít jako zář oblohy a ti, kteří mnohé přivedli ke spravedlnosti, budou zářit jako hvězdy na věčné věky.
0: Pochválen buď Hospodin, Bůh Izraele, neboť navštívil a vykoupil svůj lid.
1: Vzbudil nám mocného spasitele z rodu svého služebníka Davida.
0: Jak slíbil od pradávna ústy svých svatých proroků.
1: Zachránil nás od nepřátel, z rukou všech, kdo nás nenávidí.
0: Slitoval se nad našimi otci, rozpomenul se na svou svatou smlouvu, na přísahu, kterou se zavázal našemu otci Abrahamovi.
1: Že nám dopřeje, abychom mu beze strachu a vysvobození z rukou nepřátel zbožně a spravedlivě sloužili po všechny dny svého života.
0: A ty, dítě, budeš prorokem Nejvyššího, neboť půjdeš před Pánem připravit mu cestu.
1: Dát jeho lidu poznání spásy v odpuštění hříchů.
0: Z milosrdné lásky našeho Boha, s kterou nás navštívil ten, který vychází z výsosti.
1: Aby zazářil těm, kdo žijí v temnotě a v stínu smrti, a uvedl naše kroky na cestu pokoje.
0: Sláva.

0: Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému.
1: Jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen.
0: Moudří se budou skrýt jako zář oblohy, a ti, kteří mnohé přivedli ke spravedlnosti, budou zářit jako hvězdy na věčné věky. S vděčností chvalme Krista, dobrého pastýře, který dal život za své ovce, a pokorně ho prosme.
1: Pane, buď pastýřem svého lidu. Kriste, ty dáváš církvi pastýře a jejich službou se ujímáš svého lidu.
0: Dej, ať v lásce těch, kteří nás vedou, poznáváme, jak nás miluješ.
1: Ty stále konáš skrze své zástupce službu pastýře a učitele.
0: Nepřestávej nás nikdy vést prostřednictvím svých služebníků.
1: Ty prokazuješ svému lidu skrze jeho pastýře službu lékaře duše i těla.
0: Ochraňuj náš život a veď nás ke svatosti.
1: Ty posíláš své svaté, aby slovem i příkladem vedli tvůj lid k tobě.
0: Na jejich přímluvu nás posiluj, abychom vytrvali na cestě, která vede k věčnému životu.
1: Pane, buď pastýřem svého lidu.
0: Ve společenství se všemi, kdo vyznávají Kristovo jméno, pomodleme se modlitbu, kterou nám odkázal Pán Ježíš.
1: Otče náš, jenž jsi na nebesích, posvěcej jméno Tvé, přijď království Tvé, buď vůle Tvá, jako v nebi, tak i na zemi. Chléb náš vezdejší dej nám dnes a odpusť nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům. A neuveď nás pokušení, ale zbav nás od zlého.
0: Všemohoucí Bože, veď nás, ať následujeme svatého biskupa Bonaventuru, jehož nebeské narozeniny dnes slavíme, ať usilujeme o poznání Tvé pravdy a naše láska k Tobě, ať stále roste. Skrze Tvého Syna Ježíše Krista, našeho Pána, neboť On s Tebou v jednotě Ducha Svatého žije a kraluje po všechny věky věků.
1: Amen.
0: Dej nám, Bože, své požehnání, chraň nás všeho zlého a doveď nás do věčného života.
1: Amen.

Ve středu 15. týdne v mezidobí čteme z první knihy Královské úryvky 21. kapitoly. Podtitul Eliáš hájí spravedlnost. Nábot z Izraelu měl vinici, která byla u paláce Achaba, krále samarského. Achab řekl Nábotovi, postup mi svou vinici, abych si z ní udělal zelinářskou zahradu, protože je blízko mého domu. Dám ti za ní vinici lepší, nebo chceš-li, zaplatím ti za ní stříbrem. Nábot odpověděl Achabovi, chraň mě, Hospodin, abych ti dal dědictví po předcích. Achab přišel do svého domu mrzutý a rozhněvaný kvůli řeči, kterou s ním mluvil Nábot z Izraelu, když mu řekl, nedám ti dědictví po svých předcích. Lehl si na lůžko, odvrátil svou tvář a nechtěl jíst. Přišla k němu jeho žena Jezabel a ptala se ho, proč jsi mrzutý, že nechceš ani jíst? Odpověděl jí, mluvil jsem s Nábotem z Izraelu a řekl jsem mu, postup mi svou vinici za stříbro, nebo chceš-li, dám ti za ní jinou vinici, ale on řekl, nedám ti svou vinici. Tu mu jeho žena Jezabel řekla, ty ale umíš vládnout nad Izraelem. Vstaň, najez se a buď dobré mysli, já už ti opatřím vinici Nábota z Izraelu. Napsala v Achabově jméno dopis, zapečetila ho jeho pečetí a poslala dopis předním mužům a vznešeným spoluobčanům Nábotovým. V dopise napsala, vyhlaste půst a posaďte Nábota mezi přední lidi. Posaďte před něho i dva ničemi a ti, ať ho obžalují. Proklínal si Boha a krále. Vyveďte ho ven a ukamenujte k smrti. Mužové města, předáci a jeho vznešení spoluobčané provedli to, co jim Jezabel rozkázala, jak bylo napsáno v dopise, který jim poslala. Vyhlásili půst a posadili Nábota mezi přední lidi. Pak přišli dva ničemové, sedli si před něj a ti ničemové obžalovali Nábota před lidem. Nábot proklínal Boha a krále. Vyvedli ho ven z města a ukamenovali ho, že zemřel. Poslali Jezabel vzkaz. Nábot byl ukamenován, je mrtev. Když Jezabel slyšela, že Nábot byl ukamenován a je mrtev, řekla Achabovi, vstaň, zaber vinici Nábota z Izraelu, kterou ti odpíral dát za stříbro. Nábot už nežije, je mrtev. Když Achab slyšel, že Nábot je mrtev, vstal a sestoupil do vinice Nábota z Izraelu, aby se jí zmocnil. Tu se ozvalo Hospodinovo slovo Tyžbanu Eliášovi. Vstaň, sestup naproti Achabovi, králi izraelskému, který sídlí v Samaří. Hle, je v Nábotově vinici, neboť tam sestoupil, aby se jí zmocnil. Řekneš mu, tak praví Hospodin. Zabil si a zmocnil ses. Pak dodáš, tak praví Hospodin. Na místě, kde lízali psi krev Nábotovu, budou psi lízat i tvou krev. Achab řekl Eliášovi, chytil jsi mě při činu, můj nepříteli? Odpověděl, ano, chytil, poněvadž jsi zaprodal k tomu, co je zlé v Hospodinových očích. Hle, já na tebe přivedu neštěstí a zametu za tebou, vyhladím Achabovi v Izraeli každého mužského potomka, ať svobodného nebo otroka. Když Achab slyšel tato slova, roztrhl si šaty, oblékl si žínici na holé tělo, postil se, spal v žínici a chodil stísněn. Tu se ozvalo Hospodinovo slovo Tyžbanu Eliášovi. Vidíš, jak se Achab pokořil přede mnou? Poněvadž se přede mnou pokořil, nepřivedu neštěstí na jeho dům v jeho dnech, ale přivedu neštěstí ve dnech jeho syna.

Nový výstavní cyklus s názvem Katastrofa a úžas připravuje Vatikánská apoštolská knihovna. V polovině září ho zahájí papež Lev XIV. První část s názvem Aqua nabídne zamýšlení nad vodou jako zdrojem života i silou, která může přinášet zkázu. Archivář a knihovník svaté římské církve Giovanni Cesare Pagazzi informuje, že cílem je propojit současné umění s bohatým kulturním dědictvím knihovny. Připomněl také slova papeže Lva XIV. O věrnosti minulosti i budoucnosti. Přítomnost a také tato výstava se může stát domovem, kde minulost a budoucnost se setkávají jako přátelé, uvedl. Výstava bude na veřejnosti přístupná od 25. září do 14. května roku 2027. Tak informuje server Vatican News.

0: nyní už se blíží 6:30, máme středu s datem 15. červenec 2026. Krásné ráno na Proglasu vám přeje Daniel Blaške. Tento den roku 1274 zemřel svatý Bonaventura, kterého dnes připomíná katolický kalendář. Byl to italský kardinál, hlavní představený a patron františkánského řádu, scholastik, přítel svatého Tomáše Akvinského, učitel církve, je také ochráncem teologů, dělníků a dětí. 420 roků uplynulo od narození nizozemského malíře, kreslíře, grafika a rytce Rembrandta van Rijna. Ve navěčnosti je od roku 1669. Před 115 lety skonal ruský biolog, zoolog a bakteriolog Ilja Mečninkov, objevitel procesu fagocytózy. Za práce o imunitě dostal Nobelovu cenu. A výročí dnešního dne 60. slaví jeho blaženost Tichon, pravoslavný arcibiskup Washingtonu, metropolita celé Ameriky a Kanady. 70 let se dožívá americký kytarový virtuos a skladatel Joe Satriani. 76. narozeniny slaví historik, spisovatel a překladatel Jiří Kovařík, znalec dějin Francie. 80. slaví Linda Ronstadt, jedna z nejúspěšnějších amerických zpěvaček. A svátek má Jindřich, jméno z němčiny znamená pán, vládce domu. Pranostika o 15. červenci odkazuje ke staré památce. Na den rozeslání apoštolů bývá 9 bouřek. Podívejme se, co k tomu má co říct Český hydrometeorologický ústav. Ten věstí, že ve severovýchodní polovině území bude zejména v dopoledních hodinách oblačno a zataženo, místy s občasným deštěm nebo přeháňkami a také bouřkami, ojediněle silnými. Jinak bude oblačno až polojasno, ojediněle odpoledne přechodně místy s přeháňkami nebo bouřkami, ojediněle intenzivními. Ráno v Čechách budou ojediněle mlhy. Nejvyšší teploty dosáhnou 23 až 28 stupňů Celsia, na severu území bude kolem 21, na jihu Moravy až 30 stupňů, v 1000 metrech na horách bude kolem 17, na Šumavě až 20 stupňů. Vítr bude slabý proměnlivý, přes den severní až severovýchodní, v bouřkách přechodně zesílí. Dopoledne, zejména v severovýchodní polovině území, odpoledne přechodně i jinde s bouřkami, ojediněle i s intenzivními. Předpokládané množství srážek 0 až 10 mm, v bouřkách ojediněle kolem 25 mm. Dopoledne na severovýchodě výjimečně i více. Tlaková tendence, slabý vzestup, odpoledne se trvalý stav, rozptylové podmínky budou většinou dobré.
1: Jsi jako John Snow, svět hoří jak dům, ty na noční hlídce tolik.

Je 6 hodin a 36 minut, máme středu 15. červenec. Co tento den přinese? Pokračuje debata nad encyklikou papeže Lva 14. Magnifica Humanitas a rolí AI v dnešním světě. V Castel Gandolfu nedaleko Říma se jí účastní více než 200 odborníků a zástupců předních mezinárodních institucí, které se věnují otázkám míru a umělé inteligence. V německém Hanoveru dnes vrcholí výroční konference Mezinárodní rady křesťanů a židů. Má motto Pokání, náprava a smíření, náboženské zdroje pro bouřlivé časy. V Plzni oficiálně otevřou dvě schránky nalezené při opravě Sanktusové věžičky nad hlavní lodí katedrály svatého Bartoloměje. Podle zvyku do nich předchozí generace uložili vzkaz pro budoucí generace. Otevření proběhne za účasti biskupa Tomáše Holuba. Podrobnosti nabídneme v živém rozhovoru po 13. hodině. Dobrovolníci z Belgie, Estonska, Mexika a Španělska ode dneška uklízí židovský hřbitov v Holešově. Během 10denního pobytu se zapojí také do přípravy zdejšího festivalu židovské kultury Hamakom, který startuje za necelý týden.

ležíš vedle mě na koberci a šeptáš, poslední neumírá naděje, ještě odpočívá.

0: Pouť k paní Marii Karmelské začíná ve Slezské Ostravě. Farnost si při této příležitosti připomene i 243. výročí posvěcení kostela. Dnes večer se věřící sejdou v chrámu svatého Václava, kde proběhnou litanie k paní Marii. Poté pěšky přejdou na bohoslužbu do kostela svatého Josefa. Podrobnosti k zítřejšímu celodennímu programu má náš ostravský redaktor Antonín Žolnerčík.
1: Celebrantem bohoslužby v 7.30 bude lutkeřovický farář pater Jan Plaček. Hlavním celebrantem mše svaté v 10 hodin je biskup Martin David. Až do 16:30 odpoledne pak máme příležitost k soukromé adoraci. Poutní slavnost zakončí mše svatá v 17 hodin, kterou celebruje duchovní správce farnosti Moravská Ostrava pater Vítězslav Řehulka.

zkoušejí zamykat ústa i budoucí krásu. Španělské světice českých přepravních řádů.

To byla píseň Silencio od Petra Linharta. Herečka, zpěvačka a moderátorka Tereza Richtrová vydala své první autorské album Místa krajiny. Ve spolupráci s producentem Martinem Kišperckým z kapely Květy vytvořila kolekci písní inspirovaných krajinou Jižní Moravy, Prahou, mezilidskými vztahy i osobní pamětí. Album spojuje intimní písničkářství s prvky folku a alternativního popu a působí jako osobní hudební mapa míst, kterými autorka během života prošla. No a prošla také kolem božích muk, které si poslechneme nyní.

0: To nám zpívala Markéta Foukalová, na klavír hrál Martin Brunner a to zhudebněnou báseň Jana Zábrany, jeho sonet Černá raní vzpomínka.
1: Víte, kdo vždy přispěchá na pomoc dětem? Za A skřídci, za B Daránek. Správně je za B. Daránek je sbírka Charity Česká republika na podporu znevýhodněných dětí. Jako malý beránek přichází proto, aby to ti nejmenší měli co nejlehčí. Pomozte jim svým darem na daranek.cz.
0: A nyní už máme za 10 vteřin 7. hodinu a to je čas pro Český rozhlas Plus a jeho zpravodajství.
2: V 7 hodin ve středu 15. července začíná živé vysílání Ranního Plusu a dobré ráno vám přejí Daniela Vrbová
3: a Martina Mačková.
4: Český rozhlas Plus.
3: Tady je pohled do našeho scénáře pro první hodinu. Jak dění v Hormuzském průlivu ovlivňuje rozhodování rejdařů?
2: Dokdy se Filip Turek chce vzdát funkce vládního zmocněnce pro Green Deal?
3: A jak se během dosavadního mandátu prezidenta Petra Pavla proměnil Pražský hrad?
2: To vše se dozvíte, nejdřív tu jsou ale zprávy s Martinem Matějkou.
5: Americká armáda oznámila, že dokončila novou vlnu úderů proti Íránu a podle jejího velitelství CENTCOM bylo cílem snížit schopnost Teheránu ohrožovat obchodní lodě. Íránské revoluční gardy naopak dnes v noci zaútočili na Bahrajn, kde udeřili na základnu americké 5. flotily. Tvrdí taky, že mířili na základny v Kuvajtu a Jordánsku, kde jsou američtí vojáci. Další informace přidáme v Ranní Plusu hned po zprávách. Podnikatelé v Česku by měli od nového roku znovu elektronicky evidovat tržby. Počítá s tím vládní návrh zákona, který by dnes ve třetím čtení měli schvalovat poslanci. Fungovat by nové EET mělo od ledna a státnímu rozpočtu každoročně přinést 14 miliard korun. Současně se zavedením evidence chce vláda obnovit i některé daňové slevy, třeba na studenta a školkovné. Evidovat by se měly taky bezhotovostní platby. Ty jsou podle opozice ale dohledatelné a z předlohy by se proto měly vypustit, říká předseda poslanců TOP 09 Jan Jakob.
6: O tom rozhodoval před 9 lety ústavní soud a už v té variantě původní EET tak bezhotovostní platby vyškrtl, protože už jednou evidované jsou. Z tohoto důvodu já považuji ten návrh vlastně v rozporu s nálezem ústavního soudu.
5: A to odmítla ministryně financí Alena Schillerová z hnutí ANO. Podle ní je návrh v souladu s rozhodnutím ústavního soudu a reaguje na nejnovější platební metody. Evidence i bezhotovostních plateb podle ní přispěje k lepšímu odhalování šedé ekonomiky. A povinnost zavést EET by se měla vztahovat na obchody, restaurace a nově i na řemeslníky. Zvláštní režim, takzvané EET off, budou moci využít malí živnostníci s příjmy do milionu korun. Poslanec Filip Turek za motoristy dočasně nebude působit jako vládní zmocněnec pro Green Deal. Počká na výsledky vyšetřování pondělní dopravní nehody. Oznámil to ve videu na Instagramu. Pokud ho vyšetřovatelé označí za viníka nehody, na pozici rezignuje. Při dopravní nehodě v centru Prahy se Turek srazil s nemocničním autem, které převáželo krev. A Turkovi se nic nestalo. Druhého řidiče převezli záchranáři se zraněním do nemocnice. Podle Turka je už řidič doma.
7: Podotýkám, že jsem opravdu do té křižovatky vyjel na zelenou. A za tím pánem jsem běžel mu pomoci a jediného, co mi šlo, aby bylo v pořádku. Já jsem s ním dneska telefonoval, je doma z nemocnice a má poraněný loket.
5: Premiér Andrej Babiš z hnutí ANO řekl, že pokud se potvrdí průběh nehody, jak ukazují nové kamerové záznamy, měl by Turek na funkci zmocněnce rezignovat. Na záběrech je vidět, jak Turek vyjel do křižovatky přímo z odbočovacího pruhu, aby předjel stojící kolonu aut. K rezignaci na všechny politické funkce vyzývá Turka i opozice.
4: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
5: 3 námořníci zahynuli při ruských útocích na nákladní lodě vyplouvající z oděských přístavů. Šlo o plavidla pod vlajkami Tanzánie, Liberie a Maršalových ostrovů.
8: Útoky na lodě vyvážející zemědělské plodiny sledovali lidé v Oděse přímo na plážích. Náčelník oblastní vojenské správy Oleg Kyper později na sociálních sítích oznámil, že při útoku kapitán jedné z lodí zahynul a na dalších lodích zemřeli 2 námořníci. Ukrajinské služby posádky lodí evakuovali a v nemocnicích ošetřili několik zraněných. Večer Rusko na Oděsu zaútočilo raketami. Podle městské vojenské správy zasáhly mimo jiné nádrže se slunečnicovým olejem, které začaly hořet. Oděsy Martin Durazín, Český rozhlas.
5: V českých zásobnících je teď zhruba 1,5 miliardy metrů krychlových zemního plynu. Asi o třetinu méně než loni, ukazují to data Ministerstva průmyslu a obchodu. Kapacita zásobníků je naplněná ze 47%.
9: Obchodníci letos plní zásobníky pomaleji mimo jiné proto, že ceny plynu jsou kvůli konfliktu na Blízkém východě vyšší, než bývá v létě obvyklé, říká vrchní ředitel sekce energetiky rezortu průmyslu René Neděla.
10: Takže samotné uskladnění nepřináší takový obchodní zisk jako v některých předchozích letech.
9: Plynu ale bude v zásobnících dál přibývat, potvrzuje to Denisa Řezničková, ředitelka obchodu a dispečinku státní společnosti Gas Storage CZ, která vlastní 6 zásobníků.
11: Kapacita našich zásobníků pro nadcházející zimní sezónu je v současnosti rezervována přibližně na 84%.
9: Plynu bude v Česku podle rezortu průmyslu na topnou sezónu dostatek, podle Asociace nezávislých dodavatelů energií, ale bude pro zákazníky zhruba o 5 až 15% dražší než loni. Vít Andrle, Český rozhlas.
5: Posloucháte zprávy Českého rozhlasu Plus. Dozorčí rada zdravotní pojišťovny Ministerstva vnitra prověřuje zlaté padáky pro bývalé manažery. Český rozhlas zjistil, že přes 23 milionů korun vyplatí pojišťovna na odchodnou bývalému výkonnému řediteli Otakaru Smolíkovi a téměř 21 milionů bývalé šéfce personálního Lidie Roměřské. Vyplývá to z informací, které Český rozhlas získal podle informačního zákona. Oběma manažerům zaručila pracovní smlouva nejen odchodné, ale i roční konkurenční doložku. Pojišťovna je přitom dlouhodobě ve ztrátě a bývalé vedení mělo za úkol hledat úspory. A předseda dozorčí rady Slavomír Bel očekává výsledky kontroly na podzim.
12: Zabýváme se tímto. V tuhle chvíli jsme si vyžádali od zdravotní pojišťovny Ministerstva vnitra podklady. Tyto podklady pak budeme hodnotit a na základě závěru, který předložíme správní radě v příštím zasedání v září, pak budeme tedy navrhovat další opatření.
5: Výhodné smlouvy uzavíral s manažery bývalý generální ředitel David Kostka, ten to nechtěl komentovat. A začíná 23. ročník festivalu Colors of Ostrava. V oblasti bývalých vysokých pecí během 4 dnů vystoupí 110 interpretů. Fanoušci se můžou těšit třeba na legendu elektronického soulu Mobyho nebo na poprokové duo 21 Pilots.
13: Američtí 21 Pilots jsou středečními headlinery. Do Ostravy přijíždějí s celosvětově známými hity, ale hlavně s novinkami z alba Breach, na kterém zakončují desetiletý příběh celkem 5 desek. Ještě před nimi vystoupí třeba Ondřej Ruml nebo skupina Mirai. Čtyřdenní festival nabídne i fórum Melting Pot. Ve středu se na něm představí například zpravodajský podcast Českého rozhlasu Vinohradská 12 a fotograf Petr Horálek zase ukáže fotografie vesmíru, které ocenila i americká NASA. Jiří Štefl, Český rozhlas.
5: Na dálnici D8 z Ústí nad Labem do Prahy čekejte zdržení před sjezdem na Doksany. Zpomaluje se na 34. kilometru a okolo čtvrt hodiny se popojíždí k nehodě u Roudnice na kilometru 33 a po srážce kamionu s osobním autem se projíždí pouze levým pruhem. Na dálnici D1 ve směru z Prahy do Brna narostla kolona až k Ostrovačicím na kilometr 179. Popojíždí se v obou pruzích, osobní auta se rozjedou za kývalkou na kilometru 182. Kamiony se sunou až do omezení u sjezdu na D2. Další informace z dopravy za půl hodiny a dobře dojeďte. Přes den čekáme na severu a severovýchodě oblačno až zataženo s občasným deštěm, jinak bude oblačno až polojasno a teploty 23 až 28 stupňů. Tolik zprávy Martina Matějky.
1: Zůstáváte na vlnách Proglasu.

0: 6 dobrovolníků ze zahraničí ode dneška pomáhá s úklidem a údržbou židovského hřbitova v Holešově. Účastníci workcampu, který má ve městě letitou tradici, přijeli z Belgie, Estonska, Mexika a Španělska. Jejich hlavní prací na 10 dní je úklid chodníků, setkání a hrabání trávy. Sekání a hrabání trávy. Pomáhat budou také v Šachově synagoze a zapojí se do příprav a organizace 26. festivalu židovské kultury Hamakom, který začne v úterý 21. července.
1: Například se nám po 2 letech podařilo domluvit s brněnským divadlem Čučka, které přijede v představení Můj golem. Je to koncipované pro děti od 8 let, ale je to samozřejmě i pro dospělé. Ale co jsou takové naše opravdové topky, tak to je ta rovina koncertní. Tam se moc těšíme na koncert Jiří Hošky, Dominiky Weiss-Hoškové a Weiss Family v Šachově synagoze. Je to vždycky věnováno klezmerové hudbě, je to taky o 2 violončelech, na které hraje pan Hošek se svou dcerou Dominikou. Další budou třeba sobotní koncertní programy. Máme tam dopoledne koncert Tria Nijma a závěrečný koncert akustické kapely Der Schanstergob. Snažíme se vždycky o tu pestrost, takže si myslím, že je zvládnutá i letos.
0: Zve na festival židovské kultury Hamakom do Holešova Dana Podhajská z organizačního týmu.

ze dvou cest, trnitou nebo zarostlou kopřivami. Co zbývá, než nechat se vést a pochopit, co je za hvězdami, co skrývá se za hvězdami. Jedna mi srdce drásá a druhá pálí, že kůže bych se vzdal. Prý za vším se skrývá krása, ale já bych teď nejradši prostě spal. A doufal, že až se probudím, bude to všechno za mnou, že někde tam nahoře z milosti kouzelným proutkem mávnou. A doufal, že až se probudím, bude to všechno za mnou, že někde tam nahoře z milosti kouzelným proutkem mávnou a zmizí bolest, odejde strach. A zmizí bolest, odejde strach. Kudy se tedy mám dát, když srdce pláče a rozum je zoufalý? Když nejrač bych zůstal stát a počkal, až se to převalí, přeze mě převalí. Co ze mě potom zůstane, co ztratím, co získám, když se vzdám? Možná se vůbec nic nestane, možná se proměním, že nepoznám se sám.

mnou. Jak v sobě dosáhnu milosti, kouzelným proutkem mávnou a obejmu bolest. Políbím strach, obejmu bolest, políbím strach.

0: U úřadu městyse Vysoký Chlumec nedaleko Sedlčan v sobotu pořádají festival folkování v Podhradí. S pozváním přichází organizátoři Ivana Slavková a Jakub Slavek.
1: Letošní ročník bude věnován vzpomínce na Petra Cihelku, který více než 20 let pomáhal tuto akci vytvářet a zval na ní skvělé interprety.
2: Těšit se můžete na kapely Nezmaři, Devítka, Poslední šance Míry Ošance, Naopak a na Olivera Kolku.
1: Po celý den bude zajištěno občerstvení, jídlo i pití. A k zakoupení budou také výrobky neziskových organizací Stéblo, Mela a Alka.
2: Přijďte si užít den plný hudby, přátel a letní pohody. Nezapomeňte přijít na folkování v Podhradí.
1: Těšíme se na vás!
3: Jdu s děravou patou, mám horečku zlatou, jsem chudý, jsem slab a nemocen.

0: Severní vítr v podání Františka Nedvěda. V pražských Havlíčkových sadech se příští měsíc uskuteční sedmý ročník divadelního open air festivalu Letní grébovka. Pořadatelé z divadla MA plánují od 3. do 28. srpna odehrát celkem 20 představení v prostorách novorenesanční umělé jeskyně Grota. Na programu bude 5 různých inscenací. Hned úvodní týden bude patřit divadelní premiéře inscenace Jak je důležité míti Oscara. Více umělecká ředitelka divadla Mariana Arzumanova.
1: Ten název, Jak je důležité míti Oscara, vám asi připomíná ten název, Jak je důležité míti Filipe, to je ten klasický překlad, ve kterém nejvíc bylo uváděna ta inscenace v Čechách, ale tentokrát v našem podání bude nový překlad Hany Novákové, který udělala speciálně pro nás přeložila slavní Wildovu komedii. Co vlastně na tom textu mě zaujalo nejvíc, proč k tomu textu vůbec jsem se obrátila? Především mě zaujal ten podtext, který jsem dříve nevnímala a kterému jsem nerozuměla. Když jsem se podrobně ponořila do životopisu Oscara Wilda, do jeho zatčení, soudního procesu a dvouletního vězení, začala jsem tuto hru chápat úplně jinak. Už mě to nepřipadalo jako vodvil konce 20. století. Sice rafinovaný, s brilliantním humorem, ale pořád předtím asi jsem to vnímala spíše jako vodvil. Mám pocit, že teprve kdy jsem skutečně porozuměla tomu, o čem Wilde psal, když jsem reálně porovnala to s jeho životopisem. Vznikl tak stále velmi vtipný, nahlížený jakoby očima samotného autora příběh. Wilde za svou sexuální orientaci zaplatil obrovskou cenu. Přišel o společenské postavení, o svou krásnou literární kariéru. Po propuštění z vězení brzy zemřel. Když si člověk uvědomí jeho životní osud, nevyhnutelně si položil otázku, jakou cenu člověk vůbec platí za právo být sám sebou.
0: Řekla umělecká ředitelka divadla MA Mariana Arzumanova. Inscenace Jak je důležité míti Oscara v novém překladu Hany Novákové zahájí festival Letní grébovka v pondělí 3. srpna.

Po celé léto trvá poutní sezóna v kapli svatých Cyrila a Metoděje na památné hoře Radhošť v Beskydech. Na mši svatou se začátkem v 11 hodin dopoledne se sem můžeme vypravit každou sobotu až do 26. září. K dopravě do pustevny doporučuje náš zpravodaj v kraji Antonín Žolnerčík využít sedačkovou lanovku od hotelu Rástoka v Trojanovicích.

Je 7 hodin 30 minut, středa 15. července, památka svatého Bonaventury, který zemřel tento den roku 1274. Před 205 lety se narodil lékař, archeolog, speleolog, antropolog a zoolog Jindřich Wankl, otec moravské paleontologie, zemřel roku 1897. Výročí dnešního dne, 60. slaví jeho blaženost Tichon, pravoslavný arcibiskup Washingtonu, metropolita celé Ameriky a Kanady. 70 let se dožívá americký kytarový virtuos a skladatel Joe Satriani. 670. narozeniny slaví historik, spisovatel a překladatel Jiří Kovařík, znalec dějin Francie, a 80. slaví Linda Ronstadt, jedna z nejúspěšnějších amerických zpěvaček. K svátku přejeme všem Jindřichům. Nahlédněme na počasí dnešního dne. Tady očekáváme v severovýchodní polovině území, zejména v dopoledních hodinách, oblačno až zataženo, místy s občasným deštěm nebo přeháňkami a také s bouřkami, ojediněle silnými. Jinak bude oblačno až polojasno, ojediněle dopoledne místy s přeháňkami nebo bouřkami, a to i intenzivními. Vád bude slabý, proměnlivý přes den severní až severovýchodní vítr, který v bouřkách zesílí, nejvyšší teploty v rozmezí 23 až 28 stupňů, na severu území kolem 21, na jihu Moravy naopak kolem 30 stupňů. V 1000 metrech na horách 17 stupňů Celsia, na Šumavě 20. Tlak bude slabě stoupat, odpoledne bude v setrvalém stavu a rozptylové podmínky budou většinou dobré. Co vám nabídneme v 9 hodin? Knihařství a písařství provozují Ouještí už 90 let. Zlomovým okamžikem pro jejich řemeslo v Boskovicích byla v roce 2019 nabídka odkoupit kontribuční sýpku. Tato letos 200 let stará budova je nyní místem, kde se propojuje řemeslo, kultura a komunita. Nachází se zde knihařská dílna, komorní prostor pro koncerty a besedy i komunitní centrum. Jak se tradičně knížky vyrábějí? Dá se tímto řemeslem uživit v současné době? A co všechno se dnes pod střechou sýpky odehrává? Tyto otázky zodpovíme v pořadu Na stole je téma se Zdislavou Horníkovou od 9 hodin. Na úvod letošní hudební siesty se krátce popolední postará předehra k opeře Carmen Georges Bizeta. Jako další si pustíme koncert D-dur, který pro klavír a orchestr napsal skladatel Camille Saint-Saëns, a ve zbývajícím čase se zaposloucháme do Malé symfonie, jejímž autorem je Charles Gounod. Krásný čas s Proglasem vám přeje Daniel Blaške a posílá vám píseň Vabiho Rivoli Island.

0: Program probíhajícího hudebního festivalu Znojmo připomíná 800 let královského města. Během 3 týdnů nabízí desítky koncertů i doprovodných akcí, hovoří prezident festivalu Jiří Ludvík.
1: My si zakládáme na tom, že se snažíme dramaturgicky přinášet do České republiky věci, které třeba už ve světě jsou obrovsky populární a naše divadla se jich ještě nechopila. A samozřejmě přinášíme naprosto fantastický cast a velmi jako odborný a přitom ale zábavný a inovativní přístup. Takže když jsme řešili dramaturgii letošního ročníku, tak jsme narazili na operu, která je opravdu jednou z největších opera. Je to opera balet francouzský pro Ludvíka 15. napsaný Les Enguerrands. Navíc ona je velmi aktuální, protože ona vlastně vypráví o tom, jak Evropa by se měla zamyslet nad tím svým neustálým řinčením zbraní a tím svým hezkým světem a podívat se do jiného světa mimo Evropu, protože pro Francouze tehdejší všechno, co bylo mimo, tak byli Indiáni. Takže není to jenom o Indiánech, ale je to prostě o světech mimo Evropu, které mohou fungovat mnohem lépe než právě Evropa sama. Je to velice aktuální. Myslím si, že v dnešní době prostě my se zamýšlíme nad tím, co s námi, jak to bude tady u nás fungovat. Takže i v tomhle směru je to velmi pěkné.
0: Jedním z největších lákadel letošního ročníku je podle Jiřího Ludvíka hudební soubor The Vegetable Orchestra, který se představí dnes večer.
1: Jedná se o to, že vlastně muzikanti přijedou na celý den a prvních 6 hodin svého pobytu ve Zlíně vyřezávají z jiny určené zeleniny, kterou musíme my sehnat. Vyřezávají hudební nástroje, ať jsou to pletničky z mrkve nebo tvorba houslí ze hřepíkatého teleru a další věci. Je to obrovský zajímavý koncept. Potom z toho, co vyřežou, dokonce se vaří polévka. Tato polévka se potom před koncertem po koncertě konzumuje a z těch vytvořených nástrojů tak opravdu probíhá plnohodnotný hodinový koncert. To znamená, jedná se o hudebně vtipnou záležitost. Málo kdo věří, že ze zeleniny se dá vytvořit hudební zážitek, a ono opravdu jde, že nám se to strašně, strašně líbilo právě pro ústřední té naší historie zeleninové, kterou tady máme rozměně.
0: Uzavírá na Proglasu Jiří Ludvík, prezident hudebního festivalu Znojmo. Ten potrvá do 29. července.

Je 45 minut po 7 hodině a je tu hudební kompas. V něm si tentokrát představíme belgickou instrumentální skupinu Warmus a její nové album De Binnenbauten. Začneme skladbou Radiator Jig.

Posloucháme belgickou skupinu Warmus. Její album Der Binnenbauten obsahuje jak taneční, dynamičtější kompozice, tak klidnější momenty. Stylově skupina z větší části vychází z takzvaného Ballfolku, což je evropské taneční hnutí, které čerpá z lidových tanců, ale často je obohacuje o prvky jazzu a dalších moderních žánrů. U Warmus se v jednotlivé skladby vyvíjejí, střídějí nálady, tempa i instrumentální kombinace. Skupina pracuje s postupně budovanou strukturou skladeb, takže její zdánlivě jednoduché skladby vyžadují soustředěný poslech a zdaleka nespoléhají na jednoduché taneční schéma. Neobvyklá je také kombinace nástrojů, které kapela využívá. Klavír, bouzouky, akordeon, saxofon, irské píšťaly, kontrabas a perkuse. Před námi jsou ještě skladby Galantus a Fitzjigs.

0: Poslouchali jsme belgickou skupinu Varmus a nyní už jsou to zprávy České rozhlasu Plus.
1: Bylo 8 hodin, toto je Středeční ranní Plus s datem 15. července. Dobrý poslech i nadále přejí Martina Mašková
2: a Daniela Vrbová.
3: Český rozhlas Plus.
2: Co vám přineseme v následující hodině? Jak spolehlivé jsou vládní odhady příjmů z opětovného zavedení elektronické evidence tržeb?
1: Proč zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra vyplatila bývalým manažerům rekordní sumy na odchodnou?
2: A jaké reakce vyvolala prohra Francie na fotbalovém šampionátu v den jejího státního svátku?
1: Povíme si po zprávách, které dnes připravuje Martin Matějka.
4: Spojené státy chtějí příští týden zaútočit na íránské mosty a elektrárny, pokud s nimi Teherán neuzavře dohodu. Řekl to americký prezident Donald Trump při vystoupení na stanici Fox News. Dodal, že američtí představitelé včera vedli s íránskými zástupci rozhovory. Ve stejný den taky armáda Spojených států oznámila obnovu námořní blokády na íránské přístavy a podnikla novou vlnu útoků. Íránská média informovala o řadě explozí na různých místech zemi. Podle nich protivzdušná obrana zasahovala v okolí jaderné elektrárny v Bušehru. Od nového roku má znovu fungovat elektronická evidence tržeb. Počítá s tím vládní návrh zákona, který by dnes ve třetím čtení měli schvalovat poslanci. A povinnost zavést EET by se měla vztahovat na obchody, restaurace a nově i řemeslníky. Naopak výjimku ze systému by měli malí živnostníci, kteří by mohli využít takzvané EET off. Pokračuje poslanec Jan Hrnčíř z SPD.
5: Drobní živnostníci s příjmy do 1 000 000 korun fungující v takzvaném režimu paušální daně budou mít tuto povinnost pouze dobrovolnou, takže chráníme drobné podnikatele před nadbytečnou byrokracií.
4: Měsíční paušální daň se ale nejmenší podnikatelé budou muset navýšit ze 100 na 1500 korun měsíčně. Výjimku pro malé živnostníci prosadilo hnutí SPD a motoristé jako koaliční kompromis. A proti znovu zavedení EET je opoziční ODS, která návrat systému označila za automatickou nedůvěru vůči podnikatelům. Poslanec Filip Turek za motoristy dočasně přestane působit jako vládní zmocněnec pro Green Deal. Oznámil to ve videu na Instagramu s tím, že počká na výsledky vyšetřování pondělní dopravní nehody v centru Prahy. Při ní se srazil se zdravotnickým vozem.
6: Turek ve videu řekl, že pokud ho policie označí za viníka nehody, na pozici rezignuje.
7: Podotýkám, že jsem opravdu do té křižovatky vjel na zelenou a za tím pánem jsem běžel mu pomoci.
6: Opozice vyzvala Turka, aby rezignoval na všechny politické funkce. Šéf ODS Martin Kupka se ve sněmovně vyjadřoval k videu, které se začalo šířit na sociálních sítích. Na něm je vidět, že Turek projížděl odbočovacím pruhem, ale z magistrály doleva neodbočil a ani před křižovatkou nespomaloval.
8: Že k té křižovatce mířil v odbočovacím pruhu, aby nakonec jel rovně? To chcete přikrýt?
6: Premiér Andrej Babiš z hnutí ANO řekl, že pokud se nehoda stala tak, jak ukazují záběry, měl by Turek na pozici zmocněnce rezignovat. Lucie Špetová, Český rozhlas.
3: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
4: Ruský útok na ukrajinské přístavní město Oděsa má podle tamních úřadů nejméně 3 oběti. Několik dalších lidí skončilo se zraněními v nemocnici. Šéf městské správy Serhij Lisak uvedl, že úder poškodil obytné budovy. Moskva v posledních dnech zintenzivnila útoky na ukrajinské černomorské přístavy v oblasti Velké Oděsy. Ty jsou mimo jiné důležité pro zahraniční obchod a válečnou ekonomiku země. Další mrtvé dnes hlásily i úřady z ukrajinské černihivské oblasti a z Chersonu. Úřad OSN během června na Ukrajině zaznamenal nejvyšší počet civilních obětí od dubna 2022. Minulý měsíc tam zemřelo 293 lidí a zraněných byly necelé 2000. U Lidic na Kladensku se srazily 2 autobusy, jedna žena se zranila středně těžce, dalších 11 lidí je zraněných lehce. Nehoda se stala na silnici číslo 61 na křižovatce do centra Lidic. Na místě zasahuje policie, hasiči a středočeská záchranná služba, včetně vrtulníku. Záchranáři zraněné rozvážejí do nemocnice, říká mluvčí středočeské záchranné služby Monika Nováková.
9: Jedna žena utrpěla středně těžké poranění. Je při vědomí a po ošetření byla letecky transportována do ústřední vojenské nemocnice v Praze. Ostatní pacienti mají lehčí poranění, převážně odřeniny a úrazy horních nebo dolních končetin. Po ošetření je vezeme do okolních nemocnic, převážně do nemocnice v Kladně a ve Slaném.
4: Posloucháte zprávy Českého rozhlasu Plus. Přes 23 milionů korun pro výkonného ředitele Otakara Smolíka, téměř 21 milionů pro šéfku personálního Lidii Jaroměřskou. A tolik musí vyplatit zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra svým bývalým manažerům na odchodnou. Český rozhlas to zjistil podle informačního zákona. Jde o rekordní sumy. Například bývalý šéf BZP Zdeněk Kabátek, který roky řídil největší pojišťovnu v zemi, dostal o 20 milionů méně než Smolík. Miliony pro ex-manažery už prověřuje dozorčí rada pojišťovny i ministerstvo financí. Smolík ani Jaroměřská na otázky nereagovali. Další informace přidáme v ranním plusu v této půlhodině. V Česku přibývá požárů od nabíječek mobilních telefonů, elektronických cigaret a dalších podobných zařízení. Před 5 lety jich hasiči evidovali 161, loni to bylo už 288.
10: Za požáry nabíječek může podle hasičského vyšetřovatele Václava Janovského z Benešova hlavně nepozornost.
11: Museli bychom stále tu baterii pozorovat, kdy dojde k nějakému syčení, nafukování. Když už dojde k nějakému rozvoji toho požáru, tak samozřejmě, když nabíjete samotnou baterku, ideální je jí hodit do nějakého kýble s vodou a vynést jí před dům.
10: Přibývají také požáry elektrokol a elektrokoloběžek, potvrzuje mluvčí hasičského záchranného sboru Kristýna Posekaná.
12: Stále častěji taky vyjíždíme k požárům vozítek na bateriový pohon. Loni jsme jich měli za celý rok 109, do letošního května 43.
10: Riziko těchto požárů roste také díky teplému letnímu počasí. Richard Webs, Český rozhlas.
4: A novinář, historik a dlouholetý politický komentátor Českého rozhlasu Petr Nováček dnes slaví 80. narozeniny. Vystudoval historii na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy. V 90. letech začal pracovat jako novinář v deníku Mladá fronta Dnes. Na konci 90. let se Nováček přesunul do Českého rozhlasu, kde se více než čtvrt století věnoval politice. S Janem Pokorným moderovali třeba pořad Radioforum. Svými politickými komentáři přispíval i do týdeníku Rozhlas. Za svou práci získal několik ocenění. V roce 2000 získal cenu Ferdinanda Peroutky. O 15 let později získal za celoživotní tvorbu i novinářskou cenu Opus Vitae. Na dálnici D7 směrem ze Slaného do Prahy narostla kolona až ke sjezdu na Středokluky na 5. kilometru. 20 minut se posouvá do omezení u letiště a už se pomalu i ve směru od Pražského okruhu nesouvisle se popojíždí z 28. kilometru z odbočky do Evropské. Na dálnici D11 na výjezdu z Prahy směrem do Hradce Králové čekejte zdržení v téměř půlhodinové koloně před omezením u Jiren. Sune se z kilometru 5,5. Na dálnici D1 z Prahy do Brna zastavují kamiony na úrovni Kývalky na kilometru 182. Ve směru z Vyškova panuje silnější provoz v okolí Holubic z kilometru 211. Další informace z dopravy za půl hodiny a dobře dojeďte. Přes den čekáme na severu a severovýchodě oblačno až zataženo s občasným deštěm nebo přeháňkami a také bouřkami. Jinak bude oblačno až polojasno, nejvyšší odpolední teploty 23 až 28 stupňů. Na jihu Moravy naměří až 30 stupňů Celsia. Tolik zprávy Martina Matějky.
13: Stáváte na vlnách Proglasu.

Je 8 hodin 11 minut, máme středu 15. července a co dnešní den přinese, to si právě povíme. Pokračuje debata nad encyklikou papeže Leva 14. Magnifica Humanitas a rolí AI v dnešním světě. V Castel Gandolfu nedaleko Říma se jí účastní více než 200 odborníků a zástupců předních mezinárodních institucí, které se věnují otázkám míru a umělé inteligence. V německém Hanovru dnes vrcholí výroční konference Mezinárodní rady křesťanů a židů s motem Pokání, náprava a smíření, náboženské zdroje pro bouřlivé časy. Čtvrtým dnem probíhá v chorvatském Lovránu středomořská teologická konference o roli náboženských komunit v době rostoucího zbrojení a geopolitického napětí. V podtitulu má hlásání míru uprostřed válečného hluku. Pořádá ji do soboty Rijecká diecéze pro křesťanské a muslimské teology a studenty teologie. V Plzni oficiálně otevřou dvě schránky nalezené při opravě Sanktusové věžičky nad hlavní lodí katedrály svatého Bartoloměje. Podle zvyku do nich předchozí generace uložili vzkaz pro budoucí generace. Otevření proběhne za účasti biskupa Tomáše Holuba. Podrobnosti nabídneme v živém rozhovoru po 13. hodině. Dobrovolníci z Belgie, Estonska, Mexika a Španělska ode dneška uklízí židovský hřbitov v Holešově. Během 10denního pobytu se zapojí také do přípravy zdejšího festivalu židovské kultury Hamakom, který startuje za necelý týden. Pouť k paně Marii Karmelské se koná ve Slezské Ostravě. Dnešní bohoslužbu bude od 20 hodin celebrovat pater Vladimír Cifr. A začíná festival Colors of Ostrava v ostravských Dolních Vítkovicích. Jeho součástí je také diskusní fórum Melting Pot. Více než 150 řečníků se v debatách zaměří zejména na vědu, umělou inteligenci či budoucnost světa.

Dvě dosud neznámá kázání svatého Augustina objevili vědci ve středověkém kodexu v diecézní knihovně v polském Pelplínu. Rukopis zkoumali odborníci ve spolupráci s německými badateli. Jazykovou a stylistickou analýzou potvrdili autorství svatého Augustina. Tyto texty se věnují 28. kapitole první knihy Samuelovi, která vypráví o králi Saulovi a věštkyni z Endoru. Svatý Augustin z nich nenabízí jednoznačný výklad této obtížné biblické pasáže, ale předkládá možné řešení a ponechává prostor pro úvahu posluchačů i čtenářů. Vědci nyní připravují odborné zpracování obou nově objevených kázání. V Pelplínu zároveň uvažují o jejich zveřejnění, aby se texty mohly dostat širší veřejnosti, píše Vatikán News.

0: Chebské varhanní léto, které letos slaví 30 let, zve dnes od 19 hodin na druhý koncert. Zazní v kostele svatého Mikuláše a svaté Alžběty. Program nadcházejících varhanní večerů přiblížila dramaturgyně festivalu a varhanice Martina Kolářová.
1: Na druhém koncertu vystoupí varhaník Jakub Janšta se svým kolegou houslistou Janem Markem. Třetí varhanní recital Jaroslava Tumy. Čtvrtým koncertem plníme takovéto naše poslání, že zveme regionální muzikanty, takže z Mariánských Lázní varhanice a flétnistka Lenka Čechová s jejím manželem Petrem Čechem, který přiveze klarinet, a uzavřeme Přemyslem Křicou, ten si přizval dva trumpetisty tady z našeho chebského regionu, Jiřího Pohnána a Miroslava Smrčku, a třetím jeho hostem je Zdeněk Plech, zpěvák ze Státní opery v Praze.
0: Varhanní večery se konají každou středu až do 5. srpna v kostele svatého Mikuláše a svaté Alžběty v Chebu. Začátek je vždy v 19 hodin.
2: Pravici dám si na srdce, levou rukou budu zpívat. V rytmu, kterým srdce tepe, o tom, jak je velkolepé na tebe se zblízka dívat. Na tebe zblízka pohledět a pak po letmém políbení. V rytmu, kterým srdce bije,

severních a severozápadních Čechách má Proglas v systému DAB vysíleče na Kukle v Ústí nad Labem, na Klínovci, v Karlových Varech, v Mariánských Lázních, na Třeboňském vrchu u Toužimy a na Prosečském hřebeni u Liberce. Pokrývají tato města a okolí Cheb, Chodov, Chomutov, Jablonec nad Nisou, Jirkov, Kadaň, Karlovy Vary, Klášterec nad Ohří, Krupka, Liberec, Litoměřice, Litvínov, Louny, Mariánské Lázně, Ostrov, Roudnice nad Labem, Sokolov, Teplice, Ústí nad Labem a Žatec. Jsme tu s vámi po celý den. Máme 31. minutu po 8. hodině, středa 15. července. Památka svatého Bonaventury, představeného patrona františkánského řádu scholastika, přítele svatého Tomáše Akvinského, učitele církve. Před stem a 15 lety Antonín Benjamin Svojsík prvně spatřil skauty, zažehlo to v něm okouzlení na celý život a vzpomínal opakovaně. Šedesátiny slaví jeho blaženost Tichon, pravoslavný arcibiskup Washingtonu, metropolita celé Ameriky a Kanady. 70 let se dožívá americký kytarový virtuos a skladatel Joe Satriani. 76. narozeniny slaví historik, spisovatel a překladatel Jiří Kovařík, znalec dějin Francie. 80. slaví Linda Ronstadt, jedna z nejúspěšnějších amerických zpěvaček. K svátku přejeme všem mužům a chlapcům, kteří nesou jméno Jindřich. Na co vás na Proglasu nalákáme také v pozdějším odpoledni k poslechu. Lidová písnička je stále živý organismus, životný především v komunitě folklorního hnutí, mezi muzikanty, zpěváky a souboráky. Ve 4 hodiny odpoledne si ve folklorním okénku představíme interprety, kteří pomohli spopularizovat lidovou píseň širokému nefolklornímu okruhu posluchačů. Zmínit můžeme Vlastu Redla, Pavla Nováka, Zuzanu Homolovou, Jaroslava Hudku, Karla Gota, sourozence Ulrichovi a samozřejmě folklorní muziky se svými solisty. Pořad připravila Magdalena Můčková. Druhé album české hudebnice a skladatelky Barbory Shi se jmenuje The Garden of Ottawa. Je pojmenováno podle finského ostrova Ottawa, kde Barbora 7 let žila v dřevěné chatě obklopené lesy. Skladby byly inspirovány samotou, přírodou a každodenními procházkami a autorka do nich integrovala zvuky lesa. Barbora Shi se dlouhodobě zabývá strunnými nástroji Finska a Číny. Hraje na finské kantele, čínský kučeng, na harfu, zpívá a svou hudbu doplňuje elektronickými prvky. Rozhovor s touto umělkyní povede v pořadu Jak se vám líbí v 17.10 Janis Moras. Vám krásný poslech a pěknou přítomnost Rádia Proglas přeje Daniel Blaške. Posíláme Alband a Kalimampu.

0: Po dvoutýdenní pauze opět vychází Katolický týdeník, tentokrát s číslem 29. Pro Glasu ho představila šéfredaktorka novin Kateřina Koubová.
1: My všichni jsme se vrátili po dovolených, také z poutí a samozřejmě z Velehradu anebo z charismatické konference z Brna. To všechno se odráží také v tomto novém katolickém týdeníku. Ale máme zde i nadčasová témata, a to film a církev, protože jednak přinášíme zpravodajství z Karlovarského festivalu filmového i z filmů, které zabudovaly u ekumenické poroty, ale také se díváme na to, jak film může prospět naší spiritualitě. A zdali pak jste věděli, že Vatikán sestavil něco jako doporučený seznam filmů. Bylo to už před 30 lety ke 100 letům kinematografie, ale filmy, které zde najdete, jsou stále velice hodnotné a stojí za to je vidět. Píšeme také o tom, jaké filmy mají rádi papežové nebo poslední papežové, které filmy si oblíbili. Zkrátka, až skončí fotbalový šampionát, můžete si je pustit, případně uspořádat farní kino, letní promítání, cokoliv.
0: Ve zpravodajství i na komentářové straně se noviny věnují nedávnému svěcení biskupů u Lefevristů, které dospěl do stádia schizmatu. Pokračuje šéfredaktorka Koubová.
1: Zároveň přinášíme rozhovor s emeritním brněnským biskupem Vojtěchem Cikrlem, který si letos koncem června připomněl 50 let kněžství a 20. srpna oslaví 80. narozeniny. Vrací se za svým působením, kdy byl 32 let v čele brněnské diecéze. Přibližujeme také semináře, které se jmenují Otcovo srdce. Jsou zaměřené na prohloubení osobního vztahu s Bohem jako milujícím tatínkem. No a papež začíná dovolenou, podívali jsme se ve zpravodajství, jak ji tráví v Castel Gandolfu. Přeji všem krásné léto.

0: nepochybuj.
1: Nikdy nepochybuj.
0: Má to cenu.
2: Plzeň staví nové domovy pro lidi s kombinovaným postižením a pro lidi s poruchovou autistického spektra. Dvě pobytová zařízení, která vyrostou v ulici Na Chmelnicích, budou fungovat odděleně. Více mluvčí magistrátu Eva Barborková.
3: Celá ta stavba s celkovou kapacitou 28 míst a necelých 177 milionů korun by měla být dokončena za 18 měsíců. V podstatě se tím vyřeší kritický nedostatek těchto sociálních služeb v regionu.
2: Zázemí v nových prostorách najdou lidé, kteří nejsou vzhledem ke svému handicapu schopni samostatného plnohodnotného života. Obě budovy, nazvané Nováček 2 a Domov pro osoby s PAS, budou jednopodlažní a bezbariérové.

0: Knihařství a písařství provozují Ouještí už 90 let. Zlomovým okamžikem pro jejich řemeslo v Boskovicích byla v roce 2019 nabídka odkoupit kontribuční sýpku. Tato letos 200 let stará budova je nyní místem, kde se propojuje řemeslo, kultura a komunita. Nachází se zde knihařská dílna, komorní prostor pro koncerty a besedy i komunitní centrum. Hosty Zdislavy Horníkové jsou dnes na Proglasu Ladislav a Marek Ouještí, tedy třetí generace majitelů rodinné, knihařské a písařské firmy. Panové, vítejte ve studiu.
1: Dobrý den.
2: Hezký den.
0: Devadesát let, co už vaše rodinná firma funguje. Jaké to pro vás je teda?
2: Pro nás je to takový trochu závazek. A zároveň chceme navázat na tu tradici, když my jako dřív, když táta pracoval, tak my jsme se k tomu řemeslu moc neměli, ale až později jsme pochopili, že když jsou ty stroje doma a je nějaký to ta možnost, tak jsme se najednou snažili a chtěli jsme to řemeslo zachovat, ale museli jsme zase trošku v jiné podobě, aby to v dnešní době vůbec bylo možné provozovat.
0: Oslavili jste to nějak, když máte takové kulaté výročí i té sýpky 200 let?
1: Oslavili jsme to, měli jsme krásný koncert, takový festival mini festival folkový, na kterém hráli kapely jako Nerez, Honza Žamboch u nás byl, Vítě Troníček a podobní. No a pak jsme to oslavili přímo v den výročí těch 90 let, což bylo 1. června, protože jsme kdysi našli letáček, ve kterém náš děda oznamoval veřejnosti, že 1. června 1936 otvírá svoje strojní knihařství v Boskovicích. Zajímavostí je, že v té době bylo údajně 7 knihařů v Boskovicích, 7 takových dílen.
0: Byl nějak výjimečný váš děda, že se nějakým způsobem udržel na tom trhu?
1: To bohužel nevíme. Víme, že byl docela podnikavý. On v různých dobách jako šel, že vyráběl i nějaké výrobky, které pro tu dobu byly důležité. Třeba v době, kdy byly potravinové lístky potřeba, tak na to vyráběl nějaké peníženky speciální a tak. Takže to víme. Ale zajímavostí je to, že děda byl nejenom knihař, ale byl i amatérský takový krajinkář, malíř. Takže maloval obrazy, tak my jsme teďka k tomu výročí právě 1. června letos jsme udělali takovou malou výstavu jeho obrazu na sýpce. Tak tím jsme taky oslavili tady to naše, ty naše narozeniny 90.
0: A jak ta historie pokračovala? Teda děda založil firmu v roce 1936 a potom jak to bylo dál?
2: Náš děda vlastně potom, co skončila válka, a tu ta dělna se různě stěhovala, on pracoval sám, pak tam měl nějaké pomocníky, ale v roce 1953 mu zabavili stroje a zakázali mu vlastně pracovat. Až potom později se v Boskovicích vytvořil komunální podnik, Kompas se to jmenovalo, který združoval různé řemeslníky, takže tam včetně toho i tu knihařskou dílnu tam provozovali a tomu povolili pracovat na jeho strojích, ale jeho už nebyli, byli znárodněny. Takže tam pracoval vlastně v tom podniku a někdy v 60. letech se vyučil i náš táta, takže mu tam dělal učedníka, takže tam pracovali spolu nějaký čas. A potom ho děda šel do důchodu a táta tam byl jako vedoucí, že tam měl taky nějakou paní, my jako malí děti jsme chodili za ním vždycky ze školy do té dílny, takže jsme se tam motali různě.
0: A pomáhali jste mu taky?
2: No tak v té době určitě asi ne, ale potom později, že když už jsme byli větší a přišla revoluce, tak ten komunální podnik se rozpadl a táto dostal možnost začít nějak podnikat, ale protože neměl prostory, neměl ani finance na odkoupení nějaké budovy. Ale doma jsme měli 2 místnosti, které si zařídil jako knihařskou dílnu, takže pak už jsme tu knihařskou dílnu od 90. let měli doma. A to bylo právě to, že nás bylo 5 dětí, nebo je pořád 5 dětí a takže byly časy, doby, kdy táta měl větší zakázky a chtěl po nás nějakou pomoc. A to bylo právě doba, kdy my jsme k tomu knihařině trošku začínali mít jako neúplně kladný vztah, ale později se to trošku jako... Vlastně táta pracoval doma, dá se říct, do své smrti, měl dílnu doma a potom, když byl v důchodě, tak pořád pracoval, spravoval lidem knihy a tak, takže...
0: A kde se to zlomilo potom ve vás, že jste začali se tomu řemeslu věnovat
2: víc?
0: My jsme
2: každý se vyučil po jinému řemeslu nebo jiné povolání, jsme si zvolili, ale tak nějak potom jsme začali zjišťovat, že že jsou ty stroje, je možnost začít dělat nějaké dárkové zboží, malé dárkové knížičky, které vyráběla už naše sestra ještě za totality, je vozila na různé akce. Tak jsme začali tady tím malým výrobkem, no a začalo se to nějak nabalovat, ještě jsme vlastně oba dva pracovali jinde a u toho jsme tohle dělali. A pak jsme nějak postupně opustili své zaměstnání a ta výroba se rozšířila. A je to o tom, že vlastně to, co si vymyslíme, to musíme vyrobit a potom si to i prodat. Takže to je ten základní vlastně to, co my od jako tu firmu takhle jsme posunuli, že neděláme to, tu klasickou knihařinu, jako opravy knížek a tak, ale vyrábíme svoje výrobky.
0: A co tedy všechno vyrábíte? Co u vás najdeme?
1: Tak začali jsme těma drobnostma, suvenýrama a postupně jsme to rozšiřovali, takže dneska děláme zápisníky různých velikostí, diáře, fotoalba, vlastně cokoliv, co z papíru si můžete vymyslet, různé trhací bločky. Každý rok vymýšlíme nějaký nový výrobek nebo něco specifického, různé záložky, přání. A do toho máme i doplňkové zboží, které třeba úplně nevyrábíme, ale hodí se to k tomu našemu sortimentu, protože je tam i to písařství, protože jsme toužili vlastně, aby na té sípce to vypadalo jako v takovém historickém papírnictví, takže tam máme i stará namáčecí pera, brka, ingusty, pečetidla, pečetní vosky a podobně.
0: Mm-hmm. A když si je nevyrábíte, takže je od někoho dostáváte tedy?
1: Ty nakupujeme a to je zajímavý příběh, protože to jsme se právě na trzích skamarádili s kamarádem z Maďarska, z Budapeště. A je to zvláštní pojítko mezi náma, protože on nemluví česky, mluví jenom maďarsky. Já mluvím zase jenom česky, nemluvím maďarsky, nemluvíme ani jiný jazyk, tak pořádně. Ale mezi náma nějak funguje ta chemie, že se potkáváme asi dvakrát do roka. Samozřejmě si mailujem, řešíme spoustu věcí po mailech přes nějaký překladače. Ale funguje to tak, že prostě on nám doveze zboží, pak se potkáme, kdy mu zaplatíme to, co jsme prodali a je to úžasná taková symbioza mezi náma. Je to zvláštní, ale funguje to skvěle.
0: A taky vážete knížky?
1: Samozřejmě, ty zápisníky, co děláme, tak vážeme. Opravě takové věci moc neděláme. Občas nás někdo něco přinese, tak něco málo, ale víceméně se tomu hýbáme, protože té práce máme hodně. My se soustředíme především na adventní trhy a vždycky vlastně celý rok pracujeme na to, aby jsme měli dostatek zboží právě na ty vánoční adventní trhy. Takže tímto se vlastně zabýváme.
2: Já bych jenom doplnil možná to, že to je taky taková věc, která to ruční šití těch zápisníků, protože děláme už jako několik druhů, třeba i ty diáře a je to spousta práce s tím, když to šijete ručně, ale my máme skvělou maminku, dnes už babičku, prababičku, už má spoustu vnoučat. Je to vděčná velká posluchačka Radia Proglas, Ludmila Oujeská, takže tím zdravíme. A moc děkujeme za tu spolupráci, protože ona pro nás všechny ty zápisníky dodnes šije. Že to jsou opravdu stovky zápisníků, diářů, takže díky mami moc.
0: Jaké materiály všechny používáte? Dívala jsem se, že i ruční papír tam máte.
1: Ruční papír používám taky, ale spíš jako na ty desky nebo na nějaké menší výrobky z toho vyrábíme. Ale používáme různé, my se zabýváme tím, že jezdíme různě po světě a hledáme zajímavé firmy, které vytváří hezké dekorativní papíry a ty pak kombinujeme buď s kůží nebo s knihařským plátnem. Takže tím vlastně z toho děláme ty desky, ty obaly. A jinak do těch bloků jako tak se snažíme používat různé kvalitní papíry, ať už to jsou buď nějaké odlehčené, co se používají do knih, anebo i speciálně právě proto, aby lidi mohli používat i ten ingoust, tak máme takovou speciální edici k zápisníku pro psaní ingoustem, kde je zase hlazený papír, aby se ten ingoust nerozpíjel.
0: A co techniky? Používáte tradiční techniky výroby, stroje nějaké tradiční máte?
2: No, my jsme na tom tak, že my to, co jsme obkoukali od našeho táty, tak takhle to vlastně děláme. A nebo jsme si něco i třeba upravili trošku, ale ty postupy jsou vlastně pořád stejný. Těch, já nevím, 200 let, jak se to dělalo před 100 lety, tak to děláme i my. Takže dneska samozřejmě tu knížku nebo zápisník je schopen stroj vyrobit za 5 vteřin, ale nám to trvá tu dobu, že to opravdu musím vzít několikrát do ruky. Takže všechno klasicky rukama, samozřejmě tam jsou nějaké řezačky, které dělají ten ořez, nebo používáme nalepenku, nůžky, takové ty strojní. Zlatičku používáme, alis, ale to je tak asi jako všechno, co se dá, co se dá říct, že je strojová výroba. To, na co ten stroj je nutně potřeba, tak to děláme, jinak všechno, většina té práce je prostě ruční.
0: Abychom si to mohli tak nějak líp představit, když si vezmeme třeba takový zápisník, jak postupujete při jeho výrobě?
2: No to je ještě taková věc, že my, jak jsme dva bratři a podnikáme spolu už delší dobu, tak aby jsme, a máme tam mimochodem, jsme si vzali dvě sestry, tak aby to...
0: To je taky zajímavé teda.
2: To je další příběh. Tak abychom se jako nehádali, tak máme vlastně tu práci rozdělenou. Takže já můžu popsat částečně jenom v rychlosti, jak se dělá ten vnitřek toho zápisníku, že to mám na starost

0: takový dřevěný nástroj, na kterým se to šije.
1: A ten vypadá jak mimochodem?
0: Trošku jako šibenice, no nevím, má to takový dřevěné šroubí, kde se dá
2: se prostě šroubama zvednout a jak by se vyply jako ty špagáty, na který se šije, takže to má takový šroubí, dvě šroubovice, dřevěná deska a přesto je zase taková deska, na kterou zavěsíte právě ty nítě nebo ty špagáty, na který se šije. A to se tam uváže a mezi tím se prostě šije ta knížka a přidávají se další složky.
0: Takže jak se to ušije, důležitá potom je to, že je to ušité, ale ještě to nedrží dobře, takže je to potřeba zaklížit, ten hřbet se klíží lepidlem, klíhem nebo jakýmkoliv jiným lepidlem. Musí se to ořezat, zakulatit, my třeba kulatíme i hřbety a nalepí se kapitálek, oblepí se to a takže jako je tam spousta těch operací, než člověk vlastně vyrobí jeden ten zápisník. Takže mám hotový zápisník a teď je potřeba ještě k tomu dělat ty desky, takže to předám slovu bratrovi.
2: Desky to mám já na starost a jak jsem už vyprávěl o těch papírech, takže to se snažíme, my vlastně se snažíme vytvořit ten pocit, aby člověk měl tu zajímavost, že si bere originál, že neděláme, že vždycky máme nějakou sadu třeba 200 různých druhů zápisníků, když s tím jedeme na ty trhy, že člověk si koupí zápisník a už vlastně většinou druhý na tom místě není, že má jako originál, takže je to náročný v tom, že kdybych dělal jeden zápisník jednoho typu, jich třeba 1000 kusů, tak se to dělá líp, než když musím dělat každý jiný. Takže kombinuju materiály, barvy těch pláten s tím dekorativním papírem a funguje to tak, že si musím nařezat napřed desky materiál na to, jo, v tom určitým formátu, knihařský plátno a ten dekorativní papír. A když je to ta poloplátěná vazba, kterou děláme nejčastěji, což je jenom proužek na hřbetě toho plátna, tak to musím potřít lepidlem, nalepím do toho takový úzký hřbetník podle té šířky tloušťky toho zápisníku, k tomu nalepím osově souměrně z každé strany vlastně tu desku, musím to oblepit a pak oblepím každou tu polovinu tím dekorativním papírem, tak aby to k sobě pěkně ladilo. No a do toho vlepím pak ten blok a dám to do lisu, kde to zalisu.
1: Jak vám to dlouho trvá, takhle jeden zápisník, když je originál?
2: To je častá otázka, ale protože my neděláme jeden kus jako pořád, děláme vlastně Jasně. nějakou sadu, tak těžko to můžeme říct, ale řekněme, že jsme schopni třeba každý nachys vyrobit za den 50 nějakých takových zápisníků, by se dalo říct zhruba, podle toho, jak je to náročný nebo...
1: Vy jste zmiňovali ještě ty jarmarky, na které poměrně často si myslím jezdíte a prodáváte svoje výrobky. Já mám jednoho známého, který říkal, že taky jezdí takto po jarmarcích a některé ty akce jsou moc fajn a vždycky se vydaří a jiné jsou zase třeba je špatné počasí, lidi nechodí, nekupují si zrovna. Jaký z toho vy máte pocit?
0: Tak my máme zkušenost už těch 25 let, co jezdíme, takže my jsme jako... navštívili těch jarmarků a trhů a městských slavností v České republice spoustu a postupně se to nějak vyprofilovalo, že jsme, byla to vlastně naše jediná obživa do doby, než jsme měli tu sýpku, takže vlastně je to tak asi 6 let zpátky, kdy jsme opravdu jezdili jako na ty trhy mnohem víc i přes léto a takže jsou, jak říkáte, jsou trhy, které víme, že budou jako pro nás zajímavý, ale spoustu jsme jich už jako takhle i vlastně už nejezdíme, protože víme, že je to, protože my ještě máme takovou specifiku v tom, že nám hodně dlouho trvá, než to zboží vystavíme, protože to je hodně věcí a ještě jako je to i náchylný na to, musíme mít tu střechu a všechno pořádně udělané, aby nám tam když tak nezapršelo nebo tak, takže jako nám to trvá hodně dlouho, takže už jsme si vybírali další akce spíš na víc dní. Letos nebo v posledních letech jsme to omezili a soustředíme se hlavně na ty trhy vánoční, adventní, takže jsme v Brně na Zelňáku už x let. A v Praze na náměstí Míru pravidelně prodáváme každý rok.
1: A jezdíte čím? Dodávkou? Nebo do čeho se to všechno vejde?
2: No, máme Volkswagen Transit a autododávku s vozíkem, kde všechno naložíme a vyjedeme na cesty. No,
1: Přece jenom ty věci jsou menší, takže se to i líp si myslím vozí, že?
2: Jo, je to, záleží kolik toho bereme, ale dřív, když jsme začínali, tak jsme vlastně jezdili celé rodiny, protože každý máme děti svoje, takže jsme vždycky na jeden trh jela jedna rodina a druhý víkend třeba jela druhá. Protože jsme opravdu si vzali dvě sestry, takže jsme tak trochu podobní. Takže se stalo spoustu humorných příhod, kdy nás kamarádi, s kterými se seznámil bratr se svojí ženou minulý týden, najednou zdravili a my jsme je vůbec neznali. Takže to bylo spoustu takových příhod a jezdili jsme vlastně i s dětma na ty trhy, takže tím jsme začínali, jsme opravdu objížděli spoustu trhů a dneska už jsme to trochu omezili.
1: A děti to musí bavit, že? Protože já, když jsem byla malá, mě to hrozně bavilo takhle, bavit se s lidmi a něco jim doporučovat třeba nebo tak, radit jim.

0: Dokud už byly malé děti, tak je to moc bavilo. Teď samozřejmě je to horší, ale o to víc nám pomáhají právě na těch adventních trzích, tak vesměs ten prodej je na nich. A jsme za to moc vděční, protože je to moc hezké, když člověk dostane i pochvalu od těch lidí, co si něco nakoupí, za to, že někdo je tam šikovně obsluhoval a řekl jim spoustu informací, takže nás to těší.
1: A vy jste chtěl dodat?
2: Já jsem jenom chtěl říct, že teďka mi napadlo ještě něco jiného, že je to vlastně, i si toho vážíme, že i my jsme věděli, když ten náš táta šel do práce nebo pracoval doma, tak jsme věděli, co dělá. A v dnešní době nám to hodně lidí říká, kamarádů, že si toho važte si toho, že vaše děti ví vlastně, co děláte, že prostě nesedí někde u počítače, ale že mají tu fyzickou práci, že ví, čím se živíte, takže už odmala ví, co to obnáší a jako můžou se podle toho i zařídit, nebo aspoň poznají, co to jako je, když se něco dělá manuálně. To jsem chtěl dodat, jenom jsem chtěl ještě říct k těm jarmarkům nebo k těm trhům, že máme i spoustu příhod právě s těma autama, protože ty auta už jsme různě měnili a tak, a takže takové ty příhody, jako že sotvrdujete na jarmark, auto se vám poláme a tak, nebo že jsme třeba nedojeli jenom na vánoční trhy. Dojeli jsme nakonec včas, ale třeba přes přejezd železniční se nám utrhl vozík úplně, takže jsme museli v zimě přeskládávat asi 40 baránovek, takže takových různých příhod máme spoustu.
1: A vy jste říkali ty humorné, máte ještě nějakou v záloze, kterou třeba rádi říkáte?
2: Já bych měl možná jednu takovou spíš jako nehumornou.
1: Dobře, tak pojďme na ní.
2: A to když jsme jezdili, pravidelně jsme jezdili do Holašovic, kde je vlastně chráněná UNESCOM vesnička a pravidelně v srpnu tam pořádají trhy. My jsme tam byli s třema dětma a naše prostřední dcera se tam v sobotu na sebe vylila, opařila se, protože se tam ohřívala vodu na čaj, tak se opařila celá. Měla opřelou nohu, takže to byla taková akční scéna a na to jako vzpomínáme teď už jako samozřejmě v pohodě, ale naštěstí se o nás postarali skvěle a pak jsme tam zůstali ještě 2 dny s ním v nemocnici v Českých Budějovicích, ale žádné následky nemá, ale vzpomíná na to dodnes.
1: To je dobře, no, to si myslím.
2: Takže příhody i s dětma a tak takových je taky.
1: My už jsme zmínili tu sýpku právě. Ta sýpka je kontribuční, co to znamená?
2: No, používá se kontribuční nebo i kontribučenská. A je to vlastně jako v překladu jako nucený, prostě sedláci měli povinnost odvádět část úrody, když by byla třeba válka nebo neúroda. Překládá se to jako pozemková daň, že tam museli část toho obilí odvádět. Takže kontribuce je tady v tohle a potom asi po 100 letech toho fungování to začali přebírat kontribučenské záložny. Jo, takže to se potom změnilo tady tohle, ale ta kontribuce je tady to pozemková daň v překladu.
1: Víte i něco o historii té sýpky samotné?
2: No, my jsme se snažili získat informace, jsme pátrali v archivech, protože v těch ta boskovická sýpka nikde jsme toho moc nezjistili, ale věděli jsme, my máme takový obrázek Boskovic, takovou rytinu z roku 1827, kde už ta sýpka stojí, takže jsme věděli, ale informovali jsme se nebo zjišťovali jsme, že se stavili ještě koncem 18. století, takže o nějakých 50 let dřív, tak jsme si mysleli, že už je starší. Ale teď díky jednomu našemu kamarádovi, který se zajímá o historii, tak nám sehnal nějaký článek v novinách, kde píšou, je to asi i částečně i z kroniky zřejmě převzaté, ale tam se přímo píše, že v roce 1823 v Boskovicích vypukl velký požár, který zachvátil spoustu budov židovské čtvrti i na náměstí. A právě pod hradem, kde je takový park a je tam spousta budov, tak tam byly budovy, nějaké hospodářské budovy a tam se píše, že tam právě vyhořela v tom roce 1823 původní sýpka, která stála na místě, kde teďka stojí zdárna v Boskovicích. A je tam přímo v tom článku psané, že náhradou tedy za tu sýpku byla postavena ta naše v roce 1826. A my jsme to vlastně, je to tak, to není ani rok, co jsme to zjistili, takže se nám to podařilo zjistit těsně předtím, aby jsme věděli, že je to přesně 200 let letos, kdy ta sýpka byla postavena.
1: Vy jste nevěděli, že můžete slavit, tak teď už to víte. Takže kdy vy jste ji dostali do majetku potom?
0: V sýpku, teďka to bude v září 7 roků, co poprvé jsme do ní vstoupili. Ta sýpka je vlastně dneska, jak stála na konci Boskovic kdysi, tak dneska je obestavená, je v zahradách a prakticky nikdo o ní neví. A i my, přesto, že jsme boskovští rodáci, tak jsme netušili, že tam ta budova stojí. A úplně náhodou před 7 lety, právě to září, nás pozval kamarád, že tam jde na prohlídku. On přemýšlel, že by si ji koupil a věděl, že máme rádi staré budovy, tak nás tam pozval, jenom se tam chcem podívat. A když jsem tam vešel, tak úplně jsem měl zimomriavky a říkal jsem si, to není možné, že taková budova stojí jako v Boskovicích a že by na nás čekala. A vlastně hnedka na první první dobrou jsem věděl, už jsem to viděl, jak bych to tam zařídil, co bych tam dělal. A vlastně jsme se pak rozhodli teda s bratrem dvě rodiny i s tím kamarádem. Jsme to nakonec tři rodiny koupili, tu sýpku, a museli jsme ji samozřejmě zrekonstruovat. Ona byla zachráněna jakoby zvenku, ale uvnitř bylo spoustu práce, museli se tam zavést elektřinu, topení, okna jsme vyměňovali, dělali jsme tam podlahy, sociální zařízení a tak dále. Takže
1: bylo to byla to vlastně chátrající budova v podstatě.
0: Předtím jo, ale jako toto už byla zachráněná budova, protože předtím to zachránil nějaký pan podnikatel místní, který to koupil, protože se uvažoval o tom, že se to zboří, a on to slíbil těm původním majitelům, že to zachrání, takže to od nich odkoupil a zachránil to, protože tam zatíkalo i, že ten to jako by zachránil jako plášť, tu budovu, a my jsme potom spoustu rekonstrukce dělali vevnitř, aby jsme to mohli užívat k tomu, co, k čemu to dneska slouží.
1: Většinou to bylo své pomocí. Většinu těch věcí.
0: Ano, jste... protože my jsme to koupili vlastně v době covidu a v té době bylo složité spoustu věcí sehnat a tak dál. Takže jsme vesměs všechno dělali své pomocí, za pomoci blízkých nebo nějakých kamarádů, zedníků a podobně, elektrikářů a tak dál. Ale dělali jsme to všechno prakticky své pomocí.
1: Tak to všechna čest teda.
0: To děkujem, ale prostě v tu chvíli to tak bylo a tím, že jsme nemohli jezdit na trhy pořádně, protože se tehdy nemohlo prodávat a tak dál, takže jsme měli čas a nezbývalo nám nic jiného, než se do toho pustit.
1: Měli jste o zábavu postaráno tedy.
0: Přesně tak, tak se to dá říct.
1: Ta sýpka je tedy opravená, co se tam všechno odehrává u vás? Co tam všechno organizujete a máte?
0: Sýpka je opravená, ale tak z části. Je tak opravená, aby se tam dalo něco provozovat, ale samozřejmě tam spoustu věcí, které je potřeba dodělat. Tvořil se tam, dole máme prostor, kde máme právě knihařskou dílnu v takovém prvorepublikovém stylu, máme tam staré stroje, máme tam i ten obchůdek a nahoře se vytvořil zajímavý prostor, který jsme se vlastně rozhodli, že bude sloužit veřejnosti, proto tam organizujeme spoustu různých akcí, děláme tam koncerty, výstavy, různé besedy, třeba v rámci Křesťanské akademie, kterou jsme tam s kamarády evangeliky založili v Boskovicích, takovou místní pobočku, tak tam zveme na besedy zajímavé lidi. Měli jsme tam Laďu Heriána, měli jsme tam Michaela Martínka, byla tam Sandra Silná a podobní. Takže jako snažíme se vlastně, aby ten prostor sloužil veřejnosti, aby se tam lidi mohli potkávat, setkávat, něco se naučit nebo si nějak odpočinout.
1: Jste říkali knihařská dílna, jak si to představit? Co tam všechno máte v takové prvorepublikové dílně?
2: V knihařské dílně je hlavně velký stůl, který je pořád malej. A jinak tam jsou ty stroje, jak jsem říkal, že nějaký dvě řezečky, máme tam jednu hodně starou, kterou někteří se nás ptají, ale není to po dědovi, protože po dědovi jsme vlastně nezískali žádný stroj, takže jsme museli koupit, ale je to stará kolová stohová řezečka, která je tam jako vděčnej, vypadá, je to takový trošku muzejní exponát, ale dá se na ní pracovat a ukazujeme to tam dětem, když máme knihařské dílny, které organizujeme pro školy a školky, tak je to vděčný i nástroj, aby si to i někdy vyzkoušeli.
1: A kde se takové nástroje dají kupovat?
2: No, na Aukru nebo na inzerci nějaká, no. Nebo někdo to má doma jako sběratelský kousek nebo tak, takže dá se pořád ještě.
0: Dá se, na bazoši se dá se hned.
1: Kdo hledá, najde. Takže říkali jsme, že máte tam tedy stůl a tu řezačku a potom co dál ještě?
2: Takže je tam spousta regálů, kde jsou papíry a lepenky a všechny ten materiál a je to vlastně tak, že tam opravdu je to trošku problematické, to možná přidám slovo bratrovi, protože on tam tráví nejvíc času a když si pamatuju dílnu, kde byl táta náš, nebo jakákoliv knihařská dílna, tak to opravdu bylo tak, že tam sotva člověk prošel. Ale vzhledem k tomu, že my tam máme pořád nějaké akce a děláme i ty knihařské dílny, tak je potřeba tam udržovat ve větším pořádku, než by člověk to, když to má doma. Já třeba mám dílnu doma, ještě jednu, takže tam jako si to můžu způsobit, jak chci, ale taky tam potřebuje se člověk mít pořádek, ale je to trošku v tomhle větší problém, že, bratře?
0: No, je to problém v tom, že zkrátka, když přijde k škole na knihařskou dílnu, tak potřebuju tam mít uklizeno, takže pořád neustále musím udržovat nějaký pořádek nebo vždycky předtím uklidit, což mi samozřejmě zabere spoustu času místo toho, abych ji věnoval práci.
1: Chápu. Říkáte programy pro školy, když si taková škola u vás objedná nějaký program, co jí potom čeká?
0: Čekají většinou, pokud je to knihařská dílna, protože my děláme programy pro školy i pro mateřské školky i pro střední, takže si zvolí na našich stránkách program podle věku těch dětí, které chce. A čeká je vlastně nějaké povídání, vždycky je přivítáme, povídáme jim něco právě o historii naší té rodinné firmy, ten náš příběh, něco o historii sípky, potom jim tam interaktivně, jaké nástroje knihař používal nebo používá. No a potom se dopodíváte dolů do dílny, kde jim předvedeme vlastně výrobu jednoho zápisníku, aby viděli, kolik zatím stojí práce, kolikrát to musíme vzít do ruky. No a pak se rozdělí většinou na 4 skupinky a vlastně vyrábí 4 výrobky, projdou takový stanoviště 4 a odnáší si 4 výrobky a na závěr jim vždycky ještě buď zaspíváme, máme takovou jarmareční píseň, takový příběh o jednom knihaři.
1: Závěr. Jste si složili sami?
0: Ten jsme si složili sami, nebo tady bratr ho složil se svou ženou. Takže ten jim vždycky zaspíváme, protože jsme ho kdysi zpívali právě na jarmarcích, když jsme tam jezdili jako celá rodina, tak jsme ho zpívali, tak tento příběh jim zaspíváme. No a většinou to trvá tak 2 až 2,5 hodiny, řekněme, takové dílny a jezdí za náma děti až ze Znojma, z Opavy a z Brna často. Takže za to máme velkou radost a to nás hodně baví.
1: A je to náročné natchnout děti, protože říká se, že v dnešní době je to čím dál složitější děti udržet, jejich pozornost.
2: No je pravda, že je velký rozdíl někdy v těch dětech, že přijde, my si pak, jako až ty děti odejdou, tak je tak hodnotíme společně, že jak pracovali, tak jako většinou fakt jsou šikovní, protože jako chtějí to dělat a doufáme, že je to baví, i tak vypadají. Takže jako, ale samozřejmě někdy je to složitější, třeba ty školky, to je celkem náročná práce, musím říct, takže jako je nějak zabavit, nebo aby u toho vydrželi, protože jsou trošku že, mladšího věku a tak, ale jako jsou rozdíly. Je vidět, že opravdu někdo se k té práci umí postavit. Když třeba tam máme malou řezačku, na které si mají uříznout něco nebo sešit takový, který si vyrábí, tak vím hned, jak se tomu postaví, jestli ten kluk ví, na kterou stranu má točit tím kolem, aby si to zalisoval nebo neví. Takže jako člověk pozoruje, že to je různý, no, že opravdu. Ale často myslím si, že to tak je, že často z těch menších vesnic jsou ty děti opravdu takový jako šikovnější na tu manuální práci, že nám to tak přijde, ale...
0: Ale při této příležitosti musím vzdát hold všem učitelům a kantorům, protože naše ženy jsou právě učitelky a já jim vždycky říkám, že to je vždycky, když odjede ta skupina, tak půl hodiny sedím a koukám, než se trochu zpamatuju.
2: Je to tak, to se taky přidávám, že jak jsem mluvil o těch školkách, tak moje žena zase má malou dětskou skupinu a tam malé děti a vlastně taky nebýtý, která nám pomáhá tedy s těm knihařskýma dílnama, tak protože potřebujeme tam vždycky minimálně 4 lidi, aby jsme se jim věnovali. Takže je to opravdu hodně náročný. Takže taky přidávám se a vzdávám hold.
1: Často jste zmiňovali vaše manželky, tak tedy jak se to stalo, že 2 sestry si vzali 2 bratry?
2: Tak to bych asi měl začít já, protože já jsem se prvně zamiloval do mé teďka ženy. Jsme spolu už skoro 30 let a je to tak, že vlastně my jsme si viděli do oken částečně, protože oni bydlí o ulici níž, i když je to nějakých, já nevím, 100 metrů možná. No a tak to byl můj, že jsem se do ní zamiloval, ona do mě údajně, snad. Takže my jsme se seznámili jakoby první, no. Já jsem jako mladší sourozenec a ona je starší, takže...
0: A důležitý je, že to bylo v klasickém společenství kolem kostela, že my jsme byli oba ministranti, oni zpívali ve sboru, že, takže jsme se potkávali a...
1: Rodiny se znaly vlastně?
0: No, tak jakoby jo, ale spíš od vidění, nebylo to, že by úplně se potkávali.
2: Tak já musím jenom jako trochu poznamenat, že když já jsem se seznámil se ženou, tak ještě vůbec nechodili do žádného sboru ani to, ale právě jsem je tomu trošku přivedl, ne, bych si chtěl jako. ale je to tak, že vlastně ten kostel nás dal dohromady, dá se to tak říct určitě.
1: Tak to je moc fajn. A jaké to je pracovat takto jako v rodinném prostředí? Vídáte se doma, vídáte se v práci? To musí být někdy trochu na hlavu, ne?
0: Naštěstí se nevídáme úplně doma, protože oni spousta lidí má představu, že spolu pomale bydlíme, ale já bydlím na vesnici kousek od Boskovic, bratr bydlí přímo v Boskovicích a...
1: Já jsem spíš myslela vy a vaše manželka.
0: Naše ženy, ale právě že ta doba, kdy... Já na to vzpomínám právě na tu dobu, kdy žena byla na mateřské dovolené a jezdila se mnou na ty jarmarky. Dneska je ředitelkou v malé škole a právě se moc nevidíme, nemáme na sebe moc čas, protože je tam od rána do večera a já jsem zase na té sípce většinou, takže teď už to tak není, tak jak to bývalo. A takže se nevidíme zase tak často, jako by v rámci manželství, ale dřív mi se to právě líbilo. Mě to chybí, ta doba, kdy jsme spolu i pracovali.
1: Jak to máte vy?
2: Tak já to mám podobně asi, protože žena taky jde do té školky a vrací se odpoledne. Tu dílnu mám ještě doma a pracuji víc doma, než na té sípce. Tam většinou se přijedu přidat bratrovi tu část té výroby, kterou vlastně on potom na ní navazuje. Takže, ale vzhledem k tomu, že jako myslím si, že celá vůbec ta naše rodina jako drží nějak pohromadě při sobě, když nad tím člověk zamyslí a hodnotí zpětně, tak prostě to musí brát jako vlastně požehnání, to, že můžeme takhle pracovat společně a nás to nějak utváří. No.

0: Po písnice tady vítám Ladislava a Marka Oujeských a povídáme si o jejich knihařské dílně, firmě i sípce a o jejich aktivitách. Projekt Sýpky je finančně náročný. Na Duiniu máte sbírku, která už nějakou dobu běží. Na co konkrétně vybrané prostředky poputují?
1: No ta sbírka je taková kampaň pro nás v rámci toho těch výročí 90 let od firmy a 200 let, co stojí Sýpka, tak jsme se vlastně rozhodli, že se nějak zviditelníme i pomocí tady toho, protože jsme se dostali letos do nějaké částečné složitější situaci finanční, takže jsme se rozhodli vlastně udělat tady tu sbírku na Duiniu a ty peníze nám mají pomoct právě protože se věnujeme, hodně času věnujeme těm společenským věcem, jako těm koncertům a většinu těch věcí děláme vlastně zadarmo. Bere nám to čas k tomu, aby jsme dělali to, co nás živí, tu knihařinu vlastně jako takovou, což pak doháníme různě složitě časově. Takže jsme se rozhodli prostě, že poprosíme lidi, nebo nám bylo kladeno, řekněte si o pomoc, kamarádi nám říkali prostě, tak jsme se rozhodli, že uděláme tady tu kampaní na Duiniu nebo tady tu sbírku a vlastně ty peníze, které na tom záleží, kolik se tam podaří vybrat, takže částečně to bude na nějaké technické zabezpečení, protože tam máme problém ještě trochu s topením na sípce, v zimě tam dole moc netopí, protože to máme prasklé radiátory, takže nemůžeme napustit vodou, takže to bychom potřebovali opravit a potřebovali jsme samozřejmě tu sípku dál zvelebovat a i tím chceme pokryt nějaké tady ty věci, aby jsme mohli tu činnost, kterou děláme, dělat jako trochu volněji, řekněme, nebyli tak závislí, protože to řemeslo je náročné, ale dneska ty věci, co prodáváme, je i složité to vlastně prodávat. Není to věc, kterou by každý potřeboval každou chvíli. Je to prostě nějaká určitá skupina lidí, která si koupí dnes zápisník. Takže jako ten biznis ohledně toho není nějak velký. Stačí na to, aby jsme se uživili, ale už je složité s tím uživit ten dům jako takovej a provoz jeho.
0: V čem je to nejnáročnější finančně? Toto pení jste zmiňoval.
1: Topení to je asi nejsložitější, protože vytopit ten dům, tak je to těžké, nemůžeme tam topit pořád, takže vždycky před nějakou tou akcí musíme zatopit a vytopit ten dům tím, jak jsem říkal, že ještě se nám nepodařilo ho zateplit jako střechu, tak to teplo všechno odchází vlastně pryč a nedá se tam udržet, takže je to prostě finančně náročné to provozovat. Potřebovali bychom nějaký peníze ještě právě na to zateplení, toho, aby ten provoz pak byl prostě jednodušší a nebyl tak náročný.
0: Vyštěstě, vy jste ještě chtěl dodat?
2: Já jsem jenom chtěl ještě ty prostředky, nebo to my jsme se třeba roky bránili tomu, aby jsme měli nějaký e-shop, protože jsme si zakládali na tom přímým prodeji těch zákazníků, ale když přišel COVID, tak jsme byli donuceni ten e-shop udělat, ale máme už ho hodně zastaralé i ty stránky, takže jsme chtěli investovat i tady do tohohle, tady do toho, aby jsme vlastně mohli trochu zmodernizovat ty stránky a aby jsme se o nás víc vědělo, aby jsme třeba i tady, tohle by byl pro nás další větší přínos peněz pro firmu tady z prodeje na e-shopu.
0: A proč právě teďka jste o to požádali?
1: Právě ten důvod je ten, že protože jsme museli odkupovat druhou polovinu toho kamaráda, který to s náma kupoval a tím se to nás dostalo do nějakého složitějšího finančního problému. Takže vlastně v rámci toho, a využili jsme i těch výročí, které byly, protože jsme furt přemýšleli, co udělat v rámci těch výročí a chtěli jsme se nějak zviditelnit a říkali jsme si, že použijeme tady tu sbírku, která nás donutí nejenom dělat něco víc na sociálních sítích, aby se o nás vidělo, ale zvýšit nějak povědomí o té sýpce, protože, jak jsem říkal, ta sýpka je na takovém místě, kde málo kdo o tom ví a chceme, aby se o tom víc lidí dozvědělo, aby za náma mohli přijet.
0: Tak budeme moc rádi, milí posluchači, když taky přispějete. Můžete si jako takový dárek odkoupit od vás nebo dostanete za finanční pomoc, dostanete nějaký krásný zápisník nebo jiný ručně vyráběný předmět. Je to tak?
1: Ano, máme tam na tom Duiniu různé odměny, které si lidi můžou za ten konkrétní příspěvek vybrat. Takže vlastně za tu odměnu nebo za ten příspěvek vždycky něco dostanou, nějakou odměnu.
2: Ne, nejen výrobek, ale třeba i komentované prohlídky si u nás můžou objednat. A nebo jakékoliv jiné. Máme tam spoustu odměn, takže můžete si vybrat. Budeme moc rádi.
0: Určitě. Ještě jste také říkali, že spolupracujete s Českou křesťanskou akademií, což je, ona patří k největším spolkům u nás a je registrována jako zájmové sdružení, vzdělávací spolek, otevřený křesťanům všech církví pro širokou veřejnost, pořádá přednášky k aktuálním tématům. My také s Radiem Proglas zveme pravidelně na nějaké přednášky či přednáškové cykly. Jak se ta spolupráce dala s vaší sípkou a s akademií dohromady?
1: Vzniklo tak, že jsme vlastně tam společně s evangelíky založili tu místní skupinu Křesťanské akademie, protože jsme chtěli tyto věci, už předtím jsme dělali vlastně tady ty besedy jako sami, jako rodina, a cítili jsme, že by bylo dobré tomu dát jako zázemí, jakoby nějaké větší. Máme moc rádi jako ekumenické setkávání a to, víceméně to byla taky trochu náhoda, protože kolem šel na procházku, kolem sýpky místní evangelický pan farář, tak jsem se jenom zeptal, protože ta myšlenka už ve mně byla, jako založit, tak jsem se jenom zeptal a ta jeho reakce byla jako skvělá. Říkal, do toho jdeme, to je super. Takže jsme vlastně ještě společně s kamarády z našeho společenství sedali dohromady a založili jsme tu místní skupinu a teďka se vždycky domluváme, jsme domluveni, že zhruba 4 akce za rok budeme dělat. Někdy je to 5, ale mám z toho velkou radost. Z toho mám velkou radost, protože mi to přijde jako neuvěřitelné potkávat se s lidma z jiných církví, navzájem se obohacovat.
0: A kdo u vás všechno byl?
1: Byl tam Laďa Herián, byl tam Michal Martinek, Sandra Silná, byl tam
2: Alexander Fleck teďka naposledy třeba.
1: Bylo jich tam.
0: A kdo přijede?
1: Teď nás čeká předseda Křesťanské akademie. Pavel Hošek tam teďka bude, nějaké tolkienské téma. Teďka v září tuším.
2: Já bych ještě doplnil možná, že ten prostor vznikl, nebo to tak evokuje to, že i s těma evangelikama, když jsme se o tom bavili, tak je to ten prostor neutrální, kde jsme vlastně chtěli, aby se potkávali lidi, kteří třeba jsou ostýchaví, přijít do kostela na nějakou přednášku nebo na něco, že nějaký to genius loci té budovy prostě, neutrální půdy, tak má tady tu možnost vlastně, že ti lidi přijdou, i když by normálně do kostela nebo někam na takovou přednášku nepřišli.
0: Těch aktivit je spousta, které děláte. Jak to stíháte?
1: No, stíháme to, protože nás to baví, tak to děláme rádi, když někdy je to hodně. Nejvíc to odnáší asi naše děti, které samozřejmě už jsou malinko na slovo sýpka alergičtí, ale taky rádi pomáhají a přispívají ke všemu, co tam děláme, protože v rámci těch akcí tam provozujeme malinkou kavárničku, aby si tam lidi mohli něco dát dobrého, takže u toho pomáhají. A někdy je toho moc, ale prostě se snažíme nějak, bereme to jako službu trochu.
2: Částečně nás to odvádí od toho, co bychom měli dělat, aby jako té knihařské práce. Že potom, když člověk než nachystá ten prostor a než se připraví ty věci, tak to vlastně zabere spoustu času, potom zase to nějak uklidit, připravit na další věc, takže tohle nám jako vlastně chybí potom trochu ten čas na tu vlastní výrobu.
0: Ale vy jste teďka v nedávné době, 23. června, získali cenu města Boskovic, mimochodem moc vám gratuluju, a byla to cena za výjimečný počin uplynulého období. Jaké to pro vás bylo? Čekali jste to?
1: Nečekali, bylo to překvapení, že jsme to vůbec netušili, že Boskovice jsou kulturně hodně aktivní město, že tam kultura je na to a my jsme tam taková jenom kapka v moři.
0: Takže konkurence byla velká.
1: Konkurence je velká, protože vesměs, když uděláme nějaký koncert, tak víme, že na druhém konci Boskovic je určitě něco podobného zrovna v tu chvíli, i když bychom se mohli domlouvat, jak chtěli, tak vždycky se něco odehrává. A takže jsme byli spíš překvapení z toho, jakože si nás někdo všiml. Takže jsme za to moc vděční, městu za to děkujeme a moc nás to potěšilo.
2: Děkujeme i za tu gratulaci od vás.
0: Ještě vy, Ladislave, se věnujete paměti národa, kde také děláte nějaké aktivity. Co to tedy obnáší?
2: To je jenom moje velká záliba, na kterou nemám moc čas, ale jako pořád se snažím nějakým způsobem. Jsem s tím začal někdy v roce 2017 a to hlavní, co je, tak to je, že se snažím natáčet pamětníky z Boskovic a okolí. Už mám nějakých přes 50 pamětníků na paměti národa zpracovaných, jejich příběhů. A teď samozřejmě je to nějaké fázi, kdy se snažíme i ty příběhy, když už jsou zpracovaný a natočený, tak aby se dali nějak použít. Takže jako teď jsme třeba z paměti národa a i za přispění města Boskovic loni k 80. výročí konce války vytvořili dokument, který je ke zhlednutí na YouTube, jmenuje se to Zažili jsme válku, příběhy Boskovic, kde se i někteří ti pamětníci z období války objevili. No ale Jako je to, dalo by se to spoustu i nějakým způsobem třeba i vzhledem k dětem nebo ke školám víc využít tady ty příběhy, aby se jim ta historie mohla podat. Takže jakoby člověk má v hlavě nějaké plány i tady v tomhle směru, protože pamětníci tady těch událostí třeba válečných, ti už samozřejmě odchází, ti už, ale i pořád se dá najít. Jako člověk, který třeba má 95, dokáže vám úžasně vyprávět o těch válečných událostech, takže, ale ti pamětníci těch dalších událostí tady ještě jsou. A když to beru taky jako takovou službu a zaznamenat ty příběhy a jako hrozně mě to baví najít si toho člověka, pak s ním natočit ten příběh, zjistit něco v archivu, jestli se něco neobjevuje a vlastně fotografie zpracovat a tak, ale je to taky spousta času, kterou to zabere, ale je to věc, která mě naplňuje.
0: S kým jste natáčel naposledy, nebo kdo vám tak utkvěl v paměti?
2: Naposledy, no to můžu říct zrovna takový opravdu příběh, když jsem chtěl do toho dokumentu, který jsme připravovali, tak jsem měl už asi 5-6 let věděl o paní, která byla v Boskovicích jako poslední žijící účastník náletu, který byl 5. května na Boskovice, kdy zemřelo 9 lidí. A ona byla jedna ze zraněných a ještě má dodnes střepinu pod okem paní Horáková Věra. A já jsem s ní natáčel před několika lety, jenom tak letmo, kde vlastně mi něco řekla a pak jsem se snažil několik let, abych ji natočil a vlastně těsně předtím, než ten dokument měl vzniknout, já jsem tam vlastně chtěl, aby tam byla, tak ještě přes jednu paní, která se o ní stará, tak nás dokázala propojit nebo nějakým způsobem ji na ní zapůsobila a vzali jsme mobilní studio, kameru k ní domů, protože ona už 5 let nevychází z domu, je 95 let, ale hlavu má pořád jako fakt a výborně vypráví. Takže se nám to podařilo natočit a máme ještě takový i zpětnou vazbu od ní, že i při tom natáčení i předtím byla hrozně nervózní, jakože tam jsme už dlouho to chystáme, já jsem na strach, že to nepodaří ani. A nakonec jsme s ní natočili hlavně tady to její vyprávění ohledně toho náletu. A potom, když ten dokument viděla a tak, když jsme se spolu bavili, když mě potom volala, tak se mě vlastně omlouvala za to, že tak dlouho to jako nechtěla natočit, že se jako, že prostě si myslela, že to nemá význam, ale že pochopila, že to opravdu význam má a jako vlastně mě děkovala za to, že jsem byl takový neústupný trošku, ale bylo to pro mě satisfakce, že to má smysl tady tohle opravdu, aby se to natočilo tady ty příběhy.
0: Tak to je moc hezké, že když takhle máte zpětnou vazbu, to je asi si myslím nejcennější od těch lidí, když oni sami řeknou, že to má smysl a vidí ho v tom.
2: Je to tak.
0: Čím je pro vás historie Boskovice a okolí taková nejpřitavislivější?
2: No, tady to období, dá se říct to válečné a poválečné, ty 50. léta taky mám jako takovou, měl jsem jednoho pamětníka, který byl jako z několik let zavřený v kriminále, ale bohužel nechtěl, aby ho natáčel, nebo odmítl to, co se nám taky občas stane, že nemůže člověk úplně přemlouvat ty lidi, ale víš, že je to velká škoda. Ale tady to období, no, to mě jako asi přitahovalo nejvíc, protože já jsem vyrostl na příběhu Leopolda Ferbra, Hurvínka, který vlastně mi trochu přivedl tady k tomu, to je boskovický scout, už odbojář ve svých 15 letech, jako zažil spoustu věcí a potom byl zavřený na 16 let v 50. letech a mý rodiče se s ním znali, já jsem se s ním nikdy nepotkal, ale pak se mi podařilo i získat jeho archiv pro Muzeum Boskovice, takže to je taková moje srdeční záležitost, Hurvínek. A tak to jsou právě tady ty období těch 50. let nebo i předtím ty válečné období, to mě jako zajímá, protože že jsou různá místa v Boskovici, kde se něco událo a když pak člověk slyší o toho přímého účastníka něco o tom, tak je to hrozně zajímavý a mám pocit, že to právě může být i pro ty budoucí generace, tady to spojení. Jo, i na tom dokumentu jsme viděli, že když jsme tam ukázali ty místa, kde se to stalo a teďka, jak to vypadá teď ty místa, tak jako ty lidi, když jsou z toho regionu, tak je to opravdu nějak osloví.
0: Jak vás tak poslouchám, tak mě zaujalo takové to hezké propojení i s tou knihařskou dílnou a s tou sýpkou, že se snažíte oživovat historii různými způsoby. Jednak tou sýpkou, ta knihařina a i ta paměť národa. Takové moc pěkné spojení.
2: Jo, děkujeme. Je to možný, no, že ta historie nás určitě nějak přitahuje.
0: Co do budoucna plánujete? Jednak se sýpkou třeba utichne život o prázdninách, nebo ne?
1: Částečně utichne, protože tam máme technický problém na sýpce, že není zateplená, takže v létě je tam docela horko nahoře a nedá se tam moc dělat věcí, když je teplo. Ale teďka v rámci festivalu Boskovice, který pořádá Unijazz, který bude druhý víkend o prázdninách, to vždycky je, tak tam bude jako otevřená sýpka pro veřejnost, protože ti účastníci jsou už trochu navyklí, že tam občas chodí, máme tam takový zázemí, že si tam můžou u nás něco dát v kavárně. a je tam i prostor, jsme tam připraveni pro lidi, kdyby si chtěli něco tvořit, vyrobit si třeba zápisník, takže jim u toho budeme asistovat, pomůžeme.
2: A pravidelně tam máme i výstavu, mám to Unii Jazz vždycky nějaké fotografie, co se týkají tady toho festivalu, takže i letos tam budeme mít nějakou výstavu fotografií.
0: A od září zase najedou školy.
1: No my právě, že tím máme, to právě nemáme, tím, že nás hlavně živí ty adventní trhy, tak pro nás podzim znamená nejvíc vyrábět a vyrábět. Takže my máme vždycky takové etapy. Tady ty školy děláme většinou na jaře, kdy máme méně práce, takže od února, řekněme do teďka, do konce června, do prázdnin, se zabýváme školama a prázdniny pomalu začínáme vyrábět už na ty adventní trhy. A podzim to je pro nás nejvíc práce, co se týče tady toho vyrábění a vyrábění.
0: Vy jste zmiňoval i děti vaše, které vám tam pomáhají. Přemýšleli jste už o tom, kdo by jednou převzal štafetu? Má se k tomu někdo u vás tak nějak víc o to baví?
1: My jsme na to velmi opatrní, protože víme, jak jsme to prožívali my. Ale tam moje nejstarší dcera, která vystudovala grafickou školu a vlastně na půl pracuje se mnou, tak ta k tomu má asi nejblíž, ale vůbec si netroufnu říct, protože jsou někdy fáze, kdy samozřejmě má všeho plno, takže jako je moc šikovná i na knihařinu jako takovou, ale dělá nám právě veškeré plakáty, propagaci, částečně e-shop a co my potřebujeme ohledně sociálních sítí, tak má trochu na starost. Je moc šikovná, ale kam ju to zavede, jenom zavane, nechávám trochu. To mám špatné svědomí z toho, že cítím od ní, že jakoby ví, že potřebujeme od ní pomoc. Takže u toho. Ale snaží se a uvidíme, jak to. Žádné naděje si moc neberu, ale byl bych moc rád.
0: Moc krát děkuju, že jste přišli k nám do studia a udělali jste si na nás čas.
2: My děkujeme za pozvání a přejeme všem krásný den.
1: A zveme všechny do Boskovic na sýpku. Moc děkujeme.
0: To byli Marek a Ladislav, majitelé rodinné firmy knihařství a písařství Oujeský. Tímto se loučím i já, Ctislava Horníková, naslyšenou.

0: Podpořte vznik pořadu na Radiu Proglas.
1: Pošlete zprávu ve tvaru DMS Mezera Proglas Mezera 490 na telefonní číslo 8 a 47. Cena DMS je 490 korun. Radio Proglas obdrží 489 korun. Moc děkujeme.
0: Službu DMS provozuje Fórum dárců, technicky zajišťuje ATS Praha. Více na webu darcovska.sms.cz.

Možná se k tobě někdo otočí, možná se k tobě někdo přidá a jedním bleskem přímo do očí se na tvém lístku změní třída. O každé výhře přijde odveta, odevzdáš tělo další válce, zasychá v koutě tvoje paleta.

dobré jídlo někdo poručí, snad někdo omije ti dlaně, vymaní ruku z mého područí, se myšem přikryje si zbraně, postavím raketoplán do léta.

asi se neubráním představám, asi je tohle naše s Bohem. Zatím tě ale v noci potkávám, za každým rodě prašným rohem. Na modré zemi umře poeta a ty se ztratíš někde v dálce. Zasychá v koutě tvoje paleta, zakletá v barvách.

0: 10 hodin. Český rozhlas Plus.
1: Zprávy.
2: Americká armáda znovu zaútočila na Írán. Poslanci by měli hlasovat o znovu zavedení elektronické evidence tržeb. A do Kyjeva dnes přijeli srbský prezident i šéfka Evropské komise. Zprávy a Martin Matějka. Americká armáda oznámila, že dokončila novou vlnu úderů proti Íránu a podle jejího velitelství CENTCOM bylo cílem snížit schopnost Teheránu ohrožovat obchodní lodě. Íránské revoluční gardy naopak dnes v noci zaútočili na Bahrajn, kde udeřili na základnu americké 5. flotily. A tvrdí taky, že mířili na základny v Kuvajtu a Jordánsku, kde jsou američtí vojáci. Od nového roku má znovu fungovat elektronická evidence tržeb. Počítá s tím vládní návrh zákona, který by dnes ve třetím čtení měli schvalovat poslanci. Povinnost zavést EET by se měla vztahovat na obchody, restaurace a nově i řemeslníky. Naopak výjimku ze systému by měli malí živnostníci, kteří by mohli využít takzvané EET off, pokračuje poslanec Jan Hrnčíř z SPD.
3: Drobní živnostníci s příjmy do 1 milionu korun fungující v takzvaném režimu paušální daně budou mít tuto povinnost pouze dobrovolnou, takže chráníme drobné podnikatele před nadbytečnou byrokracií.
2: Měsíční paušální daň si ale nejmenší podnikatelé budou muset navýšit ze 100 na 1500 korun měsíčně. Výjimku pro malé živnostníky prosadilo hnutí SPD a motoristé jako koaliční kompromis. Proti znovu zavedení EET je opoziční ODS, která návrat systému označila za automatickou nedůvěru vůči podnikatelům. Srbský prezident Aleksandar Vučić přicestoval do Kyjeva na summit zemí jihovýchodní Evropy a Ukrajiny. Mimo jiné vyjádřil naději, že schůzka podpoří země na jejich cestě do Evropské unie. Srbský prezident, který udržuje přátelské vztahy i s Moskvou, se už loni zúčastnil regionálního summitu v Oděse. Do Kyjeva dnes ráno přijela taky šéfka Evropské komise Ursula von der Leyenová. V plánu má jednání o vstupu Ukrajiny do Evropské unie nebo o společné obranné spolupráci mezi 27 a Kyjevem.
1: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
2: Ministerstvo financí zkontroluje zdravotní pojišťovnu, ministerstva vnitra zaměří se na její hospodaření. Uvedl to ministr zdravotnictví Adam Vojtěch za hnutí ANO. Reagoval tak na zjištění Českého rozhlasu, podle kterého si končící manažeři pojišťovny při odchodu přijdou na desítky milionů korun. Odchodné přes 20 milionů korun dostane výkonný ředitel Otakar Smolík nebo šéfka personálního oddělení Lidie Jaroměrská. Vysoké odměny jim zajistily smlouvy podepsané bývalým generálním ředitelem pojišťovny Davidem Kostkou. Ministr Vojtěch uvedl, že rezort zdravotnictví je připravený podat trestní oznámení. Pojišťovna totiž už několik let vykazuje ztrátu. Ani jeden z manažerů na žádost o vyjádření nereagoval. U Lidice na Kladensku se srazily dva autobusy. Jedna žena se zranila těžce, dalších 11 lidí je zraněných lehce. Nehoda se stala na silnici číslo 61 na křižovatce do centra Lidic. Na místě zasahuje policie, hasiči a středočeská záchranná služba, včetně vrtulníku. Záchranáři zraněné rozvezli do nemocnice, říká mluvčí středočeské záchranné služby Monika Nováková.
4: Jedna žena utrpěla středně těžké poranění. Je při vědomí a po ošetření byla letecky transportována do Ústřední vojenské nemocnice v Praze. Ostatní pacienti mají lehčí poranění, převážně odřeniny a úrazy horních nebo dolních končetin. Po ošetření je vezeme do okolních nemocnic, převážně do nemocnice v Kladně a ve Slaném.
2: Posloucháte zprávy Českého rozhlasu Plus. 80. narozeniny dnes slaví dlouholetý politický komentátor Českého rozhlasu Petr Nováček. I přes vážné problémy se zrakem vystudoval historii na Univerzitě Karlovy a začal později působit jako novinář. Pro Český rozhlas komentoval politické dění od roku 1999. Spolu s Janem Pokorným moderovali třeba pořad Radioforum. Takto Nováček před pár lety vzpomínal na svůj začátek v rozhlase.
5: Rozhlas byla odmala moje láska, jak jsem špatně viděl. Tak jsem pořád byl u rádia a pořád jsem poslouchal. No a tak jim říkám, ale to já sem nemůžu přijít, protože ten hlas na to nemám a tak dále. A teď se na mě podíval kolega Pokorný a říká, my tě neberem na hlas, ale na hlavu.
2: V roce 2000 získal Petr Nováček novinářskou cenu Ferdinanda Peroutky. O 20 let později mu tehdejší prezident Miloš Zeman udělil medaili za zásluhy. Příjezd do Prahy po strakonické dálnici D4 komplikuje požár vozidla na druhém kilometru na úrovni z Braslavy. Komunikace byla neprůjezdná, teď už se jede levým pruhem. Na místě stále zasahují hasiči, odklon dopravy z exitu 5 Baně je ukončený. Čekejte ale zdržení v dlouhé koloně, sune se přes 20 minut. Na dálnici D7 před Prahou směrem ze Slaného se krátí zdržení před omezením u letiště. Fronta je od sjezdu na Tuchoměřice ze 3. kilometru na 10 minut. Podobný čas ztratíte i ve směru z Prahy z odbočky do Evropské. Na dálnici D1 na příjezdu do Brna směrem z Prahy vzniká kolona za sjezdem na Ostrovačice na kilometru 180. Zdržení se týká hlavně kamionů, sunoucí se pravým pruhem až do omezení u D2. Další informace z dopravy za půl hodiny a dobře dojeďte. Přes den čekáme oblačno i zataženo s občasným deštěm nebo přeháňkami, jinak bude oblačno až polojasno a nejvyšší teploty 23 až 28 stupňů. Tolik zprávy, teď začíná aktuální epizoda zpravodajského podcastu.
6: Zůstáváte na vlnách Proglasu.

ze dvou jmen. S touhou sladkobolnou, tiše plynou krajinou, snad se minou, snad se prolnou, snad se jen tak rozplynou. A hned ráno znova ze dna kalnou vodou slunci vstříc, jsme jen jeden.

svět je posmutnělá scéna, stálá scéna, open air. Věčný vítr, co nás pojí, naše štěstí v neštěstí, že má radost, je to tvojí bolest tvá, mou bolestí.

Dobrý den, Petr Hůšť vás zdraví v pořadu Kliká, místo, kde uchopíme a otevřeme. Někdo píše blog, někdo jiný natáčí podcasty. Já píšu a také natáčím Kliku. Klika je o tom, čím aktuálně v životě procházím, o čem přemýšlím a co si řeším. A je to z úhlu pohledu víry v Pána Boha a taky se do toho promítá mé zkoumání moudrosti Božího slova Bible. Když píšu tento díl Kliky, tak je po 7 hodině ráno, sedím v Liptovském Mikuláši v McDonaldu, dal jsem si kafe a jdu psát. Já jsem teď na cestě na Ukrajinu, vezu tam do uprchlického tábora speciální pračku na 12 kilo prádla a také mikrovlnku. Čeká mě jednání v Košicích, v Michalovcích, v uprchlickém centru a také v uprchlickém táboře v Poljaně a v Užgorodu. Ty jednání jsou o tom, že chystáme další pomoc pro Ukrajinu a potřebujeme domluvit, jak ty věci udělat dobře a efektivně. Chystáme totiž další dva kamiony humanitární pomoci a tak všechno potřebujeme dobře naladit. Musím ale říct, že jsem někdy unavený a mám silné pochybnosti. Má to smysl to, co děláme? Mám to dělat já? Vždyť to může udělat někdo jiný, kdokoliv jiný. Podle čeho se mám v životě rozhodovat, co mám dělat já? Vítejte v pořadu Klika, dnes na téma, co můžu udělat já.

0: Bože, dej mi klid, abych přijímal věci, které změnit nemohu. Odvahu, abych měnil věci, které měnit mohu. A moudrost, abych je uměl od sebe odlišit. To napsal Arthur Miller, americký dramatik. Ale dříve, daleko dříve a trošku jinak, tohle řekl Aeschylus, velký řecký dramatik. Tohle také citoval náš prezident Zeman při svém uvedení do úřadu. Je to modlitba, Bože, dej mi klid přijímat věci, které změnit nemohu. Tak často se zneklidňuju chováním druhých, zničenou přírodou, inflací, násilím, no a třeba někdy jenom počasím. Rozdíl mezi reaktivním a proaktivním chováním je, že reaktivní je to, že nadávám, stěžuju si, trápím se, anebo jenom reaguju na něco. To je reaktivní chování. Proaktivní je to, co můžu udělat, jak můžu předcházet té situaci, než vznikne. A vlastně tady přecházím už do té druhé části modlitby. To je ta proaktivita. Dej mi, Bože, odvahu měnit věci, které změnit můžu. Můžu totiž jenom láteřit a nebo si najít místo svého vlivu. Co je to, co změnit můžu? Během války na Ukrajině a pomoci, která se rozběhla pro uprchlíky a taky pro lidi, kteří jsou zasaženi válkou na Ukrajině, tak humanitární organizace Člověk v tísni vybrali 2 miliardy na pomoc Ukrajině. A tak si říkám, je potřeba, abych pomáhal já? Vždyť všichni tak nějak pomáhají. Není to závislé jenom na mě. No jo, ale když tohle si řeknou všichni, tak nikdo pomáhat nebude. A ten samý Člověk v tísni, nebo ta samá organizace Člověk v tísni, mají jedno hezké heslo. Co můžeme udělat my, uděláme my. Možná jsme znepokojení tíživou situací maminek samoživitelek, samotou seniorů, nebo neekologickým přístupem našeho okolí, nedostatkem alternativní kultury, anebo absencí aktivit vedoucích k osobnímu duchovnímu růstu. A dokonce nemusíme vždycky vnímat jenom nějakou větší oblast, ale třeba vnímáme jenom jednu maminku, jednoho seniora, odpad v lese a možnost uspořádat hezký koncert nebo uspořádat duchovní seminář. Jak získat od Pána Boha odvahu měnit, co můžu změnit? Jak nebýt jenom pasivním, reaktivním člověkem, který je utrápený, ustěžovaný nebo rezignovaný, ale na druhou stranu, jak se nestát bezbřehým a uhnaným aktivistou, který se vrhá do všech nenaplněných potřeb. Filipským 1. kapitola 9. až 10. verš. A za to se modlím, aby se vaše láska ještě více a více rozhojňovala a s ní i poznání a hluboká vnímavost, abyste rozpoznali, na čem záleží. Moudrost rozpoznat, co změnit nemůžeme a co změnit můžeme, tak apoštol Pavel říká, že zdrojem pro tohle rozpoznání je láska. Ta souvisí s poznáním a vnímavostí. Láska je zdroj rozpoznání, na čem záleží. Římanům 12:2. A nepřizpůsobujte se tomuto věku, nýbrž proměňujte se obnovou své mysli, abyste mohli rozpoznat, co je vůle Boží, co je dobré, Bohu milé a dokonalé. Tady znovu ten samý apoštol Pavel říká, naše mysl potřebuje upgrade, restart, obnovení, abychom rozpoznali, co je vůle Boží, co je dobré, co je Bohu milé. Mi osobně je v životě milé, když mi manželka udělá dobré kafe, nebo když mi poškrabe záda. To já mám neskutečně rád. A nebo když mi řekne, táto, ty jsi šílenec. To je ne urážka, to je pro mě kompliment. Tak přemýšlím, co je Bohu milé a co je v jeho srdci. A jak můžu vůbec zjistit, co je v Božím srdci? Kazatel, 3. kapitola, 11. verš. On všechno učinil krásně a v pravý čas a lidem dal do srdce i touhu po věčnosti, jenže člověk nevystihne začátek ani konec díla, jež Bůh koná. Bůh dal lidem do srdce touhu po věčnosti. dal do našeho srdce touhu po něčem, co nás přesahuje, na čem záleží, co je dobré. Tak se chci zeptat sebe, ale také každého z nás, co už je tak nějak delší dobu v našem srdci. Je to třeba tíživá situace maminky samoživitelky, osamocený senior, poškozování přírody nebo nedostatek alternativní kultury, absence duchovní inspirace v našem společenství. Ta otázka je, Bože, mám to dělat já? Ale není tato otázka, tato modlitba zároveň už odpovědí? Protože pokud žiju svůj vztah s Bohem, nedal Bůh něco ze svého srdce, už dávno něco do mého srdce? Možná někdy to, co pokládáme jako otázku, je zároveň od Pána Boha odpověď.
1: Pane, ať si stéblo trávy nebo obyčejný list, prosím dej, ať aspoň trochu umím ve tvých vzkazech číst. Prosím dej, ať řeči stromů aspoň trochu rozumím, ať vědím,

Tak a mám tady pro nás cvičení pro příští týden. Co mi Pán Bůh dává do srdce? Co je to, co já můžu změnit? Jak to zjistit? Možná skrze modlitbu. Bože, dej mi klid, abych přijímal věci, které změnit nemohu. Odvahu, abych měnil věci, které měnit mohu. A moudrost, abych je uměl od sebe odlišit. A to je z dnešní kliky všechno. Petr Hůž vás zdraví od mikrofonu z Rádia 7. A pokud byste si chtěli tenhle díl poslechnout ještě jednou nebo některé z předešlých dílů, anebo o klice chcete dát vědět svým známým, tak můžete kliku najít na podcastových serverech anebo v archivu Rádia 7. Tak mějte se pěkně a třeba zase za týden.

V Královéhradeckém, Pardubickém kraji a na Vysočině má Proglas v systému DAB vysílače na Černé hoře nad Trutnovem, ve Stěžerech u Hradce Králové, na Suchém vrchu u Králík, na Čechtíně u Třebíče a na Strážníku u Jihlavy. Pokrývají tato města a okolí: Dvůr Králové nad Labem, Havlíčkův Brod, Hradec Králové, Humpolec, Chrudim, Jaroměř, Jičín, Jihlava, Pardubice, Svitavy, Trutnov, Třebíč, Velké Meziříčí, Vrchlabí, Vysoké Mýto a Žďár nad Sázavou. Jsme tu s vámi po celý den.

Vítejte u středeční voničky lidových písní. Dnešní vonička je zároveň pozvánkou na Hornácké slavnosti 2026, festival pořádaný tradičně o víkendu před svátkem svaté Máří Magdalény, letos tedy 16. až 19. července ve Velké nad Veličkou a v Kuželově. Hlavní večerní pořad v pátek 17. července na Strážné hůrce, věnovaný loňským a letošním jubilantům, osmdesátníkům Jarku Miškeříkovi, Petru Jelínkovi a sourozencům Antonínu a Jiřímu Mičkovým a 60-leté muzice Martina Hrbáče si připomeneme dnešními hudebními ukázkami, stejně jako oba jubilující lipovské sbory, Zboreček žen z Lipova a Mužský sbor z Lipova. Pořad letos 30-letého zborečku žen z Lipova nese název Zborečkovská jízda a kromě zboru se dámy přizvaly i mužské solisty a dvě muziky. Hornáckou cymbálovou muziku Petra Galečky a cymbálovou muziku Jošky Staši. Obě hornácké muziky a jubilující zboreček žen z Lipova uslyšíme i v dnešní voničce. Přejeme ničím nerušený poslech a úspěšný dnešní den. Zůstaňte s námi u poslechu Proglasu.

0: Ve středních Čechách a v Praze má Proglas v systému DAB vysílače v Praze na City Tower, na Strahově a v Ládví, v Berouně, v Benešově, v Kutné Hoře a v Příbrami.
1: V západních Čechách má Proglas v systému DAB vysílače v Plzni na Silvánu, v Klatovech na Doubravě, na Čerchově nad Domažlicemi a v Železné Rudě.
0: V severních a severozápadních Čechách pak na Kukle v Ústí nad Labem, na Klínovci, v Karlových Varech, v Mariánských Lázních, na Třebounickém vrchu u Toužimy a na Prosečském hřebeni u Liberce.
1: V Královéhradeckém, Pardubickém kraji a na Vysočině má vysílače na Černé Hoře nad Trutnovem, ve Stěžerech u Hradce Králové, na Suchém vrchu u Králích, na Čechtíně u Třebíče a na Strážníku u Jihlavy.
0: V jižních Čechách má DAB vysílače v Kašperských horách na Kótě Javorník a na Kleti a na Kluku u Českých Budějovic.
1: Na Moravě Proglas v systému DAB vysílá z Brna, Olomouce, Lysé hory, z Mladcové ve Zlíně, Znojma a z Velké Javořiny. Jsme tu s vámi po celý den.

Felix Háj, Kája Mařík ve škole i doma. Část pátá. Kája hlídá chvůj a poslouchá gramofon. A ty, Kájo, půjdeš hlídat chvůj ke stříbrné studánce. Je tam vybraná, pěkná, nerad bych, aby ji někdo roznesl. Poručil tatínek Hajný o jednom čtvrtku po ránu Kájovi. Maminka ti dá sebou něco jíst, aby se za chvíli nepřiběhl, že máš hlad. Zajdi pro Zdeničku, bude krásný den. To on se přece nikdo neodváží před tebou ji odnášet. Koupil ten dílec pan Štulc, zítra si pro něj přijede. Maminko, dej mu do bandasky mléko, zůstane tam přes poledne. Kája měl sice dnes docela jiné plány, ale věděl, že musí poslechnout. Chystal si tašku s bandaskou. Mně se zdá, že tam moc rád nejdeš, řekla maminka. No, moc ne, maminko, protože chvůj je taková hloupá. Kdyby aspoň lezla, že bysme jí se Zdeňou honili a scháněli dohromady, ale ani se nehne. Můžeš si tam opakovat počty. Tak, pomyslel si Kája, hlídat chvůj a k tomu ještě opakovat počty. Je, maminka jistě nikdy nebyla klukem, protože by věděla, že takového ani nenapadne, aby v lese počítal. Leda ptáky nebo veverky, ale kde pak číslice? Tak, maminko, abych šel. Jdi s pánem Bohem. V tašce máš vdolky a chléb s medem, tuhle mléko a hezky hlídej. Zastav se pro Zdeňu. Zdeňa vyrukovala taky s taškou. To bude tady od vás pokoj, libovala si Týna. Jen abyste něco nepotřebovali zlážova, řekl Kája. Musila byste sama. Děti pospíchají k stříbrné studánce. Je tam krásně. Vidíš tamhle tu hromadu? Tam budeme hlídat. Bylo tam snad až příliš ticho, že si Kája zanotil. Trávo, trávo, trávo zelená. Kdo tě bude, trávo, žít, až já budu v hrobě nit? Kája zpíval místo hnít nit. Heleď, Kájo, co je to v hrobě nit? No, to je v hrobě nit. Naše maminka povídala jednou, že hroby jsou na hřbitově, no a to je v hrobě nit. Ale je to nějak smutno, je to tak stranou. Tuhle si sednem a něco sníme. Aby tak sem přišel pan loupežník, strachovala se Zdeňa. Co by tu dělal, mluvil Kája. Chvůje nepotřebuje, ten si, pane, sebere nejlepší kuláče z metrů.

Děti stichly a od úzké stezky upalovala sem teta Kovářka. Včera jí povídala stará diviška. Holka, u stříbrné studánky je chvůj jako květ. Kdybych já tak mohla na ty nohy jako ty, já bych jim ji probrala. Kovářka si hned pomyslila. Co to, že jsem to přehlídla? A k stříbrné studánce je od kovárny taková krásná cestička, krátká a spolehlivá. Trakař si nechá tuhle stranou a zpátky to půjde z vršíčku. Hajný šel přijímat dříví, pan Forst s ním, ať pojedu dopoledne 8krát, třeba 10krát, to už bude stát za to. Táta ani nepípne, když za kolik dní nebude mít uvaříno. Z dálky vidí u hromady chvůje obě děti. Zazlořečí potichu, chviličku, docela malou chviličku se zastaví, jenom dvakrát přejede jazykem rty a už jde dál. Z dálky volá, a to jsi hodný, Kájo, a tvoje maminka ještě hodnější. To ona jistě ti řekla, abys mi sem šel hlídat tu chvůj. To už stojí u dětí a očima div nevytahuje z hromady chvůje nejsilnější větve. Kája je hrozně zaleknut. S tetou Kovářkou nejsou žerty. Ale co ona tu povídá, to přece není pravda. Ba ne, teta, říká nesměle. Maminka mě sem neposlala. Tatínek řekl, abych šel hlídat, že chvůj koupil pan Štulc. Ajdi ty, blázínku, tatínek mi přece včera vzkazoval, abych už si to odvezla. Kde pak, pan Štulc? Ten by koupil chvůj. Mají doma bedniček a beden a prkýnek a všeličeho. Kde pak by kupoval chvůj? To je moje, synáčku, už je zaplacená. Ale to on tatínek věděl, kdyby ti řekl, jdi to hlídat tetě Kovářce, že bys nešel. To není jako pan Štulc, když rozdává špagátky. Maminku jsem zrovna před chvíli potkala, povídala, tak běžte, teta, děti vám tam hlídají. Kája byl napolo odzbrojen. Jak jsem poslala tetu maminka, tak chvůj je její. Kde pak by maminka koho poslala, kdyby o tom tatínek nevěděl? A tatínek si jistě myslil, že budou lépe hlídat, když řekne, že je to pana Štulce. Kovářka vytahovala silné větve. Kde máte teta trakář? A však já si jej přitáhnu. Zatím mi vytahujte silné větve. Děti se tužily a za chvíli sjížděla Kovářka s vrchovatým nákladem. Dokázala to skutečně 10krát, protože než se vrátila, měla připravenu chvůj na novo. Hromady po polednách ubylo znatelně a zůstal tu jen takovej šmejt, jak řekla Kovářka. Děti zase stichly. Ruce jim pálily od tahání silných větví a Kája pořád přemítal v hlavičce, jak se to stalo, že tatínek jim rovnou neřekl, čí klest budou hlídat. Tašky a bandasky byly prázdné. Bylo ke 2 hodině, když z dálky se ozval signál, silné zapísknutí, na znamení, že mají jít domů. Pospíchali nejkratší cestou k hajnovně. Hajný z čerstva poobědval a zas pospíchal do lesa. Až se děti nají, maminko, ať jdou zase hlídat, řekl na odchodu. Dětem náramně chutnalo. Maminka Hajná se ptala, tak co, dobře jste hlídali? Až se najíte, máte jít zas. Kája překládal do hubičky už kdo ví, kolikátý lívanec. Maminko, teď už hlídat nemusíme. Povídala teta Kovářovic, že už tam zbyl jen ten šmejt a že tatínek nám neřekl, že má chvůj sama koupenou, protože bysme třeba nehlídali, když nemáš pagátky na rozdávání jako pan Štulc. 10 trakařů si naložila. Panečku, to se to scvrklo. Teta Kovářka? Vyrazila ze sebe polekaně maminka. No, a povídala zrovínka, že s vámi mluvila, že jste jí řekla, už jen aby běžela. Hajná nechtěla hned tak povědět dětem, že je Kovářka strašně přelhala, že chvůj vlastně ukradla a děti, že jí k tomu pomáhali. Jenom prohodila. To bude mít tatínek ohromnou radost, že jste tak hezky hlídali.
ale tatínek Hajný Kájovi vyhuboval, že ho mohlo hned napadnout, že na ně kovářka přišla se lží. Do kovárny zašel sám pan Lesní. Kovářka musela chvůj zaplatit a kovář prosil, aby to pan Lesní neudával. Potom zas kovář se zavřel do komory a huboval kovářku. Ta se jen olízla, mrskla do kouta plechovou miskou a vykřikla: "Však já zas přijdu k svýmu." A uháněla do Lážova.

Kája se Zdeňou jdou po ránu k panu Štulcovi do Lážova. Kája nese dvě tašky, Zdeňa také dvě, trochu menší, a Kája má tři lístky. Jeden panu Štulcovi, jeden panu Leškovi na maso a jeden panu materialistovi. Vyběhla za nimi Týna. Ať jste tu brzo, teta Šafářovic naříká, celou noci bolel zub. Přinesete jí na něj tu vodičku. Vzácná paní čeká na odstan, já na všecko ostatní. Ať vám dají u Lešků pěkné maso. Budeme vařit hovězí, to musí být na plotně v 9 hodin. Teď je 7, ať jste tu včas. Sůl nám došla, žemle nemáme, citrony nám chybí a na zítřek rozinky, droždí a čokoláda, perník a mandle a všeho chuť. No, máte to napsáno, jen už běžte, ponesete toho hodně. Kája řekl Zdeně. Tamhle je takový krásný plácek, mohl by si tam pan Štulc postavit krám, měli bychom to blíž. No, všude dobře pochodili. Pan Štulc se poptával, co dělají na samotách. Kája řekl, a je, my máme pořád práce. Potom dostal každý burské oříšky a šli. Panu Leškovi připomenul, aby dal pěkné maso, a pan Leška nařízl pár koleček salámu a podal dětem. U pana materialisty se dětem tuze líbilo. Kája řekl hned, to vám to tady voní. A pan materialista odpovídal s úsměvem, tak jako u vás v lese, ne, Kájo? Já bych se, prosím, hned učil panem materialistou. Už pro tu vůni. Heřmánek taky prodáváte, i byšek, koření všelijaké. To já by sem tu byl jako doma. Lopatičky máte v šuplíčkách tuze krásné. To se to, pane, váží. Taky certličky prodáváte. Certličky jsou tuze dobré.

tašku a za ním, no ovšem, to je bába Kořínkovic. Nese plátěnou židličku a taky tašku. Mířili ke škole. Pojď, schováme si to zatím do školy. Musíme přece vědět, co má strýček Flašinetovic v tašce, řekl Kája. Už vcházeli děti do školy. Bětuško, prosím vás, my si tu necháme ty tašky chvíli, honem hlásil Kája, jak Bětušku schlédl. A touže chvíli už zas byli venku. Strejčku, volal hned Kája, kde pak máte Flašinet? A teta jde s vámi, to budete chodit dva. Bá, budem, Kájo, odpovídal Flašinetář. Kde pak dneska s Flašinetem? To už není módní. Gramofon mám, Kájo, gramofon, usmíval se blaženě. A bába Kořínkovic mi pomáhá nosit, sám bych to nepobral. Co bába, jaká bába, ozvala se ostře Kořínková. Vždycky paní Kořínková a žádná bába, 50 to nic není. 50, zavrtěl hlavou děda. Ale ta už vás minula moc dávno a nějakou šikovnou desku. Pán řídící je muzikant. Babka postavila tašku, založila si ruce v bok a spustila. Cože? 50, že mě dávno minula? Jakorát na svatýho Jakuba to bude rok? No, potom si to s vámi vyřídím. A sekla holý ochodník, jen to zadrnčelo. Pak mu dala desku. Ta ale stojí 24 korun, řekla. Panečku, to je Apolénka, vzdychl Kája. Babka postavila plátěnou židličku, děda na ni opatrně položil to, čemu řekl prve Kája taška, a otevřel ji. A je. Kája se nemohl vynadívat. Jen se to lesklo jako stříbro a v prostředku ležela taková černá poklička. Děda sáhl vpravo, vzal něco do ruky a Kája vykřikl. Strejčku, tohle jste si vypůjčil z kostela od toho kulatého zrcadla, co visí v sakristii. No, vypadalo to tak. Zrovna jako takové držadlo na svíčku. Děda to zapíchl do nějakého otvoru, nasadil kliku. Strejčku, a hraje to? Honem se ptal Kája. Hraje, a jak? To budeš koukat. A taky zpívá. To hold je Aristoun, odpověděl děda. Kája s ohromným zájmem pozoroval každé jeho hnutí. Jak nasadil kliku, začal točit. Nehrálo to. Oči se Kájovi rozsvětlily. Vidíte, strejčku, nehraje to. A to jen natáčím, řekl děda ledabile. Sáhl prstem stranou, něco stiskl a už to začalo. Panečku, to byla muzika. Kájovi se tajil dech. A strýček Flašinetovic na to ani nesáhl. Opřel se o strom a jen se díval. Babka počítala drobné peníze. No tohle je ale něco. Strýček si kliky ani nevšimne a ono to hraje samo. Ale panečku, drahé to asi bude. 24 kaček, řekla paní Kořínková. Vyšel pan řídící. A koukejme se, dědo, to jste si pořídil muziku. Když to dohrálo, dostal děda korunu a Kája řekl hned. Je, prosím, pane řídící, tahle písnička stála 24 koruny. A co by tě napadlo, to snad ta deska, smál se pan řídící. Děda desku obrátil a zas to hrálo jinou.

Děda chodil s gramofonem po Lážově, Kája se Zdeňou a Houfem kluků s nimi. Nedbali času, nedbali ničeho.

Děda střídal desky, Kája se zaposlouchával do každé nové melodie celou duší. A což, když najednou z gramofonu ozval se zpěv hudbou doprovázený. Zdeňa už toho měla dost a pobízala Káju. Pojď už domů, nesem to hovězí, ať maminka nehubuje. Ale kde pak? Kája zjistil, že paní Kořínková má v tašce ještě pár desek, které nenapíchl strejček Flašinetovic. To už musíš vydržet až do konce. Kolik může být, jestli je 8:30? V lesovně odkukali kukačky 9:30, když Týna po třetí vracela se od vyhlídky k Lážovu a řekla beznadějně. Nejdou, vzácná paní, to hovězí se neuvaří. To všecko Kája. To on někde někam kouká a já jsem tuhle jako na jehlách. To už hovězí musíme nechat na zítra. Bylo by jako broky. A teta Šafářovic už tu byla 3x pro tu vodičku na zuby. A mne ten prst tak bolí, dodávala paní lesní. Už abych měla ten odstan. A tu bábovku na zítra jsem chtěla upéct dopoledne, pokračovala Týna. Ale až přijdou, já to Kájovi povím, ať se těší. Pan lesní zašel zrovna domů na kousek chleba s máslem a hlt mléka, když to zaslechl. A proč pak jste, Týno, neběžela do Lážova sama? Všecko musí obstarat děti. To je hromada lístků a posílek a jak tu nejsou včas, to je řečí. Vždyť jsou to děti. A odešel. Při obchůzce se strejčkem Flašinetovic Kája dostal nápad, že by mohl chodit s gramofonem a Zdeňa by nosila desky. Pověděl ten nápad hned Zdeně a dodal. To by bylo něco, Zdeňo. Na to bych se nemusel moc učit. Já by sem chodil s gramofonem a ty bys nosila pokličky v tašce. Musíme se doma zeptat, kdybych mohl začít. V téže chvíli rozhlaholil se na kostelní věži poledňák. Do Káji, jako když střelí. Pro pána krále, Zdeňo, už je poledne a my máme maso ve škole v tašce. Počkej, ty doma dostaneš. To dostaneš ty, já jen chodím za tebou. Urazila se trochu Zdeňa. No, to hovězí se už neuvaří, uvažoval Kája. Vzácnou paní ten prst jistě už přestal bolet, tetu Šafářovic zub taky a poslouchej, strejček natáhl novou písničku. Zaposlouchal se Kája. Ale mě už kručí v ledvinách, řekla Zdeňa. Mám moc veliký hlad. Tak heleď, doběhni k tetě Pekařovic a řekni, teta, prosím vás, Kája se nechá prosit, abyste mi dala housku a taky jednu pro něho. Já teď musím poslouchat, moc hezky to hraje, šeptal Kája a Zdeňa šla. Přišla za chvíli a přinesla v sáčku kolik rohlíků a vzkaz vyřídila, aby tam šli na oběd. Ale Kája jen zavrtěl hlavou. Zakousl se do rohlíku, jeden podal strejčkovi, jeden Kořínkové. Vezměte si, je vám přáno, je od tety Pekařovic. Strejček s gramofonem došel až k hostinci na vršku a podotkl. Teď si dáme tuhle nějakej sejreček a holbu piva a chvíli si odpočineme. Zmizeli ve výčepu. Děti osaměli na silnici. Tak to musíme teď domů, vzdychl Kája. Šli do školy. Paní řídící řekla, že budou mít v lesovně velkou radost, když tak brzo přijdou s masem, ale museli sníst každý talíř polévky a dostali na cestu buchtičky. Kdyby nebyly tak dobré, řekl Kája Zdeně, když dojedl poslední, hned bych plakal, co doma dostaneme. Ale dopadlo to moc dobře. Týna jim běžela naproti, vzala jim tašky z ruky a řekla, do pokoje ani nechoďte. Máme plno hostí od Domažlic a vy civíte v Lážově. Dám vám mléka a budete uhánět do Lážova k Leškovům a Štulcovům. Přijeli vzácného pána příbuzní z Domažlic. Děti vypili mléko, vzali každý tašku, lístky a běželi. Tak jsme ani nedostali, to jsem rád. A teď to vezmem dolem, aby jsme nepotkali strejčka s gramofórem. Já bych musel zas poslouchat a to by už potom bylo zlé.

0: Tak to byla pátá část z knihy Školák Kája Mařík ve škole i doma autorky Marie Wagnerové, která psala pod pseudonymem Felix Háj. Četla nám Marcela Kopecká.
1: Bez vaší trvalé podpory se neobejdeme. Jde to i dárcovskou SMS.
2: Pošlete zprávu ve tvaru DMS mezera TRV mezera Proglas mezera 490 na telefonní číslo 847. Cena DMS je 490 korun. Radio Proglas obdrží 489 korun. Moc děkujeme.
1: Částka vám bude odečtena každý měsíc. Pravidelné zasílání DMS můžete kdykoliv bezplatně zrušit zasláním zprávy Stop Proglas na číslo 847.
2: Službu DMS provozuje Fórum dárců, technicky zajišťuje ATS Praha. Více na webu darcovskasms.cz.

Je tu 11:30 a vyladíte Proglas s Alenou Rubášovou ve středu 15. července 2026. V tento den roku 1274 zemřel svatý Bonaventura, kterého dnes připomíná katolický kalendář. Byl to italský kardinál, hlavní představený a patron františkánského řádu, scholastik a přítel svatého Tomáše Akvinského, učitel církve. Je také ochráncem teologů, dělníků a dětí. 420 let uplynulo od narození nizozemského malíře, kreslíře, grafika a rytce Rembrandta van Rijna. Na věčnosti je od roku 1669, pardon. A před 205 lety se narodil lékař, archeolog, speleolog, antropolog a zoolog Jindřich Wankl, otec moravské paleontologie. Ten zemřel v roce 1897. 70 let se dnes dožívá americký kytarový virtuos a skladatel Joe Satriani. 76. narozeniny slaví historik, spisovatel a překladatel Jiří Kovařík, znalec dějin Francie, a 80. má Linda Ronstedt, jedna z nejúspěšnějších amerických zpěvaček. Svátek slaví všichni Jindřichové, jméno z němčiny znamená pán či vládce domu. Blahopřejeme, no a na Proglasu nyní nabízím dopolední proud písní a zpráv, už jenom posledních pár minut tohoto proudu, protože 4 minuty před 12:00 přijde na řadu Myšlenka na den Pavla Pechance s názvem SOS. A pak po ní polední modlitba z kaple Ducha Svatého s pracovníky Proglasu. Navážeme hudební siestou, do které hudební redaktorka Kateřina Grafová tentokrát zařadila díla Georges Bizeta, Camille Saint-Saense a Charlesa Gounoda. Tak snad nám to bude společně hezky ladit.

obětovat kus pohody, odkládám na zítra zas a zas. Trápí mě to tím spíš, že to je potíž, kterou když nikdo neodstraní, budem na hraní, ale stejně poprvý i postý, když se skoro začnu postit.

To byla píseň Miznúca kapely Králová. Pokračuje debata nad encyklikou papeže Lva XIV. Magnifica Humanitas a nad rolí AI v dnešním světě. V Castel Gandolfu nedaleko Říma se jí účastní více než 200 odborníků a zástupců předních mezinárodních institucí, které se věnují otázkám míru a umělé inteligence. A dvě dosud neznámá kázání svatého Augustina objevili vědci ve středověkém kodexu v diecézní knihovně v polském Pelplinu. Rukopis zkoumali odborníci ve spolupráci s německými badateli. Jazykovou a stylistickou analýzou potvrdili autorství svatého Augustina. Tyto texty se věnují 28. kapitole první knihy Samuelovi, která vypráví o králi Saulovi a věštkyni z Endoru. Svatý Augustin v nich nenabízí jednoznačný výklad této obtížné biblické pasáže, ale předkládá možné řešení a ponechává prostor pro úvahu posluchačů i čtenářů. Vědci nyní připravují odborné zpracování obou nově objevených kázání. V Pelplinu zároveň uvažují o jejich zveřejnění, aby se texty mohly dostat k širší veřejnosti, píše Vatican News.

0: Na Proglasu dospívala Sisa Feher, doprovázeli Josef Lupták, Vladislav Šarišský a Oskar Terek. Pouť k paně Marii Karmelské začíná ve Slezské Ostravě. Farnost si při této příležitosti připomene i 243. výročí posvěcení kostela. Dnes večer se věřící sejdou v chrámu svatého Václava, kde proběhnou litanie k paně Marii a poté pěšky přejdou na bohoslužbu do kostela svatého Josefa. Podrobnosti k zítřejšímu celodennímu programu má náš ostravský redaktor Antonín Žolnerčík.
1: Celebrantem bohoslužby v 7.30 bude lutkeřovický farář pater Jan Plaček. Hlavním celebrantem mše svaté v 10 hodin je biskup Martin David. Až do 5:30 odpoledne pak máme příležitost k soukromé adoraci. Poutní slavnost zakončí mše svatá v 17 hodin, kterou celebruje duchovní správce farnosti Moravská Ostrava pater Vítězslav Řehulka.

Milé sestry a milí bratři v Kristu, je to už více jak 120 let, co je mezinárodně uznáván signál volání o pomoc. Nám jistě velmi známé SOS. Po potopení Titaniku v tom smutném příběhu vešlo ve známost lidové označení, že SOS je vlastně zkratka volající v angličtině Save Our Souls, česky Spaste naše duše. Ono to tak ale ve skutečnosti není. Ty v Morzovce udávané tři tečky byly vybrány a mezinárodně uznány pro svou jednoduchost, srozumitelnost i jistou nezaměnitelnou univerzálnost pro naprosto všechny jazyky. Nicméně to volání, ten lidový výklad Spaste naše duše je nám jistě velmi blízký. Je to označení pro volání jen z potápějící se lodě, ale také je čímsi, co je pro náš živočišný druh naprosto univerzální. Pravda. Lidé různými způsoby volají po své záchraně. Uvědomují si, že jejich plavba životem není vždy bezpečná, prožívají tíživé okamžiky, volají po své záchraně. Spaste naše duše je výkřik, kterému každý, aspoň trochu empatický člověk jistě rozumí. Ví, že se může také ono ocitnout v tíživé situaci. A hlavně, když slyšíme někoho volat o pomoc, neváháme, chceme být činnou pomocí. Věřím, že můj život není plavba na Titaniku. Tedy zněžku samozřejmě ano, ani já nevím, do čeho za chvíli narazím. Zda to bude mrazivý ledovec nebo ohnivé peklo. Všechno je možné. Nejsem izolován od karambolu. Nejsem nepotopitelný, ale vím, že můj signál, moje SOS, zachytil Bůh, tedy princip veškerého života, který mi ukázal v Kristu, že záchrana duše je možná i přes moji nejistou plavbu a možné srážky. Náš nebeský Otec, sestry a bratři, nám nehází jen jakési pochybné lano, neurčitý záchranný kruh do ledové vody oceánu života. Jeho duch nám dává rozeznat, spatřit kontury naší možné záchrany v Kristu. Záchrany, kterou aplikujeme ve svém životě a zcela přirozeně ji převádíme i k lidem kolem nás. Jako Kristovi učedníci jsme těmi, kdo vysílají i přijímají pomyslné tři tečky ve svých dnech ve jménu Boha, Otce i Syna i Ducha Svatého. Žijí díky své záchraně, kterou i předávají dál. Díky Pánu za to. Amen.

0: Přejeme dobré poledne z Proglasu. Dnes chceme v modlitbě myslet zvláště na všechny postižené při nehodě srážky autobusu u Buštěhrad. Krom toho také zdravíme do obcí Neveklov, Maršovice a Prosenická Lhota. Ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého.
1: Amen.
0: Anděl Páně zvěstoval paně Marii.
1: A ona počala z Ducha Svatého. Zdravás Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš. Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Maria řekla, jsem služebnice Páně.
1: Ať se mi stane podle tvého slova. Zdravás Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš. Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: A slovo se stalo tělem
1: a přebývalo mezi námi. Zdravás Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš. Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Oroduj za nás, svatá Boží Rodičko,
1: aby nám Kristus dal účast na svých zaslíbeních.
0: Modleme se.
1: Pane, poznali jsme andělské poselství o vtělení Krista, tvého Syna. Vlej nám, prosíme, do duše svou milost, ať nás jeho umučení a kříž přivede ke slávě vzkříšení skrze Krista, našeho Pána. Amen.
0: Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému,
1: jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen.
0: Odpočinutí věčné dej zemřelým, Pane,
1: a světlo věčné, ať jim svítí, ať odpočívají v pokoji. Amen.
0: Bože, ty jsi zdroj dokonalého pokoje. Prosíme tě za mír pro celý svět, pro všechny národy a pro celé lidstvo.
1: Dej nám sílu překonávat zlo dobrem, odpouštět a šířit pokoj, abychom se směli nazývat tvými dětmi a svět, aby se proměnil ve tvé království míru a pokoje. Amen.
0: Svatý Bonaventuro,
1: oroduj za nás.
0: Všichni svatí a světice Boží,
1: orodujte za nás.
2: Pán s vámi,
1: i s tebou.
2: Požehnej vás všemohoucí Bůh, Otec i Syn i Duch Svatý.
1: Amen.
2: Dobrořečme Pánu.
1: Bohu díky.

Několik minut po 12. hodině přinášíme na Proglasu hudební siestu. Nejprve zazní předehra k opeře Carmen Georges Bizeta. Českou komorní filharmonii diriguje Klaus Linkl.

Dozněla předehra k opeře Carmen George Bizeta. Českou komorní filharmonii řídil Klaus Linkl. A na Proglasu pokračujeme koncertem D-dur pro klavír a orchestr opus 17 Camille Saint-Saense. Na klavír zahraje Pascal Roger, doprovází Filharmonia Orchestra, diriguje Charles

Poslouchali jsme koncert D-dur pro klavír a orchestr opus 17 Camille Saint-Saense. Na klavír hrál Pascal Rogé, doprovázela Filharmonia Orchestra s dirigentem Charlesem Dutoit. Hudební siestu na Proglasu nyní zakončí malá symfonie, jejímž autorem je Charles Gounod. Komorní orchestr Waterloo diriguje...

0: Na vlnách Proglasu dozněla malá symfonie Charlesa Gounoda. Komorní orchestr Waterloo dirigoval Ulisse Varlot.
1: Vychutnejte si klasiku na Proglasu. Hudební siesta nabízí široký výběr skladeb od baroka až po současnost. Každý den 5 minut

internetové stránky Radia Proglas. Na čtyřech tematických profilech Slovo, Hudba, Junior a Zprávy nabízíme audioarchiv pořadů, program, zpravodajský servis, informace o hudbě různých žánrů, recenze a další. www.proglas.cz

0: Zprávy přebíráme z Českého rozhlasu Plus.
1: Český rozhlas Plus. Zprávy.
2: Ukrajinské drony zasáhly přes noc v Černém moři 20 ruských lodí. Americké útoky na íránskou armádní základnu zabily nejméně 7 lidí a začaly Kalarsov Ostrava. Pod vysokými pecemi vystoupí více než stovka interpretů. Zprávy a Martin Matějka. Šéfka Evropské komise Ursula von der Leyenová přijela do Kyjeva během války, je to už její 11. návštěva Ukrajiny. V plánu má mimo jiné představení iniciativy zaměřené na spolupráci evropského a ukrajinského obranného průmyslu. Šéfka unijní exekutivy chce jednat taky o přípravách Ukrajiny na příští zimu nebo o jejím vstupu do Evropské unie. Kyjev včera oficiálně otevřel další dvě kapitoly ve vyjednáváních o přistoupení do Evropské unie. Konkrétně zahájil projednávání takzvaného 6. tematického bloku, který se týká vnějších vztahů. Stát chce změnit podmínky pro klinické studie nových léčiv. Jejich počet dlouhodobě klesá nejen v Česku, ale i v Evropě. Ministerstvo zdravotnictví dnes představilo národní strategii pro klinická hodnocení, díky které by se k inovativní léčbě mělo dostat víc pacientů, říká ministr Vojtěch.
3: Naším cílem je, abychom celý tento proces co nejvíce zkrátili, protože to je to, na čem často se ty firmy rozhodují. Jedna z věcí, která byla akcentována, je, aby byla třeba jednotná smlouva mezi nemocnicí, kde ta klinická studie je prováděna, a tím zadavatelem, protože často, než se vyjednala vůbec smlouva, jak bude koncipována, tak to trvalo několik měsíců a to je čas, který nám chybí.
2: Loni se v Česku do více než 900 klinických studií zapojilo skoro 1,5 tisíce lidí.
1: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
2: Velitelství americké armády CENTCOM oznámilo obnovení námořní blokády íránských přístavů. V pondělí to nařídil šéf Bílého domu Donald Trump s tím, že chtěl zavést poplatky za plavbu Hormuzským průlivem. V úterý rozhodnutí změnil a oznámil, že místo toho budou státy Perského zálivu uzavírat ve Spojených státech obchodní a investiční dohody. Spojené státy uplatňovaly blokádu na íránské přístavy od dubna zhruba do poloviny června, kdy s Íránem uzavřeli memorandum o porozumění. Poté pak znovu zahájili vzdušné údery na íránské území. Obě strany se vzájemně obvinují z porušování dohody. Na hranicích mezi Španělskem a britskou zámořskou enklávou Gibraltar dnes skončily policejní kontroly. Tisíce pracovníků, kteří denně docházejí na britské území ze Španělska pracovat, nemusí čekat ve frontách na hranici. Ani turisté na návštěvě skalnatého výběžku nemusí ode dneška při přechodu hranice ukazovat osobní doklady.
4: Pan Raul pracuje na gibraltarském letišti. Předpokládá, že zrušení osobních kontrol přechod hranice tam a zpět zjednoduší a zrychlí. Možná ne pro obchodníky, protože pro zboží budou stále platit určitá omezení. Pro pracovníky dojíždějící do Gibraltaru ze Španělska a pro turisty to podle něj bude ale určitě přínosné. O zrušení kontrol jednali Evropská unie, Španělsko a Velká Británie 5 let. Výsledkem je dohoda, podle které Gibraltar posílí ostrahu své námořní hranice a její pozemní části mimo přechod. Na něm bude fungovat systém identifikace podle obličeje. Ze španělsko-britské hranice Pavel Novák, Český rozhlas.
2: Posloucháte zprávy Českého rozhlasu Plus. Pod vysokými pecemi dnes začaly Kalarsov Ostrava. Brány festivalu se otevřely přesně v poledne. Letos festival postavil na hlavní pódia novou techniku s lepším zvukem. Díky speciálním basovým bednám by se měl také zvuk méně šířit mimo areál festivalu, jak popisuje technický ředitel Josef Ženíšek.
5: Letos se používají nové basovky, jsou skoro dvojnásobný než byly, aby se přenesl ten výkon toho umělce jako dokonale na ty návštěvníky, ale zároveň aby jsme limitovali vlastně ten nechtěný zvuk. To, co se šíří do okolí nekontrolovaně a může to ovlivňovat i třeba, dejme tomu, obydlí.
2: Na dálnici D11 z Prahy ve směru do Hradce Králové dejte pozor u sjezdu na Úvaly. Mezi 7,5 a 8 kilometrem pracují silničáři, v kratší koloně se zdržíte asi 10 minut. Na dálnici D1 z Prahy ve směru do Brna zpomalíte za sjezdem na Rosice. Na 178. kilometru zastavují kamiony v pravém pruhu. Nesouvislá kolona pokračuje až na konec omezení na 196. Nárazově se zastavují i osobní auta v levém pruhu. Na Pražském okruhu ve směru na letiště se sune nesouvislá kolona hlavně nákladních aut od sjezdu z D1 až za tunely, tam stále regulují vjezdy. Zastavíte se proto i v levém pruhu, je to kvůli silnému provozu před Barandovem. A Pražský okruh, tento násměr na D1, tam se jede pomalej od sjezdu na Plzeň k Ořechu mezi 23. a 19. kilometrem. Další informace z dopravy za půl hodiny a dobře dojeďte. Odpoledne oblačné až polojasné a nejvyšší teploty 23 až 28 stupňů Celsia. Tolik zprávy teď.
6: Zůstáváte na vlnách Proglasu.

Máme 13 hodin a 10 minut a na Proglasu je s vámi Alena Rubášová. Prožíváme středu, 15. červenec. Do odpoledního proudu jsme vstoupili písní Eltona Johna 60 Years On a dále nás čekají hity z 70. let. Zaspívají a zahrají třeba Plavci, Vladimír Merta, Hana a Petr Ulrichovi, Pavel Bobek, Spiritual Quintet, Petr Spálený, Marie Rotrová či Eva Olmerová. O dnešních výročích si povíme něco blíže okolo 1:30. Ve 14 hodin vás pak pozvu na srpnový koncert italského hudebníka Stefana Saletyho, a to do Brna v rámci festivalu Maraton hudby Brno. Od 16 hodin potom naladíte reprízu folklorního okénka Magdaleny Můčkové s podtitulem Lidová píseň a její nefolklorní popularizátoři. Tak zůstaňte s Proglasem a užijte si dnešní odpoledne.

0: Tak to byli Plavci na nahrávce z roku 1976. Během právě probíhající rekonstrukce katedrály svatého Bartoloměje v Plzni došlo k zajímavému historickému objevu. Řemeslníci při opravách krovu a střešní konstrukce narazili na dvě schrány, které v sanktusové věžičce nad hlavní lodí zanechali předchozí generace. Slavnostní otevření obou schrán proběhlo dnes v 11 hodin na plzeňském biskupství za účasti plzeňského biskupa Tomáše Holuba a starosty městského obvodu Plzeň 3 Davida Procházky. A co bylo uvnitř? Na to se právě teď zeptáme Terezie Centkové z plzeňského biskupství. Dobrý den, vítejte na vlnách Radia Proglas.
1: Dobrý den, děkuji za pozvání.
0: Tak jak významné bylo pro plzeňské biskupství nalezení těch dvou schrán v sanktusové věžičce?
1: Tak jedná se o výjimečný okamžik, protože za 33 let existence plzeňské diecéze jsme nic podobného ještě nezažili. Takže jsme letos, dneska jsme poprvé otevírali takovou věc. A je důležité říci, že nejde jenom o významnou událost pro církev nebo pro naši diecézi, ale pro celé město, protože katedrála svatého Bartoloměje je symbolem Plzně a mnoho Plzněnů si troufám říci, že ji vnímá jako svůj ohled, svůj klenot, bez ohledu na to, jestli jsou věřící nebo ne. A jak už jste říkala, tak ty schrány byly objeveny při opravě malé věžičce, při opravě střechy, sanktusové věžičce, která se tyčí přímo nad hlavní lodí katedrály. A už ten samotný okamžik vyvolal velké očekávání, když se nalezli. Že vlastně došlo k takovému setkání s našimi předky, už to samo je takovou velkou záhadou. A oni nám do schrán uložili vzkaz pro budoucnost a my jsme dneska měli po několika desetiletích příležitost zjistit, co nám chtěli vůbec předat. Takové chvíle se neopakují často, doufám si říct, že možná jenom jednou za život, někdy ani ne. Takže to byl opravdu vzácný okamžik nejenom pro historiky, ale i pro všechny, kterým na Plzni a na její historii nějak záleží.
0: Rozumím.
1: A ještě před samotným, ano?
0: Ano, chtěla jsem se doptat, jestli můžete tedy posluchačům prozradit, co schrány obsahovaly přesněji.
1: Ano, ano. Tak, po otevření se ukázalo, že obsahují především svědectví z doby 90. let. Do sanktusové věžičky byly obě dvě schrány uloženy 30. září 1991 a našli jsme v nich mince, noviny z let 90 a 91, farní věstník, různé propagační materiály nebo například i informační buletin občanského fóra. Byl tam studentský zpravodaj Krsadlo, který byl předchůdcem plzeňského studenta. Zajímavostí byl také list s cenami potravin, jízdného, pohonných hmot, které dokumentují každodenní život tehdejších obyvatel. Přiznám se, že jsme možná trošku čekali, že tam bude i něco staršího. Takže možná první moment bylo takové malé zklamání, ale vlastně ty samotné schrány nám přinesly i zajímavé vysvětlení, proč tam ty starší předměty nebyly. Protože v jedních novinách se psalo o původní schráně, která byla z roku 1881, ale byla pravděpodobně prostřelena za druhé světové války. Tím došlo k jejímu poškození, začal do ní zatékat a poškodil se i ten obsah. Takže právě proto byla v roce 1991 nahrazena těmi novými schránami. A my se nyní budeme pokoušet v archivu města Plzně dohledat, jaké předměty tam byly a uvidíme, co nalezneme.
0: A co s těmi nově nalezenými předměty bude vlastně dál?
1: Tak ty tykos budou po nějakou dobu uloženy na biskupství, budou je zkoumat historici, památkáři a poté budou opět uloženy do schrán, bude k ním přidán i nějaký vzkaz od nás z dnešní doby pro další generace a budou opět uloženy do katedrály svatého Bartoloměje.
0: A mohla byste prosím ještě upřesnit, kdo všechno se zúčastnil dnešního slavnostního otevření schrán?
1: Tak dnešního slavnostního otevření se zúčastnil samozřejmě plzeňský biskup monsignor Tomáš Holub, byl přítomen také primátor města Plzně Roman Zarzický i starosta třetího obvodu pan David Procházka. Za plzeňské biskupství tam

0: byla vedoucí projektového oddělení paní Iva Fictumová, která má na starosti rekonstrukci střechy katedrály. A zajímavostí je, že vlastně schrány otevíral pan Žáčík se svým synem, to jsou možná dva neznámí muži, ale jedná se vlastně přímo o nálezce těch schrán. Jsou to přímo dva řemeslníci, kteří objevili schrány a dnes měli možnost je otevřít a tak symbolicky ukázat nám, co našli.
1: A ještě poslední otázka. Můžou si lidé, tedy veřejnost, tyto předměty potom někde prohlédnout? Budou předměty vystaveny?
0: Tak tuto možnost jsme ještě zatím neprobírali. Přiznám se, že ještě nevím, že bychom to plánovali, takže kdyby se něco změnilo, tak určitě dáme veřejnosti vědět.
1: Tak děkuji. Tohle to říká za Plzeňské biskupství Terezie Centková. Děkuji za rozhovor, přeju hezký zbytek dne. Naslyšenou.
0: Vám také. Naslyšenou.

0: Tak to byli Nash and Young na vlnách Proglasu. 6 dobrovolníků ze zahraničí ode dneška pomáhá s úklidem a údržbou židovského hřbitova v Holešově. Účastníci workcampu, který má ve městě letitou tradici, přijeli z Belgie, Estonska, Mexika a Španělska. Jejich hlavní prací na 10 dní je úklid chodníků, sekání a hrabání trávy. Pomáhat budou také v Šachově synagoze a zapojí se do příprav a organizace 26. festivalu židovské kultury Hamakom, který začne v úterý 21. července.
1: Brněnským divadlem Čučka, které přijede představení Můj golem. Je to koncipované pro děti od 8 let, ale je to samozřejmě i pro dospělé. Ale co jsou takové naše opravdové topky, tak to je ta rovina koncertní. Tam se moc těšíme na koncert Jiří Hošky, Dominiky Weiss-Hoškové a Weiss Family v Šachově synagoze. Je to vždycky věnováno klezmerové hudbě, je to taky o dvou violončelech, na které hraje pan Hošek se svou dcerou Dominikou. Další topky budou třeba sobotní koncertní programy. Máme tam dopoledne koncert Tria a závěrečný koncert akustické kapely Der Schanstergob. Snažíme se vždycky o tu pestrost, takže si myslím, že je zvládnutá i letos.
0: Zve na festival židovské kultury Hamakom do Holešova Dana Podhajská z organizačního týmu.

neumíme odvolat to, co jsme kdysi způsobili. Nejsme vůbec způsobilí, abychom to pochopili. Květina zašlých let upadá, z pachuti ničeho vzniká.

omezenosti sebe, že obecné dobrodružství krádež soukromého nebe, dotazník milence a posudek znalce.

0: Máme krátce po půl druhé, je tady čas pro dnešek v kalendáři Kateřiny Vitouchové. Prožíváme středu 15. červenec 2026. V tento den roku 1274 zemřel svatý Bonaventura, italský františkán, označovaný někdy za druhého zakladatele řádu, velký scholastik, kardinál, přítel svatého Tomáše Akvinského. Stalo se během Lyonského koncilu, který připravoval a vedl. Jeho památka je dnes podle katolického kalendáře. Pařížský profesor byl už v 36 letech jmenován generálem františkánů. Ke konci 15. století ho papež Sixtus IV. Kanonizoval a jeho nástupce Sixtus V. prohlásil za učitele církve se zvláštním titulem doktor Seraficus, andělský doktor. Svatý Bonaventura je patronem františkánů, teologů, dělníků a dětí. V jeho spisu Cesta duše k Bohu čteme: každé stvoření v sobě nosí stopu stvořitele a je povoláno k jeho chvále.
1: Jistě by ani na chviličku nezaváhal, kdyby v dálce uviděl zlé oči jejich reflektorů. Docela určitě by se nezalekl bojovného troubení klaxonů, varovného řevu motorů ani zákeřného svištění pneumatik. Věřím tomu, že by zasadil unavené rozinantě ostruhy a snažil se držet dřevec zpříma. Alespoň tak, aby mu na špatné silnici nevyklouzl z rukou. Hrozně si přeju, aby se mu to podařilo. Dokonce se mi občas zdá, že mezi nemilosrdnými hlasy aut slyším krotký klapot koňských kopyt. Jenom se bojím, že tentokrát by tuny plechu nebyly tak milosrdné jako strouhnivělé lopatky větrné.

Tak to byl návrat do roku 1970, zpívali Hana a Petr Ulrichovi. Pokračujeme v dnešku v kalendáři. 420 let uplynulo od narození geniálního nizozemského malíře, kreslíře, grafika a rytce Rembrandta van Rijna, jednoho z nejlepších v západním umění. Na věčnosti je od roku 1669. Vytvořil stovky obrazů, rytin a kreseb. Z těch s biblickými náměty vzpomeňme alespoň návrat ztraceného syna a svatou rodinu. V olejomalbě spočívá jeho mistrovství ve volném, často náznakovém rukopise, v působivém šerosvitu, zlatavém koloritu. Rys tajuplnosti mají jeho portréty. Pronikavost Rembrandtova pohledu zřejmě prohloubily i peripetie jeho života. Od úspěchu k bankrotu, zneuznání, opuštěnosti, chudobě a zapomenutí. Znalec jeho díla, francouzský kněz Paul Badiky, k návratu ztraceného syna poznamenal: člověk musí zemřít mnohou smrtí a vyplakat mnoho slz, aby mohl namalovat portrét Boha s takovou pokorou. A ještě si připomeňme Jindřicha Vankla. Lékař, archeolog, speleolog, antropolog a zoolog Jindřich Vankl, dědeček badatele Karla Absolona, prozkoumal a zmapoval řadu jeskyní moravského krasu. Světovou proslulost získal objevem velkého pohřebiště v Býčí skále. Položil základy moravské paleontologie a zachránil mnoho cenných nálezů. Roku 1850 založil v Blansku první kenozoické laboratorium na světě. Od jeho narození dnes uplynulo 205 let. Zemřel v roce 1897.

Všechno je prosté, když budeš myslet logicky. Můžu ti pomoct, chceš-li být volný navždycky, je přece...

dá. Dala mi pusu a já připustil, že asi pravdu má. Je přece 200 cest, jak s Bohem dávat. 200 cest.

Poslouchali jsme cover verzi písně Paula Simona s českým textem Michaela Žantovského. Zpíval Pavel Bobek, doprovázela studiová skupina Františka Ringo Čecha. Nahrávka byla z roku 1977. No a my pojďme k dnešním oslavencům. Šedesátiny slaví nejvyšší představitel americké pravoslavné církve, jeho blaženost Tichon, arcibiskup Washingtonu, metropolita celé Ameriky a Kanady. 70. narozeniny má americký kytarový virtuos a skladatel Joe Satriani. 76 let se dožívá historik, spisovatel a překladatel Jiří Kovařík, znalec dějin Francie. A 80. narozeniny slaví jedna z nejúspěšnějších amerických zpěvaček Linda Ronstadt. Zpívá různé žánry od rocku přes country až po duchovní písně. Na vrchol americké hitparády se poprvé vyhoupla v roce 1974. Z její původní doprovodné skupiny později vznikla populární rocková kapela Eagles. Svátek v občanském kalendáři mají Jindřichové. Jméno z němčiny znamená pán či vládce domu. A my jim z Proglasu přejeme všechno nejlepší.

0: Spiritual Quintet teď na vlnách Proglasu vystřídá Marie Rotrová. Řekni, kde ty kytky jsou.
1: Řekni, kde ty kytky jsou. Co se tady mohlo stát? Řekni.

řekni, kde ty kytky jsou, co se tady mohlo stát.

Máme 13 hodin a téměř 52 minut a tady jsou tedy pozvánky k poslechu odpoledních a večerních pořadů Proglasu. Budou to tentokrát repríza Jak se vám líbí ze srpna 2025 a dále nové vydání pořadu Jak se vám líbí s Milanem Tesařem. V závěru si povíme něco k dnešnímu radioreportu. Druhé album české hudebnice a skladatelky Barbory Shi se jmenuje The Garden of Ottawa. Je pojmenováno podle finského ostrova Ottawa, kde Barbora 7 let žila v dřevěné chatě obklopené lesy. Skladby byly inspirovány samotou, přírodou a každodenními procházkami a autorka do nich integrovala i zvuky lesa. Barbora Shi se dlouhodobě zabývá strunnými nástroji Finska a Číny. Hraje na finské kantele, čínský kučeng a na harfu. Zpívá a svou hudbu doplňuje elektronickými prvky. Rozhovor s touto umělkyní povede v pořadu Jak se vám líbí dnes od 17 hodin a 10 minut Janis Moras. Tolik tedy repríza. Belgická skupina Enara Navaira propojuje ve své tvorbě inspirace tradiční hudbou z různých koutů Evropy s autorskou tvorbou a improvizací. Houslista Oscar Berten a hráč na dudy a dechové nástroje Rafael de Kock budou v pořadu Jak se vám líbí v 19.15 hovořit s Milanem Tesařem nejen o tomto novém projektu, ale také o svých dalších kapelách a mezinárodních spolupracích. Přiblíží vznik Enara Navaira, své hudební kořeny i cestu k originálnímu zvuku, v němž se setkávají hardangerské housle, irské loketní dudy, maďarská citera nebo vícehlasý zpěv. A řeč bude také o respektu k lidovým tradicím a o hledání inspirace v belgických dialektech. A pojďme ještě na radioreport. Tam totiž ve 8:45 navštívíme oddělení kurzu češtiny pro cizince a současně dobrovolnické centrum v budově IMKA v Hradci Králové. Spadají pod integrační centrum pro cizince diecézní charity Hradec Králové a jejich posláním je podpora integrace cizinců na území Královéhradeckého kraje do většinové české společnosti. Mezi respondenty reportáže bude i vedoucí integračního centra Jan Kočí. Radioreport dnes ve 8:45 večer.

0: To byl Rudolf Cortés, doprovázel orchestr Karla Vlacha. Máme 14 hodin a 1 minutu, nejvyšší čas otevřít hudební kompas na středu 15. července. Dnes si představíme italského hudebníka a skladatele Stefana Salettiho, který bude v srpnu hostem festivalu Maraton hudby Brno. Vystoupí v brněnském klubu První patro, a to v sobotu 8. srpna. Na úvod si poslechneme jeho skladbu Mediteranima ze stejnojmenného alba. Jako host v ní zpívá Eleonora Bordonaro ze Sicílie.
1: Nám je binti lzgíre, lqsa rájha tahlam neždíd. Nám je u ahlami.

0: احلمي وطيري
1: nessuno ti potrà portare via
0: ما في ديب بيقدر ياخدك مني لبعيد.
2: Středomoří jako prostor vzájemného setkávání a kulturní výměny. To je téma, kterým se ve své tvorbě dlouhodobě zabývá italský hudebník a skladatel Stefano Saletti. Na svém starším albu Mediterraneo Ostinato představuje Středomoří jako prostor sdílené historie a kultury. Na novějším Mediterranima pak hledá společné duchovní a kulturní kořeny obyvatel celého regionu. Zatímco na alba si Saletti zve hosty z různých zemí středomořského regionu, na koncertech tytéž písně hraje se svou kapelou Banda Icona. Také její koncertní sestava se mění podle konkrétní situace. Saletti vnímá hudbu jako kulturní i občanské poselství. Ve svých skladbách zdůrazňuje dialog mezi kulturami, náboženstvími a národy. Odmítá válku a nenávist a věří, že právě hudba, literatura či poezie mohou vytvářet prostor pro vzájemné porozumění. Stefano Saletti vystoupí 8. srpna v Brně v rámci festivalu Maraton hudby Brno. My si z alba Mediterranima poslechneme ještě skladbu Marian, ve které zpívá Elena Leda. Pod ní nabídneme také skladbu Mucha Mia, kterou naspíval Stefano Saletti s Nandem Citarellou.

Představili jsme si italského hudebníka Stefana Salettiho, který se svou kapelou vystoupí 8. srpna v Brně v rámci festivalu Maraton hudby. Zítra ráno se v hudebním kompasu budeme věnovat americkému hudebníkovi Gitkinovi a zítra odpoledne si představíme kanadskou mezinárodní skupinu Tehrani Drom s íránskou zpěvačkou Parisou Karimi Molan. Hudební kompas pro vás připravil Milan Tesař.

Zlínskou kapelu Tají ledy nyní na Proglasu vystřídají Markéta Foukalová a Martin Brunner. Poslechneme si zhudebněnou báseň Jana Zábrany Vítr.

Máme 14 hodin 31 minut. Od mikrofonu Proglasu vám hezké středeční odpoledne přeje Alena Rubášová. A jsme zhruba uprostřed odpoledního proudu písní, zpráv a pozvánek na akce po republice. Bude nás provázet až do 16. hodiny, kdy začíná pořad Folklorní okénko. Tentokrát se jedná o reprízu pořadu z roku 2021 s podtitulem Lidová píseň a její nefolklorní popularizátoři. Od 17 hodin 10 minut pak naladíte první z dnešních dvou hudebních pořadů Jak se vám líbí. Janis Moraz si k mikrofonu pozval zpěvačku a hudebnici Barboru Ši. A od 18 hodin se můžete pomodlit slavný růženec se společenstvím z Brna Židenic. Dobrý poslech všech našich pořadů.

0: Tak to byl Stanislav Hirák a doprovázel jej Vojtěch Sabo. Po dvoutýdenní pauze opět vychází katolický týdeník, tentokrát s číslem 29. Pro Glasu ho představila šéfredaktorka novin Kateřina Koubová.
1: My všichni jsme se vrátili po dovolených, také z poutí a samozřejmě z Velehradu anebo z charismatické konference z Brna. To všechno se odráží také v tomto novém katolickém týdeníku. Ale máme zde i nadčasová témata, a to film a církev, protože jednak přinášíme zpravodajství z Karlovarského festivalu filmového i z filmů, které zabudovaly u ekumenické poroty, ale také se díváme na to, jak film může prospět naší spiritualitě. A zdali pak jste věděli, že Vatikán sestavil něco jako doporučený seznam filmů. Bylo to už před 30 lety ke 100 letům kinematografie, ale filmy, které zde najdete, jsou stále velice hodnotné a stojí za to je vidět. Píšeme také o tom, jaké filmy mají rádi papežové nebo poslední papežové, které filmy si oblíbili. Zkrátka, až skončí fotbalový šampionát, můžete si je pustit, případně uspořádat farní kino, letní promítání, cokoliv.
0: Ve zpravodajství i na komentářové straně se noviny věnují nedávnému svěcení biskupů u lefebristů, které dospělo do stádia schizmatu, pokračuje Kateřina Koubová.
1: Zároveň přinášíme rozhovor s emeritním brněnským biskupem Vojtěchem Cikrlem, který si letos koncem června připomněl 50 let kněžství a 20. srpna oslaví 80. narozeniny. Vrací se za svým působením, kdy byl 32 let v čele brněnské diecéze. Přibližujeme také semináře, které se jmenují Otcovo srdce. Jsou zaměřené na prohloubení osobního vztahu s Bohem jako milujícím tatínkem. No a papež začíná dovolenou, podívali jsme se ve zpravodajství, jak ji tráví v Castel Gandolfu. Přeji všem krásné léto.

0: Poslouchali jsme brněnskou skupinu O 100 opice. Den s horskou službou oživí tuto sobotu, tedy 18. července, zámecký park v Loučné nad Desnou. Program za organizátory představil Tomáš Fabián.
1: Poskytne návštěvníkům náhled do práce horských záchranářů a nejenom to, budou tam i kolegové z dalších složek integrovaného záchranného systému a program bude směřovaný především na mladší dětské návštěvníky, ale určitě si své najdou i dospělí. Pro děti tam budou různé atrakce typu lanové dráhy, budou tam mít možnost vyzkoušet si posadit se na nějakou techniku horské služby, budou tam mít možnost vyzkoušet si simulace vlastně lezení na skále na lezecké stěně, budou tam základy první pomoci, kdy si vyzkouší například za nějaké body, se které pak dostanou nějaký dárek, třeba zavazovat končetinu, zkusí si probíhat vlastně resuscitace a další spousta aktivit. Jedná se už o 7. ročník tady té akce a minulé ročníky jsme měli poměrně velkou návštěvnost a očekáváme i tu návštěvnost větší, takže jsme rádi, že se ta akce takto ujala a rádi zase pro tu veřejnost uspořádáme.
0: Říká za pořadatele dnes horskou službou v Loučné nad Desnou Tomáš Fabián.

Už po druhé jsme dnes poslouchali Sisu Feher za doprovodu Josefa Luptáka, Vladislava Šarišského a Oskara Töréka. A teď kapela My tři a vy. Smrt a spánek.

0: Pražská skupina My tři a vy, kterou jsme právě poslouchali, vydala své páté studiové album Za horizonty. 15 autorských písní vznikalo během 3 let a odráží osobní zkušenosti členů kapely. Od překonávání strachu a hledání nových cest až po vzpomínky na dětství a dlouholetá přátelství. Žánrově pestrá nahrávka se pohybuje mezi folkem, rockem, country, jazz popem i funkem a hostují na ní flétnista Ondřej Klímek a hráč na steel kytaru David Babka. A my se teď přesouváme do Vatikánu. Nový výstavní cyklus s názvem Katastrofa a úžas připravuje Vatikánská apoštolská knihovna. V polovině září ho zahájí papež Lev XIV. První část s názvem Aqua nabídne zamyšlení nad vodou jako zdrojem života i nad silou, která může přinášet zkázu. Archivář a knihovník svaté římské církve Giovanni Cesare Pagazzi informuje, že cílem je propojit současné umění s bohatým kulturním dědictvím knihovny. Připomněl také slova papeže Lva XIV. O věrnosti minulosti i budoucnosti. Cituji, přítomnost a také tato výstava se může stát domovem, kde se minulost a budoucnost setkávají jako přátelé. Výstava bude veřejnosti přístupná od 25. září do 14. května roku 2027, informuje Vatikán News.
1: Nepatříš do období týdnů, před kterým pletou se šály. Nepatříš do dočkaných pátků, sladěných šatů.

0: zprávy přebíráme z Českého rozhlasu Plus.
1: 15 hodin ve středu 15. července trávíte čas ve společnosti Odpoledního Plusu, jmenovitě Tomáše Pavlíčka.
2: Český rozhlas Plus.
1: Co se na vás v dalších 30 minutách chystá? Američané se stahují z Iráku a vyzývají k témuž Izraelce ohledně Sýrie a Libanonu. Neplní tím přání Iránu. Zatímco jinde se bariéry stavějí, na hranici mezi Španělskem a britským Gibraltarem jedna padla. Co přesně se stalo? A parta dětí, příšery z obráceného světa a návrat jedné hollywoodské hvězdy. Seriál Stranger Things slaví 10 let od premiéry. I tomu se budeme věnovat. A já už teď mávám do zprávarského studia za sebou Martinu Matějkovi a předávám mu slovo.
3: Spojené státy kolem poledne zahájily další sérii útoků na Irán. Na sociální síti X o tom informovala americká armáda a podle ní to má oslabit iránské vojenské kapacity, se kterými Teherán cílí na komerční lodě v Hormuzském průlivu. Irán čelil americkým útokům už v noci na dnešek. Podle americké armády údery trvaly 7 hodin a mířily hlavně na raketové a dronové základny nebo pobřežní obranné systémy. Spojené státy taky obnovily blokádu iránských přístavů. Naopak odvetné údery Teheránu mířily na americké armády cíle v zemích arabského poloostrova. V minulých dnech v Hormuzském průlivu Irán útočil na lodě, které podle něj nedodržovaly předem schválenou trasu. Teherán i Washington se kvůli tomu obvinují z porušování příměří. Podnikatelé nejspíš budou muset od příštího roku znovu povinně evidovat tržby. Vládní návrh, který s tím počítá, schválila koaličními hlasy sněmovna. Podle vlády má jít o modernější verzi elektronické evidence tržeb bez nutnosti tisknout papírové účtenky. Povinnost zavést EET by se měla vztahovat na obchody, restaurace a nově i na řemeslníky. Podle ministryně financí Aleny Schillerové z hnutí ANO to má hlavně narovnat podnikatelské prostředí a ročně přinést do státního rozpočtu zhruba 14 miliard korun.
4: Navázali jsme vlastně na zkušenosti s EET 1 a liší se velice zásadně v tom, že je moderní, je méně administrativně náročné, vyšli jsme z různých výtek, které byly vůči nám směřovány, když jsme zaváděli EET 1 a taky jsme technologicky 10 let prostě někde jinde.
3: Část opozice přínos EET do rozpočtu zpochybňuje. Elektronická evidence tržeb podle ní navíc nepřiměřeně zatíží malé živnostníky. Návrh teď posoudí senátoři. Evropská unie a Ukrajina uzavřely dohodu o společné výrobě dronů. Oznámila to předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová s tím, že projekt spojuje ukrajinské odborné znalosti a evropskou průmyslovou kapacitu. Von der Leyenová navštívila Kyjev při příležitosti Dne státnosti. Jednat chce taky o přípravách Ukrajiny na příští zimu nebo o jejím vstupu do Evropské unie. Ke společnému nákupu vojenské techniky se dnes zavázalo Česko a Slovensko. Ministr obrany Jaromír Zuna za SPD podepsal memorandum se slovenským protějškem Robertem Kaliňákem. V budoucnu by země měly společně pořídit minomety a vojenská auta. Podle Zuny by společný nákup mimo jiné zajistil i lepší cenu za vybavení.
5: Je to velmi náročný a ambiciózní program, který tímto společně spouštíme. Takže si myslím, že to je velmi významný krok. Jde o praktické naplňování závěrů z jednání a podepsaného memoranda mezi vládami obou zemí.
3: Ministři se taky domluvili, že se na konci července společně potkají na představení zmíněné techniky na Slovensku.
2: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
3: Předání požárem zasažené výškové budovy 34 v bývalém továrním areálu ve Zlíně majiteli se dnes neuskuteční. Na místě dál zasahuje 6 hasičských jednotek a vodou prolévají ohniska. Pokračuje mluvčí majitele budovy společnosti Krým Marcel Schmidt.
6: Co se týká převzetí objektu, tak společnost Krým je součástí krizového štábu. Konkrétní termín nějaký závazný nepadnul. Skutečně my teďka vyčkáváme a děláme ty přípravné práce pro to převzetí.
3: Společnost Krým musí zajistit bourání budovy. V tuto chvíli má předvybranou demoliční společnost. Odborníci z pražských univerzit VŠCHT a ČVUT vyrobili tištěné spoje z nového recyklovaného materiálu. Zpracovali odpad, který vzniká při výrobě vinylových gramofonových desek. Těch se v Česku podle webu Business Insider vyrábí nejvíc na světě.
7: Olivinyl chlorid je zajímavý tím, že chlor v molekule způsobuje jeho samozhášivost. Už tam nemusíme přidávat retardéry hoření.
8: Popisuje Alena Kadeřábková z VŠHT. Z gramofonového odpadu vědci připravili materiál pro 3D tiskárny a vytvářejí z něj tištěné spoje pro elektroniku, říká Petr Veselý z ČVUT.
9: Když člověk vyvíjí elektroniku, místo toho, aby si to zadával do výroby 2 až 3 týdny, tady to má za den.
8: Novinka se podle něj uplatní hlavně při experimentování a práci se studenty. Martin Srb, Český rozhlas.
3: Posloucháte zprávy Českého rozhlasu Plus. Ostravská fakultní nemocnice dnes otevřela Centrum preventivní medicíny. Lékaři se tam budou starat o lidi, kteří chtějí předcházet vzniku kardiovaskulárních, onkologických a dalších nemocí. Zájemci se můžou přihlásit také do programu zdravého životního stylu a dlouhověkosti, říká vedoucí centra Filip Ječmínek.
10: Vítáme i plně zdravé pacienty, kteří mají zájem o prevenci ještě dřív, než nemoci vůbec nastanou. A dalším skrytým bonusem je možnost vyhnout se i medikamentozní léčbě, to znamená lékům proti těm nejčastějším civilizačním onemocněním, jako je vysoký krevní tlak, vysoký cholesterol, cukrovka.
3: A začal 23. ročník festivalu Colors of Ostrava. V oblasti bývalých vysokých pecí během 4 dnů vystoupí 110 interpretů. Fanoušci se můžou těšit třeba na legendu elektronického soulu Mobiho nebo na poprokové duo A 21 Pilots.
11: Američtí 21 Pilots jsou středečními headlinery. Do Ostravy přijíždějí s celosvětově známými hity, ale hlavně s novinkami z alba Breach, na kterém zakončují desetiletý příběh celkem 5 desek. Ještě před nimi vystoupí třeba Ondřej Ruml nebo skupina Mirai. Denní festival nabídne i forum Melting Pot. Ve středu se na něm představí například zpravodajský podcast Českého rozhlasu Vinohradská 12 a fotograf Petr Horálek zase ukáže fotografie vesmíru, které ocenila i americká NASA. Jiří Štefl, Český rozhlas.
3: Na dálnici D5 z Rozvadova směrem do Prahy opatrně za sjezdem na most. Na 88. kilometru havarovala dodávka převážející osobní auto. Ta skončila na boku, začíná se tvořit kolona a na místo se sjíždějí záchranáři. Na Pražském okruhu ve směru na letiště stále regulují vjezdy do obou tunelů. Kolona kamionů se táhne nesouvisle od sjezdu na Jesenici. Místy se kvůli regulaci zastavíte i v levém pruhu. V opačném směru, tedy na D1, čekejte kolonu za sjezdem na Plzeň k Ořechu mezi 23. a 19. kilometrem. Zdržení asi 20 minut. V nájezdu na Pražský okruh z D1 směrem z Brna dejte pozor, v zatáčce stojí kamion v pravém pruhu a musí se náhle vybočovat. A před omezením ve Kbelské počítejte se zdržením v obou směrech ve směru do Hloubětína se stojí v Cínovecké od sjezdu na Březiněves, v opačném směru se popojíždí v Novopatské. Další informace z dopravy za půl hodiny a dobře dojeďte. Zítra čekejte oblačno až polojasno, odpoledne přechodně místy přehánky a ojediněle i bouřky. Nejvyšší čtvrteční teploty 25 až 29 stupňů, na jižní Moravě naměří až 32 a na horách kolem 21 stupňů. Tolik zprávy Martina Matějky.
12: Zůstáváte na vlnách Proglasu.

zadali zvířata z mraků táhnou. Tam, kam jdou, tak jdu, ukrytý ve stínu dračím, úplně sám, a to mi stačí.

A se do skály, mrak se zase rozplyne, až úplně zmizí. Ale ty ne. A pak je tma, jenom tma, co si se dá nalípí. Neptá se, nečeká, jenom tma.

0: a v nich my.
1: Na Proglasu jste poslouchali duet Igora Orozoviče a písničkářky Tali. A v Pelhřimovském muzeu rekordů bude ode dneška k vidění první plně pohyblivá loutka Hurvínka vyrobená drátenickou technikou. Autor Petr Bém věnoval práci na 37 cm vysoké postavě přes 80 hodin.

0: Pekla.
1: Za prvý mě ta loutka napadla z toho důvodu, protože Hurvínek slaví 100 let, takže na počest toho Hurvínka, takže jsem si udělal, nebo chtěl jsem udělat tu loutku, jenom chtěl jsem první udělat jakoby jenom figurku Hurvínka. Jenomže jsem říkal, je to takový, bylo by to v rámci možností jednoduchý, takže jsem si to chtěl jako stížit, jako dráteník, takže jsem si říkal, hele, zkusím udělat plně funkční loutku, aby se to hejbalo všechno. Takže jsem na to konto začal prostě vymýšlet kostru, já jsem první udělal jenom jakoby hlavu, rám, tělíčko, no a pak jsem začal k tomu přidělat.

0: To byla už dnes po třetí Sisa Feher a album Varga Pěsně. U úřadu městy se Vysoký Chlumec nedaleko Sedlčan v sobotu pořádají festival Folkování v Podhradí. S pozváním teď přicházejí organizátoři Ivana Slavková a Jakub Slavek.
1: Letošní ročník bude věnován vzpomínce na Petra Cihelku, který více než 20 let pomáhal tuto akci vytvářet a zval na ní skvělé interprety.
2: Těšit se můžete na kapely Nezmaři, Devítka, Poslední šance Míry Ošance, Naopak a na Olivera Kolku.
1: Po celý den bude zajištěno občerstvení, jídlo i pití. A k zakoupení budou také výrobky neziskových organizací Stéblo, Mela a Alka.
2: Přijďte si užít den plný hudby, přátel a letní pohody. Nezapomeňte přijít na Folkování v Podhradí.
3: Těšíme se na vás!

0: Ve středních Čechách a v Praze má Proglas v systému DAB vysílače v Praze na City Tower, na Strahově a v Ládví, v Berouně, v Benešově, v Kutné Hoře a v Příbrami.
1: V západních Čechách má Proglas v systému DAB vysílače v Plzni na Silvánu, v Klatovech na Doubravě, na Čerchově nad Domažlicemi a v Železné Rudě.
0: V severních a severozápadních Čechách pak na Kukle v Ústí nad Labem, na Klínovci, v Karlových Varech, v Mariánských Lázních, na Třebounickém vrchu u Toužimy a na Prosečském hřebeni u Liberce.
1: V Královéhradeckém, Pardubickém kraji a na Vysočině má vysílače na Černé Hoře nad Trutnovem, ve Stěžerech u Hradce Králové, na Suchém vrchu u Králích, na Čechtíně u Třebíče a na Strážníku u Jihlavy.
0: V jižních Čechách má DAB vysílače v Kašperských horách na Kótě Javorník a na Kleti a na Kluku u Českých Budějovic.
1: Na Moravě Proglas v systému DAB vysílá z Brna, Olomouce, Lysé hory, z Mladcové ve Zlíně, z Znojma a z Velké Javořiny. Jsme tu s vámi po celý den.
2: A jsme tu s vámi i v 15 hodin a 30 minut. Na Proglasu vám hezké středeční odpoledne přeje Alena Rubášová. Příští víkend 24. a 25. července rozezní osadu Půlčín na Hornolidečsku 31. ročník Amfolkfestu. Na této mezinárodní akci vystoupí amatérské kapely, písničkáři i mladí talentovaní umělci. Více informací má pro nás hlavní pořadatelka akce Eva Rohlenová. Dobrý den, vítejte na vlnách Proglasu.
3: Dobrý den, ahoj.
2: Kdo patří mezi hlavní taháky letošního programu a na které interprety byste osobně pozvala?
3: Tak nedá se říct, že bychom tam měli jenom jednoho velkého taháka, ale máme tam kapely, které se lidi i často sami vybírají v anketě, takže přijede třeba Dominika, Alfa Srnec, Vojta Šňupárek s bandem, Za koncem, Forfolk, Gabriela Podjezd, ale letos máme i hlavního hosta, profi hosta Jaroslava Samsona Lenka, který nám udělá vzpomínkový večer při svíčkách.
2: Chystáte letos nějaké programové novinky?
3: Ona sama, ta novinka je ten koncert při svíčkách, protože my jsme vždy končili country bálem, který letos pořádat nebudeme, protože nás v listopadu opustil jeden z hlavních pořadatelů a zakladatelů festivalu a my mu tímto chceme dát takový vzpomínkový hold, že mu budeme hrát při těch svíčkách.
2: A zmínila jsem, že akce dává prostor mladým umělcům. Jak takové účinkující vybíráte?
3: Tak ve spolupráci s mými kolegy navštěvujeme různé hudební akce, festivaly. Já sama bývám v oblastním kole Porty Moravskoslezského kraje, nebo teda vlastně Ostravského. A tam si vybíráme mladé nadějné a samozřejmě vítěze vždy zveme k nám na festival. Ale třeba z loňského roku se tam nemohl dostat kapela Alfa Srnec, takže ti přijeli i letos. Letos tedy máme 3 vítěze oblastních kol.
2: Tak to je moc hezké. Festival se koná v osadě Půlčín. Mohla byste posluchačům přiblížit to místo a jaké zázemí je čeká? Po případě, jestli byste pohovořila o možnosti ubytování?
3: Osada Půlčín je součástí místní části Hornolidicko v okrese Vsetín. Je známé půlčínskými skalami a v létě ledopády. Je tam krásná krajina, krásné prostředí pro všechny, každý si tam něco najde. Kdo třeba nechce chvilku poslouchat muziku, může se jít toulat po loukách nebo jít na skály. Lidé mají možnost ubytování ve stanech, na louce, v karavanech, případně v místních penzionech, ale ty už budou v současné době určitě obsazeny.
2: A ještě se chci doptat na nějaké doprovodné akce. Existuje něco takového na vašem Amfolkfestu?
3: Ano, v pátek my začínáme velkou takzvaně doprovodnou akcí, to je hudebním sejšnem přímo v areálu, ale ony ty sejšny probíhají po celé obci na různých místech, takže každý si tam najde svoje. A v sobotu je pro děti vždy připraveno rodinné amatérské centrum Sluníčko ze Vsetína, které zajišťuje pro ty nejmenší aktivity, aby rodiče si mohli užít hudební zážitek a děti si přišli taky na své.
2: Tak to zní moc hezky, tak to říká na vlnách Proglasu Eva Rohlenová, hlavní pořadatelka Amfolkfestu, který se uskuteční příští víkend v osadě Půlčín na Hornolidečsku. Děkuji za rozhovor a přeju vám, ať se akce dobře vydaří.
3: Děkujeme a srdečně zveme.

0: Sáru Lagovou doprovázela na violončelo Dorota Bárová. V pražských Havlíčkových sadech se příští měsíc uskuteční sedmý ročník divadelního Open Air festivalu Letní grébovka. Pořadatelé z divadla MA plánují od 3. do 28. srpna odehrát celkem 20 představení v prostorách novorenesanční umělé jeskyně Grota. Na programu bude 5 různých inscenací. Hned úvodní týden bude patřit divadelní premiéře inscenace Jak je důležité míti Oscara. Více umělecká ředitelka divadla Mariana Arzumanova.
1: Ten název, jak je důležité mít Oscar, vám asi připomíná ten název, jak je důležité mít Filipe, to je ten klasický překlad, ve kterém nejvíc bylo uváděna ta inscenace v Čechách, ale tentokrát v našem podání bude nový překlad Hany Novákové, který udělala speciálně pro nás přeložila slavní Wildovou komedii. Co vlastně na tom textu mě zaujalo nejvíc, proč k tomu textu vůbec jsem se obrátila? Především mě zaujal ten podtext, který jsem dříve nevnímala a kterému jsem nerozuměla. Když jsem se podrobně ponořila do životopisu Oscara Wilda, do jeho zatčení, soudního procesu a dvouletního vězení, začala jsem tuto hru chápat úplně jinak. Už mě to nepřipadalo jako vaudeville konce 19. století. Sice rafinovaný, s brilliantním humorem, ale pořád předtím asi jsem to vnímala spíše jako vaudeville. Mám pocit, že teprve kdy jsem skutečně porozuměla tomu, o čem Wilde psal, když jsem reálně porovnala to s jeho životopisem. Vznikl tak stále velmi vtipný, nahlížený jakoby očima samotného autora příběh. Wilde za svou sexuální orientaci zaplatil obrovskou cenu. Přišel o společenské postavení, o svou krásnou literární kariéru. Po propuštění z vězení brzy zemřel. Když si člověk uvědomí jeho životní osud, nevyhnutelně si položí otázku, jakou cenu člověk vůbec platí za právo být sám sebou.
0: Řekla umělecká ředitelka divadla MA Mariana Arzumanova. Inscenace Jak je důležité míti Oscara v novém překladu Hany Novákové zahájí festival Letní grébovka v pondělí 3. srpna.

0: Poslouchali jsme beskydskou kapelu Za koncem. A na Západočeské univerzitě v Plzni probíhají mezinárodní letní školy, jazyková a umělecká. Potrvají 3 týdny. Obě nabídnou po 41 kurzech pro dospělé a děti. Na 37. ročník Mezinárodní letní jazykové školy se přihlásilo 460 studentů, tedy méně než loni, což je podle organizátorů dáno vyšší nabídkou letních škol. Mezinárodní škola umění Art Camp, kterou pořádá po 20. Fakulta designu a umění, přivítá přes 400 účastníků starších 15 let. Je to mírně více než loni. Koordinátorka jazykové školy Zdeňka Hončarová řekla.
1: Co se týče angličtiny, protože těch kurzů nabízíme a realizujeme nejvíce, bylo v letošním roce takové překvapení pro nás menší a to, že ti studenti mají zájem o vyšší úrovni angličtiny už, že už se nehlásí na začátečníky nebo úplně falešné začátečníky, ale mají zájem spíš o úrovně středně pokročilý, vyšší středně pokročilý a výš. My máme skupinky do 15 účastníků.

Víte, kdo vždy přispěchá na pomoc dětem? Za A skřídci, za B daránek. Správně je za B. Daránek je sbírka Charity Česká republika na podporu znevýhodněných dětí. Jako malý beránek přichází proto, aby to ti nejmenší měli co nejlehčí. Pomozte jim svým darem na daránek.cz.

Dobrý den. Na frekvencích Radia Proglas vás u folklorního okénka zdraví Magdalena Mučková. V dnešním pořadu si představíme interprety, kteří pomohli spopularizovat lidovou píseň širokému nefolklornímu okruhu posluchačů. Některé písničky srovnáme s jejich folklorní předlohou a uslyšíme také muziku, tvůrčí zdroj mnohých, někdejšímu režimu i nepohodlných kumštířů. V roce 1974 vydal Suprafon LP desku balad ze sbírky Františka Sušila, nazvanou Stůj břízo zelená. Na ní i koncertech Jaroslav Hudka otevřel krásu lidové písničky i posluchačům, jež by ve svém tradičním podání neoslovovala. V úvodu našeho pořadu zazněl fragment balady nazvané Žárlivec v podání Jana Gajdy. Teď si poslechněte celé znění písně. Hraje a zpívá Jaroslav Hudka. Pěkný poslech.

Dalšími velkými popularizátory lidové písně jsou sourozenci Hana a Petr Ulrichovi. Navzdory domácímu opernímu zázemí a autorským big beatovým začátkům na sklonku 70. let minulého století Petra Ulricha zasáhl moravský folklor. Natolik, že vznikly Javory, snad první kapela world music u nás. Vzpomínáte na LPčka Zpívání z roku 1982 a Zpívání při vínečku z roku 1983 s úprkovými obrazy na přebalu? Jsou plné krásných, především horňáckých písní. Za náklonnost právě k tomuto regionu může také fakt, že v tomto folklorním období v Javorech hrál vynikající horňácký primáš Luděk Šácha. S Javory zpívají Hana a Petr Ulrichovi, úvodní píseň z této sady následně s horňáckou muzikou Martina Hrbáče zaspívá Luboš Holý.

Ano, i ten dětský hlásek v úvodu patřil Luboši Holému. Tak jej v roce 1940 do filmu Věčná píseň zachytil Karel Plicka. Velkou službu propagaci lidové písně především nefolklornímu publiku udělala přelomová deska Hradišťanu Byla vojna u Slavkova z roku 1982, na které se posluchači prezentovalo historické téma sice v tradičním obsazení cimbálové muziky, ale v mimořádné interpretační, instrumentační i žánrové šíři. Zásadním a podle mého názoru doposud nepřekonaným projektem symbiozy tradičního materiálu a jeho moderního uchopení je deska Vlasty Rédla s A.G. Fleckem a Pavlicova Hradišťanu z roku 1994. Ta představuje další vlaštovku nově vznikajícího hudebního žánru world music. Poslechněte si jednu píseň ve dvojím podání. Jarmilu Šulákovou doprovází technik, Alici Holubovou, Hradišťan a A.G. Fleck.

Vlasta Redl se lidovým písničkám věnoval i na svých dalších nosičích. Ostatně stále tvoří součást jeho koncertního repertoáru. Možná díky své poloviční slovenské krvi, zpěvné mamince, nebo setkání a spolupráci se slovenskou písničkou

Dnešní folklorní okénko, které právě posloucháte na Radiu Proglas, věnujeme nefolklorním popularizátorům lidové písně. Pravděpodobně nikomu z nás neunikl velkolepý projekt skupiny Čechomor s názvem Proměny, realizovaný před 20 lety. Kromě už zmíněné kapely se na něm podílel také orchestr Kolegium pražských filharmoniků a anglický zpěvák, muzikant a v tomto případě také aranžér a dirigent Jeremy Coleman. Symfonické obsazení i aranžerský vhled zvenčí tak dal vzniknout nevšednímu pojetí moravských a českých lidových písní. Posuďte sami.

S muzikou Bohemikou dospíval Lubomír Vraspír. Následující písničku má většina z nás zřejmě spojenou s Věrou Domincovou a Hradišťanem, ale stejně půvabně ji interpretoval až do svého předčasného odchodu před 2 lety jeden z nedávných objevů naší hudební scény, houslistka a zpěvačka Jitka Šuranská. Vzpomeňme na ni. Za pár dní by oslavila 43. narozeniny.

Na závěr našeho dnešního pořadu jsem si nechala hvězdy naší pop music, které se tu menší, tu větší měrou k naší lidové písničce hlásí. Se severomoravskými rodáky ve své zlaté éře natáčela ostravská muzika Technik a dlužno dodat, že ne ojediněle. Svědčí o tom několik písní v podání Pavla Nováka, který nám zaspívá jako první. Následovat bude se stejným doprovodným tělesem Marie Rotrová. Co na tom, že to bude vánoční koleda? Já už se na Vánoce moc těším, tak si je spolu se mnou poslechem se zavřenýma očima alespoň můžete představit. Ostravskou tečkou bude kapela Buty, jedna z nejoriginálnějších a nejúspěšnějších na naší hudební scéně, což v roce 2001 dokázala také mimořádným a podle mého jedním ze svých nejlepších alb Normále. Celá deska je z mnoha úhlů pohledu i zpracování zaměřena na romskou tematiku. Ve slovenské lidové frontmana kapely Radka Pastrňáka playbackovou metodou doprovází dva výteční multiinstrumentalisté. Na housle a violu člen Vihanova kvarteta Jiří Žigmund a na cymbál a kontrabas Milan Tylo.

Tipnete si, komu bude patřit skutečná tečka dnešního pořadu věnovaného nefolklorním popularizátorům lidové písničky, přece Heleně Vondráčkové a Karlu Gottovi. Přestože z vlastní zkušenosti mohu potvrdit, že Helena i dnes zpívá lidovky ráda a velmi dobře a Karel Gott před 11 lety natočil celé album lidových písní, rozloučíme se archivními snímky ze 70. let minulého století. První nahrávka je z roku 1971. Helena Vondráčková s tanečním orchestrem Českého rozhlasu natočila pěknou českou Čí jsou to koníčky. O 3 roky později brněnský rozhlas zaznamenal Karla Gotta a Broln, vedený Jindřichem Hovorkou, ve slovenské populární Išiel Macek do Malacek. Milí posluchači, snad i dnešní pořad dokázal, že folklorní materie je stále častějším inspiračním zdrojem mnohých interpretů, starších i mladších. Obava jazykovědce a etnografa Františka Bartoše, který už na konci 19. století předpovídal, že lidová píseň do 100 let úplně vymizí, se naštěstí ukazuje lichou. Jak jsme si dnes ukázali, žije v mnoha podobách i dnes. A to je dobře, moc dobře. Naslyšenou se těší Magdalena Můčková.

internetové stránky Radia Proglas. Na čtyřech tematických profilech Slovo, Hudba, Junior a Zprávy nabízíme audioarchiv pořadů, program, zpravodajský servis, informace o hudbě různých žánrů, recenze a další. www.proglas.cz

0: Na Proglase přebíráme zprávy Českého rozhlasu Plus.
1: Vám přeje příjemný večer Tomáš Pavlíček, třeba i ve společnosti Českého rozhlasu.
2: 17 hodin.
3: Český rozhlas Plus. Zprávy.
2: Poslanec Turek by v případě stíhání kvůli nehodě nevyužil imunitu. Sněmovna odsouhlasila opětovné zavedení EET a v Číně zadrželi českého občana, potvrdilo to ministerstvo zahraničí. Zprávy a Martin Matějka. Poslanec motoristů Filip Turek by nevyužil imunitu v případě trestního stíhání kvůli pondělní autonehodě. Napsal to deníku Blesk. K nehodě se dál vyjadřovat nechce s ohledem na vyšetřování. Turkovo auto se v pondělí v centru Prahy střetlo s nemocničním vozem, které převáželo krev. Včera Turek řekl, že do rozhodnutí policie nebude dočasně působit jako vládní zmocněnec pro klima. Pokud ho policie označí za viníka, na post rezignuje. Sněmovna schválila znovu zavedení elektronické evidence tržeb. Začne je to od příštího roku, tentokrát už bez povinného tištění účtenek. A podle vlády tak půjde o modernější verzi EET. Opatření má podle koalice narovnat podnikatelské prostředí a ročně má podle odhadu ministerstva financí přinést státu více než 14 miliard korun. Opozice zákon kritizovala a navrhovala jeho zamítnutí. Například podle poslankyně Věry Kovářové z hnutí STAN nebude mít EET slibovaný přínos.
4: Výnos z EET pro státní rozpočet bude v podstatě nula. Ohání se tím, že to bude dobré pro hospodářský růst. Já jsem v tom zákoně nenašla nic, co by podporovalo hospodářský růst.
2: Předlohu teď musí posoudit ještě Senát a prezident. V Číně byl nedávno zadržen český občan, dnes to potvrdil mluvčí ministerstva zahraničí Adam Čerge.
5: Evidujeme případ nedávného zadržení českého občana v Číně, s ním jsou kolegové na velvyslanectví v Pekingu v konzulárním kontaktu. I s ohledem na ochranu osobních údajů nebude ministerstvo danou záležitost nějak dále komentovat ani poskytovat podrobnější informace.
2: Čínská ambasáda v Praze zadržení českého občana odmítla komentovat. Seznam zprávy tvrdí, že jde o českého podnikatele, kterého čínské bezpečnostní složky zatkly v červnu na letišti.
3: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
2: Ukrajinská armáda rozšířila operaci proti ruským tankerům z Azovského i na Černé moře. Velení sil oznámilo, že v noci na dnešek se podařilo drony zasáhnout prvních 20 ruských tankerů a dalších lodí plujících v černomořských vodách.
6: Velitel nepilotovaných sil Robert Brovdy, známý jako Maďar, na sociálních sítích oznámil, že k dnešnímu svátku, ke dni ukrajinské státnosti, drony zasáhly 17 ruských ropných tankerů, dva se skapalněným plynem a jednu vlečnou loď. Rozsah poškození zatím není známý. Rusko ráno odpovědělo raketovým a dronovým útokem na Oděsu. V okolí přístavu zahynuli 3 lidé a další 3 byli zraněni, oznámila městská vojenská zpráva. Z Oděsy Martin Dorazín, Český rozhlas.
2: Polsko letos na podzim bude hostit první mezinárodní vojenské cvičení koalice ochotných. Podle premiéra Donalda Tuska by se ho měli účastnit vojáci z Francie a Velké Británie. Cvičení má celou koalici připravit na poskytnutí skutečných bezpečnostních záruk pro Ukrajinu i pro celý region.
7: Evropa musí za svou bezpečnost převzít větší část odpovědnosti. Klíčová role Polska je v tomto ohledu uznávaná.
8: Řekl v Paříži polský premiér Donald Tusk s tím, že eskalace konfliktu ze strany Ruska je stále možná. Příprava na vyostření konfliktu má mít zatím podobu společného cvičení na polském území. Toho se zúčastní například vojáci z Francie a Velké Británie, nezúčastní se ho Němci. Polsko se podle premiéra Tuska také logisticky a finančně připraví na trvalou přítomnost evropských spojeneckých sil. V Polsku už působí také američtí vojáci. Jejich počet v zemi by mohl vzrůst až na 15 tisíc. Z Varšavy Kateřina Havlíková, Český rozhlas.
2: Posloucháte zprávy Českého rozhlasu Plus. Povodí Ohře přišlo po včerejší bouřce o několik vodoměrných stanic. Nefungují měřící zařízení na vodních dílech Fláje, Janov a na řece Svatavě. Správce toku zjišťuje rozsah škod a pracuje na obnovení provozu. A výpadek se týká průběžného sledování vodních stavů v těchto lokalitách. Podrobnosti přidává mluvčí povodí Ohře Dana Zikešová.
9: Stanice nám ukazují průtoky a další potřebné údaje k hydrologické bilanci v daném místě. Aktuálně se pracuje na jejich zprovoznění a příští týden by měly být opraveny. Do té doby využíváme data naměřená Českým hydrometeorologickým ústavem.
2: Kvůli festivalu Kalarsov Ostrava moravskoslezská policie posílila hlídky. V okolí areálu se pohybují i policisté s dlouhými zbraněmi. U dolní oblasti Vítkovice pak nesmí lítat drony, které nemají speciální povolení. Omezení platí i pro řidiče. Kolem areálu je snížená rychlost na 50 km za hodinu. A policie taky upozorňuje na uzavřený chodník okolo areálu mezi tramvajovými zastávkami Důl, Hlubina a Dolní Vítkovice. Lidé proto mají při vstupu raději využívat hlavní vchod do festivalového areálu právě u dolu Hlubina. Na Pražském okruhu směrem na letiště se stále sune nesouvislá kolona od sjezdu na Jesenici ke sjezdu na Barrandov. Je to kvůli silnému provozu a následné regulaci vjezdu do obou tunelů. Pro osobní auta je to zhruba půl hodiny. V opačném směru tedy na D1 se zastavíte u sjezdu na Plzeň na 23. kilometru. Fronta pokračuje až na 19. kilometr, zdržení je asi 20 minut. Plný je také příjezd po D5 z Plzně. V Praze na Štěrbohluské spojce se jede pomaleji od sjezdu na Běchovice až za Europark, zdržení je okolo 15 minut. Další informace z dopravy za půl hodiny a dobře dojeďte. Zítra čekejte oblačno až polojasno, odpoledne přechodně místy přehánky a ojediněle i bouřky, nejvyšší čtvrteční teploty 25 až 29 stupňů, na jižní Moravě naměří až 32 a na horách kolem 21 a noc bude oblačná až polojasná, ochladí se na 18 až 13 stupňů. Tolik zprávy, teď začíná pořad 20 minut Radiožurnálu s Vladimírem Krocem.
0: Zůstáváte na vlnách Proglasu.

0: Na Proglasu začíná pořad Jak se vám líbí. U jeho poslechu vás vítá Janis Moras a naproti mě můj dnešní host. Barbora Šilhánová, česká muzikantka, dlouhodobě působící v zahraničí, zejména ve Finsku. Hraje na finské kantele a čínský guzheng a zpívá v jazycích těchto národů. Tedy Barbora Šilhánová alias Barbora Ši. Zdravím vás.
1: Dobrý den, děkuji za pozvání.
0: My se potkáváme po více než 3 letech. Na podzim 2021 jsme si povídali o vašem debutovém albu All in NN a dneska se potkáváme nad vaším novým albem The Garden of Ottawa. To vyšlo na začátku května roku 2025 u německého vydavatelství Nordic Notes, podobně, ne, respektive stejně jako album debutové. Na úvod by mě zajímalo, Báro, co je vlastně jinak a co je stejné oproti té minulé desce.
1: Tak ta první deska vlastně... Moje hlavní idea u té první desky byla, abych vlastně dala posluchačům možnost slyšet, jak to zní, když jenom přijdu a hraju v podstatě, když si sama sednu na pódium a hraju. A ta druhá deska jsou všechno písně, kde jsem si jakoby dala tu volnost si nahrávat další nástroje, jakoby přizvat víc dalších muzikantů nebo si to nahrát sama, tak jak bych si to já jako, abych v podstatě zhmotnila to, co slyším v hlavě, když ty písně skládám.
0: To byl takový obecný úvod, pak půjdeme trošičku blíž k tomu, co ještě třeba je stejně a co je jinak. Pojďme si pustit úvodní skladbu dnešního pořadu a taky vlastně skladbu, která vaše nové album The Garden of Ottawa otevírá. Jmenuje se Kiam, jestli to vyslovuju teda správně, nevím, v jakém je to jazyce.
1: Vyslovujete to správně. A jestli chcete slyšet, v jakém je to jazyce, tak v podstatě tahle píseň je v takovém jako vymyšleném jazyce, který mi jenom, to jsou prostě slabiky, které mi přišly na mysl, když jsem to skládala. A potom už jsem nebyla vlastně schopná to přetvořit na píseň, která má normální text, protože všechny texty, které jsem na to zkoušela, tak mi přišlo, že to strašně změnili a nebyla jsem prostě ochotná pustit, protože se mi to prostě líbilo tak, jak to bylo, tak jsem se rozhodla, že budu dělat i písně, které jsou vlastně bez jazyku. A jeden z těch důvodů, proč pro mě je, že i já, když poslouchám vlastně hudbu, tak se většinou nesoustředím na text, ale soustředím se jenom na slova. A vlastně všechna moje hudba, i když zpívám ve finštině nebo v čínštině, tak vlastně buď Finové nebo Číňani stejně vlastně nerozumějí těm ostatním písním. Takže celá stejně jakoby to, že já vlastně často zhudebňuju básně, nějaké staré, tak je to jakoby o tom, že dávám vlastně lidem možnost zjistit, co ten text je a zahloubat se do toho a zamyslet se nad tím, pokud chtějí, ale předpokládám, že vlastně většina lidí stejně těm textům, když je zpívám, nerozumí a je to pro mě osobně je to víc jako o té atmosféře a o té hudbě, než o těch textech. A v téhle písni je vlastně je tam jenom jedno slovo, o kterém vím ve finštině, protože potom, co jsem to album vydala, tak jsem se dozvěděla od kamarádu, že vlastně to jedno z prvních slov v té první větě je nadávka.
0: No vy jste úplně zrudla teď, když jste si to uvědomila.
1: No tak je to. Jakoby, já jsem si říkala, jestli bych to ještě měla nějak jako se snažit předělat, ale jsem říkala, ne, je to prostě daný, tak jak je to daný. Takže je to jedna z nejčastějších finských nadávek a mě to prostě vůbec nedošlo, protože ve finštině nenadávám. Takže to je prostě hrozně vtipný vlastně. Ale jakoby, takže oficiálně buď je to ve finštině ta píseň s tím, že je tam spousta slabik a jedna nadávka, anebo je to v nějakém poetickém hudebním jazyce.

0: Na úvod dnešního Jak se vám líbí na Rádiu Proglas jsme si pustili skladbu Kiam, která otevírá nové album hudebnice, české hudebnice, dlouhodobě, alespoň v minulosti působící v zahraničí. Mým hostem je dnes Barbora Shee. Nové album se jmenuje The Garden of Ottawa a vlastně ta skladba byla v takovém vašem osobním esperantu, jestli to tak můžeme nazvat. Bavili jsme se tu o tom, že lecos je jinak, lecos je vlastně stejně. Pojďme v tom pokračovat dál, co se týká třeba nástrojů. Já už jsem to zmiňoval, že pro vás je charakteristické jednak finské kantele a jednak čínský guzheng. Tak toto, předpokládám, zůstává vlastně neměné.
1: Jako ano. Nicméně na tomhle albu už jsem začala pracovat s harfou a to byla vlastně úplná náhoda a důvod je ten, že já jsem vždycky chtěla hrát na harfu. Takže jsem v momentě, kdy jsem získala možnost si harfu půjčit vlastně ze Sibelius Academy, to je hudební univerzita v Helsinkách, kde momentálně studuji, tak jsem si prostě půjčila a začala jsem na ní hrát a začala jsem na ní skládat. A potom jsem úplnou náhodou zjistila, že v Čechách je takový fenomén, no, lidové háčkové harfy, o které jsem vlastně nikdy neslyšela, protože já už strašně dlouhou dobu hledám vlastně nějaký nástroj, ke kterému já bych mohla vztáhnout svoje ruce a hrát na něj, který by nebyl čínský ani finský a byl by prostě český. A my máme v Čechách prostě tradici lidové harfy, na kterou se hrálo jak na Moravě, tak v Čechách. A je to něco, co vymizelo vlastně víceméně na začátku 20. století a my o tom vůbec nic nevíme. A ty harfy se normálně spálily. Jakože prostě byl takový velký boom, obzvláště potom v 19. století, kdy něco jako Bohemian harp je prostě vlastně světoznámý prostě typ harfy, jsou proto napsané skladby ve Francii, všude možně. Byli to prostě lidi, kteří vlastně postavili celé vesnice z těch peněz, které si dovezli vlastně z cest s harfou, ale potom se z toho udělal prostě v novinách vznikla taková aféra a udělala se z toho takový, jakože vlastně ty lidi, co cestují, takže to dochází tam k nějaké jako otrocké práci, protože to byly často děti vlastně z nějakých nuzných poměrů, kde ty rodiny neměly vlastně peníze, aby je nakrmili, tak vlastně když některé z jejich dětí jeli, naučili se na nějaký nástroj, tak si mohli vydělat tolik peněz, že tu rodinu pak třeba i živili. Každopádně celá ta profese jako harfistů, harfenistů, harfenistek skončila. A my máme vlastně teď velice jako omezené zdroje o tom, jak se nám tu harfu hrálo, jak se stavěly. To je jakoby moje do budoucna moje taková mise. Zatím jsem o tom mluvila.

0: s pár lidmi vlastně v některých z těch vesnic, kde ta harfeňská tradice byla jakoby největší. A pak jsem zajela do Německa za jedním nástrojařem, který dělá specificky historické harfy a dělá i tyhle ty jakoby bohemian harps, protože v Německu ten fenomén prostě je pořád živější než u nás. Tam se ty harfy taky jakoby rozvezly. Takže do budoucna bych chtěla hrát na českou, jakoby na prostě nějakou novodobou repliku téhleté harfy nebo na nějaký nástroj, který by vlastně stavěl na té tradici. Nicméně v Čechách nevím prostě o nikom, kdo by to dělal na profesionální úrovni, kdo by mi udělal nástroj, který bych prostě opravdu mohla sebou vozit po světě, jak se to dělalo dřív, a hrát na něj a skládat. Takže kdybyste někdo o někom věděl, prosím, dejte mi vědět.
1: Takže další mise české hudebnice, která dlouhodobě působila v zahraničí, je teď na domácí půdě znovu objevit a znovu přinést na světlo českou harfu. A když už jsme u toho, já jsem říkal, že zpíváte vlastně ve finštině, v čínštině, případně ve vašem vlastním jazyce. Jak je to u vás se zpěvem v češtině?
0: To je taky možné, že jo? Já jsem se koukala do nějakých starých básnických sbírek, jako českých, co máme. A našla jsem tam některé básně, které už jsem vlastně zhudebnila v rámci jednoho projektu, co jsem dělala vlastně za korony, jakoby zbližování s tou naší starou generací a jakoby snažila jsem se podpořit mladé lidi, aby šli a aspoň zavolali po telefonu prarodičům. Takže jsem vybírala písně o smrti hlavně, které jsem zhudebňovala. Takže jsem zhudebnila právě nějaké české takovéhle básně a některé přírodní tradiční básně, ale ještě jsem to nikde nevydala, protože to by mělo být zase album, které se věnuje přímo tomuhle tématu, takže si vlastně ty písně nechám tak jako na stranu do budoucna.
1: Půjdeme teď na další ukázku z vašeho nového alba, druhého řadového The Garden of Ottawa, a skladba má anglický název Together.

0: Mikko Hápoja, který v tomhle dělal vlastně beaty v téhle skladbě. A jinak s ním spolupracují dlouhodobě jako s hudebním, s technikem a s člověkem, který dělá soundscapes. Vlastně i v téhle písni už je to provázané s nějakými jeho nahrávkami z přírody.
1: Jak je to vlastně obecně s produkcí tady tohoto alba, protože to oproti tomu prvnímu All in NN, které jsme si představovali tady před více než 3 lety, tak zní vlastně, řekněme, no zní prostě jinak. Je to takový odklon možná od té tradiční cesty, je tam právě i najednou větší množství různých nástrojů. Tak jak jste uvažovala tady o tom a kdo do toho mluvil vedle vás ještě?
0: Tak chtěla jsem říct, že hlavní rozdíl mezi těmito dvěma alby je, že to první jsem nahrávala v obývacím pokoji a to druhé v druhém patře nahoře ve skříni. No, jakoby já mám takový zvyk, bohužel, že já do toho mluvím jako hodně, do té produkce a do toho editování, do mixování i do masterování, což samozřejmě znamená, že ne, jakoby, že se mnou ty lidi musí být prostě trpěliví, což naštěstí takové lidi mám. U tohohle alba je to tak, že jsem fakt trávila hodně času tím, že jsem si vlastně v hlavě projížděla různé scénáře a různé nástroje, různé aranže a chtěla jsem si to udělat prostě, chtěla jsem to udělat co nejblíže k tomu, co prostě člověk slyší v takových těch momentech, kdy jakoby slyšíte prostě nějaký jako ideál v hlavě. A potom je vlastně ten úkol toho člověka, který tu píseň vlastně píše nebo nahrává a tak dále, nebo stvárňuje, aby to jenom dokázal jakoby předat, nebo aby to jakoby dokázal stvárnit. Takže jako zachytit to, co slyší v té svojí hlavě, že jo. Že to je vlastně ta práce potom. Jenom to převádět jakoby z té představy jako do praxe. A k tomu domácí studio pro mě byl úplně ten nejlepší prostě nástroj, jaký existuje. Třeba právě to Together, který jsme teďka poslouchali, tak tam jsem dala jakoby naprostou volnost a udělala jsem to vlastně tak, že jsem nejdřív jenom naspívala to, co jsem prostě tam naspívala, pak jsem to poslala Tapanimu, pak mi on poslal něco zpátky, já jsem tam přidala harfu a trošku jsem to tam jakoby upravila, to tam udělala úplně jenom malilinka to, zkrátili jsme to ze 12 minut na 5 a pak tam Miko udělal beaty a to bylo všechno, ale vlastně ve většině těch dalších písní tam jakoby probíhalo jakoby hodně úprav, hodně vrstev, ale obecně vlastně moje pozice, co se týče tohohle alba, bylo přesně to, že jsem se snažila vlastně dosáhnout něčeho úplně jiného než v tom prvním, kde třeba jsem nahrávala takovým způsobem, že jsem seděla 9 hodin v kuse, hrála jsem pořád tu samou píseň dokola, až jsem se do ní jakoby dostala tak hluboko, že ačkoliv to je celý live, tak prostě vyšlo z toho přesně to, co třeba nebylo dokonalé, ale vlastně tam ten můj vnitřní pocit, který jsem jakoby hledala, jsem našla a to jsou pak ty verze, co jsou na tom prvním albu. Takže ten první album je prostě jakoby živý a tohleto druhý album je moje jakoby nějaká mozaika, kterou se snažím doskládávat a jakoby dostat se někam dál.
1: Když jste tu zmiňovala tu původní stopáž 12 minut, kterou jste pak tedy zkrouhli na těch 5, tak my si teď dáme nejdelší píseň na albu. Hilltop.

0: V pořadu Jak se vám líbí na Rádiu Proglas je dnes hostem Barbora Shi, tedy Barbora Šilhánová. Představujeme si její nové album The Garden of Ottawa. Ottawa vlastně na několik způsobů, jak vysvětlujete v bukletu k albu, a já vás teď poprosím pro naše posluchače, jaké všechny významy vlastně má Ottawa v názvu vašeho druhého alba?
1: Téhle otázky jsem se bála. Tak já schválně si na všechny vzpomenu. Takže Ottawa samozřejmě jako česká řeka, že jo? Ottawa a teď si právě...
0: Pardon, ale to přece není vlastně jako první význam
1: není to první...
0: toho názvu jako celku.
1: To beru jenom jako, teďka, že mluvíme česky, takže to...
0: Ano, dobře, češtině. Dobře, pardon.
1: Dobře, jakoby vlastně ten jediný jediný důvod, proč se to jmenuje The Garden of Ottawa, je, protože já jsem to jakoby doslova udělala to album jakoby v takovém, prostě ve starém strubu, prostě takovým ten tradiční dům finský, si můžete představit dřevěný, uprostřed prostě ostrova, uprostřed jakoby lesa, polí, a tam jsme právě měli zahradu, u toho domu, že protože tam vlastně nic nebylo, takže tam vlastně všechno, co bylo okolo domu, víceméně bylo naše zahrada, takže takový jako pololes, poloskály, pololouka, starý stromy a no, takže vlastně se jmenuje The Garden of Ottawa, protože je to z velké části složené právě v těch lesích okolo tohohle domu, kde jsem já jakoby chodila na procházky a tak. A Ottawa, protože Ottawa je jméno toho ostrova, kde my jsme bydleli. Takže vlastně doslova je to The Garden of Ottawa, pokud bych nezmiňovala vlastně jakoby ten název té konkrétní vesničky, pod kterou my jsme jakoby spadali. Což se jmenovala Rue Matila, a to by nikdo ani nepřepsal.
0: Takže potom máme název české řeky Ottawa.
1: Přesně tak, pak máme název české řeky Ottawa, pak máme Ottawa jako druhá sklizeň trávy na píci. Jestli si to správně pamatuju. To je v češtině normální název, který se používá i teď, podle mě, jakoby v okruzích zemědělských. A doufám teda, že se nemýlím, protože já v těch okruzích nejsem. A potom to podle mě byl i název staré jakoby pasti ve finštině. Teď si nejsem jistá, jestli je to tak, že to je i tradiční past na ryby, která se používá ve finských řekách, nebo ne, upřímně řečeno.
0: No přesuňme se z Finska do České republiky vlastně, protože pokud se nemýlím, tak to je přesně to, co vlastně potkalo vás po x letech v zahraničí. Takže vy se vlastně vracíte domů, ale zároveň by mě zajímalo, kde teď jste, protože já se dívám, že to je, jste někde v karavanu, takže asi pravděpodobně možná zase někde cestujete.
1: Mm-hmm. No my jsme zase ve Finsku. Já totiž teďka jsem začala pracovat vlastně pracuji na plný úvazek, jakoby na grantovém projektu, který jsem si vymyslela, zažádala a překvapivě i dostala od jedné velké jako finské nadace, která se většinově věnuje výzkumu a spojování výzkumu a třeba právě umění. A tenhle ten projekt se vztahuje k pralesům, protože ve Finsku vlastně, Finsko-Švédsko, to jsou takové poslední, ve větší míře existující nechráněné pralesy. Jako v Evropě jsou i jiná místa, třeba Rumunsko, ale co se týče Finska a Švédska, tak tady se docela rychle

0: ptácí, překvapivě. A pořád těch lesů tady je docela hodně. A vlastně obě dvě tyhle země jsou obrovské, co se týče jakoby té rozlohy, kde lesy jsou. Nicméně třeba ve Finsku si myslím, že to je zhruba 3%. 3% ze všech těch lesů, které tady jakoby jsou, tak jsou vlastně původní nebo přírodní nebo pralesy. Záleží, jak to přesně definujete, jakou definici pralesa třeba zvolíte. A já jsem se dostala do některých prostě z těch pralesů a to mě prostě hrozně inspirovalo. Zjistila jsem, že prostě, kdybych si mohla já něco vybrat, co bych jako dělala ráda, tak by to bylo, že bych dělala hudbu v těch pralesích, protože po tom, co jsme žili 10 let prostě uprostřed ničeho na tom ostrově, tak jsem se vlastně s tou přírodou hodně zžila a říkala jsem si, kdybych jako byla turista, takže bych chtěla jezdit prostě na ty místa, kde jsou ty staré stromy a ty staré lesy, tak jsem si napsala projekt, kde bych to mohla dělat. A to je ten projekt, na kterém teďka pracuju. To znamená, že já vlastně jezdím do různých právě nechráněných částí těchto zbytků toho finského pralesa, takže já tam prostě jedu a dohromady jsem tam strávila teďka 4 měsíce, prostě na různých 5 místech a skládám tam. A pak máme prostě tým, kde je video, kameraman, dokumentarista, právě technik hudební a holčina, která dělá něco, co se jmenuje land art, což znamená, že ona bude připravovat vlastně vždycky část toho lesa, kterou jsme si vybrali jako koncertní místo a prostě ho připraví za použití nějakých přírodních materiálů a těch materiálů, které najde přímo tam na té scéně a udělá z toho prostě scénu, takže tam udělá prostě nějakou nádhernou instalaci, vlastně vizuální. No a my potom zveme vlastně publikum do těchto těch míst, kde já jsem skládala hudbu. Takže ta idea je, že já tam jdu, snažím se prostě vlastně do sebe nasát tu atmosféru a tu nějakou esenci v podstatě toho starého lesa. Přetvořím to v hudbu, tu hudbu vydáme příští rok na CDčku a zároveň tam budeme zvát, máme 5 featuring artists pro tenhle projekt, takže ty vlastně přijdou se mnou do lesa a budeme nějak improvizovat přímo v tom lese a to nahrajeme na video a na audio a vydáme to právě na té desce také. A potom příští rok a už na konci vlastně tohohle léta máme jeden koncert 38. v Háriku, tak zveme lidi a umožníme jim vlastně, aby přišli na to samé místo, na které tenhle projekt umožňuje mně se dostat.
1: Více se o Barboře Ši můžete dozvědět na jejím webu, který, cituji, je barboraxu.com, případně na sociálních sítích. Báro, moc díky a přeju, ať se všechny projekty moc vydaří.
0: Děkuji mnohokrát za pozvání, bylo mi ctí a potěšení. Mějte se krásně.
1: V dnešním Jak se vám líbí jsme si představili album The Garden of Ottawa a na závěr si pustíme z této desky ještě 2 skladby. První se jmenuje Inhale a druhá Gamlin. Od mikrofonu se loučí Janis Moras, mějte se pěkně a těším se opět někdy naslyšenou.

0: kdy skončí život můj,
1: jen pán to
0: on ví,
1: kdy skončí
0: život můj,
1: jen pán to
0: on ví,
1: ale
0: já vím, jak to bude fajnový.
2: Nyní vás veme k poslechu Myšlenky na den. Autorem i interpretem je Pavel Pechanec. Myšlenka nese název SOS.

Milé sestry a milí bratři v Kristu, je to už více jak 120 let, co je mezinárodně uznáván signál volání o pomoc nám jistě velmi známé SOS. Po potopení Titaniku v tom smutném příběhu vešlo ve známost lidové označení, že SOS je vlastně zkratka volající v angličtině Save Our Souls, česky Spaste naše duše. Ono to tak ale ve skutečnosti není. Ty v Morzovce udávané tři čárky, byly vybrány a mezinárodně uznány pro svou jednoduchost, srozumitelnost, jistou nezaměnitelnou univerzálnost pro naprosto všechny jazyky. Nicméně, to volání, ten lidový výklad, spaste naše duše, je nám jistě velmi blízký. Je to označení pro volání jen z potápějící se lodě, ale také je čímsi, co je pro náš živočišný druh naprosto univerzální. Pravda. Lidé různými způsoby volají po své záchraně. Uvědomují si, že jejich plavba životem není vždy bezpečná, prožívají tíživé okamžiky, volají po své záchraně. Spaste naše duše je výkřik, kterému každý, aspoň trochu empatický člověk jistě rozumí. Ví, že se může také on ocitnout v tíživé situaci. A hlavně, když slyšíme někoho volat o pomoc, neváháme, chceme být činnou pomocí. Věřím, že můj život není plavba na Titaniku. Tedy zněžku samozřejmě ano, ani já nevím, do čeho za chvíli narazím. Zda to bude mrazivý ledovec nebo ohnivé peklo. Všechno je možné. Nejsem izolován od karambolu. Nejsem nepotopitelný, ale vím, že můj signál, moje SOS, zachytil Bůh, tedy princip veškerého života, který mi ukázal v Kristu, že záchrana duše je možná i přes moji nejistou plavbu a možné srážky. Náš nebeský Otec, sestry a bratři, nám nehází jen jakési pochybné lano, neurčitý záchranný kruh do ledové vody oceánu života. Jeho duch nám dává rozeznat, spatřit kontury naší možné záchrany v Kristu. Záchrany, kterou aplikujeme ve svém životě a zcela přirozeně ji převádíme i k lidem kolem nás, jako Kristovi učedníci. Jsme těmi, kdo vysílají i přijímají pomyslné tři tečky ve svých dnech ve jménu Boha, Otce i Syna i Ducha Svatého. Žijí díky své záchraně, kterou i předávají dál. Díky Pánu za to. Amen.

Pár vteřin po 18. hodině vy posloucháte Proglas. Od mikrofonu slyšíte Lenku Pekařovou a já vás nyní zvu k modlitbě růžence.

Velice se omlouváme, omluvte technické problémy, za chvíli snad budeme moci nabídnout modlitbu růžence.

0: Dobrý večer, milí posluchači Radia Proglas. Zveme vás k modlitbě slavného růžence. Modlit se s vámi bude společenství z farnosti Benožidenice Ludmila,
1: Veronika,
2: Jitka.
0: Začněme znamením kříže. Ve jménu
3: Otce i Syna i Ducha Svatého. Amen.
0: V úvodu modlitby vám nabízíme chvíli ztišení, ve které můžete vyslovit své úmysly.

0: si jen Pilátem ukřižován umřel, pohřben jest, sestoupil do pekel, třetího dne vstal z mrtvých, vstoupil na nebesa, sedí po pravici Boha Otce Všemohoucího, odtud přijde soudit živé i mrtvé. Věřím v Ducha Svatého, svatou církev obecnou, společenství svatých, odpuštění hříchů, vzkříšení těla a život věčný. Amen.
1: Otče náš, jen jsi na nebesích, posvěd se jméno Tvé, přijď království Tvé, buď vůle Tvá jako v nebi, tak i na zemi.
0: Chléb náš ve zdejší dej nám dnes a odpusť nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům. A neuveď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého. Amen.
1: Zdravás Maria, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná Ty mezi ženami a požehnaný plod života Tvého Ježíš, kterého věříme.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdravás Maria, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná Ty mezi ženami a požehnaný plod života Tvého Ježíš, kterého doufáme.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdravás Maria, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná Ty mezi ženami a požehnaný plod života Tvého Ježíš, kterého milujeme.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému,
0: jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen.
1: Otče náš, jen jsi na nebesích, posvěd se jméno Tvé, přijď království Tvé, buď vůle Tvá jako v nebi, tak i na zemi.
0: Chléb náš ve zdejší dej nám dnes a odpusť nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům. A neuveď nás pokušení, ale zbav nás od zlého. Amen.
1: Zdravás Maria, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná Ty mezi ženami a požehnaný plod života Tvého Ježíš, který z mrtvých vstal.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdravás Maria, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná Ty mezi ženami a požehnaný plod života Tvého Ježíš, který z mrtvých vstal.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdravás Maria, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná Ty mezi ženami a požehnaný plod života Tvého Ježíš, který z mrtvých vstal.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdravás Maria, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná Ty mezi ženami a požehnaný plod života Tvého Ježíš, který z mrtvých vstal.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdravás Maria, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná Ty mezi ženami a požehnaný plod života Tvého Ježíš, který z mrtvých vstal.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdravás Maria, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná Ty mezi ženami a požehnaný plod života Tvého Ježíš, který z mrtvých vstal.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdravás Maria, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná Ty mezi ženami a požehnaný plod života Tvého Ježíš, který z mrtvých vstal.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdravás Maria, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná Ty mezi ženami a požehnaný plod života Tvého Ježíš, který z mrtvých vstal.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdravás, Maria, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná Ty mezi ženami a požehnaný plod života Tvého Ježíš, který z mrtvých vstal.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti.

0: se potřebují.
1: Otče náš, jen jsi na nebesích, posvěť se jméno tvé, přijď království tvé, buď vůle tvá jako v nebi, tak i na zemi.
0: Chléb náš vezdejší dej nám dnes a odpust nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům. A neuveď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého. Amen.
1: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty jsi mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který na nebe vstoupil.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty jsi mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který na nebe vstoupil.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty jsi mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který na nebe vstoupil.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty jsi mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který na nebe vstoupil.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který na nebe vstoupil.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty jsi mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který na nebe vstoupil.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který na nebe vstoupil.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty jsi mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který na nebe vstoupil.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdrávas Maria, milostí plná, Pán s tebou, požehnaná ty jsi mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který na nebe vstoupil.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který na nebe vstoupil.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému,
0: jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věku. Amen. Pane Ježíši, odpusť nám naše hříchy, uchraň nás z pekelného ohně a přiveď do nebe všechny duše, zvláště ty, které tvého milosrdenství nejvíce potřebují.
2: Otče náš, jen jsi na nebesích, posvěť se jméno tvé, přijď království tvé, buď vůle tvá jako v nebi, tak i na zemi.
0: Chléb náš vezdejší dej nám dnes a odpusť nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům. A neuveď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého. Amen.
2: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který Ducha Svatého seslal.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
2: Zdrávas Maria, milosti

0: požehnaná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který Ducha Svatého seslal.
1: Svatá Maria, Matko Boží, proď za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který Ducha Svatého seslal.
1: Svatá Maria, Matko Boží, proď za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který Ducha Svatého seslal.
1: Svatá Maria, Matko Boží, proď za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který Ducha Svatého seslal.
1: Svatá Maria, Matko Boží, proď za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který Ducha Svatého seslal.
1: Svatá Maria, Matko Boží, proď za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který Ducha Svatého seslal.
1: Svatá Maria, Matko Boží, proď za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který Ducha Svatého seslal.
1: Svatá Maria, Matko Boží, proď za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který Ducha Svatého seslal.
1: Svatá Maria, Matko Boží, proď za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který Ducha Svatého seslal.
1: Svatá Maria, Matko Boží, proď za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému,
1: jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen. Pane Ježíši, odpusť nám naše hříchy, uchraň nás z pekelného ohně, přiveď do nebe všechny duše, zvláště ty, které tvého milosrdenství nejvíce potřebují.
2: Otče náš, jen si na nebesích, posvěcej jméno tvé, přijď království tvé, buď vůle tvá, jako v nebi, tak i na zemi.
1: Chléb náš vezdejší dej nám dnes a odpusť nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům. A neuveď nás pokušení, ale zbav nás od zlého. Amen.
2: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná jsi mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který tě, Pano, do nebe vzal.
1: Svatá Maria, Matko Boží, proď za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
2: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který tě, Pano, do nebe vzal.
1: Svatá Maria, Matko Boží, proď za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
2: Zdráva jsi, Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná jsi mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který tě, Pano, do nebe vzal.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
2: Zdráva jsi, Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná jsi mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který tě, Pano, do nebe vzal.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
2: Zdráva jsi, Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná jsi mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který tě, Pano, do nebe vzal.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
2: Zdráva jsi, Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná jsi mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který tě, Pano, do nebe vzal.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
2: Zdráva jsi, Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná jsi mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který tě, Pano, do nebe vzal.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
2: Zdráva jsi, Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná jsi mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který tě, Pano, do nebe vzal.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
2: Zdráva jsi, Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který tě, Pano, do nebe vzal.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
2: Zdráva jsi, Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná jsi mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který tě, Pano, do nebe vzal.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
2: Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému.

0: království nejvíce potřebují.
1: Otče náš, jen jsi na nebesí, posvěd se jméno Tvé, buď vůle Tvá, jako v nebi,
2: tak i království Tvé,
1: buď vůle Tvá, jako v nebi, tak i na zemi.
0: Chléb náš vezdejší dej nám dnes a odpusť nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům, a neuveď nás pokušení, ale zbav nás od zlého. Amen.
1: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná jsi mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který tě Pano v nebi korunoval.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná jsi mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který tě Pano v nebi korunoval.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná jsi mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který tě Pano v nebi korunoval.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná jsi mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který tě Pano v nebi korunoval.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná jsi mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který tě Pano v nebi korunoval.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná jsi mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který tě Pano v nebi korunoval.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná jsi mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který tě Pano v nebi korunoval.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná jsi mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který tě Pano v nebi korunoval.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná jsi mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který tě Pano v nebi korunoval.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná jsi mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který tě Pano v nebi korunoval.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému.

Vše ty, které tvého milosrdenství nejvíce potřebují. Zdrávas, královno, matko milosrdenství, živote sladkosti a naděje naše, buď zdráva. Tobě voláme, vyhnaný synové Evy, tobě vzdycháme, lkajíce a plačíce, v tomto slzavém údolí.

0: tomto putování ukaž. O milostivá, o přivětivá, o přesvátká Panno Maria.
1: Oroduj za nás, královno posvátného růžence,
0: aby nám Kristus dal účast na svých zaslíbeních.
1: Modleme se.
0: Bože.

0: Panny Marie, o těchto tajemstvích rozjímáme, ať také podle nich žijeme a dosáhneme toho, co slibují, skrze Krista našeho Pána. Amen.
1: A přidáme modlitbu na úmysl svatého Otce. Pod ochranu
0: tvou se utíkáme, svatá Boží Rodičko, neodmítej naše prosby v našich potřebách,

ubytovaný na obláčku mezi nebem a zemí. Nastoupím do dětského vláčku, který nikam nejede,

slovo. Chtěl bych se zeptat, kdo jsem, ale nevím koho. Nespěchám. Nespěchám.

nespěchám. Rozkošně poskakuje dámička poezie, dává mi rozhřešení. Toulám se na zdař Bůh, slovníky rýmů, jsem v nich anebo nejsem, nevím, nespěchám. Nespěchám. Mezi típnutím a zapálením cigarety se odvíjejí dramata návratů. Pár slov uvízlých za zuby puberty mi váže kolem krku oprátku jako kravatu. Jsem ten, kdo nikdy nebyl, ani není zjevné nezjevení. Nejsem ten, kdo je tu.

oharek přiložený ke rtu. Nespěchám,

0: zapomněla, že má křídla.
1: A k čemu, že to vlastně jsou?
0: Zapomněla, kdy se snídá.
1: Že na stole leží toast. Zapomněla, že má tátu.
0: Neví, kde teď s mámou vlastně jsou.
2: Je to tak dávno, co si byli blízko. Někdy je těžký se vzpomenout.

0: Ahoj holky a kluci. V dnešní pohádce se dozvíte, jak Řeřicha přišla ke svým květům a listům. Může za to jeden šašek a nafoukaná princezna.
1: Lichořeřišnice větší, Tropaeolum majus, má poléhavou nebo popínavou lodyhu. Květy mají 3 až 6 cm v průměru, jsou žluté, oranžové až červenohnědé. Pěstuje se jako okrasná letnička, ojediněle i splaňuje. Pochází z Peru a Kolumbie, kde roste jako trvalka. Drogou jsou plůtky, uváděné většinou jako semena. Pokládá se za vynikající desinfekci při léčení zánětu močových cest. Upravuje se do podoby potahových draže, z nichž se účinné látky uvolňují po projití žaludkem až v tenkém střevě. V lidovém léčitelství se doporučuje užívat ke stejnému účelu šťávu vylisovanou z čerstvých rostlin nebo salát z čerstvých listů. Dobrých výsledků se také dosáhlo při léčení zánětů horních cest dýchacích, v kosmetice proti vypadávání vlasů a infekcím vlasové pokožky.

0: Princezna Truchlinda se svou družinou se procházela po parku. Ale nic se jí toho dne nelíbilo. Ani bílý mramorový palác v září zapadajícího slunce, ani zelené kulaté jezero, ani chundelatý pes, kterého komorná vodila na růžové pentli. Princezna Truchlinda měla špatnou náladu a dala si zavolat Šaška. Šašek přišel. Na hlavě měl červenou šaškovskou čepici a v kapsách svých širokých nohavic spoustu podivných věcí.
1: Hoho, co si přeje, princezna?
2: Nevím, nudím se.
1: Nesluší se, aby se princezna nudila. Připravil jsem jí překvapení.
0: A vytáhl ze svých širokých kapes sklíčko.
2: Tohle sklíčko?
1: To není ledajaké sklíčko. Vidí princezna to zelené jezero pod terasou?
2: No a?
1: Je veliké?
2: Je, ale mně se nelíbí.
1: Uděláme s jezerem kouzlo. Já řeknu Elce pelce do pekelce, čury mury fuk, a princezna se podívá tím sklíčkem na jezero.
0: Když se princezna Truchlinda podívala, úžasla. Jezero bylo malé, menší než dlaň. Šašek se stoupil z terasy, vzal jezero do ruky a položil je princezně k nohám.
2: No to se ti povedlo, ale co teď?
0: Šašek zalovil rukou v hlubokých kapsách a vylovil veliký šátek. Pak poručil družině, aby se obrátila zády, rozprostřel šátek před princeznou a povídá jí.
1: Do toho šátku zavaž, princezno, všechno své trápení.
0: Sám se také obrátil zády a čekal.
2: Tak a už jsem hotova.
0: A když se k ní Šašek otočil, uviděl veliký ranec, pečlivě zavázaný.
1: Dobrá. Račte se, panstvo, všichni podívat, co teď uděláme. Podržím princezně sklíčko a princezna řekne Elce pelce do pekelce čury mury fuk a podívá se sklíčkem na svůj ranec.
0: Když princezna řekla zaklínadlo a podívala se sklíčkem na ten svůj ranec trápení, uviděla, že je malinký jako kamínek. Šašek se pro něj zhýbnul a strčil ho do kapsy.
1: Bylo trápení? Není trápení?
0: Princezně se ta hra moc líbila, ale najednou řekla.
2: Dej mi to sklíčko. Tak mi ho půjč.
0: Šašek také nechtěl a tu se Truchlinda rozlobila, dupala.
2: Když nedáš, pošlu tě do věže.
0: Co mohl Šašek dělat? Dal princezně sklíčko, ale aby odpoutal její pozornost, začal rychle o jiném.
1: Ještě jsem ti, princezno, připravil jedno kouzlo. Jakou mám čepici na hlavě?
2: Červenou.
1: A v pravé kapse ještě žlutou a v levé oranžovou.
0: Ale princezna se nedala zmást šaškovými čepicemi.
2: Jak si říkal to zaklínadlo?
1: Elce pelce do pekelce, čury mury fuk.
0: Princezna Truchlinda zaklínadlo opakovala, vzala sklíčko a podívala se jim na samotného Šaška. A Šašek s těmi svými čepicemi byl najednou docela malý, jako malinký trpaslík. Truchlinda se k němu rozběhla, chtěla ho zašlápnout, snad aby jí zůstalo to sklíčko, po kterém toužila, nebo jen tak ze zlomyslnosti, jako když rozšlápneme škvora. Šašek se v hrozné úzkosti rozhlédl kolem sebe, uviděl myší díru a hup, už byl v ní. Jen ty své šaškovské čepice musel nechat nahoře na zemi, protože i tak, jak byly malé, se do myší díry nevešly. Princezna Truchlinda se radovala, smála se jak pominutá, pak vzala sklíčko a podívala se na slunce. Ale slunce zůstalo stejně veliké jako dřív. Aha, zaklínadlo by měla říct, ale ať si vzpomínala, jak vzpomínala, nemohla si na ně vzpomenout. Sklíčko měla a přitom jí bylo k ničemu. Šašek zatím čekal v myší díře. Vydechl si zhluboka, že ušel takovému nebezpečí.
1: Ta je ale zlá,
0: pomyslel si. A protože mu v myší díře bylo zima, strčil si ruce do kapes. Nahmatal tam kamínek.
1: Aha, princeznino trápení, to si tu nenechám.
0: A vyhodil je myší dírou zpět na zem. Počkal až do setmění, pak vylezl druhým koncem myší díry ven a řekl:
1: Elce pelce do pekelce, čury mury fuk.
0: A byl z něho zase šašek jako dřív. Odešel ze zámku a už nikdy se tam neukázal.
1: Nemám rád zlé lidi,
0: říkal si cestou. Ale ty jeho šaškovské čepice tam u myší díry zůstaly a s nimi i zelené jezero menší než dlaň, i raneček princezny na trápení. Že Řeřicha nemá šaškovské čepice? Má červenou, žlutou a oranžovou. A že nemá listy jak zelená jezera? Má menší než dlaň. A že nemá semena v ranečku pevně svázaném? Má, ovšem, že má.

0: Zítřejší vyprávění bude o růži. Knížku, z které jsme četli, vydal v roce 2009 Pistorius a Olšanská. Teď máme dětí čas ještě na dvě písničky. Ty se jmenují Rozhovor a Kostka. Tak si je pojďme pustit.
1: Kde bydlí víla?
2: Asi v mém.

To byly obě slíbené písničky a teď už musíte děti spinkat. Nejdřív se ale pomodlíme. Chcete-li, začněte znamením kříže. Ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Amen. Milý Pane, ještě předtím, než se budu chystat do postele, tě chci prosit, abys ochraňoval lidi, kteří jsou na cestách, byl s těmi, kdo jsou smutní nebo nějak strádají a opatroval ty, kteří si připadají sami. Amen. No a teď už děti, šupky do postýlky a ať se vám něco krásného zdá. Dobrou noc, ať vás blešky štípou celou noc.

Posloucháte hudební deník Jak se vám líbí s Milanem Tesařem. Vítejte. V roce 2023 jsem na světovém hudebním veletrhu Womex ve Španělské a Koruni natáčel rozhovor s belgickým hudebníkem Rafaelem de Kockem, který se věnuje různým tradičním hudebním stylům z Evropy a Asie a hraje na řadu nástrojů, včetně dud a citer. Představil nám tehdy tři své projekty, kapely Osuna a Toa Saves a Griff Trio, soubor tří belgických dudáků. V roce 2025 se mi Rafael před Womexem, který se tehdy konal ve Finsku, ozval znovu, že by se se mnou rád sešel a představil mi svou novou kapelu Enara Navaira a také nového spoluhráče Oskara Bertena. Já jsem Oskara znal z nahrávek například z mezinárodní skupiny Alterné nebo z dua Raske Drenge, které tvoří s Ragnarem Finsonem z Faerských ostrovů. Mimochodem toto duo bylo jednou v nejužším výběru na maraton hudby Brno, ale nakonec k pozvání nedošlo. V každém případě jsem rád s rozhovorem souhlasil a s Rafaelem i Oskarem jsem se v Tampere sešel. Následující rozhovor bude sice z větší části věnovaný právě nové kapele Enara Navaira, nicméně ta zatím vydala jednu jedinou skladbu, i když 13-minutovou. Samozřejmě si ji poslechneme a pořad doplníme ukázkami z obou zmíněných Oscarových kapel a

0: klasickými hudebníky. A narazil jsem na bubeníka a kontrabasistu s výrazně jazzovým zázemím, se kterými jsem dřív hrával v duu. To se pak spojilo s Rafaelem de Kockem, který tu sedí vedle mě a který mě ve stejnou dobu oslovil s tím, jestli bychom neměli založit společný projekt. Měli jsme multiinstrumentalistu Rafaela de Kocka, dále bubeníka, kontrabasistu a mne na housle. Okamžitě jsem v tom viděl potenciál kapely, jak z hlediska obsazení, tak i díky jejich osobním uměleckým zázemím, která jsou velmi zajímavá.
1: Pokračuje Rafael.
2: So I know Oscar when he was really still in school, he was coming to
0: Oscara znám už z doby, kdy byl ještě ve škole. Jezdil na letní kurzy lidové hudby v Belgii, kde jsme se potkali. Tehdy ještě studoval na hudební škole v Herentals, odkud pochází. Pak ale zmizel na sever, do Helsinek, Norska a Estonska. Sledoval jsem ho na sociálních sítích a měl jsem velkou radost, že se posouvá dál a hodně se učí. Jeho návrat do Belgie byl opravdu výjimečný, protože jsme ho pozvali na speciální koncert v lese se světluškami, což je moje další vášeň. Oscar tam hrál v lese a my jsme si řekli, že bychom si tam mohli zahrát spolu. A právě tam se ukázalo, že mezi námi funguje silné hudební propojení. Věděli jsme to už dřív, ale nikdy jsme spolu pořádně nehráli ani nevystupovali. Tam bylo jasné, že to funguje skvěle. Pro mě bylo velmi zvláštní zažít s mladší generací takovýto hudební soulad. Když jsme pak začali zkoušet a tvořit, bylo to pro mě ještě zajímavější, protože další dva členové mě už znali, když byli mladší. Spolu s Oscarem sledovali na YouTube videa a poslouchali nahrávky mých starších projektů. Ani jsem netušil, že tahle generace nás tehdy poslouchala a že je naše hudba před 15-20 lety inspirovala. Je to pro mě hodně výjimečné a cítím se poctěn, že můžu být součástí Enara Navajra.
1: Jak jsem říkal, skupina Enara Navajra má zatím jednu oficiálně vydanou skladbu. Jmenuje se Thila a vyšla na kompilaci The Sound of the Abbey.

0: To byla skupina Enara Navaira z Belgie, o které budeme s Rafaelem de Kockem a Oskarem Bertenem ještě chvíli mluvit. Kapela má zajímavé složení. Je to vlastně jazzová rytmika, kontrabas a bicí, dále housle jako solový nástroj a samozřejmě Rafael, který ovládá nejrůznější dechové, strunné a další nástroje.
1: Jak jste říkal, nástroje nebo instrumentace jsou často silně spojené s určitým stylem nebo žánrem. My se ale v Enara Navaira snažíme jít jinou cestou. Vycházíme z hudební interakce, kterou jsme si každý z nás za poslední roky vytvořili se svým nástrojem. Rafael k tomu určitě může říct hodně sám, ale oba máme blízko k tradiční hudbě z různých částí světa, k oblastem, které nás dlouhodobě zajímají. Strávili jsme roky objevováním těchto stylů. Já osobně se věnuji hlavně hudbě ze severských zemí, především z Norska, a v jeho rámci konkrétním regionům, které mě zajímají. Ale také švédské hudbě, hudbě z Pobaltí i ze střední Evropy, například polské hudbě nebo hudbě z karpatské oblasti. Samozřejmě je jasné, že k opravdu hlubokému pochopení těchto tradic by člověk potřeboval celý život. Přesto nás baví věnovat se tomu naplno, poznávat lidi, jezdit do těch zemí, sdílet nástroje i pohledy na hudbu. Právě takový způsob muzicírování mám nejraději. Když vstupuješ do kontaktu s hudbou, která ti není vlastní, ve které si nevyrůstal. Takhle jsem se například dostal ke studiu ve Skandinávii, kde jsem s místní hudbou cítil silnou rezonanci, konkrétně třeba s norskými hardangerskými houslemi. A myslím, že Rafael má v tomhle svůj vlastní příběh. Na Enara Navaira mě fascinuje, že všechny tyhle zkušenosti, které jsme v minulosti nazbírali a které dál rozvíjíme, dáváme dohromady a zkoumáme, jestli mezi nimi existují spojnice. Jestli spolu mohou rezonovat nástroje, které spolu tradičně ani historicky nijak nesouvisí. A právě tyhle prvky se snažíme objevovat v našich vlastních skladbách. A to je to, co dává naší hudbě její specifický charakter.
2: And what makes the music very particular, of course. Yeah, like Oscar said, both of us we are.
1: Jak říkal Oscar, oba máme tendenci jít hodně do hloubky, když nás nějaký zvuk nástroje zaujme. Není to jen o samotném zvuku. V mém případě často i o jazyce, protože také zpívám a přitahují mě různé způsoby zpěvu, hlasové ornamenty, melodika, ale i to, jak se tyhle prvky objevují v instrumentální hudbě. Zajímají mě barvy hlasů a nástrojů, které se liší od toho, co běžně slýcháme, a přesto v člověku nějak rezonují. Tak jsem se vlastně dostal k lidové hudbě. Když jsem poprvé slyšel irské loketní dudy, na které hraju, byl to první nástroj, který jsem objevil v 15 letech. Byla to láska na první poslech. Ten zvuk mi připadal exotický a zároveň důvěrně známý. A myslím, že právě o to jde. Nejdřív s hudbou rezonovat. Někdy třeba přes zvuk jazyka ve zpěvu. A pak objevovat i kulturní vrstvy, které s ní souvisejí. V tomhle jsme si s Oskarem blízcí. Beru ho skoro jako mladšího bratra, protože sdílíme vášeň nejen pro hudbu, ale i pro kultury, které s ní přicházejí. V tomto projektu je pro mě zajímavé i to, že používám nástroje, které jinde nevyužívám. Například maďarskou citeru, která se dobře propojuje s bračem, ale i norskými hardangerskými houslemi a samozřejmě s hlasy. Skvělé na Enara Navaira je, že všichni čtyři zpíváme a můžeme pracovat s více hlasy. Někdy se tam objevují barvy korzické, sardinské nebo albánské polyfonie, jindy zase zajímavé jazzové akordy nebo téměř bulharské zvukové polohy. To všechno dává té kapele obrovské možnosti, jak instrumentálně, tak vokálně. Zároveň ale nehrajeme tradiční repertoár. Vycházíme z vlastních skladeb. Zatím přináší základní materiál hlavně Oscar. A my jej pak společně rozvíjíme. Organicky zkoumáme jeho možnosti a vytváříme hudbu, která vychází z našich zkušeností, z barev a typických prvků jednotlivých kultur a nástrojů. Snažíme se, aby to všechno přirozeně plynulo, aniž by to sklouzávalo ke klišé nebo povrchnosti. Jde nám o hloubku a intenzitu.
0: I když Enara Navaira hraje autorský repertoár, je tedy přímou inspirací i lidová hudba?
2: Absolutely. I think also the when we talk about the traditional instruments that are involved in this project, we of course.
1: Rozhodně. Myslím, že když mluvíme o tradičních nástrojích, které v tomto projektu používáme, vždycky bereme v úvahu jejich kořeny a ducha té hudby. Je důležité k tradicím jiných zemí, k tradicím, které nejsou naše, přistupovat s určitou pokorou. Vždy tam existuje tenká hranice mezi tím, jestli si z tradiční hudby jen něco půjčíš a přetvoříš po svém. Způsobů, jak to dělat, je dnes na současné folkové scéně spousta. Já se ale snažím vycházet z konkrétních tradičních prvků. Může jít o rytmy, stupnice, ornamentiku, ale také o kontext, kdy se ta hudba hraje, k jakému účelu slouží. To všechno tvoří to, čemu říkám duch. A pro mě je zásadní vycházet právě z těchto prvků a jen po malých krůčcích se od tradice vzdalovat, aby to spíš rozšiřovalo možnosti těch nástrojů mimo jejich původní kontext. Hodně o tom přemýšlím a často o tom mluvím s hudebníky z těch tradic, ze kterých vycházíme. Rafael zmiňoval třeba maďarskou citeru. Proto rád vedu dialog s maďarskými muzikanty, protože i oni mají vlastní současnou scénu. Snažím se tak doladit jejich pohled na to, jak rozvíjet možnosti těch nástrojů. Stejně tak u norských hardangerských houslí, kde dnes řada hudebníků, například Erlend Apneset, velmi hluboce experimentuje s tímto tradičním nástrojem. Nechat se inspirovat lidmi, kteří znají původní zdroj lépe než ty sám, je podle mě zásadní. Má smysl to s nimi nejdřív konfrontovat a doladit, než se do toho pustíš sám a přeneseš to do nahrávek nebo ucelených projektů. Dává to celé větší pevnost a hlubší význam. Dá se tedy říct, že u nástrojů, které používáme, více méně známe jejich původní kontext, zvuk i způsob hry.
0: Hovořil Oscar Berten. My si teď připomeneme jeho duo s faerským kytaristou Ragnarem Finsonem Raske Drenge.

0: Oscar Berten je sice belgický houslista, ale dlouhá léta strávil na skandinávské hudební scéně. Zajímalo mě, jestli vnímá styčné body mezi severskou a belgickou lidovou hudbou.
1: That's a very good question.
2: To je velmi dobrá otázka. Upřímně řečeno, s belgickou hudbou nejsem až tak obeznámený, protože už v poměrně mladém věku mě pohltila skandinávská hudba. Když přemýšlím o folku, většinou si představím hudbu z jiných zemí. Někdy trochu závidím muzikantům, kteří mají silný vztah ke své vlastní tradiční hudbě. To já vlastně nemám. Vždycky jsem se díval spíš jinam, takže na tuhle otázku nedokážu úplně přesně odpovědět. Vím, že ve Flandrech je silná balfolk scéna, ale nedokážu o ní říct nic moc konkrétního. Jak to vidíš ty? Měl jsem to podobně jako Oscar, ale během své kariéry jsem se přece jen dostal víc do kontaktu s belgickou folkovou scénou, třeba ve skupině Griff. A také jsem se věnoval starým vlámským a valonským písním, včetně projektů, kde se zpívalo v dialektech. A myslím, že právě tady vzniká určitá spojnice s Enara Navajra. Máme sice písně, ale pak jsme řešili, v jakém jazyce je zpívat. Anglicky? To jsme nechtěli. Spíš nás zajímaly samotné zvuky. Uvažovali jsme, jestli si nevytvořit nějaký vlastní zvukový jazyk. A pak mě napadlo, že bychom si mohli pohrát s dialekty z našeho regionu, tedy z oblastí Antwerp a jejich okolí. Tak vznikly vlastní nebo upravené texty zpívané v dialektu. Je to zajímavé, protože když to někomu zaspíváš, ani lidé z našeho regionu tomu často nerozumějí, pokud neznají význam. Ten tam je, ale musíš ho znát. Někdy je pak na koncertě zábavné sledovat, jak si dva městští pastýři z Antwerp mezi sebou povídají. I když ve městě žádné ovce ani krávy nejsou. A zpívají si třeba o krmení jehňat. A někteří posluchači najednou začnou chápat, o čem to je. Pro nás je to zábavné, ale zároveň je hezké pracovat s texty, které mají význam, a přitom zkoumat zvukové kvality vlastních dialektů. Hledal jsem také texty ve staré vlámštině, opravdu hodně staré, z dochovaných fragmentů z 8. století. Dá se dokonce pochybovat, jestli je to ještě vůbec vlámština, protože je velmi blízká staré angličtině a staré němčině. Jsou to třeba krásné texty, například Zaklínadlo na uzdravení koní. Pro mě je zajímavé, že jde o velmi starou podobu našeho jazyka, ale zní velmi exoticky, skoro až skandinávsky. A právě tady vzniká spojení mezi starou vlámštinou a severskými prvky, které do projektu přináší Oscar. Třeba skrze hardangerské housle a způsob hry.
0: Když tedy například Rafael do kapely přinese maďarský nebo balkánský nástroj, jde pouze o zvuk toho nástroje, nebo se tam rovnou dostanou i prvky lidové hudby toho regionu?
2: Zkoumám především samotné zvukové možnosti těch nástrojů, protože zatím nehrajeme maďarské melodie. Nemám ani nijak silnou vazbu na maďarskou tradiční hudbu. Snad kromě některých rytmů nebo herních technik, ale jinak ne. Skladby, které zatím máme, včetně té, kterou jsme zveřejnili na YouTube, jsou opravdu naše vlastní. Ta píseň, která tam zaznívá, je o řece, která se jmenuje Dejle, ale my používáme její staré vlámské jméno Fila. To je vlastně její význam. Celá skladba funguje jako zvuková krajina, která zachycuje krásu toho místa ve Flandrech, kde ta řeka protéká s poli a lesy kolem.
0: protože oba mí hosté jsou aktivní v řadě projektů, zeptám se na závěr pořadu, čemu se vedle Enara Navajra momentálně věnují. Nejprve má slovo Oscar.
1: Currently I'm mostly active with my trio called Alterne.
2: V současnosti jsem nejvíc aktivní ve skupině Alterne. Je to trio, ve kterém hraje dánská folková zpěvačka Ida Marie Jessen a třetí členkou je Majmu Jegeda z Estonska. Všichni tři jsme studovali na Sibeliově akademii v Helsinkách, jednak na oddělení globální hudby, jednak na katedře lidové hudby, přičemž obě tato oddělení sídlila ve stejné budově, dokonce na stejném patře. Takže bylo jen otázkou času, kdy se potkáme. Ida psala písně už řadu let, ale hledala ideální obsazení. Podobně jako u Enara Navajra šlo o hledání správných barev, nástrojů a celkové instrumentace pro její hudbu. Nakonec nás tak trochu v uvozovkách vtáhla do svého projektu a začali jsme její písně společně hrát, komponovat a aranžovat. První album vyšlo asi před 2 lety. Je to skvělý projekt, ve kterém mě osobně baví právě to spoluvytváření. Když někdo projekt vede, můžu se víc soustředit na to, co do něj přináším. Například zvuk hardangerských houslí, ale i klasických houslí, kytary nebo zpěvu v dánštině, což je teď můj třetí jazyk. V tomhle směru mě to hodně posouvá. Hudebně to má blíž k písničkářství, ale pořád s akustickými nástroji. Teď pracujeme na druhém albu a snažíme se posouvat možnosti téhle instrumentace dál. Hledáme nové zvukové polohy a další směry, které bychom mohli prozkoumat. Je to vlastně neustálý tvůrčí proces, další můj mezikulturní hudební projekt.
1: Again an intercultural musical project of mine.
0: Z prvního alba skupiny Alterne si poslechneme jednu ukázku.

0: A čím hudebně žije Rafael de Kock?
1: So this is Balsam, the project Balsam of Zefiro Torna.
2: Je to projekt Balsam skupiny Zefiro Torna. To je belgický soubor, který původně vycházel z barokní hudby, ale jeho umělecký vedoucí Jürgen de Brain rád zkoumá i další směry, včetně elektronické hudby a podobně. V projektu Balsam se ale pohybujeme spíš na pomezí world music a jazzu. Písně, které hrajeme, se všechny vztahují k rostlinám a stromům. Třeba růže jako symbol lásky, některé jedovaté rostliny, jako třeba Yggdrasil ze severské mytologie, strom života. Celá hudba se ale točí kolem těchto motivů. Zefiro Torna navíc spolupracuje s divadlem Laika, což je divadelní soubor zaměřený na v uvozovkách food theatre. V jejich představeních se často podává jídlo nebo něco k ochutnání. V Balsamu jsou tři herci, vlastně kuchaři, nebo spíš alchymisté. Během představení jsou uprostřed a pomocí různých, jakoby alchymistických postupů připravují nápoje, jídlo nebo něco, co můžete cítit či vnímat jinými smysly. Hudebníci jsou rozmístěni kolem nich do tvaru pěticípé hvězdy, takže to působí trochu jako rituál nebo magie. Hudbou a různými frekvencemi se snaží ovlivňovat to, co tito alchymisté vytváří. Zpěvačka Ellie Arden pak funguje jako jakási velekněžka, která celý proces vede. Začíná to dost tajemně a temně, ale postupně se to promění. Zaznívají živé písně z Portugalska a Řecka a celé to přejde v oslavu. Diváci zažijí něco, co působí na všechny smysly. Hudbu, vizuální stránku, pohyb a hudebníci se pohybují mezi publikem. Hrál jsem s tímto projektem už hodně a je to nesmírně zajímavé, protože se to nikdy neomrzí. Hudba je součástí zvláštního rituálu a lidé odcházejí z představení opravdu s jiným pocitem.
0: Naše poslední ukázka bude pochopitelně z alba Balsam skupiny Zefiro Torna. Mými hosty byli Rafael de Kock a Oscar Berten, belgičtí hudebníci, kteří se sešli v nové kapele Enara Navaira, ale každý z nich má řadu dalších zajímavých projektů. Od mikrofonu se loučí Milan Tesař, který se těší na vaše ohlasy. O zvuk se staral Šimon Vítek, překlady odpovědí načetl Milan Šoba.

0: Na Proglase přebíráme zprávy Českého rozhlasu Plus.
1: Český rozhlas Plus. Zprávy.
2: Čína nedávno zadržela českého občana. Státy Evropské unie zatím prodloužily cenový strop na ruskou ropu jen o týden. Další balík sankcí vůči Rusku neschválili. Anglii čekají v semifinále mistrovství světa ve fotbale obhájci titulu z Argentiny. A počasí zítra bude oblačno až polojasno, postupně se místy objeví přehánky a teploměry ukážou až 30 stupňů.
1: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
2: Čínské úřady nedávno zadržely českého občana. Čeští diplomaté v Pekingu jsou s ním v kontaktu, potvrdil to mluvčí ministerstva zahraničí Adam Čergé. Podle Seznam zpráv jde o podnikatele, kterého čínské bezpečnostní složky zatkly v červnu na letišti. Teď má být ve vazbě, ale není jasné, z čeho je obviněný. Do Číny příští týden odcestuje s delegací podnikatelů předseda sněmovny Tomio Okamura z SPD. Ten bude o propuštění Čecha v Číně jednat, pokud to po něm bude chtít ministerstvo zahraničí. Okamura to řekl v české televizi.
3: Pakliže bude ten požadavek, zítra je porada s ministrem zahraničí, tak jsem tomu otevřen. Zatím jsem ten požadavek neobdržel. Já si myslím, že bychom měli samozřejmě bojovat za české občany, to je v pořádku, ale podle mých informací v této chvíli se ještě vůbec identifikují, řekl bych, základní záležitosti, takže jestli ty informace budou, a tak já říkám, proč ne.
2: Čínská ambasáda v Praze zadržení Čecha odmítla komentovat. Unijní velvyslanci v Bruselu ani na dnešním jednání neschválili 21. balík sankcí proti Rusku. Vyplývá to z informací, které má Radiožurnál od diplomatů. Země 27 tak zatím aspoň o týden prodloužili současný cenový strop na ruskou ropu, který by jinak výrazně stoupnul.
4: Část členských států má s návrhem 21. balíku sankcí stále problém. Některým vadí plán postupného ukončení dodávek ruského skapalněného zemního plynu. Jiné se zase snaží zmírnit navrhovaný zákaz vstupu do Evropské unie pro všechny Rusy, kteří bojovali ve válce proti Ukrajině. Nejakutnější otázkou bylo zmrazení dosavadního cenového stropu na ruskou ropu, kterou evropské tankery dopravují do třetích zemí. Cenový strop měl původně platit do poloviny července. Členské státy ho ale prodloužili o týden, tedy do 23. července. A mezi tím budou podle diplomatů dál vyjednávat o celém 21. balíku sankcí. Z Bruselu Zdeňka Trachtová, Radiožurnál.
2: Vědci z pražských univerzit VŠHT a ČVUT vyrobili tištěné spoje z nového recyklovaného materiálu. Zpracovali odpad, který vzniká při výrobě vinylových gramofonových desek. Těch se v Česku podle webu Business Insider vyrábí nejvíc na světě.
5: Polyvinyl chlorid je zajímavý tím, že chlor v molekule způsobuje jeho samozhášivost. Už tam nemusíme přidávat retardéry hoření.
6: Popisuje Alena Kadeřábková z VŠHT. Z gramofonového odpadu vědci připravili materiál pro 3D tiskárny a vytvářejí z něj tištěné spoje pro elektroniku, říká Petr Veselý z ČVUT.
7: Když člověk vyvíjí elektroniku, místo toho, aby si to zadalo do výroby 2 až 3 týdny, tady to má za den.
6: Novinka se podle něj uplatní hlavně při experimentování a práci se studenty. Martin Srb, Radio Žurnál.
8: Anglie nastoupí už ani ne za hodinu proti Argentině v semifinále mistrovství světa ve fotbale. Na turnaji, který spolu pořádají Spojené státy americké, Kanada a Mexiko, si kapitán obhájců titulu Lionel Messi poprvé v kariéře zahraje proti Angličanům. V čem 8-násobný držitel zlatého míče vynikáví brankář Albionu Jordan Pickford.
9: Všichni víme, jak dobrý Messi je, ale zároveň víme, jak silná je celá Argentina. Nemůžeme se soustředit jenom na Messiho. Je to nejlepší tým na světě, ale taky má slabé stránky, ze kterých musíme těžit.
8: Semifinále mistrovství světa mezi fotbalisty Anglie a Argentiny začne ve 21 hodin, stejně jako přímý přenos Radiožurnálu Sport. Radiožurnál bude o jeho průběhu informovat ve vstupech.
10: Překážky na D8 u Prahy a kolona v Praze na Štěrboholské spojce. Na dálnici D8 na vjezdu do Prahy s Ústí nad Labem jsou překážky. Pozorně projíždějte u exitu 1 z Diby. Na vozovce jsou desky, v místě se může brzdit, vybočovat. Na dálnici D1 v Brně směr Ostrava už jen hustý provoz před omezením u sjezdu na Bratislavu. Kilometry 194 až 196, aktuální zdržení minimální. Na Pražském okruhu okruhu východní části směr Černý most je nové omezení mezi exity 62 Běchovice a 60 sjezd na dálnici do Hradce Králové. Zavřený pravý pruh, tvoří se kolona už na Štěrboholské spojce, začíná za Europarkem. Aktuální zdržení 10 až 15 minut. A na Hodonínsku je po bouřce v obci Prušánky v Mlýnské ulici. Voda na vozovce, podle policie je ulice teď téměř neprůjezdná. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
1: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
2: Zítra čekáme oblačno až polojasno, ráno a dopoledne může být místy až zataženo a bude ještě doznívat déšť. Postupně se objeví přehánky a ojedinělé bouřky, ale jen lokálně. Nejvyšší teploty ve čtvrtek od 25 do 30 stupňů Celsia, na jižní Moravě bude i 32. Tolik zprávy.
11: Zůstáváte na vlnách Proglasu.

Víte, kdo vždy přispěchá na pomoc dětem? Za A. Skřídci, za B. Daránek. Správně je za B. Daránek je sbírka Charity Česká republika na podporu znevýhodněných dětí. Jako malý beránek přichází proto, aby to ti nejmenší měli co nejlehčí. Pomozte jim svým darem na daránek.cz.

0: V dnešním radioreportu, při jehož sledování vás vítá Martin Weisbauer, navštívíme v Královéhradecké budově IMCA oddělení kurzů češtiny pro cizince a současně dobrovolnické centrum. Obě oddělení spadají do integračního centra pro cizince diecézní charity Hradec Králové. Respondentů bude v tomto pořadu více, ale nejdříve se obrátím na vedoucího integračního centra pro cizince Jana Kočího, aby nás uvedl do tématu. Pane vedoucí, jak máte rozčleněnou tady tu pomoc ohledně dobrovolnického centra?
1: Tak dobrovolnické centrum tvoří jednu z těch hlavních částí aktivit integračního centra pro cizince společně s oddělením, které realizuje kurzy českého jazyka a kurzy sociokulturní orientace pro cizince. Pak tomu samozřejmě patří poradenství a realizace různých multikulturních integračních aktivit. To jsou ty hlavní oblasti činnosti našeho integračního

0: něco podobného, jako když se Čech učí cizí jazyk. Toto je vlastně cizí jazyk pro cizince.
1: A na to my se teď podíváme podrobněji s paní Ludmilou Dundovou, která je vedoucí oddělení kurzu českého jazyka pro cizince. Jak to tedy funguje, to vaše oddělení?
2: Možná na úvod bych ráda sdělila, že momentálně u nás probíhá zhruba 50 kurzů českého jazyka za semestr, což je zhruba asi 700 klientů máme na jednou v kurzech. Takže hlavně po roce 2022 se naše služby v tomto směru velmi rozšířily, protože jsme reagovali na tu potřebu hlavně u lidí z Ukrajiny, takže to i možná můžu sdělit, že nejvíc máme klientů z Ukrajiny, i když samozřejmě naše kurzy jsou tady pro všechny cizince ze třetích zemí.
1: Můžete uvést třeba příklady, z jakých dalších zemí tady jsou cizinci, ano, v Hradci?
2: Určitě, například z Mongolska, ale i ze Sýrie, z Egypta, z Ameriky. Je to opravdu, ta škála je různá. Kurzy pořádáme nejen v Hradci Králové, ale i v celém kraji. Zhruba tak polovina jich je v Hradci Králové a jinak potom například v Novém Bydžově, v Hořicích, v Jičíně, v Vrchlabí, Náchodě, v Rychnově nad Kněžnou. Prostě reagujeme tam, kde je ta poptávka. Snažíme se v rámci našeho monitoringu stále sledovat, kde klienti mají o kurzy zájem, a pokud máme možnosti jak finanční, tak i další, tak se snažíme ten kurz otevřít a vyjít jim vstříc.
1: Takže to budou asi místa, kde oni nejvíce pracují, že?
2: Určitě, určitě. Buď tam našli zaměstnání, nebo tam bydlí. V každém případě jsou to spíš jako větší města v našem kraji. Jinak ty kurzy organizujeme od úrovně A1.1 až do B1.2 a teď nově se budeme snažit od září, už se na to připravujeme, otevřít i kurzy vyšší úrovně, protože je o toho velký zájem.
1: Můžete nám trošku přiblížit, co znamenají ty zkratky těch úrovní?
2: Určitě. Ono to je podle společného evropského rámce pro jazyky, takže kdo se učil cizí jazyk, tak zhruba ví, že třeba, teď nevím, jestli se nepletu, ale na středních školách maturita je na úrovni A2, třeba angličtina, tak asi zhruba tak bych to pojmenovala i v té češtině, ono to má korespondovat spolu pro všechny jazyky, vlastně je to stejné. A vlastně úroveň A2 je vlastně limit, který je potřeba, když by si cizinec dělal zkoušku k trvalému pobytu a získal vlastně tohle pobytové oprávnění. Jo? Tak proto my se snažíme hlavně orientovat na ty nižší úrovně, to znamená od A1 do A2.
1: Pokud chtějí ty vyšší úrovně, tak to pramení z potřeby těch klientů nějakým způsobem?
2: Ano, určitě, protože řada cizinců, například i kolegyně, pracovala na Ukrajině jako učitelka a ve chvíli, kdyby se chtěla vrátit ke svému povolání i zde, tak musí mít zkoušku certifikovanou na úrovni C1. Pokud bychom se vrátili ke smyslu našich kurzů českého jazyka, tak bychom to mohli rozdělit na dvě takové roviny. Jedna je vlastně praktická, co se týká pobytového statusu, který tady klient má v České republice. Takže jeden takový bod stěžejní je úroveň A2, který je potřeba pro certifikovanou zkoušku, který je potřeba k trvalému pobytu, a potom úroveň B1, která je potřeba zase k certifikované zkoušce k občanství, pokud by tady chtěli získat cizinci občanství v naší republice. A potom vlastně ta druhá úroveň, kterou bychom mohli nazvat například, já nevím, sociální, která je důležitá k jejich běžnému životu, protože samozřejmě cizinec se tady potřebuje domluvit v běžných životních situacích a na to ty kurzy jsou stavěné. Zároveň se potřebuje domluvit v zaměstnání. Díky našim kurzům získá určitě i lepší zaměstnání, pokud má lepší úroveň češtiny a nemusí to být orientováno přímo na ty certifikované zkoušky. A máme i zpětnou vazbu z kurzu, že je to i pro ně sociálně důležitá záležitost, že se tam stýkají, že tam vlastně komunikují ty svoje další, já nevím, tady zážitky, prožitky, plány, a i s tou lektorkou mají navázaný většinou velmi hezký vztah.
1: Kolik jich je ve skupině?
2: snažíme se mít skupinu

0: hodiny po 15 lidech. Co se týká výuky, by bylo efektivnější ještě je mít vlastně trošku po menších skupinách, nicméně zase se snažíme efektivně využít naše kapacity. Naše kurzy fungují jako příprava ke zkoušce, obzvlášť k trvalému pobytu, a i tady děláme u nás takovou jako zkoušku na nečisto, kdy si klient může vyzkoušet své znalosti, eventuálně dozvědět se zpětnou vazbu, kde je potřeba ještě, aby si dostudoval nějaké záležitosti.
1: Ono také, myslím, záleží na typu práce, kterou ten cizinec vykonává. U některých prací stačí, když pouze rozumí, a u některých prací je potřeba, aby se dovedl i vyjádřit, aby dovedl komunikovat jako on sám k někomu dalšímu, že?
0: Určitě, ano, záleží na tom, jaký typ práce klient vykonává. Nicméně je čím dál větší tlak na to, aby cizinci uměli se vyjádřit a komunikovat v češtině čím dál lépe. A naopak někdy i z toho zaměstnání od svých kolegů získají takovou neformální češtinu, která je potřeba trošku přeučit. Co se týká úrovně znalosti českého jazyka u cizinců, tak se setkáváme s různými případy, kdy klient k nám přijde například, že už žije v České republice 4 roky a má pocit, že umí český jazyk perfektně, protože v zaměstnání mu to vlastně stačí, když to řeknu tímto způsobem. Asi se dorozumí, poslech je taky asi v pořádku, nicméně co se týká certifikovaných zkoušek, tak ta je samozřejmě stanovená ze všech 4 řečových dovedností, to znamená, je tam poslech, mluvení, psaní a čtení. A vlastně to všechno i spojuje gramatika, kde tam většinou mají určité nedostatky, a klient, který velmi dobře mluví a i poslouchá, tak musí začít chodit do kurzu A1-1, protože nemá ty základy gramatické.
1: Teď mám u mikrofonu paní Světlanu Zinko, která je absolventkou několika kurzů českého jazyka. Paní Zinko, kolik těch kurzů jste absolvovala celkem?
2: No, já si myslím, že 5, od A1 do B1. A teďka účastním kurzu konverzace v češtině. Hodně to pomáhá komunikovat.
1: Učíte se ještě jiným způsobem než kurzy?
2: No, ano. Koukám na televizi. To taky mě pomáhá. Chtěla bych říct, že je to skvělá příležitost k komunikaci v češtině s lidma prostě po celém Česku. Hrozně to pomáhá.
1: Když jste sem přišla, tak jak jste se dozvěděla o existenci tady těch kurzů?
2: No, my jsme Ukrajinci, všichni víme o tom, že tady v integračním centru je ten jazykový kurz. Paní Natálie nám pomáhá, povídá vždycky, když něco se děje v tom integračním centru. Takže.
1: Pokud pracujete, pomohly vám znalosti češtiny i ve vaší práci?
2: Ano, hrozně to pomáhá komunikovat s kolektivem. Ještě chtěla bych říct ohledně lektorek kurzu. Je tě prostě strašně hodní a skvělí pro všichni studenty. Vždycky na takovém pozitivě, vždycky pomáhají všem studentům, dělají odměny nějaké, když někdo má úspěch v něčem. Takže chtěla bych poděkovat našim lektorkům toho kurzu.
1: Tak teď mám u mikrofonu paní Rosálii Třetinovou, která je dobrovolnící v doučování cizinců. Jak jste přišla na to, že budete dělat dobrovolnici?
3: Tak mě k tomu přivedla moje kamarádka, která tu sama pracovala.
1: Jak často docházíte doučovat? Kolik třeba hodin tomu věnujete týdně, dejme tomu?
3: Snažili jsme se scházet se na hodinu až hodinu a půl týdně. Teď je to trošku složitější s časem a zkombinovat to s mojí školou, ale snažíme se to tak nějak jako co nejvíc zachovat.
1: Vy studujete přímo češtinu anebo jste z jiného oboru?
3: Já studuju sociální patologii a prevenci tady na UHKčku.
1: Co po vás ti cizinci nejčastěji chtějí při tom doučování, nebo o čem se nejvíc bavíte?
3: No, přijde mi, že se holky nejvíc chtějí jako bavit úplně jako neformální konverzací. Mně to teda taky přijde docela efektivní, protože můžou si trénovat tu běžnou mluvu, kterou potom potřebují s těma spolužákama a tak. Ale většinou se jich ptám, když chtějí jako něco konkrétně procvičovat, tak se jich ptám, co by jim pomohlo, co přesně by chtěli trénovat. Teď se třeba připravujeme, jedna holčina má mít příští rok přijímačky, takže se budeme připravovat na ty a tak.
1: A kolik jich máte na starosti?
3: Tak já už jsem tady druhým rokem, minulý rok jsem měla jenom dvě, ale to jsme přišla ještě sestra té jedné, takže už jsou tři.
1: Vaše žákyně jsou jaké národnosti?
3: Tak moje žákyně jsou všechny tři Ukrajinky.
1: Další dobrovolnicí v doučování češtiny je Eva Čechová. A tak bych se i vás rád zeptal, jak jste začala s tím dobrovolničením.
4: Já jsem v programu Charity na dobrovolničení začala před 8 lety, řekněme. Mezi tím byla ještě pauza, to kvůli covidu. Začínala jsem v programu Gabriel, který byl postavený na návštěvách nebo výpomoci, komunikaci s nemocnými. Já jsem se zaměřila na pacienty na onkologických odděleních ve fakultní nemocnici v Hradci Králové. Tenhle program pak byl přerušený kvůli covidu a potom po roce 2022, respektive v únoru, tak následně po situaci na Ukrajině mě byl nabídnut program Rafael, v rámci něhož jsem začala doučovat Ukrajinku. Byla to Angelinka, které jsem se věnovala, řekněme, 3,5 roku s nějakými přestávkami a teď asi 1,5 měsíce se věnuji nové žákyni Darince.
1: Jak často se jim věnujete?
4: Každý týden, vždycky v pondělí, samozřejmě mezi tím jsou nějaké přestávky, ale snažím se, aby ta výuka byla navazující, aby měli nějakou návaznou soustavnou péči, protože v rámci komunikace s běžném životě, ale i ve škole je to podle mého žádoucí.
1: Co podle vás dělá Ukrajinkám největší problémy v češtině?
4: Když jsem začala doučovat Angelinku, tak každopádně tam byl příznak, který je podle mého typický pro každého cizince, respektive u těch Ukrajinců také, to znamená ta typická mluva, přízvuk. A během těch let musím dneska říct, že Angelinka, to je ta první žákyně, mluví tak dobře česky, že by to běžný Čech vůbec nepoznal, že pochází z cizí země. Mluví velmi rychle, nedbale, prostě jako každé běžné dítě, to ano, ale tu češtinu, a teď si nepřičítám zásluhy, chodí tady do školy, má kamarádky, tak to zvládá naprosto perfektně, já myslím, v rámci té běžné mluvy, kterou ty děti mají. Co se týká Darinky, tak tam určitě se jí chci více věnovat, ale nezaměřujeme se ani tak na tu běžnou mluvu a rozšíření běžné zásoby, kterou potřebuje každý cizinec, ale spíše na výuku češtiny ve škole. Takže má své materiály, které si přinese, a učíme se prostě gramatiku, protože tu velmi potřebuje.

0: Tak a my se teď v další části našeho pořadu podíváme na dobrovolnické centrum a o něm se budu bavit s jeho vedoucí paní Annou Brázdovou a také s koordinátorkou dobrovolníků paní Kateřinou Bednářovou. Jak takové dobrovolnické centrum vlastně funguje a kolik v současnosti máte dobrovolníků?
1: V současnosti máme kolem 80 dobrovolníků na 3 akreditovaných programech. Když říkám akreditované, to znamená, že jsme nějakým způsobem prověřeni ministerstvem vnitra, které má ve své oblasti na starosti samotné dobrovolnictví. A jak se vlastně člověk stane dobrovolníkem, většinou nás sám vyhledá a sjedná si schůzku, potom přijde, provede vlastně ten první úvodní pohovory s naším koordinátorem, s koordinátorkou, což může trvat nějakou dobu. My se s ním vlastně bavíme o tom, jaká činnost by pro něj byla konkrétně vhodná ze všech těch 3 akreditovaných programů a on vlastně musí potom splnit všechny ty náležitosti administrativní, které takové jsou nepříjemné, ale musí nám podepsat smlouvu, musí nám přinést výpis trestního rejstříku, GDPR nám podepsat, bezpečnost práce a tak dále, takové ty běžné věci. A potom vlastně, když tohleto všechno splní, tak může vlastně začít tu samotnou práci, buď přímo tady u nás na jednom z těch programů, který se jmenuje Rafael, to je výuka cizinců, tak to je přímo u nás, anebo v jedné z našich spolupracujících organizací, například Fakultní nemocnice Hradec Králové, Senevida, Salinger tady v Hradci, jenom abych takhle jmenovala pár.
0: Já se teď zeptám paní koordinátorky, o který z těch dobrovolnických programů je největší zájem, kde jich máte nejvíce?
2: Tak nejvíce dobrovolníků máme v současné době ve fakultní nemocnici, tam jich je kolem 35 a potom máme v programu Rafael, který je právě zaměřen na pomoc cizincům, tak tam máme kolem 30 dobrovolníků. Já bych možná ještě využila téhle příležitosti a řekla, že rok 2026 byl vyhlášen OSN rokem dobrovolnictví pro udržitelný rozvoj, což je příležitostí poznést na světlo nějaké úspěšné dobrovolnické programy, což si myslím, že program Rafael je, protože funguje od roku 2010 a od té doby nám prošlo přes 600 dobrovolníků tímto programem a pravděpodobně stejný nebo podobný počet cizinců využilo tady tu výuku češtiny. Ještě můžu doplnit, že my jsme teda přijímající i vysílající organizace a vysíláme v současné době do 8 organizací dobrovolníky.
0: Mě by zajímalo například, co ti dobrovolníci úplně konkrétně dělají třeba v té fakultní nemocnici.
2: Tak jedná se o nějakou výplň volného času, kterou tam pacienti mají, takže přečítají jim, povídají si, pokud to lze, vezmou je ven na procházku, zahrajou si nějakou hru, je to hodně individuální. Myslím si, že se snaží jako hodně naladit na toho pacienta, jaké jsou možnosti.
0: A v těch dalších programech?
2: Tak v těch dalších programech záleží jak v kterých programech. Program Michale zaměřen na pomoc dětem, takže tam se to hodně točí kolem doučování, ale taky hrajou s nimi hry, sportují, je to jako různé. No.
0: A ten poslední program?
2: Program Gabriel, ten je právě na pomoc nemocným, seniorům a lidem s duševním onemocněním, tak tam stojí za zmínku docela úspěšný projekt Společně za kulturou, kdy dobrovolník dělá doprovod klientovi s duševním onemocněním na různé jako společenské akce. Ten program máme teďka plný, je tam 9 dobrovolníků a těší se to už 2. roku velkému zájmu, je to úspěšný projekt. Touto příležitostí bychom chtěli všem dobrovolníkům poděkovat, protože jejich práce, když se sečte, tak je neuvěřitelná. Takže moc děkujeme všem dobrovolníkům ve všech programech.
0: Pane vedoucí, jakým způsobem jsou tyto aktivity financovány?
3: Takže co se týká kurzu českého jazyka, tak ty jsou pro naše klienty zdarma díky tomu, že jsou podpořeny finančně z azylového migračního integračního fondu, tedy z fondu Evropské unie. Co se týká dobrovolnických aktivit, tak ty jsou podpořené také z tohoto Evropského fondu a dále ještě z dotačních programů Ministerstva vnitra a Královéhradeckého kraje.
0: Končí pořad Radioreport, který jsme věnovali návštěvě oddělení kurzů češtiny pro cizince a také dobrovolnického centra v Hradci Králové. Obě oddělení jsou součástí integračního centra pro cizince diecézní charity Hradec Králové. A z Královéhradeckého studia se s vámi loučí a naslyšenou se těší Martin Weisbauer.

Laudetur Jesus Christus. Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu ve středu 15. července. Lev XIV. Pokračuje ve svém letním pobytu v Castel Gandolfu. V dnešním pořadu vám přiblížíme nejstarší dějiny této letní papežské rezidence a v druhé části pořadu si s ukrajinským medievalistou Dmitrem Hordienkem připomeneme okolnosti křtu Kyjevské Rusy v roce 988. Jehož výročí se tradičně připomíná dnešní den. Příjemný poslech. Nad Albánským jezerem, asi 25 kilometrů od Říma, leží Castel Gandolfo, malé městečko plné historie, umění a výjimečné tradice spojené s papežskými pobyty. Až na několik málo výjimek je papežové v posledních 400 letech využívali jako své letní sídlo. Lev XIV. Je již 16. papežem v historii, který tráví letní dny právě tady. Přehled dějin tohoto mimořádného místa pro nás připravila Emma Jašková, která během léta provádí po papežských vilách. Papežské vily v Castel Gandolfu skrývají mnoho tajemství. Jejich základy stojí na kdysi obrovské Domiciánově vile, kterou si jako své sídlo nechal postavit právě tento císař, vládnoucí v poslední čtvrtině prvního století. Vila měla rozlohu přibližně 14 čtverečních kilometrů a rozprostírala se až k břehům jezera. Součástí nové stavby byly i monumentální projekty, jako zahradní stadion a divadlo. Po Domiciánově smrti jeho nástupci využívali tuto honosnou rezidenci jen zřídka. Ve středověku byl na troskách Domiciánovy vily postaven hrad, který patřil janovské rodině Gandolfiů, po kterých město zdědilo své jméno. Později se hrad stal majetkem rodu Savelliů, v jehož vlastnictví zůstal až do přelomového roku 1526, kdy přešel do rukou svatého stolce a začala se psát nová kapitola jeho dějin. Když totiž tento rod nebyl schopen splatit dluh vůči svatému stolci, apoštolská komora za pontifikátu Klementa VII. Majetek zabavila jako splátku a tak se stal neprodejným dědictvím svatého stolce. Prvním papežem, který trávil čas odpočinku v Castel Gandolfu, byl Urban VIII. Barberini, jenž si toto místo oblíbil již jako kardinál. Poprvé přijel do Castel Gandolfa právě před 400 lety, 10. května 1626, a postupem času nechal původní hrad přestavět na barokní palác. Pod vedením dalších papežů, zejména Alexandra VII. A Klementa XIV., který zakoupil nedalekou vilu Sibo, docházelo k postupnému rozšiřování a zkrášlování celého komplexu. V současné době jej tvoří vila Barberini, postavená synovcem papeže Urbana VIII., vila Sibo a apoštolský palác. Nelze opomenout zahrady, které obklopují jednotlivé paláce a kdysi hrály významnou roli při diplomatických setkáních. Dodnes nabízejí prostor pro papežovy chvíle odpočinku. V období následujícím sjednocení Itálie a zánik papežského státu v roce 1870 byly paláce více než 60 let opuštěné. Situace se vyřešila až podpisem lateránských dohod v roce 1929. Od té doby Castel Gandolfo opět plní svou úlohu. Od roku 1934 je součástí papežských vil také astronomická observatoř, kterou papež Pius XI. Přesunul do Castel Gandolfa kvůli nevhodným podmínkám v Římě. V průběhu staletí bylo Castel Gandolfo svědkem nejrůznějších příběhů. Někteří papežové, jako například Pius IX. Nebo Jan 23., se v městečku neváhali vmísit do davu obyčejných lidí. Zahrady sloužily také jako útočiště pro válečné uprchlíky nebo jako centrum vědeckého výzkumu. K některým z těchto příběhů se vrátíme v příštím pokračování. Patnáctého července slaví církve na Ukrajině svatého Vladimíra Velikého, kyjevského knížete, který je ústřední postavou v dějinách této země.
Ve stejný den se také připomíná křest Kyjevské Rusy roku 988. Událost, která znamenala konverzi středověkého státu ke křesťanství a hluboce ovlivnila jeho náboženskou, kulturní i politickou identitu. Ukrajinský historik a medievalista Dmytro Hodrienko poskytl při této příležitosti rozhovor vatikánským médiím. Jak zdůrazňuje, rozhodnutí knížete Vladimíra pokřesťanštit Kyjevskou Rus nelze připsat jedné motivaci. Důvodů bylo skutečně mnoho. Tím zásadním bylo, že Vladimír stál před nutností zvolit si monoteistické náboženství. Podle teze formulované ukrajinským historikem Michailem Hruševským právě za Vladimírovy vlády se formoval centralizovaný stát s centrem v Kyjevě. Starobylé místní dynastie byly postupně nahrazovány jedinou vládnoucí dynastií. Ve středověku dynastie znamenala stát. K upevnění této nové politické reality bylo zapotřebí nalézt také společný náboženský základ. Hlavní prameny, zejména pověst dávných let a vzpomínka a chvála knížete Vladimíra od měcha Jakuba, ukazují, jak byl kníže na konci 10. století postaven před volbu mezi velkými náboženstvími. Centralizovaný stát již nemohl v politickém prostoru té doby přežít, pokud by zůstal pohanský, tvrdí historik. Velice zajímavé ovšem je, že na rozdíl od jiných evropských panovníků té doby měl Vladimír k dispozici širší škálu možností. Zatímco polský měšek první se musel rozhodnout, ke kterému centru latinského křesťanství se přiklonit, a bulharský Boris I. vyjednával mezi Římem a Konstantinopolí, kníže Kyjevské Rusy podle Dmytra Hordienka zvažoval také islám a judaismus. Žádný jiný evropský panovník té doby nestál před tak širokým náboženským horizontem, poznamenává historik. Zvláštní pozornost si podle něj zaslouží mise přicházející z volžského Bulharska, kterou kroniky uvádějí jako první. Po náročném vojenském tažení proti této říši muslimští vyslanci navrhli Vladimírovi, aby přijal islám. Nebyla to pouze teoretická možnost, ale reálná alternativa, kterou Vladimír vážně zvažoval. Jakkoliv neexistují spolehlivé důkazy o tom, že by snad kníže někdy islám vyznával. Po muslimech, podle pověsti dávných let, dorazili k Vladimírovi také zástupci západního křesťanství. Od Němců z Říma, čteme. Tato epizoda, jak poznamenává Dmytro Hodrienko, stále vyvolává mnoho otázek. Že se jedná o Němce, je poměrně jasné. Pravděpodobně je řeč o misii spojené s magdeburským arcibiskupem. Složitější je ovšem pochopit zmínku o Římě. Podle historika je nejzajímavější to, že se ve Vladimírově reakci na tuto misi neobjevuje vůbec žádný teologický argument. Jediným výrokem připisovaným Vladimírovi v reakci na západní misi je tato věta. Naši otcové to nepřijali. Podle kroniky následně dorazila židovská delegace pocházející z Chazarského okruhu. Chazarský kaganát byl státem, v němž koexistovaly tři monoteistická náboženství – judaismus, islám a křesťanství. Tato struktura mohla Vladimíra zaujmout. Ne nutně vnucovat celé populaci jediné náboženství, ale umožnit přítomnost různých náboženských komunit v rámci jednoho a téhož státu. Chazarská říše byla napojena na velké východní obchodní cesty, směřující ke Kaspickému moři a do Bagdádu. Pro Kyjevskou Rus měla tato spojení strategický význam. Vladimírovo konečné rozhodnutí pro křesťanství byzantské tradice nebylo výsledkem čistě teologické konfrontace. Tradice pověsti dávných let vypráví o pokusu řeckého filozofa přesvědčit Vladimíra s využitím obrazu posledního soudu. Na konci prvního tisíciletí bylo očekávání konce světa velmi silným prvkem náboženského cítění a poselství o posledním soudu muselo tedy mít velký dopad.
Definitivní rozhodnutí nicméně přichází až po další etapě. Kníže vysílá vyslance k různým národům, aby pozorovali jejich náboženské zvyky. Největší dojem na ně udělala liturgie v chrámu Hagia Sophia v Konstantinopoli. Je to pochopitelné. V té době to byl největší chrám křesťanského světa. Rozhodujícím bodem však nebyla pouze liturgie. Byla to samotná Konstantinopol, největší město, jaké tehdy existovalo. Klíčovou roli sehrály přirozeně také vztahy s Konstantinopolí a možnost spojenectví s císařskou dynastií prostřednictvím sňatku s princeznou Annou, sestrou císaře Bazila II. Podle politické logiky té doby sňatek s příslušnicí císařské dynastie nesmírně zvýšil jeho prestiž. Vladimír získal téměř císařskou legitimitu. Není tedy vůbec zanedbatelné, když pověst dávných let popisuje křest Kyjeva nikoli prostřednictvím argumentů pro křesťanskou víru, ale jako rozhodnutí knížete. Vladimír nadále udržoval vztahy jak s Římem, tak s Konstantinopolí a zcela logicky se snažil zachovat pro Kyjevskou Rus co největší autonomii. O kontaktech s latinským světem svědčí mimo jiné přítomnost osobností jako biskupa a misionáře Bruna z Querfurtu a biskupa Reinberna na Kyjevském dvoře, tedy osobností spjatých se západní tradicí. Jak dodává Dmitro Hodrienko, tyto skutečnosti ukazují, že Vladimírova orientace na Konstantinopol neznamenala úplné vyloučení vztahů s Římem. Snažil se zkrátka využít vztahy s Římem i Konstantinopolí v zájmu svého státu. Nakonec však nejdůležitějším výsledkem byl vstup Kyjevské Rusy do křesťanského světa. Vladimír učinil civilizační rozhodnutí ve prospěch křesťanství. Díky této volbě vstoupila Kyjevská Rus do evropského kulturního prostoru. V liturgickém kalendáři si dnes připomínáme svatého Bonaventuru z Bagnoregia, učitele církve. Připomeňme si tohoto velkého františkánského myslitele a teologa 13. století ve slovech papeže Benedikta XVI. Pro svatého Bonaventuru je konečným osudem člověka milovat Boha, tedy setkání a sjednocení jeho lásky s naší láskou. To je pro něj nejvýstižnější definice našeho štěstí. V této souvislosti cituji větu z první kapitoly Bonaventurova Putování mysli do Boha. Kým nepronikne osvěcující záře vycházející z tolika stvořených věcí, je slepý. Koho neprobudí volání tak mohutného chóru, je hluchý. Kdo nevelebí Boha za tak skvělá díla, je němý. Kdo se po tak velkém množství svědectví neobrátí k prvnímu počátku, je tupý. Celé stvoření hlasitě hovoří o Bohu dobrém a krásném, o jeho lásce. Celý náš život je pro svatého Bonaventuru cestou, poutí, výstupem k Bohu. Ale vlastními silami se k Boží výšce dostat nemůžeme. Bůh sám nám musí pomoci, musí nás vytáhnout nahoru. Proto je nutná modlitba. Modlitba je matkou a počátkem povznesení. Sursum actio, činu, který nás vede vzhůru, říká Bonaventura. Zakončím tedy modlitbou, kterou začíná jeho putování. V modlitbě se tedy obracejme na našeho Pána Boha slovy. Přiveď mne, Pane, na svou cestu, ať kráčím ve tvé pravdě. Nechť se veselí moje srdce v posvátné bázni před tebou. A s těmito slovy Benedikta XVI. Z generální audience 17. března 2010 končíme dnešní relaci z Vatikánu. Od mikrofonu zdraví Johana Bronková. Laudetur Jesus Christus.

0: Je pár vteřin po 21. hodině, vy posloucháte Proglas a my vás nyní zveme k modlitbě večerních chval. Dnes máme památku svatého Bonaventury, biskupa a učitele církve. Dnes ty stránky tedy budou trošičku složitější. Hymnus, krátké čtení a antifonu ke kantiku Panny Marie najdeme na stránce 1955. Antifony a žalmy najdeme na stránce 1209. Prosby ze společných textů najdeme na stránce 1950. Tedy na list, pokud máte původní vydání, pokud máte nové vydání breviáře, tak jsou to dnes stránky 1955, 1209 a 1950. Pokud máte původní vydání breviáře, tak hymnus, krátké čtení a antifonu ke kantiku Panny Marie najdete na stránce 1736, 1736, antifony a žalmy na stránce 1086 a prosby najdete na stránce 1731, 1731. Modlit se s vámi bude Lenka
1: a Michal.

0: Bože, pospěš mi na pomoc.
1: Slyš naše volání.
0: Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému, jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen. Aleluja. Buďte od nás pochváleni, Boží bojovníci, již na zemi oslavení, Krista služebníci, svatí učitelové, slavní vítězové.
1: Chvála vám v církvi Kristově, hvězdy naše skvoucí, vám, o svatí biskupové, láskou Boží vroucí, svatí kněží, jáhnové, duchovní správcové.
0: Vy jste čistě rozsývali símě písem svatých, koukol jste vypleňovali, kacíství bludu zlých, vy jste církve podpory, postrach ďábla vzpoury.
1: Vy jste před světem vyznali Krista mučeného, všem jste cestu ukázali života věčného. Mnohým vaše učení pomohlo ke spasení.
0: Račte, o svatí otcové, na nás vzpomínati, o věrní boží sluhové, račte pomáhati, ať nás svět nepodvede, věčně nezavede.
1: Kdo se jí v slzách žnout budou s jásotem?
0: Když Hospodin přiváděl sionské zajetce, byli jsme jako ve snách.
1: Tehdy byla naše ústa plná smíchu a náš jazyk plný jásotu.
0: Tehdy se říkalo mezi pohany, velkou věc s nimi udělal Hospodin.
1: Ano, velkou věc s námi udělal Hospodin, naplnila nás radost.
0: Hospodine, změň náš osud, jako se mění údolí na jihu země.
1: Kdo se jí v slzách žnout budou s jásotem?
0: Vycházejí s pláčem, když nesou semeno k setí.
1: Přijdou však s jásotem a přinesou své snopy.
0: Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému.
1: Jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen.
0: Kdo se jí v slzách žnout budou s jásotem?
1: Zbuduj nám, Hospodine, náš dům a chraň naše město.
0: Když nestaví dům Hospodin, marně se lopotí, kdo ho stavějí.
1: Když nestřeží město Hospodin, marně bdí strážce.
0: Marné je časně vstávat, dlouho vysedávat u práce, jíst chléb námahy, neboť svým miláčkům dává ho ve spánku.
1: Hle, Hospodinovým darem jsou synové, odměnou je plod lůna.
0: Čím jsou bojovníku šípy v ruce, tím jsou synové z mladých let.
1: Šťastný muž, který jimi naplnil svůj toulec. Nepřijdou do hanby, když se budou v branách soudit s protivníky.
0: Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému.
1: Jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen.
0: Zbuduj nám, Hospodine, náš dům a chraň naše město.
1: Kristus je dříve zrozený než celé tvorstvo, on má ve všem prvenství.
0: Radostně děkujeme Bohu Otci, že nás uschopnil k účasti na dědictví věřících ve světle.
1: On nás totiž vytrhl z moci temnosti a převedl do království svého milovaného Syna.
0: V něm máme vykoupení a odpuštění hříchů.
1: On je věrný obraz neviditelného Boha, dříve zrozený než celé tvorstvo.
0: V něm bylo stvořeno všecko, na nebi i na zemi, svět viditelný i neviditelný.
1: Ať jsou to andělé při trůnu, ať jsou to panstva, ať jsou to knížata, ať jsou to mocnosti, všecko je stvořeno skrze něho a pro něho.
0: Kristus je dříve než všechno ostatní a všechno trvá v něm.
1: A on je hlava těla, to je církve.
0: On je počátek, prvorozený mezi vzkříšenými z mrtvých, tak má ve všem prvenství.
1: Bůh totiž rozhodl, aby se v něm usídlila veškerá plnost dokonalosti.
0: A že skrze něho usmíří se sebou všechno tvorstvo, jak na nebi, tak na zemi, tím, že jeho krví prolitou na kříži sjedná pokoj.
1: Sláva Otci i Synu, i Duchu Svatému,
0: jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen.
1: Kristus je dříve zrozený než celé tvorstvo,
0: on má ve všem prvenství. Krátké čtení je z listu Jakubova ze 3. kapitoly. Moudrost zhora je především čistá, dále pokojná, zhovívavá, podajná, plná milosrdenství a dobrých skutků, neobojetná ani pokrytecká. Ti, kdo usilují o pokoj, rozsévají v pokoji. Semeno, jehož plodem je spravedlnost. Uprostřed shromáždění otevřel mu pán ústa, naplnil ho duchem moudrosti a rozumu.
1: Uprostřed shromáždění otevřel mu pán ústa, naplnil ho duchem moudrosti a rozumu.
0: Oblékl mu roucho slávy,
1: naplnil ho duchem moudrosti a rozumu.
0: Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému.
1: Uprostřed shromáždění otevřel mu pán ústa, naplnil ho duchem moudrosti a rozumu. Svatý Bonaventuro, učiteli víry a světlo církve, ty jsi čerpal moudrost z Božího zákona. Přimlouvej se za nás u Božího Syna.
0: Velebí má duše Hospodina.
1: A můj duch jásá v Bohu, mém spasiteli, neboť zhlédl na svou nepatrnou služebnici.
0: Od této chvíle mě budou blahoslavit všechna pokolení.
1: Že mi učinil veliké věci ten, který je mocný, jeho jméno je svaté.
0: A jeho milosrdenství trvá od pokolení do pokolení k těm, kdo se ho bojí.
1: Mocně zasáhl svým ramenem, rozptýlil ty, kdo v srdci smýšlejí pyšně.
0: Mocné se sadil z trůnu a ponížené povýšil.
1: Hladové nasytil dobrými věcmi a bohaté propustil s prázdnou.
0: Ujal se svého služebníka Izraele, pamatoval na své milosrdenství,
1: jak slíbil našim předkům, Abrahamovi a jeho potomkům na věky.
0: Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému,
1: jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen.
0: Svatý Bonaventuro, učiteli víry a světlo církve, ty jsi čerpal moudrost z Božího zákona, přimlouvej se za nás u Božího Syna. Kristus byl ustanoven veleknězem a prostředníkem mezi Bohem a lidmi. Oslavujme ho a pokorně ho prosme. Pane, dej spásu svému lidu.
1: Pane Ježíši Kriste, ty posíláš své církvi svaté a moudré učitele.
0: Dávej všem, kdo učí tvůj lid, svou svatost a moudrost.
1: Ty jsi odpouštěl hříchy lidu, kdykoliv tě svatí o to prosili, jako kdysi Mojžíš.
0: Na jejich přímluvu stále očišťuj a posvěcuj svou církev.
1: Ty dáváš sílu Ducha Svatého těm, které jsi vyvolil, aby řídili tvou církev.
0: Naplň svatým duchem všechny, kdo vedou tvůj lid.
1: Ty sám jsi dědičným podílem těch, kdo se zasvětili tvé službě.
0: Nedopusť, aby někdo z nich přišel o to, co jsi pro ně získal prolitím krve.
1: Ty svěřuješ pastýřům své církve službu smíření s Bohem, aby se nestratil nikdo z těch, které ti Otec dal ze světa.
0: Zhromáždi zemřelé pastýře i jim svěřený lid, aby byli s tebou tam, kde jsi ty, a viděli tvou slávu. Pane, dej spásu svému lidu. A nyní se pomodleme, jak nás naučil náš Pán Ježíš Kristus. Otče náš, jenž jsi na nebesích, posvěť se jméno tvé, přijď království tvé, buď vůle tvá jako v nebi, tak i na zemi. Chléb náš vezdejší dej nám dnes a odpusť nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům.
1: A neuveď nás v pokušení,
0: ale zbav nás od zlého. Všemohoucí Bože, veď nás, ať následujeme svatého biskupa Bonaventuru, jehož nebeské narozeniny dnes slavíme, ať usilujeme o poznání tvé pravdy a naše láska k tobě, ať stále roste. Skrze tvého syna Ježíše Krista, našeho pána, neboť on s tebou v jednotě Ducha Svatého žije a kraluje po všechny věky věků.
1: Amen.
0: Dej nám, Bože, své požehnání, chraň nás všeho zlého a doveď nás do věčného života.
1: Amen.

0: Ve středních Čechách a v Praze má Proglas systému DAB vysílače v Praze na City Tower, na Strahově a v Ládví, v Berouně, v Benešově, v Kutné Hoře a v Příbrami.
1: V západních Čechách má Proglas v systému DAB vysílače v Plzni na Silvánu, v Klatovech na Doubravě, na Čerchově nad Domažlicemi a v Železné Rudě.
0: V severních a severozápadních Čechách pak na Kukle v Ústí nad Labem, na Klínovci, v Karlových Varech, v Mariánských Lázních, na Třebounickém vrchu u Toužimy a na Prosečském hřebeni u Liberce.
1: V Královéhradeckém, Pardubickém kraji a na Vysočině má vysílače na Černé Hoře nad Trutnovem, ve Stěžerech u Hradce Králové, na Suchém vrchu u Králích, na Čechtíně u Třebíče a na Strážníku u Jihlavy.
0: V jižních Čechách má DAB vysílače v Kašperských horách na Kótě Javorník a na Kleti a na Kluku u Českých Budějovic.
1: Na Moravě Proglas v systému DAB vysílá z Brna, Olomouce, Lysé hory, z Mladcové ve Zlíně, z Znojma a z Velké Javořiny. Jsme tu s vámi po celý den.
2: Ve čtvrt na 10 večer vás na Proglase zveme k poslechu duchovní hudby. Nabízíme vám jedinou skladbu, a to Píseň písní od Giovanniho Pierluigiho do Palestrini. Skladbu zahraje sbor Slovenské filharmonie pod vedením Jana Márie Dobrodinského.

Právě dohrála poslední část skladby dnešní duchovní hudby. Slyšeli jste píseň písní od Giovanniho Pierluigiho da Palestrini. Skladbu přednesl sbor Slovenské filharmonie pod vedením Jana Márie Dobrodinského.

Ve čtení na pokračování otevíráme knihu Školák Kája Mařík ve škole i doma od Felixe Háje. Uslyšíte pátou část Kája hlídá chvůj a poslouchá gramofon. Celou knihu načetla Marcela Kopecká.

Felix Háj, Kája Mařík ve škole i doma. Část pátá, Kája hlídá chvůj a poslouchá gramofon. A ty, Kájo, půjdeš hlídat chvůj ke stříbrné studánce. Je tam vybraná, pěkná, nerad bych, aby ji někdo roznesl. Poručil tatínek Hajný o jednom čtvrtku po ránu Kájovi. Maminka ti dá sebou něco jíst, aby se za chvíli nepřiběhl, že máš hlad. Zajdi pro Zdeničku, bude krásný den. To on se přece nikdo neodváží před tebou ji odnášet. Koupil ten dílec pan Štulc, zítra si pro něj přijede. Maminko, dej mu do bandasky mléko, zůstane tam přes poledne. Kája měl sice dnes docela jiné plány, ale věděl, že musí poslechnout. Chystal si tašku s bandaskou. Mně se zdá, že tam moc rád nejdeš, řekla maminka. No, moc ne, maminko, protože chvůj je taková hloupá. Kdyby aspoň lezla, že bysme jí se Zdeňou honili a scháněli dohromady, ale ani se nehne. Můžeš si tam opakovat počty. Tak, pomyslel si Kája, hlídat chvůj a k tomu ještě opakovat počty. Je, maminka jistě nikdy nebyla klukem, protože by věděla, že takového ani nenapadne, aby v lese počítal. Leda ptáky nebo veverky, ale kde pak číslice? Tak, maminko, abych šel. Jdi s pánem Bohem. V tašce máš vdolky a chléb s medem, tuhle mléko a hezky hlídej. Zastav se pro Zdeňu. Zdeňa vyrukovala taky s taškou. To bude tady od vás pokoj, libovala si Týna. Jen abyste něco nepotřebovali zlážova, řekl Kája. Musila byste sama. Děti pospíchají k stříbrné studánce. Je tam krásně. Vidíš tamhle tu hromadu? Tam budeme hlídat. Bylo tam snad až příliš ticho, že si Kája zanotil. Trávo, trávo, trávo zelená. Kdo tě bude trávo žít, až já budu v hrobě nit? Kája zpíval místo hnít nit. Heleď, Kájo, co je to v hrobě nit? No, to je v hrobě nit. Naše maminka povídala jednou, že hroby jsou na hřbitově, no a to je v hrobě nit. Ale je to nějak smutno, je to tak stranou. Tuhle si sednem a něco sníme. Aby tak sem přišel pan loupežník, strachovala se Zdeňa. Co by tu dělal, mluvil Kája. Chvůje nepotřebuje, ten si, pane, sebere nejlepší kuláče z metrů.

Děti stichly a od úzké stezky upalovala sem teta Kovářka. Včera jí povídala stará diviška. Holka, u stříbrné studánky je chvůj jako květ. Kdybych já tak mohla na ty nohy jako ty, já bych jim ji probrala. Kovářka si hned pomyslila. Co to, že jsem to přehlídla? A k stříbrné studánce je od kovárny taková krásná cestička, krátká a spolehlivá. Trakař si nechá tuhle stranou a zpátky to půjde z vršíčku. Hajný šel přijímat dříví, pan Forst s ním, ať pojedu dopoledne 8krát, třeba 10krát, to už bude stát za to. Táta ani nepípne, když za kolik dní nebude mít uvaříno. Z dálky vidí u hromady chvůje obě děti. Zazlořečí potichu, chviličku, docela malou chviličku se zastaví, jenom dvakrát přejede jazykem rty a už jde dál. Z dálky volá, a to jsi hodný, Kájo, a tvoje maminka ještě hodnější. To ona jistě ti řekla, abys mi sem šel hlídat tu chvůj. To už stojí u dětí a očima div nevytahuje z hromady chvůje nejsilnější větve. Kája je hrozně zaleknut. S tetou Kovářkou nejsou žerty. Ale co ona tu povídá, to přece není pravda. Ba ne, teta, říká nesměle. Maminka mě sem neposlala. Tatínek řekl, abych šel hlídat, že chvůj koupil pan Štulc. Aj, jdi ty blázínku, tatínek mi přece včera vzkazoval, abych už si to odvezla. Kde pak, pan Štulc? Ten by koupil chvůj. Mají doma bedniček a beden a prkýnek a všeličeho. Kde pak by kupoval chvůj? To je moje, synáčku, už je zaplacená. Ale to on, tatínek, věděl, kdyby ti řekl, jdi to hlídat tetě Kovářce, že bys nešel. To není jako pan Štulc, když rozdává špagátky. Maminku jsem zrovna před chvíli potkala, povídala, tak běžte, teta, děti vám tam hlídají. Kája byl napolo odzbrojen. Jak jsem poslala tetu maminka, tak chvůj je její. Kde pak by maminka koho poslala, kdyby o tom tatínek nevěděl? A tatínek si jistě myslil, že budou lépe hlídat, když řekne, že je to pana Štulce. Kovářka vytahovala silné větve. Kde máte teta trakář? A však já si jej přitáhnu, zatím mi vytahujte silné větve. Děti se tužily a za chvíli sjížděla Kovářka s vrchovatým nákladem. Dokázala to skutečně 10krát, protože než se vrátila, měla připravenu chvůj na novo. Hromady po polednách ubylo znatelně a zůstal tu jen takovej šmejt, jak řekla Kovářka. Děti zase stichly. Ruce jim pálily od tahání silných větví a Kája pořád přemítal v hlavičce, jak se to stalo, že tatínek jim rovnou neřekl, čí klest budou hlídat. Tašky a bandasky byly prázdné. Bylo ke druhé hodině, když z dálky se ozval signál, silné zapísknutí, na znamení, že mají jít domů. Pospíchali nejkratší cestou k hajnovně. Hajný z čerstva poobědval a zas pospíchal do lesa. Až se děti nají, maminko, ať jdou zase hlídat, řekl na odchodu. Dětem náramně chutnalo. Maminka Hajná se ptala, tak co, dobře jste hlídali? Až se najíte, máte jít zas. Kája překládal do hubičky už kdo ví, kolikátý lívanec. Maminko, teď už hlídat nemusíme. Povídala teta Kovářovic, že už tam zbyl jen ten šmejt a že tatínek nám neřekl, že má chvůj sama koupenou, protože by jsme třeba nehlídali, když nemáš pagátky na rozdávání jako pan Štulc. 10 trakařů si naložila. Panečku, to se to zcvrklo. Teta Kovářka? Vyrazila ze sebe polekaně maminka. No, a povídala zrovínka, že s vámi mluvila, že jste jí řekla, už jen aby běžela. Hajná nechtěla hned tak povědět dětem, že je Kovářka strašně přelhala, že chvůj vlastně ukradla a děti, že jí k tomu pomáhali. Jenom prohodila. To bude mít tatínek ohromnou radost, že jste tak hezky hlídali.
Ale tatínek Hajný Kájovi vyhuboval, že ho mohlo hned napadnout, že na ně Kovářka přišla se lží. Do kovárny zašel sám pan lesní. Kovářka musela chvůj zaplatit a kovář prosil, aby to pan lesní neudával. Potom zas kovář se zavřel do komory a huboval Kovářku. Ta se jen olízla, mrskla do kouta plechovou miskou a vykřikla: Však já zas přijdu k svýmu. A uháněla do Lážova.

Kája se Zdeňou jdou po ránu k panu Štulcovi do Lážova. Kája nese dvě tašky, Zdeňa také dvě, trochu menší, a Kája má tři lístky. Jeden panu Štulcovi, jeden panu Leškovi na maso a jeden panu materialistovi. Vyběhla za nimi Týna. Ať jste tu brzo, teta Šafářovic naříká, celou noci bolel zub. Přinesete jí na něj tu vodičku. Vzácná paní čeká na odstan, já na všecko ostatní. Ať vám dají u Lešků pěkné maso. Budeme vařit hovězí, to musí být na plotně v 9 hodin. Teď je 7, ať jste tu včas. Sůl nám došla, žemle nemáme, citrony nám chybí a na zítřek rozinky, droždí a čokoláda, perník a mandle a všeho chuť. No, máte to napsáno, jen už běžte, ponesete toho hodně. Kája řekl Zdeně. Tamhle je takový krásný plácek, mohl by si tam pan Štulc postavit krám, měli bychom to blíž. No, všude dobře pochodili. Pan Štulc se poptával, co dělají na samotách. Kája řekl, a je, my máme pořád práce. Potom dostal každý burské oříšky a šli. Panu Leškovi připomenul, aby dal pěkné maso, a pan Leška nařízl pár koleček salámu a podal dětem. U pana materialisty se dětem tuze líbilo. Kája řekl hned, to vám to tady voní. A pan materialista odpovídal s úsměvem, tak jako u vás v lese, ne, Kájo? Já bych se, prosím, hned učil panem materialistou. Už pro tu vůni. Heřmánek taky prodáváte, i byšek, koření všelijaké. To já by sem tu byl jako doma. Lopatičky máte v šuplíčkách tuze krásné. To se to, pane, váží. Taky certličky prodáváte. Certličky jsou tuze dobrá věc. Tož taky dostanete, děti. Tyhle svěženky, přidal pan materialista kornoutek. Jak poděkovali a vyšli z krámu, řekl Kája. Sněženky, jú, sněženky, certličky, leda sněženky. A už pojďme z čerstva. Došli právě ke škole, když Kája zrovna zatrnul. Z uličky od humen vychází strejček Flašinetovic, ale nenese Flašinet, toto. A taky nejde sám. On nese nějakou jako tašku a za ním, no ovšem, to je bába Kořínkovic. Nese plátěnou židličku a taky tašku. Mířili ke škole. Pojď, schováme si to zatím do školy. Musíme přece vědět, co má strejček Flašinetovic v tašce, řekl Kája. Už vcházeli děti do školy. Bětuško, prosím vás, my si tu necháme ty tašky chvíli, honem hlásil Kája, jak Bětušku schlédl. A touže chvíli už zas byli venku. Strejčku, volal hned Kája, kde pak máte Flašinet? A teta jde s vámi, to budete chodit dva. Bá, budem, Kájo, odpovídal Flašinetář. Kde pak dneska s Flašinetem? To už není módní. Gramofon mám, Kájo, gramofon, usmíval se blaženě. A bába Kořínkovic mi pomáhá nosit, sám bych to nepobral. Co bába, jaká bába, ozvala se ostře Kořínková. Vždycky paní Kořínková a žádná bába, 50 to nic není. 50? Zavrtěl hlavou děda. Ale ta už vás minula moc dávno a nějakou šikovnou desku. Pán řídící je muzikant. Babka postavila tašku, založila si ruce v bok a spustila. Cože? 50 že mě dávno minula? Jakorát na svatýho Jakuba to bude rok? No, potom si to s vámi vyřídím. A sekla holý ochodník, jen to zadrnčelo. Pak mu dala desku. Ta ale stojí 24 korun, řekla. Panečku, to je Apolénka, vzdychl Kája. Babka postavila plátěnou židličku, děda na ni opatrně položil to, čemu řekl prve Kája taška, a otevřel ji. A je, Kája se nemohl vynadívat. Jen se to lesklo jako stříbro a v prostředku ležela taková černá poklička.
Děda sáhl vpravo, vzal něco do ruky a Kája vykřikl. Strejčku, tohle jste si vypůjčil z kostela od toho kulatého zrcadla, co visí v sakristii. No, vypadalo to tak. Zrovna jako takové držadlo na svíčku. Děda to zapíchl do nějakého otvoru, nasadil kliku. Strejčku, a hraje to? Honem se ptal Kája. Hraje, a jak? To budeš koukat. A taky zpívá. To hold je Aristone, odpověděl děda. Kája s ohromným zájmem pozoroval každé jeho hnutí. Jak nasadil kliku, začal točit. Nehrálo to. Oči se Kájovi rozsvětlily. Vidíte, strejčku, nehraje to. A to jen natáčím, řekl děda ledabile. Sáhl prstem stranou, něco stiskl a už to začalo. Panečku, to byla muzika. Kájovi se tajil dech. A strýček Flašinetovic na to ani nesáhl. Opřel se o strom a jen se díval. Babka počítala drobné peníze. No tohle je ale něco. Strýček si kliky ani nevšimne a ono to hraje samo. Ale panečku, drahé to asi bude. 24 kaček, řekla paní Kořínková. Vyšel pan řídící. A koukejme se, dědo, to jste si pořídil muziku. Když to dohrálo, dostal děda korunu a Kája řekl hned. Je, prosím, pane řídící, tahle písnička stála 24 koruny. A co by tě napadlo, to snad ta deska, smál se pan řídící. Děda desku obrátil a zas to hrálo jinou.

Děda chodil s gramofonem po Lážově, Kája se Zdeňou a Houfem kluků s nimi. Nedbali času, nedbali ničeho. Děda střídal desky, Kája se zaposlouchával do každé nové melodie celou duší. A což, když najednou z gramofonu ozval se zpěv hudbou doprovázený. Zdeňa už toho měla dost a pobízala Káju. Pojď už domů, nesem to hovězí, ať maminka nehubuje. Ale kde pak? Kája zjistil, že paní Kořínková má v tašce ještě pár desek, které nenapíchl strejček Flašinetovic. To už musíš vydržet až do konce. Kolik může být, jestli je 8:30? V lesovně odkukali kukačky 9:30, když Týna po třetí vracela se od vyhlídky k Lážovu a řekla beznadějně. Nejdou, vzácná paní, to hovězí se neuvaří. To všecko Kája. To on někde někam kouká a já jsem tuhle jako na jehlách. To už hovězí musíme nechat na zítra, bylo by jako broky. A teta Šafářovic už tu byla třikrát pro tu vodičku na zůl.

řečí, vždyť jsou to děti. A odešel. Při obchůzce se strejčkem Flašinetovic Kája dostal nápad, že by mohl chodit s gramofonem a Zdeňa by nosila desky. Pověděl ten nápad hned Zdeně a dodal. To by bylo něco, Zdeňo. Na to bych se nemusel moc učit. Já by sem chodil s gramofórem a ty bys nosila pokličky v tašce. Musíme se doma zeptat, kdybych mohl začít. V téže chvíli rozhlaholil se na kostelní věži poledňák. Do Káji, jako když střelí. Pro pána krále, Zdeňo, už je poledne a my máme maso ve škole v tašce. Počkej, ty doma dostaneš. To dostaneš ty, já jen chodím za tebou. Urazila se trochu Zdeňa. No, to hovězí se už neuvaří, uvažoval Kája. Vzácnou paní ten prst jistě už přestal bolet, tetu Šafářovic zub taky a poslouchej, strejček natáhl novou písničku. Zaposlouchal se Kája. Ale mě už kručí v ledvinách, řekla Zdeňa. Mám moc veliký hlad. Tak heleď, doběhni k tetě Pekařovic a řekni, teta, prosím vás, Kája se nechá prosit, abyste mi dala housku a taky jednu pro něho. Já teď musím poslouchat, moc hezky to hraje, šeptal Kája a Zdeňa šla. Přišla za chvíli a přinesla v sáčku kolik rohlíků a vzkaz vyřídila, aby tam šli na oběd. Ale Kája jen zavrtěl hlavou. Zakousl se do rohlíku, jeden podal strejčkovi, jeden Kořínkové. Vezměte si, je vám přáno, je od tety Pekařovic. Strejček s gramofonem došel až k hostinci na vršku a podotkl. Teď si dáme tuhle nějakej sejreček a holbu piva a chvíli si odpočineme. Zmizeli ve výčepu. Děti osaměli na silnici. Tak to musíme teď domů, vzdychl Kája. Šli do školy. Paní řídící řekla, že budou mít v lesovně velkou radost, když tak brzo přijdou s masem, ale museli sníst každý talíř polévky a dostali na cestu buchtičky. Kdyby nebyly tak dobré, řekl Kája Zdeně, když dojedl poslední, hned bych plakal, co doma dostaneme. Ale dopadlo to moc dobře. Týna jim běžela naproti, vzala jim tašky z ruky a řekla. Do pokoje ani nechoďte. Máme plno hostí od domažlic a vy civíte v Lážově. Dám vám mléka a budete uhánět do Lážova k Leškovům a Štulcovům. Přijeli vzácného pána příbuzní z domažlic. Děti vypili mléko, vzali každý tašku, lístky a běžili. Tak jsme ani nedostali, to jsem rád. A teď to vezmem dolem, aby jsme nepotkali strejčka s gramofórem. Já bych musel zas poslouchat a to by už potom bylo zlé.

Slyšeli jste pátou část z knihy Školák Kája Mařík ve škole i doma od Felixe Háje. Část nesla název Kája hlídá chvůj a poslouchá gramofon. Zítra se můžete těšit na Kája, Vyndávací zuby a April. Celou knihu pro vás načetla Marcela Kopecká.

0: Bez vaší trvalé podpory se neobejdeme. Jde to i dárcovskou SMS.
1: Pošlete zprávu ve tvaru DMS mezera TRV mezera proglas mezera 190 na telefonní číslo 847. Cena DMS je 190 korun. Radio Proglas obdrží 189 korun. Moc děkujeme.
0: Částka se vám bude odečítat každý měsíc. Pravidelné zasílání DMS můžete kdykoliv bezplatně zrušit zasláním zprávy Stop Proglas na číslo 847.
1: Službu DMS provozuje Fórum dárců. Technicky zajišťuje ATS Praha. Více na webu darcovskasms.cz.

0: Východočeské město Vamberk je spojeno téměř 400 let s krajkářstvím a s výrobou paličkovaných krajek. Současně se zde nachází krajkářská škola a od roku 1929 také muzeum krajky. V našem pořadu Na stole je téma, ve kterém vás vítá Martin Weisbauer, se vypravíme právě do muzea, které sídlí v takzvané Bednářově vile. Ta je památkově chráněnou stavbou od roku 1916. A muzeem nás nyní provede vedoucí Kateřina Kutanová. My teď s paní vedoucí Kutanovou stojíme paradoxně ve slovenské expozici Muzea krajky ve Vamberku. Proč tomu tak je a jakou to má souvislost, paní vedoucí, se Slovenskem?
1: Takže my stojíme vlastně v přízemí malé prostoře, která je věnována krátkodobým výstavám. A v tuto chvíli tady máme krajky Myjavské pahorkatiny. Zaprvé proto, protože od března 2016 je vlastně tato krajka zapsaná na reprezentativní seznam nehmotného kulturního dědictví Slovenska. A také proto, protože je otázka, jak se tyto myjavské krajky vůbec dostaly na Slovensko. Oni totiž vychází z českých krajek a od českých krajkářek, protože ženy v 90. 80. letech 19. století odešly některé z Vamberka a odešli právě na Myjavu a sebou odnesli tu znalost té vláčkové krajky, která pochází vlastně z Vamberka a ta potom se ustálila a doplnila o další jako ty tylové techniky krajky, tak z toho důvodu jsme navázali vlastně spolupráci se Slovenskem a oni nám tuto expozici a tuto vlastně výstavu zapůjčili.
0: Je tedy prapůvodní místo zrození krajky Vamberk, nebo je to někde jinde?
1: No, to je dost složitá otázka, protože ona je otázka, co vlastně teda krajka prapůvodně byla. Jako jestliže o tom budeme přemýšlet, že je to motání nití nebo drátů nebo jakéhokoliv jiného materiálu. Ale to, o čem my mluvíme od 16. století jako o krajce, o té velmi jako jemné technice, splétané pomocí teda dřevěných paliček, tak řekněme to západní centrum té krajky bylo v Belgii, odkud se teda potom šířila, ale rozhodně ten druhý proud té slovanské krajky se šířil z druhé strany. No a ještě možná vlastně jedna zajímavá věc. Historicky se zatím domníváme, že ty krajky, které vznikaly nebo se rozšiřují v Čechách, přišly právě z té belgické části, ať už to byla tedy Marie Grambová, která v 16. století jaksi podporovala ten rozvoj krajky ve Vamberku, ale hlavně proto, protože to byl vlastně obchodní artikl a v Krušnohořích to pak byla Barbora Utmanová.
0: Takže v našich zemích byla taková dvě centra, Vamberecko a Krušnohoří, dalo by se říci.
1: Já bych to nestahovala jenom na Vamberecko, ale vlastně jako ty Orlické hory, Hradecko, Pardubicko a potom určitě jako ta Krušnohorská oblast, ale vlastně ta západní provinience, tak tam se také vlastně jako vždycky objevovaly ty krajky. Najdeme je i v jižních Čechách, ale takové ty opravdu jako ty větší centra, kde se krajka dlouhodobě vyskytovala, je opravdu to pod Krušnohoří a potom tedy tady pod Orlickou.

0: My jsme v té době byli součástí rakousko-uherské monarchie. V jakém vztahu bylo krajkářství k této monarchii?
1: Rakousko-uherská monarchie měla krajku jako svůj vývozní artikl, jako vlastně státní vývozní artikl. A když v roce 1873 byla světová výstava ve Vídni, tak zde byl ženský pavilon, který ukazoval ženskou práci. A zde se zjistilo, že je velmi špatná, zaprvé proto, protože ženy neprocházely profesionálním školením a že i ta vlastně ta znalost té krajky velmi upadá a že není reprezentativní. To znamená, že ona se potom nemohla být konkurenceschopná na těch světových výstavách. A tak se tehdy Rakousko-Uhersko rozhodlo, nebo monarchie ve Vídni, že založí takzvaný centrální vídeňský krajkářský kurz, který povedou profesionálové, kteří budou navrhovat krajky, což teda jako ty výtvarníci byli především muži. A ta žena, že teda bude tou profesionální vlastně zpracovatelkou té krajky, to znamená, že ona se naučí teda velmi dobře to krajkářské řemeslo. Vznikla u toho celá škola, která potom distribuovala učitelky do těch zbylých center monarchie, ale co je zajímavé, je, že celou tu Vídeň vlastně živili v té době právě velké centrum v tom Podkrušnohoří. Tam to byly vlastně české Němky a potom tedy i ve východních Čechách, i tady na Vamberecku, Žamberecku, ale i v Chrudimi. A ty vlastně byly pod dohledem těchto krajkářek, které vycházely z té Vídně, tady dávaly pozor na ty vzory, které se tady vlastně za velmi malý peníz upaličkovaly, vracely se zpátky do Vídně a Vídeň je potom vlastně distribuovala a prodávala za mnohem větší peníze. Zajímavé je, že v roce 1903 vyhlásilo Průmyslové muzeum v Hradci Králové soutěž na nové vzory. Právě proto, že se chtěli vymanit vzorům, které diktovala Vídeň, a tak uspořádali soutěž na to, aby vznikly nové, vlastně slovanské, české vzory, a právě ty vzorníky z těchto soutěží můžeme obdivovat přímo ve vitríně muzea.
0: Posloucháte pořad Na stole je téma a právě jsme na návštěvě ve Vambereckém muzeu paličkované krajky. Provází nás vedoucí muzea Kateřina Kutanová.
1: A teď bylo vlastně velmi zajímavé se dívat na to, jakým způsobem se k tomu vlastně staví české Němky a jakým způsobem se k tomu staví ty oblasti, které se považovaly za české. My totiž nikdy od sebe nemůžeme tyto dvě etnicity oddělit. Prostě v českém kraji žily tyto dvě etnicity a ty vlastně se vytvářely navzájem proti sobě. A tady mě nejvíc se na tom zaujal příběh, který se odehrával v Chrudimi, protože v Chrudimi pod muzeem, ale to byla taková jako běžná praxe na konci 19. století, v pod muzeem vždycky vzniknul ten krajkářský kurz a krajkářský kurz v Chrudimi byl jediný ten, který se dovolil psát neustále do Vídně stížnosti, že se vzory, které jsou zasílány z Vídně, zásadně nesouhlasíme, protože v tom nejsou české motivy a prosíme o to, aby tam prostě byly dodány české motivy. Což samozřejmě Vídeň nechtěla, protože zastávala tu modernistickou tendenci, že to bude prostě nové secesní vzory, bez toho, aniž by se jim do toho pletly ostatní národy. A to byla vlastně zajímavá pro mě informace, proč vlastně v Chrudimi a Chrudim jediná si dovolila takhle vzdorovat a bylo to samozřejmě tím dobovým postavením Chrudimi jako velkého města.
0: A jak to dopadlo?
1: Dopadlo to samozřejmě ne nějak dobře pro Chrudim, protože se tam bohužel ta situace nepodařila změnit, ale o to vlastně je to zajímavější sledovat, co se právě dělo po roce 1918, kdy vzniká vlastně právě tím oddělením nebo s tím nově vzniklé vlastně České republiky vzniknul i nový styl vlastně té nové národní republiky a tam už se samozřejmě počítalo pouze s tím navázáním na ty slovanské vzory.
0: Takže to už bylo v rámci Československa.
1: Ano, ano, ano.
0: My jsme zde několikrát narazili na motivy, Mluvila jste o motivech secesních, které přicházely z Vídně, a potom jsme mluvili o motivech, které vznikly za Československé republiky, což byly ty slovanské motivy. Můžete trošku nám přiblížit, o jaké motivy především se jednalo?
1: Když v roce 1918 vzniklo Československo, tak řada výtvarníků chtěla vytvořit nový, moderní, národní styl. A přidala se k ním i Marie Sedláčková-Serbousková a krajky, které můžeme obdivovat v expozici, právě ukazují ten vliv toho geometrického národního stylu přímo na jejich krajkách. Takže je to zase něco, co se vlastně vlíná do každého umění, je právě to národnostní cítění, které tvaruje podobu uměleckého díla.

0: Na Radiu Proglas posloucháte pořad Na stole je téma, věnovaný tentokrát muzeu paličkované krajky ve Vamberku. Přímo na místě hovoříme s vedoucí muzea Kateřinou Kutanovou. Paní vedoucí, jak toto muzeum vlastně vzniklo a za jakých okolností?
1: Takže muzeum bylo založeno v roce 1929 a založili ho, a to je zajímavé, místní průmyslníci. Právě proto, protože se stále vlastně přemýšlíme o krajce jako o umělecko-průmyslovém výrobku. A ten vznik toho muzea souvisí vlastně se založením krajkářské školy tady ve Vamberku, která byla založena v roce 1889. A tato krajkářská škola byla vůbec první českou krajkářskou školou. Ne, že by ale předtím byly jiné krajkářské školy, že by nebyly tady na českém území, byly, ale ty se nepovažovaly za ryze české. To byly ty, které byly právě pod tím vlivem toho centrálního vídeňského kurzu. Tady je určitě zajímavá potom postava dvou průmyslníků ve Vamberku. Za prvé průmyslníka Kubiase, který ale měl vztahy k masnému průmyslu. A dalším takovou významnou vambereckou postavou byl textilní průmyslník Bednář. V jehož domě se nyní nacházíme. Tito dva pánové podporovali finančně, ale i svou jako myšlenkou založení té krajkářské školy. A ta krajkářská škola potřebovala mít ten sběr těch starých krajek, aby věděli, podle čeho mají vlastně vytvářet ty krajky. A díky tomu vlastně vznikly ty počátky toho muzea přímo v té krajkářské škole. Oficiálně ale vzniklo potom až v roce 1929, ale ta krajkářská škola ho vlastně dlouho využívala. Za druhé světové války muzeum zaniklo, ale v 50. letech se potom sbírky dostaly pod městské muzeum a městské muzeum v 70. letech dostalo k ožívání paradoxně tu vilu rekonstruovanou textilního průmyslníka Bednáře, která ta vila sama o sobě je nádherná, je od architekta Oldřicha Lisky, který byl spoluautorem vlastně spolu s Gočárem založení toho velkého rozlehlého městského plánu v Hradci Králové. Takže tato budova je vlastně velmi reprezentativní a je krásné, že v ní dnes tato díla krajkářského, ty ruční práce vůbec můžou být vystaveny. Takže to teda k vzniku muzea.
0: Podívejme se teď na to, co všechno mohou návštěvníci Vamberku během celého roku zde navštívit.
1: Pro nás je vždycky největší slávou, když můžeme jednou za dva roky otevřít krajkářské bienále. Krajkářské bienále totiž vzniklo proto, aby se podařilo zachovat tu tradici toho krajkářství, protože musím říct, že krajkářky to je takový vymírající druh. A jestli se nestane nějaký zázrak, tak opravdu brzo dojde k vymření, protože se dneska téměř už vlastně jako nevyučuje. Na vysokých školách, na středních školách je to také velká bída a to řemeslo vlastně upadá. A tak se vlastně před 20 lety rozhodlo, že se zde ve Vamberku bude konat bienále české krajky jednou za dva roky a ty krajkářky, které se ještě v paličkované a šité krajce věnují, se sjíždí se svými díly. Ale to už není ta užitá tvorba, to už je také a především ta volná tvorba, o které můžeme přemýšlet jako o krajce. Tam už ale nejde jenom o to, že teď třeba stojíme v expozici ve druhém patře, kde můžeme vidět vlastně věci z expa, ale tehdy se to prezentovalo především jako oděvy. Dneska na bienále vidíme vlastně plastické objekty, o kterých můžeme opravdu mluvit, že se jedná už o volnou sochu, o volné dílo, o volnou tvorbu. To to bienále si snaží, nebo snažíme se, aby se udržovala vlastně velká kvalita. To znamená, že máme porotu umělců, kteří schvalují, kdo na bienále bude a nebude přijat a kdo teda nakonec vyhraje zlatou paličku.
0: Kolik účastníků tak v průměru se účastní tohoto bienále?
1: No, řekla bych, že každý rok o něco méně a méně. A to ne, že by to někoho přestalo bavit, ale protože krajkářky vymírají. A máme třeba 20 krajkářek, které se zúčastnily letošního bienála. Takže ta účast vlastně není zase až tak veliká a možná, že by stálo za to zapřemýšlet, jestli z toho českého bienále nepřejít na bienále, které by zahrnulo vlastně i světové umělce nebo umělkyně, které se tvorbou paličkované nebo šité krajky věnují. A tady bych si dovolila takovou odbočku, protože nejenom žena může paličkovat. Opravdu může paličkovat i muž. Teď třeba v Piešťanech bude mezinárodní setkání krajkářek, které začíná 8. srpna v Piešťanech, a to pod patronací právě Matěje Pisci, který se snaží na Slovensku uchovávat vlastně krajku, takže muž perfektně umí paličkovat.

0: pořadu Na stole je téma. Jsme na návštěvě muzea Paličkované krajky ve Vamberku a bavíme se s vedoucí muzea Kateřinou Kutanovou.
1: Mimo Bienále potom máme krátkodobé výstavy a tyto krátkodobé výstavy mapují buď jednotlivé umělce nebo umělecké školy, které ještě se věnují Paličkované krajice, a chceme se spíš přibližovat vlastně mladému divákovi, což je těžké, protože přeci jenom ta návštěvnost tady se skládá z toho postaršího diváka než z té mladší generace, což ale když potom sejdeme do místa v přízemí, kde je současná krajka vystavená, tak uvidíte, že i pro mladého člověka je to zajímavá věc. A těm krátkodobým výstavám bych možná ještě přiblížila divákovi, proč není třeba se bát vůbec navštívit muzeum krajky a že to opravdu jako je zcela současná záležitost. Minulý týden nás oslovila firma ELA.cs z Třebechovic pod Orebem, kteří tady s muzeem už vedou delší dlouhodobou spolupráci. Oni vyrábějí vlastně ve zdravotnickém průmyslu stenty a tato firma vyvinula právě stenty, které se vyvinuly z techniky paličkovaného stroje, který my tady máme v muzeu. Takže i tady může člověk vlastně poznat, co všechno a kam může směřovat paličkovaná nebo šitá krajka.
0: To je velice neobvyklé spojení krajky a lékařství.
1: Ano, je, ale o to víc si myslím, že by to mohlo přilákat širší záběr diváků, protože přeci jenom většinou nás navštěvují ženy. Já tomu osobně říkám, že jsme spíš takové ženské muzeum a muži vlastně nevědí moc, na co by se tady dívali, tak tentokrát budou moc obdivovat stenty. A to bych taky chtěla vlastně říct, že to užití té krajky i pro muže může být zajímavé, protože součást letošního bienále, které ale bohužel včera skončilo, byl vyšívaný velorex. Takže měli jsme zapůjčený velorex, z něhož ta původní plachta byla sňata a nahrazena vlastně šitou krajkou a vyšíváním.
0: Takže jestli dobře počítám, příští bienále by mělo být v roce 2026?
1: Ano, 2026.
0: V jakém období?
1: Vždycky na začátku prázdnin. Je to na začátku prázdnin, ale je to opravdu vždycky jako ten víkend, kdy skončí škola a začínají prázdniny. Takže tady máme celý víkend, kdy se konají takzvané krajkářské slavnosti. Je spousta akcí a diváky bych chtěla vlastně pozvat na rok 2026, protože už v tuto chvíli víme, že se budeme zaměřovat na slovinskou krajku a to bude, myslím, velmi zajímavé.
0: My jsme teď v roce 2024, tak proto se zeptám, příští rok, v roce 2025, kdy bienále nebude, má cenu do Vamberka přijet?
1: Určitě. A i v tom termínu, kdy končí škola a začínají prázdniny, protože tady bude takzvaný krajkářské slavnosti, bude to jeden den a budeme pořádat workshopy, přednášky a budeme se snažit vlastně popularizovat a přiblížit současnému divákovi krajkářskou tvorbu a krajkářství jako takové.
0: Vy nepřibližujete krajkářskou tvorbu jen zde nebo v rámci naší republiky, ale před chvílí zde padlo, že jste vystavovali na Expu, na zahraničních výstavách. Kde všude jste prezentovali naší krajku?
1: No, ono to není tak, jakože my jako muzeum. Tehdy totiž ještě v krajku měl pod patronací stát. Není to tady nic nového, je to přesně to, co jsem vlastně říkala, kdy si rakousko-uherská monarchie uvědomila, že to je ten artikl, ten vývozní artikl. A právě ještě v 60. letech nebo na Expo 58 v Bruselu stát věděl, že toto vlastně podporuje. A opravdu, jak si na školách se to vyučovalo, na středních školách, ten státní vklad do toho byl veliký. To už bohužel dneska není. A je to škoda, protože krajkářství jako takové, jako to, co v podstatě jako je spojeno s českou identitou, bydle mého stále mělo být jako vývozní artikl a možná, že když máme každý rok bienále pod patronací vlastně paní prezidentové, tak by možná stálo za přemýšlení, kdyby se krajka, česká krajka stala tím darovacím předmětem prezidentského páru.
0: Podobně jako třeba české sklo.
1: Ano, české sklo, český granát, to všechno a k tomu by měla patřit i česká krajka.

0: Paličkovaná krajka, to je tématem našeho pořadu, který právě posloucháte na Radiu Proglas. Návštěvou Vambereckého muzea Paličkované krajky vás doprovází Martin Weisbauer s vedoucí muzea Kateřinou Kutanovou. Když se podíváme do dnešní doby, říkala jste, že je velký úbytek krajkářek. Je vůbec možné někde se dnes vyučit kvalitním krajkářem nebo krajkářkou?
1: Ku příkladu v naší krajkářské škole, protože ve Vamberku stále funguje krajkářská škola naštěstí. Dalo se to ještě do roku 2000 studovat na školském ústavu v Praze. Tato škola, dneska střední škola uměleckého designu, stále jaksi má ten obor krajka, ale těch studentek je pomálo. Je podmálo a my třeba sami máme velký problém sehnat konzervátorku, která by uměla konzervovat a vlastně restaurovat krajky.
0: Myslíte, že toto řemeslo může toho člověka uživit v dnešní době?
1: Ne. Je to jednoznačná odpověď, ale myslím si, že přesto přeze všechno je dobré ho uchovávat, ale asi ne s tím, že vás to řemeslo jako takové uživí. Dokud tam nepřijde jako větší podpora, tak si to neumím představit a jenom si vlastně uvědomuji nebo vzpomínám na příběh, který jsem četla, kdy se rakousko-uherská monarchie rozhodla, že z toho udělá svůj artikl a taky to bylo tehdy, vlastně byla ve velmi podobném stavu, v jakém jsme my dnes. A tehdy se doporučilo vlastně císařovině Sisi, aby krajku na svých oděvech propagovala a že to byla vlastně jedna z možností, takže my musíme najít nějak jako cestu a potom možná se s tím někdy někdo uživí. Rozhodně je dobré si uvědomit další věc. My vlastně mluvíme o řemesle, to znamená o té rukodělné činnosti, ale ta už vlastně během průmyslové revoluce byla vytlačena strojovou krajkou. Když vlastně centrální krajkářský kurz ve Vídni schvaloval v Čechách nové a nové kurzy, kde se to mělo jako paličkovat, tak se třeba vzpomínám na příběh z Plzně, kde jim to zakázali na základě toho, že je ta krajka už vlastně neužívána, živí, že se jim to nevyplatí, protože je vytlačována na vlastně tom poli toho prodeje asijským výrobním systémem. Už tehdy.
0: Když jste říkala, že císařovna Sisi propagovala krajku tím, že jí nosila na svém oblečení, tak mě by vstává na mysli otázka, kde tedy všude krajku lze použít, kromě oblečení nebo čepců, límců a podobně.
1: Zase, protože se nacházíme tady v té části, v které stojíme, vidím všude kolem sebe šaty, ale ono právě třeba za první republiky, kdy působila Marie Sedláčková, Serbousková nebo Emílie Paličková, tak ten národní vzor se hodně dával do prostírání, do křestních roušek, do běžných předmětů k dennímu užívání. Takže tam všude může být krajka a to se potom změnilo, když se o krajce začne uvažovat jako o volném umění, že už je z toho teda umělecký předmět. Tak třeba jako to tady můžete vidět za mnou, kde stojíme před dílem od Milči Eremiášové Pták ohněvák, což je vlastně takový velký závěs s motivem ptáka ohněváka.
0: Mě tady u toho velikánského krajkového závěsu překvapila jedna věc, a sice, že ta krajka se skládá z mnoha barev. Já jsem měl vždycky představu, že krajka je jenom bílá.
1: A to je právě tam, kdy se stýkají ty dva póly, o kterých jsem se taky už zmínila, že vlastně přicházela ta krajka z té Belgie, o které vlastně my víme, že byla převážně vlastně bílá. A potom šly ty slovanské krajky, které byly barevné. Takže to současné umění už nemá právě potom vůbec problém používat teda barevné vyjádření krajky.
0: Takže v tom moderním pojetí vlastně dochází ke smíšení toho slovanského barevného s tím belgickým bílým?
1: Dalo by se to tak říct, ano. Mm-hmm. Ano. Nacházíme se v poslední části muzejní expozice. Tyto prostory jsou věnované současné krajce. Najdeme zde třeba díla Marie Vaňkové, která tady má, nebo to, co je pro mě vždycky jako podstatné zmiňovat těm mladým, že od Ivy Proškové ve vitríně můžeme vidět přímo paličkované tenisky, nebo ono je to spíš samozřejmě aplikace paličkované krajky na teniskách a jako doplněk je k tomu i kabelka, kde se opakuje ten motiv z těch tenisek.
0: Velmi neobvyklé, ale zároveň musím připomenout, že se jedná o barevnou krajku.
1: Ano, je to ta barevná krajka, která je vlastně pro české a slovanské prostředí typická. A já bych tady ještě chtěla upozornit na jedno dílo, které tady máme. To je dílo od Jaroslava Prášila, který se snažil vlastně propagovat krajku a paličkovanou krajku na liberecké škole. A on vlastně vytváří řadu takových paličkovaných náramků, které nám taky v tento rok vlastně vystavoval přímo v té expozici, kde je krátkodobá expozice.
0: Všechno zde vypadá velice moderně, takže se ani nezdá, že by krajkářství mělo vymřít.
1: Ano, právě. Je to všechno, je to takový jako současný vyjadřovací prostředek, ale bohužel ta pracnost vede k tomu, že krajkářek ubývá těch vědomostí. A je to dáno už vlastně z doby průmyslové revoluce, kdy se vlastně odkláněl. To ruční krajkářství bylo naprosto vlastně zahlceno, nebo ten trh byl zahlcen strojovou krajkou. A jenom pro ukázku, i v našem muzeu máme malý stroj na paličkovanou krajku, ale ne na elektrický, ale ruční pohon, ale už je to stroj.
0: A na ten se teď půjdeme podívat.

0: Posloucháte pořad Na stole je téma a právě jsme na návštěvě ve Vambereckém muzeu Paličkované krajky. Provází nás vedoucí muzea Kateřina Kutanová. Tak a jsme u paličkovacího stroje, který je ještě na kliku, na ruční pohon a má takový kulatý tvar. Můžete nám ho trošku popsat?
1: Máme od firmy Topak tady tento paličkovací ruční stroj, který jede teda takový ten nekonečný pásek té paličkované krajky podle těch špulek, které jsou tady potom zavěšeny. A ten vzor je potom dán, nebo tak, jak byl dán v tom 19. století, tady těmi děrovacími štítky a podle toho vyděrovaného štítku on teda ví, co má sám potom vyrábět za typ krajky. Všichni návštěvníci, kteří tady projdou expozici, si můžou zkusit sami na ten stroj zatočit. Tady, když ho zase obejdeme z druhé strany, tak je tam ta klika.

0: Tak to bylo docela hlučný stroj. U toho pracovat mnoho hodin denně asi nebyla žádná legrace.
1: Ono vůbec, jako neumím si představit ty podmínky, které byly vlastně téměř nelidské v těch továrnách na konci 19. století, tak to bylo ještě velmi ohlušující. A to máme jenom malý stroj.
0: Ten děrný štítek, to mě připomíná i prapůvod počítačů, které taky zpočátku fungovaly na děrné štítky, ano. Anebo flašinety.
1: Ano, ano, to je vlastně pravda, přesně tímhletím způsobem fungovaly ty první stroje ve všech fabrikách 19. století. A ještě bych chtěla dodat k tomu paličkovanému stroji. Sami vidíte, že jsem zadýchaná, protože utočit to je fyzicky náročné. A kdo si tady vlastně upaličkuje svoji krajku, tak si ji může odstřihnout a odnést domů. Proto ty nůžky tady.
0: Tak to je zajímavé. Jak fungují takové stroje dnes v éře počítačů?
1: No, digitálně. Už digitálně a taky kolem toho tady vlastně se díváme na chodbě ještě pohled do tehdejší fabriky, kde ty stroje byly daleko větší. Dneska jsou samozřejmě už taky chráněné, aby nespůsobily nějaké jako úrazy pracovní, což vlastně v tom 19. století nebylo, takže dneska už je to za prvé tiší, za druhý je to má ty ochrany kolem sebe a už je to jako digitalizované.
0: Tyhle ty stroje, ty větší ve fabrikách, byly také kulaté. Kolik si myslíte, že měly tak v průměru?
1: To záleželo od produkce té fabriky, té dílny, protože to vlastně bylo téměř jako neomezené. Jako kdo si jaký stroj mohl vůbec jako dovolit. To byla opravdu jako velká výroba, která, jak už jsem tam říkala, vlastně ten čínský průmysl ji válcoval ekonomicky už od toho 19. století a nakonec to skončilo i tady. Nám vlastně před 2 lety zkrachovalo ve Vamberku vamberecké družstvo, takže opravdu jak si ta výroba té krajky, strojové krajky už ani jako v Čechách jako je minimální.
0: Takže, a to je zajímavé, ten obchodní boj s Čínou není jenom záležitost dnešní doby, ale už tehdy.
1: Ano, už tehdy, taky mi to v těch archívech překvapilo.
0: A jak je to v současné době s konkurencí?
1: No, to jste mě teda zaskočil tou otázkou, protože tady už se ani nedá mluvit o konkurenci, tady je opravdu jako, nám jde o přežití. Nám jde o přežití, ale jako evropského rozsahu. Protože když já jsem tady během té naší prohlídky neustále mluvila o Vídni, kde byl vlastně ten střed toho paličkování v 19. století, ač teda samozřejmě jako se to stahovalo z jiných těch zemí té monarchie, tak ale situace třeba dneska ve Vídni je a vůbec v Rakousku tristní a my k ní ale jako velmi rychlým kroky směřujeme, tam už vlastně není žádná paličkovací škola, tam se to opravdu jako udržuje pomocí amatérských krajkářek.
0: Když zůstaneme v Evropě, tak jsme se bavili o rakousko-uherské monarchii a potom o Belgii. Ale jak to bylo s ostatními zeměmi v rámci Evropy?
1: Na Istrii se hodně paličkovalo, tam bylo takové jako velké paličkovací centrum, Slovinsko a další země mi nejsou úplně jako známy, protože ono, když se dneska rozhodnete, že budete bádat o krajce a o krajkářství, tak zjistíte, že nemáte literaturu, že literatura v češtině vůbec neexistuje, že na Wikipedii je tristní článek v češtině o paličkované krajce nebo o krajce vůbec. A teprve nyní si to zřejmě jaksi český stát uvědomil a podporuje to pomocí jaksi 2 velkých projektů NAKY, které

Končí náš pořad z cyklu Na stole je téma, který jsme věnovali Muzeu paličkované krajky ve východočeském Bamberku. Muzeem nás provázela vedoucí Kateřina Kutanová a od mikrofonu se s vámi loučí Martin Weisbauer.

0: Radio Proglas lze podpořit DMS-kou v hodnotě 190 korun.
1: Pošlete zprávu ve tvaru DMS mezera Proglas mezera 190 na telefonní číslo 847. Cena DMS je 190 korun. Radio Proglas obdrží 189 korun. Moc děkujeme.

rostlami na zahradě růže v kopřivách. Není možné, aby růže rostla všude,

stala se věc neobvyklá, ze které mám strach. Vyrostla mi na zahradě růže v kopřivách. Přestal jsem pít a hrát karty, nezdravím už kluky z party, jen bych v koutě seděl. Obracím se zády k světu, v mysli mám jen jednu větu.

nepatřila, a tak jsem vzal rýč. Mrzí mě, že za mou píli kopřivy mě popálili, růže je však preč.

sedět na svém místě, k čemu byl by plot. Sousedé se možná diví, že tak trpím na kopřivy, mě je to však vhod. Tak ať si všichni trhnou nohou, mám zahradu kopřivou.

a srdce zabolí, ale přece buší. Krok do ticha.

0: Dnešní duchovní slovo pochází z knihy Tomáše Špidlíka Prameny světla. Z knihy čte pater Martin Holík.
1: Dnešní část nese název Výchova k rozvážnosti. Psychologové často poukazují na to, jak se vymstí, když se při výchově zanedbá vývoj rozumné, reflexní, uvažovací schopnosti. Zatímco smyslové vjemy a dojmy se střídají jak obrazy ve filmu, rozum spojuje a hledá jednotu. Rozumný člověk tedy sbírá a stmeluje výsledky své denní zkušenosti. Skautům se doporučuje, aby si psali po příkladu velkých lidí deník. Nestačí pouhé psaní. Když si staré události, dojmy, myšlenky znovu pročítáme, vidíme názorně, v čem se dáváme pomýlit, kde se unáhlujeme, nebo jaký postup nám sloužil k dobru. Zvláštním druhem osobní zkušenosti je, a doporučuje se i v křesťanských cvičeních, zpytování svědomí, generální zpověď, duchovní cvičení a obnovy. Zkušenost vlastní se také doplňuje zkušeností druhých. I velké hmotné jmění bývá společné, i peníze dáváme a dostáváme. Výměnou peněz se obyčejně příliš mnoho nezbohatne ani neschudne. Výměnou názoru však duševní bohatství roste. Je škoda, když se lidé hádají, protože mají rozdílné mínění. Je však také škoda, když musí mlčet, jen aby se nemuseli stále hádat. Demokracie je diskuze, porovnávání různých osobních mínění. To předpokládá výchovu ke správné schopnosti debatovat. I děti by se měly učit umět vyložit své mínění jasně, stručně, taktně, zdvořile, líbivě. A staří lidé by neměli zapomínat, že nejsou stále jen učiteli za katedrou, že musí stále umět poslouchat, ocenit druhého, učit se i od mladých. I mládí má své nenahraditelné zkušenosti. Dodnes si ceníme římského práva, které je výrazem spravedlivosti i rozvážnosti. Vzniklo staletým vývojem. Zpočátku se pretorové soudci jen opírali o úspěšná a rozumná řešení svých předchůdců. Tak ponenáhlu rostly zvyky a zákony, které přetrvaly staletí. I umění, které příští z vnitřní inspirace, potřebuje školení a studium klasických vzorů. V literatuře, politice, vědě vynikají lidé sečtělí, ve společnosti se dobře uplatní lidé se širokým obzorem všeobecného vzdělání. Rozvážný člověk se rád poradí s druhými, má-li řešit jednotlivé vážné případy. Pyšní lidé se chlubívají, že dělají všecko sami. Obyčejně to bývá i potají, aby se dosáhlo většího účinku, když se výsledek najednou objeví na veřejnosti. Jeden známý římský univerzitní profesor měl špatnou pověst, neboť často odmítal disertační práce. Říkali mu, že klade příliš vysoké požadavky. On jen prohodil, že všechny ty práce mohly klidně projít, kdyby bývali měli jejich tvůrci trochu skromnosti a zeptali se na radu trochu dřív, než úředně předložili svůj text.
0: A nyní si poslechneme v tuto dobu před půlnocí modlitbu Simeonova kantika. Ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Amen. Opatruj nás, Bože, když bdíme, abychom bděli s Kristem, a ochraňuj nás, když spíme, abychom odpočívali v pokoji. Nyní můžeš, Pane, propustit svého služebníka podle svého slova v pokoji.
2: Neboť moje oči uviděly tvou spásu, kterou si připravil pro všechny národy.
0: Světlo k osvícení pohanům a k slávě tvého izraelského lidu.
2: Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému.
0: Jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků.
2: Amen.
0: Opatruj nás, Bože, když bdíme, abychom bděli s Kristem, a ochraňuj nás, když spíme, abychom odpočívali v pokoji. Dej nám, Bože, pokojnou noc a posiluj nás, ať vytrváme v dobrém až do konce. Amen. Dobrořečme Pánu, Bohu díky.

0: Knihařství a písařství provozují Ouještí už 90 let. Zlomovým okamžikem pro jejich řemeslo v Boskovicích byla v roce 2019 nabídka odkoupit kontribuční sýpku. Tato letos 200 let stará budova je nyní místem, kde se propojuje řemeslo, kultura a komunita. Nachází se zde knihařská dílna, komorní prostor pro koncerty a besedy i komunitní centrum. Hosty Zdislavy Horníkové jsou dnes na Proglasu Ladislav a Marek Ouještí, tedy třetí generace majitelů rodinné knihařské a písařské firmy. Pánové, vítejte ve studiu.
1: Dobrý den.
2: Hezký den.
0: Devadesát let, co už vaše rodinná firma funguje, jaké to pro vás je teda?
2: Pro nás je to takový trochu závazek. A zároveň chceme navázat na tu tradici, když my jako dřív, když táta pracoval, tak my jsme se k tomu řemeslu moc neměli, ale až později jsme pochopili, že když jsou ty stroje doma a je nějaké to ta možnost, tak jsme se najednou snažili a chtěli jsme to řemeslo zachovat, ale museli jsme zase trošku v jiné podobě, aby to v dnešní době vůbec bylo možné provozovat.
0: Oslavili jste to nějak, když máte takové kulaté výročí i té sýpky 200 let?
1: Oslavili jsme to, měli jsme krásný koncert, takový festival mini festival folkový, na kterém hráli kapely jako Nerez, Honza Žamboch u nás byl, Vítě Troníček a podobně. No a pak jsme to oslavili přímo v den výročí těch 90 let, což bylo 1. června, protože jsme kdysi našli letáček, ve kterém náš děda oznamoval veřejnosti, že 1. června 1936 otvírá svoje strojní knihařství v Boskovicích. Zajímavostí je, že v té době bylo údajně 7 knihařů v Boskovicích, 7 takových dílen.
0: Byl nějak výjimečný váš děda, že se nějakým způsobem udržel na tom trhu?
1: To bohužel nevíme. Víme, že byl docela podnikavý. On v různých dobách jako šel, že vyráběl i nějaké výrobky, které pro tu dobu byly důležité, třeba v době, kdy byly potravinové lístky potřeba, tak na to vyráběl nějaké peníženky speciální a tak, takže to víme. Ale zajímavostí je to, že děda byl nejenom knihař, ale byl i amatérský takový krajinkář, malíř. Takže maloval obrazy a tak my jsme teďka k tomu výročí právě 1. června letos jsme udělali takovou malou výstavu jeho obrazů na sýpce. Tak tím jsme taky oslavili tady to naše, ty naše narození 90.
0: A jak ta historie pokračovala? Teda děda založil firmu v roce 1936 a potom jak to bylo dál?
2: Náš děda vlastně potom, co skončila válka, a tu ta dělna se různě stěhovala, on pracoval sám, pak tam měl nějaké pomocníky, ale v roce 1953 mu zabavili stroje a zakázali mu vlastně pracovat. Až potom později se v Boskovicích vytvořil komunální podnik, Kompas se to jmenovalo, který združoval různé řemeslníky, takže tam včetně toho i tu knihařskou dílnu tam provozovali a tomu povolili pracovat na jeho strojích, ale jeho už nebyli, byli znárodněni. Takže tam pracoval vlastně v tom podniku a někdy v 60. letech se vyučil i náš táta, takže mu tam dělal učedníka, takže tam pracovali spolu nějaký čas. A potom děda šel do důchodu a táta tam byl jako vedoucí, že tam měl taky nějakou paní, my jako malí děti jsme chodili za ním vždycky ze školy do té dílny, takže jsme se tam motali různě.
0: A pomáhali jste mu taky?
2: No tak v té době určitě asi ne, ale potom později, že když už jsme byli větší a přišla revoluce, tak ten komunální podnik se rozpadl a táto dostal možnost začít nějak podnikat, ale protože neměl prostory, neměl ani finance na odkoupení nějaké budovy. Ale doma jsme měli 2 místnosti, které si zařídil jako knihařskou dílnu, takže pak už jsme tu knihařskou dílnu od 90. let měli doma. A to bylo právě to, že nás bylo 5 dětí, nebo je pořád 5 dětí a takže byly časy doby, kdy táta měl větší zakázky a chtěl po nás nějakou pomoc. A to bylo právě doba, kdy jsme k tomu knihařině trošku začínali mít jako neúplně kladný vztah, ale později se to trošku jako... Vlastně táta pracoval doma, dá se říct, do své smrti, měl dílnu doma a potom, když byl v důchodě, tak pořád pracoval, spravoval lidem knihy a tak, takže...
0: A kde se to zlomilo potom ve vás, že jste začali se tomu řemeslu věnovat
2: víc? My jsme každý se vyučil plně jinému řemeslu nebo jiné povolání jsme si zvolili, ale tak nějak potom jsme začali zjišťovat, že že jsou ty stroje, je možnost začít dělat nějaké dárkové zboží, malé dárkové knížičky, které vyráběla už naše sestra ještě za totality, je vozila na různé akce. Tak jsme začali tady tím malým výrobkem, no a začalo se to nějak nabalovat, ještě jsme vlastně oba dva pracovali jinde a u toho jsme tohle dělali. A pak jsme nějak postupně opustili své zaměstnání a ta výroba se rozšířila. A je to o tom, že vlastně to, co si vymyslíme, to musíme vyrobit a potom si to i prodat. Takže to je ten základní vlastně to, co my od jako tu firmu takhle jsme posunuli, že neděláme to, tu klasickou knihařinu, jako opravy knížek a tak, ale vyrábíme svoje výrobky.
0: A co tedy všechno vyrábíte? Co u vás najdeme?
1: Tak začali jsme těma drobnostma, suvenýrama a postupně jsme to rozšiřovali, takže dneska děláme zápisníky různých velikostí, diáře, fotoalba, vlastně cokoliv, co z papíru si můžete vymyslet, různé trhací bločky. Každý rok vymýšlíme nějaký nový výrobek nebo něco specifického, různé záložky, přání. A do toho máme i doplňkové zboží, které třeba úplně nevyrábíme, ale hodí se to k tomu našemu sortimentu, protože je tam i to písařství, protože jsme toužili vlastně, aby na té sípce to vypadalo jako v takovém historickém papírnictví, takže tam máme i stará namáčecí pera, brka, ingusty, pečetidla, pečetní vosky a podobně.
0: Mm-hmm. A když si je nevyrábíte, takže je od někoho dostáváte tedy?
1: Ty nakupujeme a to je zajímavý příběh, protože to jsme se právě na trzích skamarádili s kamarádem z Maďarska, z Budapeště. A je to zvláštní pojítko mezi náma, protože on nemluví česky, mluví jenom maďarsky. Já mluvím zase jenom česky, nemluvím maďarsky, nemluvíme ani jiný jazyk, tak pořádně. Ale mezi náma nějak funguje ta chemie, že se potkáváme asi dvakrát do roka, samozřejmě si mailujem, řešíme spoustu věcí po mailech přes nějaký překladače. Ale funguje to tak, že prostě on nám doveze zboží, pak se potkáme, kdy mu zaplatíme to, co jsme prodali a je to úžasná taková symbioza mezi náma. Je to zvláštní, ale funguje to skvěle.
0: A taky vážete knížky?
1: Samozřejmě, ty zápisníky, co děláme, tak vážeme. Opravě takové věci moc neděláme. Občas nás někdo něco přinese, tak něco málo, ale víceméně se tomu hýbáme, protože té práce máme hodně. My se soustředíme především na adventní trhy a vždycky vlastně celý rok pracujeme na to, aby jsme měli dostatek zboží právě na ty vánoční adventní trhy. Takže tímto se vlastně zabýváme.
2: Já bych jenom doplnil možná to, že to je taky taková věc, která to ruční šití těch zápisníků, protože děláme už jako několik druhů, třeba i ty diáře a je to spousta práce s tím, když to šijete ručně, ale my máme skvělou maminku, dnes už babičku, prababičku, už má spoustu vnoučat. Je to vděčná velká posluchačka Radia Proglas, Ludmila Oujeská, takže tím zdravíme. A moc děkujeme za tu spolupráci, protože ona pro nás všechny ty zápisníky dodnes šije. Že to jsou opravdu stovky zápisníků, diářů, takže díky mami moc.
0: Jaké materiály všechny používáte? Dívala jsem se, že i ruční papír tam máte.
1: Ruční papír používám taky, ale spíš jako na ty desky nebo na nějaké menší výrobky z toho vyrábíme. Ale používáme různé, my se zabýváme tím, že jezdíme různě po světě a hledáme zajímavé firmy, které vytváří hezké dekorativní papíry a ty pak kombinujeme buď s kůží nebo s knihařským plátnem. Takže tím vlastně z toho děláme ty desky, ty obaly. A jinak do těch bloků jako tak se snažíme používat různé kvalitní papíry, ať už to jsou buď nějaké odlehčené, co se používají do knih, anebo i speciálně právě proto, aby lidi mohli používat i ten ingoust, tak máme takovou speciální edici zápisníků pro psaní ingoustem, kde je zase hlazený papír, aby se ten ingoust nerozpíjel.
0: A co techniky? Používáte tradiční techniky výroby, stroje nějaké tradiční máte?
2: No, my jsme na tom tak, že my to, co jsme obkoukali od našeho táty, tak takhle to vlastně děláme. A nebo jsme si něco i třeba upravili trošku, ale ty postupy jsou vlastně pořád stejný. Těch, já nevím, 200 let, jak se to dělalo před 100 lety, tak to děláme i my. Takže dneska samozřejmě tu knížku nebo zápisník je schopen stroj vyrobit za 5 vteřin, ale nám to trvá tu dobu, že to opravdu musím vzít několikrát do ruky. Takže všechno klasicky rukama, samozřejmě tam jsou nějaké řezečky, které dělají ten ořez. Nebo používáme na lepenku nůžky, takové ty strojní. Zlatičku používáme, alis, ale to je tak asi jako všechno, co se dá říct, že je strojová výroba. To, na co ten stroj je nutně potřeba, tak to děláme, jinak všechno, většina té práce je prostě ruční.
0: Abychom si to mohli tak nějak líp představit, když si vezmeme třeba takový zápisník, jak postupujete při jeho výrobě?
2: No to je ještě taková věc, že my, jak jsme dva bratři a podnikáme spolu už delší dobu, tak aby jsme, a máme tam mimochodem, jsme si vzali dvě sestry, tak aby to...
0: To je taky zajímavé teda.
2: To je další příběh. Tak abychom se jako nehádali, tak máme vlastně tu práci rozdělenou. Takže já můžu popsat částečně jenom v rychlosti, jak se dělá ten vnitřek toho zápisníku, že to, je, to mám na starosti já.
0: Určitě.
2: Takže je to... Je to zkrátka, buď je ten zápisník čisté listy má, nebo linky, nebo tečky, nebo cokoliv teďka už je moderní, tak se to snažíme dělat, takže buď si to necháme vytisknout, nebo objednáme papír, ten si musíme nařezat na určitý formát, musíme to dát do složek, to se po několika listech se to takzvaně sfalcuje, zalisuje se to, musí se nalepit předsádka, což je takový tvrdší papír vždycky z každé strany toho vnitřku. Pak se to nachystá na šití, musí se to sešít vyloženě na jako jehlou a nití, na takové, říká se tomu knihařská šibenice, taková dřevěný nástroj, na kterým se to šije.
0: A ten vypadá jak mimochodem?
2: Trošku jako šibenice, no nevím, má to takové dřevěné šrouby, kde se dá
1: se prostě šroubama zvednout a by se vyply jako ty špagáty, na který se šije, takže to má takový šrouby, dvě šroubovice, dřevěná deska a přesto je zase taková deska, na kterou zavěsíte právě ty nitě nebo ty špagáty, na který se šije. A to se tam uváže a mezi tím se prostě šije ta knížka. A přidávají se další složky.
2: Takže jak se to ušije, důležitá potom je to, že je to ušité, ale ještě to nedrží dobře, takže je to potřeba zaklížit, ten hřbet se klíží lepidlem, klíhem nebo jakýmkoliv jiným lepidlem. Musí se to ořezat, zakulatit, my třeba kulatíme i hřbety a nalepí se kapitálek, oblepí se to a takže jako je tam spousta těch operací, než člověk vlastně vyrobí jeden ten zápisník. Takže mám hotový zápisník a teď je potřeba ještě k tomu dělat ty desky, takže to předám slovu bratrovi.
1: Desky to mám já na starost a jak jsem už vyprávěl o těch papírech, takže to se snažíme, my vlastně se snažíme vytvořit ten pocit, aby člověk měl tu zajímavost, že si bere originál, že neděláme, že vždycky máme nějakou sadu třeba 200 různých druhů zápisníků, když s tím jedeme na ty trhy, že člověk si koupí zápisník a už vlastně většinou druhý na tom místě není, že má jako originál, takže je to náročný v tom, že kdybych dělal jeden zápisník jednoho typu, jich třeba 1000 kusů, tak se to dělá líp, než když musím dělat každý jiný. Takže kombinuju materiály, barvy těch pláten s tím dekorativním papírem a funguje to tak, že si musím nařezat napřed desky materiál na to, že jo, v tom určitým formátu, knihařský plátno a ten dekorativní papír. A když je to ta poloplátěná vazba, kterou děláme nejčastěji, což je jenom proužek na hřbetě toho plátna, tak to musím potřít lepidlem, nalepím do toho takový úzký hřbetník podle té šířky tloušťky toho zápisníku, k tomu nalepím osově souměrně z každé strany vlastně tu desku, musím to oblepit a pak oblepím každou tu polovinu tím dekorativním papírem, tak aby to k sobě pěkně ladilo. No a do toho vlepím pak ten blok a dám to do lisu, kde to zalisu.
0: Jak vám to dlouho trvá, takhle jeden zápisník, když je originál?
1: To je častá otázka, ale protože my neděláme jeden kus jako pořád, děláme vlastně Jasně. nějakou sadu, tak těžko to můžeme říct, ale řekněme, že jsme schopni třeba každý vyrobit za den 50 nějakých takových zápisníků, by se dalo říct zhruba, podle toho, jak je to náročný nebo...
0: Vy jste zmiňovali ještě ty jarmarky, na které poměrně často si myslím jezdíte a prodáváte svoje výrobky. Já mám jednoho známého, který říkal, že taky jezdí takto po jarmarcích a některé ty akce jsou moc fajn a vždycky se vydaří a jiné jsou zase třeba je špatné počasí, lidi nechodí, nekupují si zrovna. Jaký z toho vy máte pocit?
2: Tak my máme zkušenost už těch 25 let, co jezdíme, takže my jsme jako... navštívili těch jarmarků a trhů a městských slavností v České republice spoustu a postupně se to nějak vyprofilovalo, že jsme, byla to vlastně naše jediná obživa do doby, než jsme měli tu sýpku, takže vlastně je to tak asi 6 let zpátky, kdy jsme opravdu jezdili jako na ty trhy mnohem víc i přes léto a takže jsou, jak říkáte, jsou trhy, které víme, že budou jako pro nás zajímavý, ale spoustu jsme jich už jako takhle i vlastně už nejezdíme, protože víme, že je to, že my ještě máme takovou specifiku v tom, že nám hodně dlouho trvá, než to zboží vystavíme, protože to je hodně věcí a ještě jako je to i náchylný na to, musíme mít tu střechu a všechno pořádně udělané, aby nám tam když tak nezapršelo nebo tak, takže jako nám to trvá hodně dlouho, takže už jsme si vybírali další akce spíš na víc dní. Letos nebo v posledních letech jsme to omezili a soustředíme se hlavně na ty trhy vánoční, adventní, takže jsme v Brně na Zelňáku už x let. A v Praze na náměstí Míru pravidelně prodáváme každý rok.
0: A jezdíte čím? Dodávkou? Nebo do čeho se to všechno vejde?
1: No, máme Volkswagen Transit a autododávku s vozíkem, kde všechno naložíme a vyjedeme na cesty. No,
0: Přece jenom ty věci jsou menší, takže se to i líp si myslím vozí, že?
1: Jo, je to, záleží, kolik toho bereme, ale dřív, když jsme začínali, tak jsme vlastně jezdili celé rodiny, protože každý máme děti svoje, takže jsme vždycky na jeden trh jela jedna rodina a druhý víkend třeba jela druhá. A protože jsme opravdu si vzali dvě sestry, takže jsme tak trochu podobní, takže se stalo spoustu humorných příhod, kdy nás kamarádi, s kterými se seznámil bratr se svojí ženou minulý týden, najednou zdravili a my jsme je vůbec neznali. Takže to bylo spoustu takových příhod a jezdili jsme vlastně i s dětma na ty trhy, takže tím jsme začínali, jsme opravdu objížděli spoustu trhů a dneska už jsme to trochu omezili.
0: A děti to musí bavit, že? Protože já, když jsem byla malá, mě to hrozně bavilo takhle, bavit se s lidmi a něco jim doporučovat třeba nebo tak, radit jim.
1: Dokud byly malé děti, tak je to moc bavilo. Teď samozřejmě je to horší, ale o to víc nám pomáhají právě na těch adventních trzích, tak vesměs ten prodej je na nich a jsme za to moc vděční, protože je to moc hezké, když člověk dostane i pochvalu od těch lidí, co si něco nakoupí za to, že někdo je tam šikovně obsluhoval a řekl jim spoustu informací, takže nás to těší.
0: A vy jste chtěl dodat?
2: Já jsem jenom chtěl říct, že teďka mi napadlo ještě něco jiného, že je to vlastně, i si toho vážíme, že i my jsme věděli, když ten náš táta šel do práce nebo pracoval doma, tak jsme věděli, co dělá. A v dnešní době nám to hodně lidí říká, kamarádů, že si toho važte si toho, že vaše děti ví vlastně, co děláte, že prostě nesedíte někde u počítače, ale že mají tu fyzickou práci, že ví, čím se živíte, takže už odmala ví, co to obnáší a jako můžou

0: v záloze, kterou třeba rádi říkáte?
1: Já bych měl možná jednu takovou spíš jako nehumornou.
0: Dobře, to, tak kdy, pojďme na ní.
1: A to, když jsme jezdili, pravidelně jsme jezdili do Holašovic, kde je vlastně chráněná UNESCOM vesnička a pravidelně v srpnu tam pořádají trhy. My jsme tam byli s třema dětma a naše prostřední dcera se tam v sobotu na sebe vylila, opařila se, protože se tam ohřívala vodu na čaj, tak se opařila celá, měla opařenou nohu, takže to byla taková akční scéna a na to jako vzpomínáme teď už jako samozřejmě v pohodě, ale naštěstí se o nás postarali skvěle a pak jsme tam zůstali ještě dva dny s ním v nemocnici v Českých Budějovicích, ale žádné následky nemá, ale vzpomíná na to dodnes.
0: To je dobře, no, to si myslím.
1: Takže příhody i s dětma a tak takových je taky.
0: My už jsme zmínili tu sýpku právě. Ta sýpka je kontribuční. Co to znamená?
1: No, používá se kontribuční nebo i kontribučenská. A je to vlastně jako v překladu jako nucený. Prostě sedláci měli povinnost odvádět část úrody, když by byla třeba válka nebo neúroda. Překládá se to jako pozemková daň, že tam museli část toho obilí odvádět. Takže kontribuce je tady v tohle a potom asi po sto letech toho fungování to začali přebírat kontribučenské záložny. Jo, takže to se potom změnilo tady tohle, ale ta kontribuce je tady to pozemková daň v překladu.
0: Víte i něco o historii té sýpky samotné?
1: No, my jsme se snažili získat informace, jsme pátrali v archivech, protože v těch, ta boskovická sýpka, nikde jsme toho moc nezjistili, ale věděli jsme, my máme takový obrázek Boskovic, takovou rytinu z roku 1827, kde už ta sýpka stojí, takže jsme věděli, ale informovali jsme se nebo zjišťovali jsme, že se stavili ještě koncem 18. století, takže o nějakých 50 let dřív, tak jsme si mysleli, že už je starší. Ale teď díky jednomu našemu kamarádovi, který se zajímá o historii, tak nám sehnal nějaký článek v novinách, kde píšou, je to asi i částečně i z kroniky zřejmě převzaté, ale tam se přímo píše, že v roce 1823 v Boskovicích vypukl velký požár, který zachvátil spoustu budov židovské čtvrti i na náměstí a právě pod hradem, kde je takový park a je tam spousta budov, tak tam byly budovy, nějaké hospodářské budovy a tam se píše, že tam právě vyhořela v tom roce 1823 původní sýpka, která stála na místě, kde teďka stojí zdárna v Boskovicích. A je tam přímo v tom článku psané, že náhradou tedy za tu sýpku byla postavena ta naše v roce 1826. A my jsme to vlastně, je to tak, to není ani rok, co jsme to zjistili, takže se nám to podařilo zjistit těsně předtím, aby jsme věděli, že je to přesně 200 let letos, kdy ta sýpka byla postavena.
0: Vy jste nevěděli, že můžete slavit, tak teď už to víte. Takže kdy vy jste ji dostali do majetku potom?
2: V sýpku, teďka to bude v září 7 roků, co poprvé jsme do ní vstoupili. Ta sýpka je vlastně dneska, jak stála na konci Boskovic kdysi, tak dneska je obestavená, je v zahradách a prakticky nikdo o ní neví. A i my, přesto, že jsme boskovští rodáci, tak jsme netušili, že tam ta budova stojí. A úplně náhodou před 7 lety, právě to září, nás pozval kamarád, že tam jde na prohlídku. On přemýšlel, že by si ji koupil a věděl, že máme rádi staré budovy, tak nás tam pozval, jenom se tam chcem podívat. A když jsem tam vešel, tak úplně jsem měl zimom riavky a říkal jsem si, to není možné, že taková budova stojí jako v Boskovicích a že by na nás čekala. A vlastně hnedka na první dobrou jsem věděl, už jsem to viděl, jak bych to tam zařídil, co bych tam dělal. A vlastně jsme se pak rozhodli teda s bratrem dvě rodiny i s tím kamarádem. Jsme to nakonec 3 rodiny koupili, tu sýpku, a museli jsme ji samozřejmě zrekonstruovat. Ona byla zachráněna jakoby zvenku, ale uvnitř bylo spoustu práce, museli se tam zavést elektřinu, topení, okna jsme vyměňovali, dělali jsme tam podlahy, sociální zařízení a tak dále. Takže
0: bylo to byla to vlastně chátrající budova v podstatě.
2: Předtím jo, ale jako toto už byla zachráněná budova, protože předtím to zachránil nějaký pan podnikatel místní, který to koupil, protože se uvažovalo o tom, že se to zboří, a on to slíbil těm původním majitelům, že to zachrání, takže to od nich odkoupil a zachránil to, protože tam zatíkalo i, že ten to jakoby zachránil jako plášť, tu budovu, a my jsme potom spoustu rekonstrukce dělali vevnitř, aby jsme to mohli užívat k tomu, co, k čemu to dneska slouží.
0: Většinou to bylo své pomocí. Většinu těch věcí.
2: Ano, protože ten my jsme to koupili vlastně v době covidu a v té době bylo složité spoustu věcí sehnat a tak dál. Takže jsme vesměs všechno dělali své pomocí, za pomoci blízkých nebo nějakých kamarádů, zedníků a podobně, elektrikářů a tak dál. Ale dělali jsme to všechno prakticky své pomocí.
0: Tak to všechna čest teda.
2: To děkujem, ale prostě v tu chvíli to tak bylo a tím, že jsme nemohli jezdit na trhy pořádně, protože se tehdy nemohlo prodávat a tak dál, takže jsme měli čas a nezbývalo nám nic jiného, než se do toho pustit.
0: Měli jste o zábavu postarat.

0: ráno tedy.
1: Přesně tak, tak se to dá říct.
0: Ta sýpka je tedy opravená, co se tam všechno odehrává u vás? Co tam všechno organizujete a máte?
1: Sýpka je opravená, ale tak z části. Je tak opravená, aby se tam dalo něco provozovat, ale samozřejmě tam spoustu věcí, které je potřeba dodělat. Tvořil se tam, dole máme prostor, kde máme právě knihařskou dílnu v takovém prvorepublikovém stylu, máme tam staré stroje, máme tam i ten obchůdek a nahoře se vytvořil zajímavý prostor, který jsme se vlastně rozhodli, že bude sloužit veřejnosti, proto tam organizujeme spoustu různých akcí, děláme tam koncerty, výstavy, různé besedy, třeba v rámci Křesťanské akademie, kterou jsme tam s kamarády evangeliky založili v Boskovicích, takovou místní pobočku, tak tam zveme na besedy zajímavé lidi. Měli jsme tam Laďu Heriána, měli jsme tam Michaela Martínka, byla tam Sandra Silná a podobní. Takže jako snažíme se vlastně, aby ten prostor sloužil veřejnosti, aby se tam lidi mohli potkávat, setkávat, něco se naučit nebo si nějak odpočinout.
0: Jste říkali knihařská dílna, jak si to představit? Co tam všechno máte, takové prvorepublikové dílně?
2: V knihařské dílně je hlavně velký stůl, který je pořád malej. A jinak tam jsou ty stroje, jak jsem říkal, že nějaký dvě řezečky, máme tam jednu hodně starou, kterou někteří se nás ptají, ale není to po dědovi, protože po dědovi jsme vlastně nezískali žádný stroj, takže jsme museli koupit, ale je to stará kolová stohová řezečka, která je tam jako vděčnej, vypadá, je to takový trošku muzejní exponát, ale dá se na ní pracovat a ukazujeme to tam dětem, když máme knihařské dílny, které organizujeme pro školy a školky, tak je to vděčný i nástroj, abyste ji někdy vyzkoušeli.
0: A kde se takové nástroje dají kupovat?
2: No na Aukru nebo na inzerci nějaká, no. Nebo někdo to má doma jako sběratelský kousek nebo tak, takže dá se pořád ještě.
1: Dá se, na bazoši se dá se na celé.
0: Kdo hledá, najde. Takže říkali jsme, že máte tam tedy stůl a tu řezačku a potom co dál ještě?
2: Takže je tam spousta regálů, kde jsou papíry a lepenky a všechny ten materiál a je to vlastně tak, že tam opravdu je to trošku problematické, to možná předám slovo bratrovi, protože on tam tráví nejvíc času a když si pamatuju dílnu, kde byl táta náš, nebo jakákoliv knihařská dílna, tak to opravdu bylo tak, že tam sotva člověk prošel. Ale vzhledem k tomu, že my tam máme pořád nějaké akce a děláme i ty knihařské dílny, tak je potřeba tam udržovat ve větším pořádku, než by člověk to, když to má doma. Já třeba mám dílnu doma, ještě jednu, takže tam jako si to můžu způsobit, jak chci, ale taky tam potřebuje se člověk mít pořádek. Ale je to trošku v tomhle větší problém, že, bratře?
1: No, je to problém v tom, že zkrátka, když přijde k škole na knihařskou dílnu, tak potřebuju tam mít uklizeno. Takže pořád neustále musím udržovat nějaký pořádek nebo vždycky předtím uklidit, což mi samozřejmě zabere spoustu času místo toho, které bych věnoval práci. No.
0: Chápu. Říkáte programy pro školy, když si taková škola u vás objedná nějaký program, co jí potom čeká?
1: Čekají většinou, pokud je to knihařská dílna, protože my děláme programy pro školy i pro mateřské školky i pro střední, takže si zvolí na našich stránkách program podle věku těch dětí, které chce. A čeká je vlastně nějaké povídání, vždycky je přivítáme, povídáme jim něco právě o historii naší té rodinné firmy, ten náš příběh, něco o historii sýpky, potom jim tam interaktivně, jaké nástroje knihař používal nebo používá. No a potom se podíváte dolů do dílny, kde jim předvedeme vlastně výrobu jednoho zápisníku, aby viděli, kolik zatím stojí práce, kolikrát to musíme vzít do ruky. No a pak se rozdělí většinou na 4 skupinky a vlastně vyrábí 4 výrobky, projdou takový stanoviště 4 a odnáší si 4 výrobky a na závěr jim vždycky ještě buď zaspíváme, máme takovou jarmareční píseň, takový příběh o jednom knihaři.
0: Závěr, jste si složili sami?
1: Ten jsme si složili sami, mm-hmm. Nebo tady bratr ho složil se svou ženou. Takže ten jim vždycky zaspíváme, protože jsme ho kdysi zpívali právě na jarmarcích, když jsme tam jezdili jako celá rodina, tak jsme ho zpívali, tak tento příběh jim zaspíváme. No a většinou to trvá tak 2 až 2,5 hodiny, řekněme, takové dílny a jezdí za náma děti až ze Znojma, z Opavy a z Brna často. Takže za to máme velkou radost a to nás hodně baví.
0: A je to náročné natchnout děti, protože říká se, že v dnešní době je to čím dál složitější děti udržet, jejich pozornost.
2: No je pravda, že je velký rozdíl někdy v těch dětech, že přijde, my si pak, jako až ty děti odejdou, tak je tak hodnotíme společně, že jak pracovali, tak jako většinou fakt jsou šikovní, protože jako chtějí to dělat a doufáme, že je to baví, i tak vypadají. Takže jako, ale samozřejmě někdy je to složitější, třeba ty školky, to je celkem náročná práce, musím říct, takže jako je nějak zabavit, nebo aby u toho vydrželi, protože jsou trošku že, mladšího věku a tak, ale jako jsou rozdíly. Je vidět, že opravdu někdo se k té práci umí postavit. Když třeba tam máme malou řezačku, na které si mají uříznout něco nebo sešit takový, který si vyrábí, tak vím hned, jak se tomu postaví, jestli ten kluk ví, na kterou stranu má točit tím kolem, aby si to zalisoval, nebo neví. Takže jako člověk pozoruje, že to je různý, no, že opravdu. Ale často ty, myslím si, že to tak je, že často z těch menších vesnic jsou ty děti opravdu takový jako šikovnější na tu manuální práci, že nám to tak přijde, ale...
1: Ale při této příležitosti musím vzdát hold všem učitelům a kantorům, že naše ženy jsou právě učitelky a já jim vždycky říkám, že to je vždycky, když odjede ta skupina, tak půl hodiny sedím a koukám, než se trochu zpamatuju.
2: Je to tak, to se taky přidávám, že jak jsem mluvil o těch školkách, tak moje žena zase má malou dětskou skupinu, tam malé děti a vlastně taky nebytý, která nám pomáhá tedy s těmi kniharskými dílnama, tak protože potřebujeme tam vždycky minimálně 4 lidi, aby jsme se jim věnovali. Takže je to opravdu hodně náročný. Takže taky přidávám se a vzdávám hold.
0: Často jste zmiňovali vaše manželky, tak tedy jak se to stalo, že dvě sestry si vzali dva bratry?
2: Tak to bych asi měl začít já, protože já jsem se prvně zamiloval do mé teďka ženy. Jsme spolu už skoro 30 let a je to tak, že vlastně my jsme si viděli do oken částečně, protože oni bydlí o ulici níž, i když je to nějakých, já nevím, 100 metrů možná. No a tak to byl můj, že jsem se do ní zamiloval, ona do mě údajně, snad. Takže my jsme se seznámili jakoby první, no. Já jsem jako mladší sourozenec a ona je starší, takže...
1: A důležitý je, že to bylo v klasickém společenství kolem kostela, že my jsme byli oba ministranti, oni zpívali ve sboru, že, takže jsme se potkávali a...
0: Rodiny se znaly vlastně?
1: No, tak jakoby jo, ale spíš od vidění, mm-hmm. Nebylo to, že by úplně se potkávali.
2: Tak já musím jenom jako trochu poznamenat, že když já jsem se seznámil se ženou, tak ještě vůbec nechodili do žádného sboru ani to, ale právě jsem je tomu trošku přivedl, ne, kdybych si chtěl jako. ale je to tak, že vlastně ten kostel nás dal dohromady, dá se to tak říct určitě.
0: Tak to je moc fajn. A jaké to je pracovat takto jako v rodinném prostředí? Vídáte se doma, vídáte se v práci? To musí být někdy trochu na hlavu, ne?
1: Naštěstí se nevídáme úplně doma, protože oni spousta lidí má představu, že spolu pomale bydlíme, ale já bydlím na vesnici kousek od Boskovic, bratr bydlí přímo v Boskovicích a...
0: Já jsem spíš myslela vy a vaše manželka.
1: Naše ženy, ale právě že ta doba, kdy... Já na to vzpomínám právě na tu dobu, kdy žena byla na mateřské dovolené a jezdila se mnou na ty jarmarky. Dneska je ředitelkou v malé škole a právě se moc nevidíme, nemáme na sebe moc čas, protože je tam od rána do večera a já jsem zase na té sípce většinou, takže teď už to tak není, tak jak to bývalo. A takže se nevidíme zase tak často jakoby v rámci manželství, ale dřív mě se to právě líbilo, mě to chybí ta doba, kdy jsme spolu i pracovali.
0: Jak to máte vy?
2: Tak já to mám podobně asi, protože žena taky dojde do té školky a vrací se odpoledne. Tu dílnu mám ještě doma a pracuji víc doma, než na té sípce. Tam většinou se přijedu přidat bratrovi tu část té výroby, kterou vlastně on potom na ní navazuje. Takže, ale vzhledem k tomu, že jako myslím si, že celá vůbec ta naše rodina jako drží nějak pohromadě při sobě. Když nad tím člověk zamyslí a hodnotí zpětně, tak prostě to musí brát jako vlastně požehnání to, že můžeme takhle pracovat společně a nás nějak utváří, no.

0: Po písnice tady vítám Ladislava a Marka Oujeských a povídáme si o jejich knihařské dílně, firmě i sípce a o jejich aktivitách. Projekt Sýpky je finančně náročný. Na Duiniu máte sbírku, která už nějakou dobu běží. Na co konkrétně vybrané prostředky poputují?
1: No ta sbírka je taková kampaň pro nás v rámci toho těch výročí 90 let od firmy a 200 let, co stojí Sýpka, tak jsme se vlastně rozhodli, že se nějak zviditelníme i pomocí tady toho, protože jsme se dostali letos do nějaké částečné složitější situaci finanční, takže jsme se rozhodli vlastně udělat tady tu sbírku na Duiniu a ty peníze nám mají pomoct právě protože se věnujeme, hodně času věnujeme těm společenským věcem, jako těm koncertům a většinu těch věcí děláme vlastně zadarmo. Bere nám to čas k tomu, aby jsme dělali to, co nás živí, tu knihařinu vlastně jako takovou, což pak doháníme různě složitě časově. Takže jsme se rozhodli prostě, že poprosíme lidi, nebo nám bylo kladeno, řekněte si o pomoc, kamarádi nám říkali prostě, tak jsme se rozhodli, že uděláme tady tu kampaní na Duiniu, nebo tady tu sbírku a vlastně ty peníze, které na tom záleží, kolik se tam podaří vybrat, takže částečně to bude na nějaké technické zabezpečení, protože tam máme problém ještě trochu s topením na sípce, v zimě tam dole moc netopí, protože tam máme praskle radiátory, takže nemůžeme napustit vodou, takže to bychom potřebovali opravit. A potřebovali jsme samozřejmě tu sýpku dál zvelebovat a i tím chceme pokryt nějaké tady ty věci, aby jsme mohli tu činnost, kterou děláme, dělat jako trochu volněji, řekněme. Nebyli tak závislí, protože to řemeslo je náročné, ale dneska ty věci, co prodáváme, je i složité to vlastně prodávat. Není to věc, kterou by každý potřeboval každou chvíli. Je to prostě nějaká určitá skupina lidí, která si koupí dnes zápisník. Takže jako ten biznis ohledně toho není nějak velký. Stačí na to, aby jsme se uživili, ale už je složité s tím uživit ten dům jako takový a provoz jeho.
0: V čem je to nejnáročnější finančně? Toto topení jste zmiňoval.
1: Topení to je asi nejsložitější, protože vytopit ten dům, tak je to těžké, nemůžeme tam topit pořád, takže vždycky před nějakou tou akcí musíme zatopit a vytopit ten dům tím, jak jsem říkal, že ještě se nám nepodařilo ho zateplit jako střechu, tak to teplo všechno odchází vlastně pryč a nedá se tam udržet, takže je to prostě finančně náročné to provozovat. Potřebovali bychom i nějaké peníze ještě právě na to zateplení, toho, aby ten provoz pak byl prostě jednodušší a nebyl tak náročný.
0: Vyštěstě, vy jste ještě chtěl dodat?
2: Já jsem jenom chtěl ještě ty prostředky, nebo to my jsme se třeba roky bránili tomu, aby jsme měli nějaký e-shop, protože jsme si zakládali na tom přímým prodeji těch zákazníků, ale když přišel COVID, tak jsme byli donuceni ten e-shop udělat, ale máme už hodně zastaralé i ty stránky, takže jsme chtěli investovat i tady do tohohle, tady do toho, aby jsme vlastně mohli trochu zmodernizovat ty stránky a aby jsme se o nás víc vědělo, aby jsme třeba i tady, tohle by byl pro nás další větší přínos peněz pro firmu tady z prodeje na e-shopu.
0: A proč právě teďka jste o to požádali?
1: Právě ten důvod je ten, že protože jsme museli odkupovat druhou polovinu toho kamaráda, který to s náma kupoval a tím to nás dostalo do nějakého složitějšího finančního problému. Takže vlastně v rámci toho, a využili jsme i těch výročí, které byly, protože jsme furt přemýšleli, co udělat v rámci těch výročí a chtěli jsme se nějak zviditelnit a říkali jsme si, že použijeme tady tu sbírku, která nás donutí nejenom dělat něco víc na sociálních sítích, aby se o nás vidělo, ale zvýšit nějak povědomí o té sýpce, protože, jak jsem říkal, ta sýpka je na takovém místě, kde málo kdo o tom ví a chceme, aby se o tom víc lidí dozvědělo, aby za náma mohli přijet.
0: Tak budeme moc rádi, milí posluchači, když taky přispějete. Můžete si jako takový dárek odkoupit od vás nebo dostanete za finanční pomoc, dostanete nějaký krásný zápisník nebo jiný ručně vyráběný předmět. Je to tak?
1: Ano, máme tam na tom Duiniu různé odměny, které si lidi můžou za ten konkrétní příspěvek vybrat. Takže vlastně za tu odměnu nebo za ten příspěvek vždycky něco dostanou, nějakou odměnu.
2: Ne, nejen výrobek, ale třeba i komentované prohlídky si u nás můžou objednat. A nebo jakékoliv jiné. Máme tam spoustu odměn, takže můžete si vybrat. Budeme moc rádi.
0: Určitě. Ještě jste také říkali, že spolupracujete s Českou křesťanskou akademií, což je, ona patří k největším spolkům u nás a je registrována jako zájmové sdružení, vzdělávací spolek, otevřený křesťanům všech církví pro širokou veřejnost, pořádá přednášky k aktuálním tématům. My také s Radiem Proglas zveme pravidelně na nějaké přednášky či přednáškové cykly. Jak se ta spolupráce dala s vaší sípkou a s akademií dohromady?
1: To vzniklo tak, že jsme vlastně tam společně s evangelíky založili tu místní skupinu Křesťanské akademie, protože jsme chtěli tyto věci, už předtím jsme dělali vlastně tady ty besedy jako sami, jako rodina, a cítili jsme, že by bylo dobré tomu dát jako zázemí jakoby nějaké větší. Máme moc rádi jako ekumenické setkávání a to, víceméně to byla taky trochu náhoda, protože kolem šel na procházku kolem sípky místní evangelický pan farář, tak jsem se ho jenom zeptal, protože ta myšlenka už ve mně byla, jako založit, tak jsem se ho jenom zeptal a ta jeho reakce byla jako skvělá, říkal, do toho jdeme, to je super, takže jsme vlastně ještě společně s kamarády z našeho společenství sedali dohromady a založili jsme tu místní skupinu a teďka se vždycky domluváme, jsme domluveni, že zhruba 4 akce za rok budeme dělat, někdy je to 5, ale mám z toho velkou radost. Z toho mám velkou radost, protože mi to přijde jako neuvěřitelné potkávat se s lidma z jiných církví, navzájem se obohacovat.
0: A kdo u vás všechno byl?
1: Byl tam Laďa Herián, byl tam Michal Martinek, Sandra Silná, byl tam
2: Alexander Fleck teďka naposledy třeba.
1: Bylo jich tam
0: spoustu. A kdo přijede?
1: Teď nás čeká předseda Křesťanské akademie. Pavel Hošek tam teďka bude, nějaké tolkienské téma. Teďka v září tuším.
2: Já bych ještě doplnil možná, že ten prostor vznikl, nebo to tak evokuje to, že i s těma evangelikama, když jsme se o tom bavili, tak je to ten prostor neutrální, kde jsme vlastně chtěli, aby se potkávali lidi, kteří třeba jsou ostýchaví, přijdu kostel na nějakou přednášku nebo na něco, takže nějaký to genius loci té budovy prostě, neutrální půdy, tak má tedy tu možnost vlastně, že ti lidi přijdou, i když by normálně do kostela nebo někam na takovou přednášku nepřišli.
0: Těch aktivit je spousta, které děláte. Jak to stíháte?
1: No, stíháme to, protože nás to baví, tak to děláme rádi, když někdy je toho hodně. Nejvíc to odnáší asi naše děti, které samozřejmě už jsou malinko na slovo sípka alergičtí, ale taky rádi pomáhají a přispívají ke všemu, co tam děláme, protože v rámci těch akcí tam provozujeme malinkou kavárničku, aby si tam lidi mohli něco dát dobrého, takže u toho pomáhají. A někdy je toho moc, ale prostě se snažíme nějak, bereme to jako službu trochu.
2: Částečně nás to odvádí od toho, co bychom měli dělat, aby jako té knihařské práce. Že potom, když člověk než nachystá ten prostor a než se připraví ty věci, tak to vlastně zabere spoustu času, potom zase to nějak uklidit, připravit na další věc, takže tohle nám jako vlastně chybí potom trochu ten čas na tu vlastní výrobu.
0: Ale vy jste teďka v nedávné době, 23. června, získali cenu města Boskovic, mimochodem moc vám gratuluju, a byla to cena za výjimečný počin uplynulého období. Jaké to pro vás bylo? Čekali jste to?
1: Nečekali, bylo to překvapení, že jsme to vůbec netušili, že Boskovice jsou kulturně hodně aktivní město, že tam kultura je na to a my jsme tam taková jenom kapka v moři.
0: Takže konkurence byla velká vlastně.
1: Konkurence je velká, protože vesměs, když uděláme nějaký koncert, tak víme, že na druhém konci Boskovic je určitě něco podobného zrovna v tu chvíli, i když bychom se mohli domlouvat, jak chtěli, tak vždycky se něco odehrává. A takže jsme byli spíš překvapení z toho, jakože si nás někdo všiml. Takže jsme za to moc vděční, městu za to děkujeme a moc nás to potěšilo.
2: Děkujeme i za tu gratulaci od vás.
0: Ještě vy, Ladislave, se věnujete paměti národa, kde také děláte nějaké aktivity. Co to tedy obnáší?
2: To je jenom moje velká záliba, na kterou nemám moc čas, ale jako pořád se snažím nějakým způsobem. Jsem s tím začal někdy v roce 2017 a to hlavní, co je, tak to je, že se snažím natáčet pamětníky Boskovice a okolí. Už mám nějakých přes 50 pamětníků na paměti národa zpracovaných jejich příběhů. A teď samozřejmě je to nějaké fázi, kdy se snažíme i ty příběhy, když už jsou zpracovaný a natočený, tak aby se dali nějak použít. Takže jako teď jsme třeba z paměti národa a i za přispění města Boskovic loni k 80. výročí konce války vytvořili dokument, který je ke zhlédnutí na YouTube, jmenuje se to Zažili jsme válku, příběhy Boskovic, kde se i někteří ti pamětníci z období války objevili. No ale Jako je to, dalo by se to spoustu i nějakým způsobem třeba i vzhledem k dětem nebo ke školám víc využít tedy ty příběhy, aby se jim ta historie mohla podat, takže jakoby člověk má v hlavě nějaké plány i tady v tomhle směru, protože pamětníci tady těch událostí třeba válečných, ti už samozřejmě odchází, ti už, ale i pořád se dá najít jako člověk, který třeba má 95, dokáže vám úžasně vyprávět o těch válečných událostech, takže, ale ti pamětníci těch dalších událostí tady ještě jsou a když to beru taky jako takovou službu a zaznamenat ty příběhy a jako hrozně mě to baví najít si toho člověka, pak s ním natočit ten příběh, zjistit něco v archivu, jestli se něco neobjevuje a vlastně fotografie zpracovat a tak, ale je to taky spousta času, kterou to zabere, ale je to věc, která mě naplňuje.
0: S kým jste natáčel naposledy, nebo kdo vám tak utkvěl v paměti?
2: Naposledy, no to můžu říct zrovna takový opravdu příběh, když jsem chtěl do toho dokumentu, který jsme připravovali, tak jsem měl už asi 5-6 let věděl o paní, která byla v Boskovicích jako poslední žijící účastník náletu, který byl 5. května na Boskovice, kdy zemřelo 9 lidí. A ona byla jedna ze zraněných a ještě má dodnes střepinu pod okem, paní Horáková Věra. A já jsem s ní natáčel před několika lety, jenom tak letmo, kde vlastně mi něco řekla a pak jsem se snažil několik let, abych ji natočil a vlastně těsně předtím, než ten dokument měl vzniknout, já jsem tam vlastně chtěl, aby tam byla, tak ještě přes jednu paní, která se o ní stará, tak nás dokázala propojit nebo nějakým způsobem na ní zapůsobila a vzali jsme mobilní studio, kameru k ní domů, protože ona už 5 let nevychází z domu, je 95 let, ale hlavu má pořád jako fakt a výborně vypráví. Takže se nám to podařilo natočit a máme ještě takový i zpětnou vazbu od ní, že i při tom natáčení, i předtím byla hrozně nervózní, jakože tam jsme už dlouho to chystáme, já jsem měl strach, že se to nepodaří ani. A nakonec jsme s ní natočili hlavně tady to její vyprávění ohledně toho náletu. A potom, když ten dokument viděla a tak, když jsme se spolu bavili, když mě potom volala, tak se mi vlastně omlouvala za to, že tak dlouho to jako nechtěla natočit, že se jako, že prostě si myslela, že to nemá význam, ale že pochopila, že to opravdu význam má a jako vlastně mě děkovala za to, že jsem byl takový neústupný trošku, ale bylo to pro mě satisfakce, že to má smysl tady tohle opravdu, aby se to natočilo tady ty příběhy.
0: Tak to je moc hezké, že když takhle máte zpětnou vazbu, to je asi si myslím nejcennější od těch lidí, když oni sami řeknou, že to má smysl a vidí ho v tom.
2: Je to tak.
0: Čím je pro vás historie Boskovice a okolí taková nejpřitavislivější?
2: No, tady to období, dá se říct to válečné a poválečné, ty 50. léta taky mám jako takovou, měl jsem jednoho pamětníka, který byl jako z několik let zavřený v kriminále, ale bohužel nechtěl, abych ho natáčel, nebo odmítl to, což se nám taky občas stane, že nemůže člověk úplně přemlouvat ty lidi, ale víš, že je to velká škoda. Ale tady to období, no, to mě jako asi přitahovalo nejvíc, protože já jsem vyrostl na příběhu Leopolda Ferbra, Hurvínka, který vlastně mi trochu přivedl tady k tomu, to je boskovický scout, už odbojář ve svých 15 letech, jako zažil spoustu věcí a potom byl zavřený na 16 let v 50. letech a mý rodiče se s ním znali, já jsem se s ním nikdy nepotkal, ale pak se mi podařilo i získat jeho archiv pro muzeum Boskovice, takže to je taková moje srdeční záležitost, Hurvínek. A tak to jsou právě tady ty období těch 50. let nebo i předtím ty válečné období, to mě jako zajímá, protože že jsou různá místa v Boskovicích, kde se něco událo a když pak člověk slyší o toho přímo účastníka něco o tom, tak je to hrozně zajímavý a mám pocit, že to právě může být i pro ty budoucí generace, tady to spojení. Jo, i na tom dokumentu jsme viděli, že když jsme tam ukázali ty místa, kde se to stalo a teďka, jak to vypadá teď ty místa, tak jako ti lidi, když jsou z toho regionu, tak je to opravdu nějak osloví.
0: Jak vás tak poslouchám, tak mě zaujalo takové to hezké propojení i s tou knihařskou dílnou a s tou sýpkou, že se snažíte oživovat historii různými způsoby. Jednak tou sýpkou, ta knihařina a i ta paměť národa. Takové moc pěkné spojení.
2: Jo, děkujeme. Je to možný, no, že to ta historie nás určitě nějak přitahuje.
0: Co do budoucna plánujete? Jednak se sýpkou třeba utichne život o prázdninách nebo ne?
1: Částečně utichne, protože tam máme technický problém na sýpce, že není zateplená, takže v létě je tam docela horko nahoře a nedá se tam moc dělat věcí, když je teplo. Ale teďka v rámci festivalu Boskovice, který pořádá Unijazz, který bude druhý víkend o prázdninách, to vždycky je, tak tam bude jako otevřená sýpka pro veřejnost, protože ti účastníci jsou už trochu navyklí, že tam občas chodí, máme tam takový zázemí, že si tam můžou u nás něco dát v kavárně. a je tam i prostor. Jsme tam připraveni pro lidi, kdyby si chtěli něco tvořit, vyrobit si třeba zápisník, takže jim u toho budeme asistovat, pomůžem.
2: A pravidelně tam máme i výstavu, máme to Unii jazzu vždycky nějaké fotografie, co se týkají tady toho festivalu, takže i letos tam budeme mít nějakou výstavu fotografií.
0: A od září zase najedou školy.
1: No my právě, že tím máme, to právě nemáme, tím, že nás hlavně živí ty adventní trhy, tak pro nás podzim znamená nejvíc vyrábět a vyrábět, takže my máme vždycky takové etapy. Tady ty školy děláme většinou na jaře, kdy máme méně práce, takže od února, řekněme do teďka, do konce června, do prázdnin, se zabýváme školama a prázdniny pomalu začínáme vyrábět už na ty adventní trhy. A podzim to je pro nás nejvíc práce, co se týče tady toho vyrábění a vyrábění.
0: Vy jste zmiňoval i děti vaše, které vám tam pomáhají. Přemýšleli jste už o tom, kdo by jednou převzal štafetu? Má se k tomu někdo u vás tak nějak víc o to baví?
1: My jsme na to velmi opatrní, protože víme, jak jsme to prožívali my. Ale tam moje nejstarší dcera, která vystudovala grafickou školu a vlastně na půl pracuje se mnou, tak ta k tomu má asi nejblíž, ale vůbec si netroufnu říct, protože jsou někdy fáze, kdy samozřejmě má všeho plno, takže jako je moc šikovná i na knihařinu jako takovou, ale dělá nám právě veškeré plakáty, propagaci, částečně e-shop a co my potřebujeme ohledně sociálních sítí, tak má trochu na starost. Je moc šikovná, ale kam ju to zavede, jenom zavane, nechávám trochu. To mám špatné svědomí z toho, že cítím od ní, že jakoby ví, že potřebujeme od ní pomoc. Takže u toho, ale snaží se a uvidíme, jak to. Žádné naděje si moc neberu, ale byl bych moc rád.
0: Moc krát děkuju, že jste přišli k nám do studia a udělali jste si na nás čas.
2: My děkujeme za pozvání a přejeme všem krásný den.
1: A zveme všechny do Boskovic na sýpku. Moc děkujeme.
0: To byli Marek a Ladislav, majitelé rodinné firmy knihařství a písařství Oujeský. Tímto se loučím i já, Ctislava Horníková, naslyšenou.

V 1 hodinu ráno vás na Proglase zveme k poslechu komorní hudby. Nejprve vám nabízíme písničky na jednu stránku Úprava pro zpěv a harfu od Bohuslava Martinů. Skladbu přednesou Kateřina Kněžíková a doprovodí Kateřina Englichová na harfu.

Slyšeli jste písničky na jednu stránku Úprava pro zpěv a harfu od Bohuslava Martinů. Skladbu přednesla Kateřina Kněžíková, doprovodila ji Kateřina Englichová na harfu. Následují 4 skladby od Leoše Janáčka, které zahraje Jan Jiranský na klavír. Uslyšíte skladby V mlhách, Vzpomínka, Po zarostlém chodníčku 1 a 2. Přejeme příjemný a ničím nerušený poslech.